0: Nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru i proti větru a najednou povídá: Modročko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyskoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: Výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde hopsal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: Teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: Škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: Fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: Co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: Přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, Modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám, a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal: Ty jsi pěkný hrdina, Modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. No to se mi nelíbilo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Copak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl Krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mlátě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce Krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku namísto pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Půda, po které šli, byla schůdnější, pokrývaly ji lišejníky a mech a tu a tam rostly nějaké květiny. Les se k ním přiblížil. Bylo velmi teplo.
3: Kterým směrem se k vám jde? Zeptal se Šňupálek. Musíme totiž jít bez oklik, když chceme být v Mumíním údolí dřív, než přiletí kometa. Mumínek se podíval na kompas. Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach? Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
4: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
3: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij se šťávy a snaž se myslet na něco příjemného.
2: Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
4: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
2: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal Mumínek. Čenich se podíval do láhve s vodou.
4: Šťávy je taky míň.
2: Pcha, udělal Mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
4: Osel si ty, vykřikl čenich,
2: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa. Byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
4: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
2: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany a svalili se na zem.
4: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal Mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
2: A co má být, obořil se na něj Mumínek.
4: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
2: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl. Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
4: Už jdu, volal Mumínek. Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž. ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé. Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal Mumínek. Agnostury se to však nedotklo. Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete. Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je Mumínkovi kolem čenichu. Pust se do ní, vykřikl Šňupálek. Ty všiváku, zařval Mumínek a fik usekl Agnostuře chapadlo. Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vstekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami. Co ty všechno nemáš v malíčku, volal čenich s obdivem. Tolik škaredých slov? Rvačka měla stále divočejší spát. Agnostura se třásla rozčílením a Mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť, chapadel, oháněk a nohou. Slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej na jedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila Mumínka do bříška. O, hrůza, vykřikla, zabila jsem ho. To je slečnám podobné, poznamenal čenich. Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil. Jo, tak to by bylo. Ty jsi ale odvážný, zašeptala slečna Ferka. Dělám to skoro každý den, odpověděl Mumínek mimochodem. Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl. V zápětí však vykřikl, protože ho Šňupálek kopl do holeně. Co se děje? Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí Mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu. O, podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti. Já jsem se ho tolik nahledala, mám velikou radost. Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká. Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte? Ano, odpověděl Šňupálek. Zaplať pámbu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi. Posaďte se. Posadili se. Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy? Jiné návrhy nikdo neměl. A proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země. Nebyl to drnový mravenec, co štípe? Zeptala se jeho sestra. Ticho rušíš schůzi, napomenul jí Ferko. Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později. Mravenec drnový, řekl Mumínek nepřítomně. Seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl. Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale. To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky? Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl Šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit. My jdeme domů, prohlásil Mumínek. A vy jdete s námi, ne? Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko. A kde bydlíš? Zeptala se slečna Ferka.
2: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl Mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
4: Hledi, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy, vykřikl čenich. Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
2: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně.
3: Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany než někde jinde?
4: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
2: Maminka to určitě zařídí, řekl Mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
4: Tu mám já,
2: ozval se čenich. A v jeskyni je spousta perel, co jsem sám nalovil, pokračoval Mumínek. Perly? Vykřikla slečna Ferka. Dají se z nich udělat kroužky na nohu? Aby ne, zvolal Mumínek. Kroužky na nohu, náušnice, břišní pásy, čelenky. To bude další otázka, řekl Ferko a klepal zběsile svou tuškou. Chcete se zachránit nebo ne?
5: Zase si ulomil špičku u tušky, pravila jeho sestra. Můžeme se snad zachránit v té jeskyni, ne? Chce někdo něco pojíst? No ovšem, ovšem. To je přece jasné, zachráníme se v jeskyni, souhlasil Mumínek. Aspoň ty jsi rozumná.
4: V mé jeskyni, vykřikl čenich. Před otvor, co do ní vede, přivalíme kameny, všechny štěrbiny ve stropu zacpeme a přineseme si tam spoustu jídla a malou svítilnu, to bude bezvadné.
2: To bude ovšem chtít další schůzi, namítl Ferko. Kvůli rozdělení prací a podobně.
5: Svou schůzi samozřejmě uspořádáš, poznamenala slečna Ferka. Já bych teď ale potřebovala trochu dříví na topení a vodu na polévku a květiny na stůl. Jaké barvy? Zeptal se Mumínek. Slečna Ferka se na sebe podívala a zjistila, že je stále žlutá. Fialové. Nejlíp se ke mně asi budou hodit fialové květiny.
2: Mumínek se rozběhl do lesa. Ferko a čenich se vydali pro dříví a pro vodu na polévku. Šňupálek si zapálil dýmku, lehl si na záda a díval se na červené nebe. Ta jeskyně by nebyla špatná. Máš z komety strach?
5: Ne, odpověděla slečna Ferka. Jen kdybych ji nemusela vidět a mohla myslet na něco jiného.
2: Čenich vodu na polévku nenašel. Vyčmuchal sice jednu bažinu, ale tam zbylo jen trochu bahna na dně. Všechny ubohé lekniny už odumřely. Vrátil se tedy se schlíplýma ušima a řekl:
4: všechna voda na celém světě zřejmě došla. Co tomu řeknou rybáři? Zbývá jenom šťáva.
5: Tak uděláme polévku ze šťávy, pravila slečna Ferka, a bude po problému.
3: Rozhodně nebude, namítl její bratr. Když se voda ztrácí, musí to mít nějakou příčinu. Posadil se vedle klacíku, co nazbíral, všechny byly na chlup stejně dlouhé, protože je měřil. Nějakou příčinu, opakoval chmurně. Podle mě je to dílo komety, řekl Šňupálek. Vzhlédli k nebi. Začalo se totiž šeřit a večerní obloha měla tmavočervenou barvu. Mezi smrky se třpitila malá červená jiskra, podobná hvězdě. Nemrkala, nezářila, hořela. Ani se nehnula, neboť ohon měla za sebou. To je ona, řekl Ferko. Slečna Ferka začala ponenáhlu zelenat.
5: Mumínek přiběhl s kyticí, do níž se snažil natrhat co nejvíc fialových květin. Slečna Ferka se na ní podívala. Lepší by asi byla žlutá. Jak vidíš, zezelenala jsem. Mám přinést novou? Zeptal se mumínek. Ne, radši tu něco zavěs, abych kometu neviděla, nebo polévku neuvařím. Mumínek jí tedy před kometou zastínil přikrývkou. Slečna Ferka se zase uklidnila a uvařila ve svém kastrolku z trochy bylin šťávovou polévku. Pak všem rozdala suchary, protože sebou nic jiného neměli. Po večeři všichni ulehli na koberec strávy, upletla jej slečna Ferka. Oheň pomalu uhasl a nastala noc. Nad tichým, spícím lesem však svítila kometa. Žhanoucí a zlověstná.

Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šebestrouna, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna, když to povídal, šla kolem paní Kadrnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: kdybyste dovolila, paní Kadrnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadrnošková zavrtila hlavou: pane děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadrnošková viděla, řekla: to víte, takový pes něco stojí. Žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadrnošková kývla hlavou: to vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala: Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem. A jistý pan Kamenec se napil a řekl: tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi: člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla: to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour, ještě že Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby, jinak to skončil určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec na Jonatána rozkřikl: tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce. Co jako si to vlastně představuješ? Za trest nedostaneš 2 dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi: prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla: no jo, to je pravda, jenomže kde máš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl: prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadrnoškové. A ze sluchátka se ozvalo: no prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil, a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl: člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadrnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl:
1: Takový špont mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zapalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloděje tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nači zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bysme to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl, Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem, jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva velicí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadly panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela, zloději, pomoc, zamkli se v koupelně. A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcví klikou buší na dveře a volají, otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla, Machu, co budeme dělat, co kdybychom ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem. A Mach řekl, tím bysme asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi. Byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová. Byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany? Co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B a potom spali až do rána.

třetí den, kdy šli Mach s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katrnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katrnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý den, děti. Jestli pak poznáte, kdo si to zpívá,

0: No.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Ale dneska jsme překvapili malé kamarády moc brzy. Ještě spí. Tak pojďte hezky opatrně a nahlédneme do chaloupky. Je ráno. První sluneční paprsek pronikl oknem do světnice a šimrá spícího centíka pod bradou. Centík se zavrtí, otevře jedno oko a koukne na hodiny.
3: Kamarádi, kamarádi, vstávejte, Kvído, Funiku, zaspali jsme, už je skoro 9 hodin.
4: Jak to, že nás Josefína nevzbudila?
5: Snad se jí něco nestalo.
3: Tak pojďte, podíváme se.
2: Tři prasátka vyskočila z postýlek a vyběhla z chalupy. Na dvoře se procházel pyšný páv a roztahoval barevná pera. Tři prasátka se dívají s úžasem a nevěří svým očím.
4: Je, podívejte, jak nám slepice Josefína zkrásněla.
3: Jaká nádherná péra jí přes noc narostla.
5: A jak si elegantně vykračuje, panečku.
6: Co to žvaníte, hlupáci? Já nejsem žádná slepice, já jsem páv. Nejkrásnější ze všech domácích ptáků.
3: Páv.
4: Páv?
3: A kde je naše Josefína?
6: Josefína? Ta stará opelichaná slepice? Ode dneška bude zalezlá ve svém kurníku, protože teď jsem na dvorku pánem já. Páv Narcis.
4: Je, to je legrační jméno.
6: Kdo to řek?
5: Já.
6: Jak se jmenuješ?
5: Funík.
6: Funík. No to je strašné. Funík. Ne, tak směšné jméno jsem ještě neslyšel. Poslouchej, otylí vepři. Narcis je krásná květina. Já jsem ozdoba, zatímco ty jen funíš. Au. Něco mě píchlo do nohy. Hleďme, kamínek. Okamžitě vyzbírejte všechny kamínky na dvoře, ať chodím jako po koberci. Tak co jsem řekl?
3: Ano, pane páve, už sbíráme.
6: Rychlej. Rychlej, Lenoši. Tamhle vidím jeden a tamhle druhý.
7: Už tam běžím.
6: A co ten papírek? Nesnáším smetí. Co pak nemáte koště?
4: Máme, pane páve, tady je koště. Podívejte, jak dobře mete.
6: Je, to je hrůza. Toho prachu, co pak neumíte kropit, aby se neprášilo?
3: Umíme, pane Narcis, já to hned pokropím.
6: Co to děláš, nemehlo? Vždyť si mě polil. Teď vypadám jako zmoklá slepice. Co koukáte? Osušte mě.
4: Ano, pane páve. Utřeme vás do sucha.
6: Opatrně, našiko. Odřeš mi paří. Podejte mi zrcátko, ať vidím, jak vypadám.
3: Prosím, zde je zrcátko.
6: Ach, to je krása. Jak je to možné, že jsem tak nádherný?
2: Zatímco páv se nakrucuje před zrcátkem, obdivuje se a nadýmá pýchou, tři prasátka stojí zaraženě opodál a tiše reptají.
8: Já už jsem z té jeho krásy celý utáhaný.
3: Mně se to přestává líbit, kamarádi.
4: Mně taky. Lítáme tady jako hadr na holi kvůli jeho krásnému peři.
6: Ach, to slunce pálí. Přines mi slunečník.
4: Já?
6: Ano, ty. A hoď sebou, nebo mě od toho slunce rozbolí hlava.
4: Jo, jo. Však nehoří, kdyby ti chtěla hlava puknout na divo.
6: A co vy dva stojíte jako solné sloupy? Přineste mi něco k jídlu. Mám hlad.
5: Tuhle. Já se ani nehnu, centíku.
3: Pst. Tiše, nebo tě uslyší a bude zle.
5: Ale tak ať. Nejsem jeho sluha.
4: Tady je ten deštník, pane páv.
6: Hlupáku, co pak prší? Řekl jsem přece, že chci sluneční.
4: No dobře, tak já jdu teda pro sluneční.
6: Haló, počkej, že nesem rak a začíná kapat. Slyšíš? Pojď sem s tím deštníkem. Co pak nevidíš, že prší?
2: Ale Kvído neslyší a běží se schovat před deštěm do kurníku. A za ním Centík s Funíkem. Přibouchly vrátky Pávu před nosem.
6: Taková drzost. Nechají mě zmoknout, jak budu vypadat.
2: A Páv se běží schovat do chalupy. V kurníku se zatím radí tři prasátka se slepicí Josefínou.
1: Kone, já tady nezůstanu, s tím nafoukaným bábem nebudu žít na jednom dvorku.
3: Ale Josefínko, to nám přece nemůžeš udělat. My už taky máme té jeho krásy až po krk.
4: Centík má pravdu. Musíme se Páva zbavit. Pomoz nám, Josefinko.
1: Tak dobře, pomohu vám, ale uděláte přesně to, co vám řeknu.
4: Ano.
1: Ne, abyste ucukli.
4: Ne.
2: Je večer, tři prasátka si stelou postýlky a chystají se ke spánku. Ale než si stačí lehnout, uvelebí se na postýlkách drzý Páv a ještě roztáhne péra, aby se tam už nikdo nevešel. Sotva usne, vejde po špičkách slepice Josefína.
1: O, kamarádi, nastala naše chvíle. Teď anebo nikdy. Lehněte si na ta jeho pera a zpět. Já už se postarám, aby o tu vystřelil.
2: Tři prasátka poslechla, natáhla se jak široká, tak dlouhá na paví pera. Josefína se naklonila k hlavě Páva a ze všech sil vykřikla.
1: Hoří! Hoří! Kvo!
2: Páv se lekl a vyletěl otevřeným oknem, jako když do něj střelí. Na dvorku se ohlédl a leknutím stuhl. Na zadku měl místo své chlouby, krásných dlouhých per, jen husí kůži. Už neměl být na co pyšný a vypadal tak legračně, že prasátka se v okně prohýbala smíchy. Páv Narcis s hambou prchal do polí a už nikdy víc se neukázal. V chaloupce u tří prasátek nastala opět dobrá pohoda a od rána do večera se odtud ozývala radostná písnička.

0: no.
1: Jak? Selepice Josefína.
2: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
3: Já jsem taky rád. Ahoj.
2: Kde ses tak dlouho toulal?
3: Ve městě.
2: Ve městě? Neříkej.
3: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
2: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
3: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
2: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
3: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
2: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se na blízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemíždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.

0: musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
2: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely a z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tady žima stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.

0: stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
1: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
1: V pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
3: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
4: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: A nemůžu pořádně ani spát.
3: Pořád mi v uších protivně drnčí.
4: Mně se strašně stýská po lese.
5: Když se ráno vzbudíš, pěkně poděkuj. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček! Bam, bam.

0: Původ pásovců. A tady, drahoušku, je jiná povídka z dávných a dávno minulých časů. Asi uprostřed té dávné doby žil na březích hrmutné Amazonky bodavý a pichlavý ježek, který jedl hlemíždě ze skořápek a všelico z jiného. Měl přítelkyni, pomalou a vážnou želvu, která také žila na březích hrmutné Amazonky a jedla zelené saláty a jiné věci. A bylo to tak docela v pořádku, drahoušku. Či ne? Ale v téže době, za oněch dávných a dávno minulých časů, žil na březích hrmutné Amazonky také strakatý jaguár. Jedl vše, co mohl chytit. Když se mu nepodařilo chytit jelena nebo opice, jedl žáby a brouky. A když nemohl chytit ani žáby a brouky, šel k matce jaguářici a ta mu vysvětlila, jak jíst ježky a želvy. Říkala mu často a často, mávajíc půvabně ocasem:
1: Synáčku, najdeš-li ježka, musíš ho hodit do vody, kde se rozvine. A chytíš-li želvu, musíš ji vybrat tlapou z krulíře.
0: A bylo to docela správné, drahoušku. Jedné krásné noci na březích hrmutné Amazonky objevil strakatý jaguár bodavého a pichlavého ježka a pomalou a vážnou želvu, jak seděli pod kmenem vyvráceného stromu. Nemohli utéci, a tak bodavý pichlavý se stočil do klubička, protože to byl ježek, a pomalá vážná zatáhla hlavu a nohy do krulíře, jak jen nejdál mohla, protože to byla želva. A bylo to tak docela správné, drahoušku, víš?
1: Teď mě poslouchejte, začal strakatý jaguár, protože je to velice důležité. Maminka mi říkala, jestliže najdu ježka, že ho mám hodit do vody, kde se rozvine, a chytím-li želvu, že ji mám vybrat z krulíře tlapou. Kdo teda z vás dvou je ježek a kdo želva, protože to nedovedu rozeznat ani za cenu svých skvrn.
2: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptal se bodavý pichlavý.
2: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když rozvineš želvu, musíš ji vykrunířovat z vody vyběrákem, a když vytlapuješ ježka, musíš ho hodit na krunýř.
3: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptala se pomalá a vážná želva.
3: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když dáváš vodu ježkovi, musíš ho hodit do své tlapy, a když potkáš želvu, že ji musíš krunýřovat, až se rozvine.
4: Myslím, že to tak vůbec nebylo, odpověděl strakatý jaguár, ale byl již trochu zmaten. Ale řekni to prosím znova a zřetelněji.
2: Když vybíráš vodu tlapou, musíš ji rozbíjet ježkem, radil bodavý pichlavý.
3: Ale, dodala želva, když tlapuješ chytáka, hoď ho do želvy vybírákem.
4: Už mě z vás bolejí skvrny, řekl strakatý jaguár. A kromě toho jsem od vás nechtěl žádnou radu. Chtěl jsem jen vědět, kdo z vás dvou je ježek a kdo želva.
2: To ti nepovím, řekl bodavý pichlavý. Ale můžeš mě vybrat z krulíře, chceš-li?
4: Aha, zvolal strakatý jaguár. Už vím, že ty jsi želva. Myslel si, že to nepoznám. A teď...
0: Strakatý jaguár sekl po ježkovi střepatou tlapou právě v okamžiku, kdy bodavý pichlavý se svinul. Jaguárova střepatá tlapa byla samozřejmě hned plná bodlin a ještě horší bylo, že odhodil ježka daleko a daleko mezi stromy a křoví, kde bylo příliš tma, než aby ho mohl zase najít. Strčil potom střepatou tlapu do tlamy s výsledkem, že bodliny píchaly tím víc. Když konečně mohl zas promluvit, řekl:
4: Teď už vím, že to vůbec nebyla želva, ale...
0: A poškrábal se neporaněnou tlapou na hlavě. Jak poznám, že to druhé je želva?
3: Já jsem přece želva,
0: ozvala se pomalá vážná.
3: Tvá maminka měla docela pravdu, když ti řekla, že mě musíš vybrat tlapou z krunýře. Tak se do toho dej.
4: A před minutkou si povídala, že to tak neříkala.
0: Pravil strakatý jaguár a vykusoval si podliny ze scapaté tlapy.
4: Říkala si, že říkala něco docela jiného.
3: Dobře tedy, mám za to, že říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala něco jiného, ale nevidím v tom rozdíl, protože říkala-li to, co říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala, je to totéž, jako bych já říkala, že ona říkala to, co říkala. Naopak, jestli se domníváš, že ona říkala, že mě máš rozvinout vyběrákem, místo abys mě vytlapoval hodem z krunýře, nemohu si pomoci. Či mohu?
1: Ale říkala si přece, že chceš, abych tě vybral z krunýře tlapou,
0: namítl strakatý jaguár.
3: Promyslíš-li si to, zjistíš, že jsem nic takového neříkala. Řekla jsem, že tvá matka říkala, že mě máš vybrat z krunýře.
0: Pravila pomalá vážná.
1: A co se stane, jestliže to udělám?
0: Ptal se jaguár velmi váhavě a opatrně.
3: Nevím, protože mě dosud nikdo z krunýře nevybral, ale řeknu ti pravdu. Chceš-li mě vidět, jak plavu pryč, stačí, když mě hodíš do vody.
4: Tomu nevěřím, soudil strakatý jaguár. Popletla si všecko, co mi řekla maminka, abych udělal s tím, co se zeptala, zda vím jistě, že říkala a co jsem měl udělat, takže teď nevím, zda stojím na hlavě nebo na svém strakatém ocasu. A teď mi říkáš něco, čemu nerozumím a to mě spletlo ještě víc. Maminka mi říkala, že mám jednoho z vás hodit do vody a protože se zdá, že se bojíš vody, myslím, že nechceš, abych tě tam hodil. Skoč tedy do rmutné Amazonky, rychle.
3: Varuji tě, tvá maminka nebude mít z tebe radost. Neříkej jí, že jsem ti to neřekla,
0: pravila pomalá a vážná.
4: Jestliže řekneš ještě jediné slůvko o tom, co maminka říkala,
0: odpověděl jaguár, ale ještě neukončil větu, když pomalá vážná se klidně ponořila do rmutné Amazonky. Dlouhý kus plavala pod vodou a pak vylezla na písčinu, kde bodavý pichlavý na ní již čekal.
2: Unikli jsme jenom o chloupek, řekl bodavý pichlavý. Strakatý jaguár se mi nelíbí. Co jsi mu řekla, že jsi?
3: Podle pravdy jsem mu řekla, že jsem opravdická želva, ale on tomu nevěřil a chtěl, abych skočila do vody. A tak ho přesvědčila, že ji opravdu jsem. Když jsem skočila, velmi ho to překvapilo. Teď to šel povědět mamince. Slyšíš ho?
0: Slyšeli ho řvát zas a znova mezi lesy a křovinami na břehu rmutné Amazonky, až k němu přišla maminka.
1: Synku, synku,
0: opakovala bůhví kolikrát půvabně mávajíc ocasem,
1: že zase provedl něco, co si neměl dělat.
4: Chtěl jsem vybrat tlapou něco, co říkalo, že chce být vybráno z krunýře. A mám teď tlapku plnou bodlin,
0: kvílel strakatý jaguár.
1: Synku, synku,
0: opakovala znovu bůhví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
1: Podle bodlin v tvé střapaté špinavé tlapě vidím, že to byl ježek. Měl si ho hodit do vody.
4: To jsem udělal s tím druhým tvorem. Ten říkal, že je želva. Já mu nevěřil, ale byla to doopravdy pravda. A ten tvor se ponořil do rmutné Amazonky, odkud už asi nevyleze. A já teď nemám co jíst a myslím, abychom se raději odstěhovali někam jinam. Urmutné Amazonky jsou na mne, na chudáka, všichni moc chytří.
3: Synku, synku,
5: opakovala Bůh ví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
2: Teď dávej pozor a pamatuj si, co ti říkám. Ježek se svíjí do klubička a jeho bodliny trčí na všechny strany. Podle toho poznáš ježka.
1: Ta stará paní se mi docela nic nelíbí.
5: Staral se bodavý pichlavý, skrytý ve stínu širokého listu.
1: Jsem zvědavý, co všechno ještě ví.
2: Želva se nestáčí,
5: pokračovala matka jaguářice a opakovala to Bůh ví kolikrát, mávajíc půvabně ocasem.
2: Jen hlavu a nohy vtahuje do krunýře. Podle toho poznáš želvu.
3: Mně se ta stará paní docela a docela nic nelíbí,
5: souhlasila pomalá a vážná želva.
3: Ani strakatý jaguár nemůže zapomenout na takové poučení. Je to velká škoda, že neumíš plavat, bodavý pichlavý.
1: Nemluv na mne,
5: bručel bodavý pichlavý.
1: Raději přemýšlej, oč by bylo lepší, kdyby ses uměla svinout. Ale tohle je pěkná kaše. Poslouchej strakatého.
5: Strakatý jaguár seděl na břehu rmutné Amazonky, vykusoval si bodliny z tlapy a odříkával.
2: Nestáčí se, ale plavat zná, tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná, tak se ježek poznává.
1: Tohle nezapomene ani za uherský měsíc,
5: řekl bodavý pichlavý.
1: Podrž mi trochu bradu, pomalá vážná, zkusím se naučit plavat. Mohlo by mi to být prospěšné.
3: Výborně,
5: řekla pomalá vážná a podpírala bradu bodavého pichlavého, který se hrabal v rmutných vodách Amazonky.
3: Z tebe bude ještě dobrý plavec,
5: chválila ho pomalá vážná.
3: Ale teď mi zase ty můžeš trošinku uvolnit hořejší štít a já zkusím, jak to půjde se stáčením. Mohlo by mi to být prospěšné.
5: Bodavý pichlavý pomohl želvě uvolnit hořejší štít a pomalá vážná se s námahou a usilovným svíjením dokázala trošinku stočit.
1: Výborně,
5: řekl bodavý pichlavý.
1: Ale pro dnešek dost. Jsi celá černá v obličeji. Pojď se mnou laskavě ještě jednou do vody. Chci se naučit plavat na boku, když říkáš, že je to tak lehké.
5: A bodavý pichlavý to zkoušel na boku, zatímco pomalá vážná plavala vedle něho.
3: Výborně,
5: řekla pomalá vážná.
3: Ještě trochu cviku a bude z tebe hotová velryba. Ale teď smím-li tě obtěžovat, povol mi horní i dolní štít ještě o dvě dírky. Zkusím ten úchvatný oblouk, o kterém říkáš, že je tak snadný. To bude strakatý jaguár překvapen.
1: Výborně,
5: pravil bodavý pichlavý, ještě celý mokrý rmutnou vodou Amazonky.
1: Prohlašuji, že bych tě ani nerozeznal od některého z našeho rodu. Dvě dírky si řekla, myslím, jo? Trochu víc švihu, prosím. A nechrochtej tolik, nebo nás strakatý jaguár uslyší. Až skončíš, chtěl bych zkusit nadlouho se ponořit do vody, když tvrdíš, že je to tak snadné. To bude strakatý jaguár překvapen.
5: A tak se bodavý pichlavý ponořil a pomalá vážná se ponořila za ním.
3: Výborně,
5: libovala si pomalá vážná.
3: Trochu víc hospodárnosti s dechem a budeš se moci zařídit rovnou na dně Amazonky.

0: překvapen.
1: Výborně, řekl bodavý pichlavý. Ale příliš to namáhá tvé destičky na horním štítě. Dříve leželi pěkně vedle sebe a teď přesahuje jedna druhou.
0: To je jen z toho cvičení, namítala pomalá vážná. Také jsem si již všimla, že tvé bodliny jakoby splývaly a že teď vypadáš spíš jako smrková šiška než kaštan, jak si vypadal dřív.
1: Opravdu? Ptal se bodavý pichlavý. To je tím, že se máčím ve vodě. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Pokračovali v cvičeních až do rána a vzájemně si pomáhali. Když slunce bylo již vysoko, odpočívali a sušili se. Tehdy spozorovali, že oba vypadají docela jinak než dříve.
0: Bodavý pichlavý, řekla želva po snídani, už nejsem taková, jako jsem byla včera. Ale i tak, myslím, mohu pobavit strakatého jaguára.
1: Právě jsem si myslel totéž, souhlasil bodavý pichlavý. Myslím, že šupiny znamenají úžasné zlepšení proti bodlinám, nehledíc ani na to, že dovedu plavat. To bude strakatý jaguár překvapen. Pojďme ho najít.
2: Brzy našli strakatého jaguára, jenž stále ještě cucal střepatou tlapu, kterou si zranil předešlé noci. Byl tak překvapen, že se třikrát a bez zastávky překulil naspátek přes svůj vybarvený ocas.
1: Dobré jitro,
2: pozdravil ho bodavý pichlavý.
1: Jak se dnes vede tvé drahé roztomilé matince?
3: Děkuji, zcela dobře, odpověděl strakatý jaguár. Ale musíš prominout, že právě v téhle chvíli si nemohu vzpomenout na tvé jméno.
1: Trochu nehezké od tebe, řekl bodavý pichlavý. Už proto, že včera touhle dobou se pokoušel vybrat mě tlapou z krunýře.
3: Ale vždyť si žádný neměl. Byly to jen a jen bodliny, řekl trochu dotčeně strakatý jaguár. Já přece vím, co to bylo. Jen se pěkně podívej na mou tlapu.
0: Řekl jsi mi, abych skočila do rmutné Amazonky a utopila se, řekla pomalá vážná. Proč jsi dnes tak nezdvořilý a zapomnětlivý?
1: Nezapomněl jsi, co ti říkala maminka, pravil bodavý pichlavý. Nestáčí se, ale plavat zná. Tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná. Tak se ježek poznává.
2: A oba se svinuli do klubíček a kouleli se kolem strakatého jaguára, že se jim až dělala kola před očima. Tu odešel k mamince.
3: Mami, žaloval. Dnes jsou v lesích dva noví tvorové. Jeden o něm si říkala, že neumí plavat plave a druhý o něm si povídala, že se neumí stáčet, svíjí se do klubička. A oba, myslím, nemají bodliny, poněvadž jsou šupinatí po celém těle, místo aby jeden byl hladký a druhý velmi bodlinatý. Kromě toho se oba koulí dokola a mně je z toho na nic.
0: Synku, synku,
2: opakovala matka jaguářice bůh ví kolikrát půvabně mávajíc ocasem.
0: Ježek je ježek a zůstane ježkem. Želva je želva a nemůže se nikdy stát ničím jiným.
3: No ale to není ježek ani želva. V každém je kousek s obou a já nevím, jak se to jmenuje.
0: Nesmysl, řekla matka jaguářice. Každý má své vlastní jméno. Nazvala bych to pásovec, než zjistím jméno skutečné a nechala bych to na pokoji.
2: Strakatý jaguár učinil, jak mu řekla, zvláště pokud šlo o to, aby to nechal na pokoji. Ale zajímavé je, drahoušku, že od té doby až do dnešního dne každý na březích rmutné Amazonky nazývá jak bodavého pichlavého, tak i pomalou vážnou pásovcem. Na jiných místech žijí ovšem ježci i želvy, jsou i v naší zahradě, ale ten opravdický, starý a chytrý druh, jehož šupiny leží taškovitě, střechovitě jedna na druhé jako šupiny smrkové šišky a který žil na březích rmutné Amazonky v oněch dávných a dávno minulých dobách, se jmenuje pásovec. A je to tak docela v pořádku, viď, drahoušku.

0: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

koupil, abych hodně lidí loupil.

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, se ptal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela a když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil, takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
3: Proč jsi tak smutný? Co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
1: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
3: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
0: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
2: Otče, otče,
0: volala.
2: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála, otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést k otci a sestrám. Ale sestry se jí smutaly.
4: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
4: Udělej mne u sebe komornou.
5: A mě?
0: Dodala nejstarší.
5: Si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
0: Takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vztáhnul tlapy, vypadalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří, čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
3: To všecko, co jsi viděla, a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být i vysvobozen, tak zní ta kletba, když ti jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi. Že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám zjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku a Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: Dva kamarádi se spolu hádají.
1: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
0: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
1: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.
2: Ty Verdo, poslyš, jestli pak víš, co mám.
3: Co tak?
2: Nápad, nápadíček.
4: Skrotím divokého koně! Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň. Na to stačí mi lázo, je rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejně, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
3: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
4: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj pytlík. Hola, houa,
3: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
4: Ze všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
3: Smyčka, pytlíku.
4: Ale já vím, smyčka. No šmička.
3: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
4: Smyčka se nám jaksi zadrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Šmicha! Divoký koni, kde pak jsi?
3: Vždyť už dávno utekl.
4: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
3: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
4: Pardon!
3: A to šídlo ho táhne pardon za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
5: Tak takhle se tedy chytá lázem.
3: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlík. No, no, no, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda, protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalo, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot? Oh, oh, oh.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, dnes cvičíme gymnastiku, tram-tada,
2: tram-tada. S Hankou. Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Pigim zdravím.
0: Ahoj.
2: A no a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
3: Hopsa.
2: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme hýždě, přesně, půlky k sobě, vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volní. Máváte rukama, můžeme se zatančit doprava, doleva, mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to seš ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
2: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
2: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si holt bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
2: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože by ses tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon, bylo by to plavání.
2: By to jiný

0: Sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? 4x jsme poskočili.
1: Hop.
0: Přehodili jsme míček z jedné ruky
1: do žicové, do srdíčkové.
0: Pak opačně.
1: Hopsa.
0: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu. Teď a hop dopředu.
1: To je vernenánský skok, Hanko.
0: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
1: Hop.
0: No je to tak, přesně tak. Děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
1: ne,
0: připravíme druhý pokus.
1: Nožky, jako,
0: držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat. Pozor, kde spadneš.
1: To znamená patičkama napřed.
0: Patičkama napřed.
1: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
0: Ne, to teď uděláš po paměti. Jo. Protože ten míček je malinka, teď to se vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
1: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
0: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
1: Tak.
0: Připrav se, skáčeš dozadu, teď.
1: Hopsa!
0: Výborně, já ti tleskám, ty se z toho příliš moc bál.
1: Bál jsem se to.
0: No, a teď skočíme doprava a doleva, to už víme, kde je, takže...
1: To už bude hračka.
0: To už bude hračka, tak. Takže poskok doprava, teď.
1: Žicová,
0: a hop.
1: Srdíčková.
0: A hop.
1: Hop.
0: A hop. Výborně. Tak jo.
1: Hop.
0: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
1: Jsem moderní gymnasta.
0: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu.
1: Předu.
0: Hop, přes míček dozadu.
1: Do zádu, patička, napřed.
0: Doprava, hop.
1: Žičová.
0: Doleva, hop.
1: Srdíčková.
0: Výborně, já Piggy mu moc tleskám. A děti, pojďme si to celé zopakovat. Čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz,
1: hop,
0: dva,
1: hop,
0: tři,
1: hop,
0: čtyři.
1: Hop.
0: Z pravé ruky přeložíme míček, přehodíme míček doleva.
1: Hopsa. To je jak když letí kometa, vy?
0: Ano, a z levé do pravé.
1: Hopsa.
0: Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
1: Nad hlavu a...
0: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
1: Položím.
0: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Hopla. Dozadu.
1: Teď. Patičkama napřed. Hop.
0: Patičkama dozadu. A teď doprava. A doleva.
1: Žicová. Srdíčková. Žicová. Srdíčková. Žicová. Srdíčková.
0: Piggy, stačí. Dneska už musíme končit. Děti, vy si sestavu klidě pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggy rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
1: Ahoj.
2: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim! Co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Dnes je 26. července.
1: A svátek slaví Anna.
0: Jméno Anna se vykládá jako milá.
1: A říká se svatá Anna, chladná z rána, takže se radši teple oblečte.
0: U nás je Anna jedno z nejoblíbenějších jmen pro holčičky.
1: Takže milé Aničky, Andulky, Andulinky,
0: posíláme vám k svátku hubičku. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Co to bylo? To byli vlci.
3: Vlci v gramofonu, to je blbina.
4: Nebo Drákula. A... Nebo...
2: Co?
4: Nebo to... Mám to říct?
2: Sválně.
4: Já to řeknu, ale budeme se bát.
2: Nešť.
4: Nebo jestli to nebyl duch...

0: před noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní,
0: praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Pod ty dubou po schodech, to mě straší duch.
1: Náhle táhle začne pištět, práskat byl po něm puch.
0: Ve vítíři nahoře, vytřeštěná tvář,
1: dlouhá čouhá kamen ruka a

0: Stalo se to všechno, když už bylo takhle hnedle k večeru. Štička Aneška a malý kapřík Pepa právě hledali u hráze něco k snědku, když ho uviděli. Vyhlížel skoro jako Pepík, ale té parády. Dlouhý opravdu stejně asi tak jako Pepa, ale o hodně vyšší. A potom ty ploutve. Na zádech dokonce dvě a ta první sama jela. A ta na bříšku taky. A potom zase ty barvy. Trochu nažloutlý s bílým bříškem a krásné proužky od zhora dolů. A zase ty ploutve. Červené a zase trochu oranžové, ty nahoře zelené. No, krása pohledět. A velikánské oči, že Pepík ještě u nikoho v rybníku Pardoubek takové neviděl. Snad jenom uštíky Anešky. Ale ta je měla zlaté a trochu menší.
1: Jejda, ten má ale kukadla.
2: Vždyť je to taky okoun.
1: Ty jsi okoun?
3: Jo, tak nějak. A vy jste která parta?
1: My se tady narodili.
3: Štika, ty budeš zřejmě kapr a to malý vzadu jste říkali, že je karas? Dost divná sestava, řekl bych. Já se jmenuji Félix a jsem punk. Vysadili nás tady, prej, aby byla rovnováha.
1: A co je to punk, Felixi?
3: Tak předně, kluku, jeden kapří zlatá. Jmenuji se Félix, a ne Felix. A potom punk je moje filozofie. Rezignace a provokace.
2: Jsou to chuligáni. Plnou hráz rybářů na ně.
3: Jo, tak nějak. Co to tam dole máte za nápovědu?
4: To je starý kapr Bartoloměj. On všechno ví, protože byl řídícím učitelem. Je v rybníku už dlouho a poslouchá, co si na břehu rybáři říkají. Tak ví všechno.
3: Brzo budou Vánoce, dědo. Doufám, že máš správnou váhu a míru. Nějak jsem přeslechnul, jak ti říkají kapře.
4: Jmenuje se Pepík.
3: Já měl za to, že mluvit umí. Až doteď byl samý ptaní. No, beru na vědomí, Josef. Nastav ploutev a dáme plesky. Plesk.
2: Okouni, když jsou ještě malí, plavou vždycky vejnu.
3: Jo, tak nějak, moudrý starče. Jenomže já jsem zásadně sám. Předně zbylí okouni nejsou punk. A potom mi závidí.
1: A co ti závidí, Felixi?
3: Ty seš samý ptaní, kolego. Závidí mi moje pruhy, protože jich mám víc než oni.
2: Okouni jich mají mít 5 a někdy až 9.
3: No vidíš, kapře Josko, a já jich mám akorát 9. Děda Udna by si měl zase otevřít nedělní školu pro rybí potěr. Pankáče, poznáš, že jsou hodně barevný, ploutve mají nastojato a pěkně do špičky a hlavně, dokud to jde, tak klídek.
1: A co budeš dělat, Félixi, když jsi sám?
3: Já myslel, že bych se na chvíli přidal k vám a potom se uvidí. Teda pokud tady slečna nemá nic proti tomu.
4: Když budeš při nás a ne proti nám?
2: A na to se právě nemůžete spolehnout, když je punk.
3: Klídek, dědo, abych ti ještě nebyl dobrý. A co ten malej vzadu? Ten ještě neumí mluvit?
2: Umím.
3: Tak se projevím, ne? To, že seš nejmenší a nejmladší, ještě neznamená, že nás tvoje rozumy nezajímají.
2: No to se povedlo. On je Lojzík, možná nejmenší, ale za to nejstarší. Ví toho víc, než vy všichni dohromady. Nezapomínejte, že přišel zvenku.
3: A že je tak malej, dědo.
2: Všechny ryby nerostou stejně a nejsou taky stejně velké. Ještě trochu povyroste, ale už ne o moc. Ještě tak o půlku své délky.
3: Všechno v dobrým, Lojzo. Nemáš nic proti tomu, když se přidám?
5: Nemám. Opravdu se můžeš hodit, když jsi také přišel zvenku.
3: Jo, tak nějak. Tak co podnikneme, pánové a dámo? Vlastně obráceně, dámo a pánové.
4: Mohli bychom hrát na honěnou.
3: No jo, holka. A ještě k tomu štika. Co jsme mohli čekat? Nic lepšího nikdo nemá.
1: Mohli bychom jít pomáhat malým ztraceným rybkám najít maminku. A tatínka.
3: Mladej chce dělat dobrý skutky. To už tady jednou bylo, bráško. Samý kytky, samá láska. A kde je jí konec? Říkali si hippie. Pojďte někomu škodit.
4: My se tady máme všichni rádi. Komu chceš škodit, Félixi?
3: Tady široko daleko není nikdo, koho nemáte rádi, nebo koho se bojíte?
5: Jsou tu ještě rybáři, ale nevím, jestli je nemáme rádi. Oni nás někdy krmí, ale bojíme se jich, to tedy ano.
3: No tak je trochu rozhýbáme.
1: A jak je chceš rozhýbat, Félixi?
3: Náramně jednoduše. Zamotáme jim šňůry, co strkají pod vodu, aby si vás chytili a snědli, protože oni vás mají rádi taky, ale na pekáči.
4: Všichni ne. Někteří nás i pustí.
3: To může být, když máte podmíru, když nejste dost velký na rendlík. To se potom bojejí porybního šťovíčka. Už jsem měl tu čest, když mě sázel tady do toho rybníka. Mimochodem, proč se jmenuje Pardoubek? To by nevěděli, moudrý starče?
2: Pardoubek se jmenuje proto, že tady bylo pár doubků kolem. Teď jsou z nich ty velké duby na hrázi.
3: Díky za rozhovor, profesore. Budu to mít na paměti.
0: Od první chvíle bylo hnedle znát, že se okoun Félix vyzná a že to určitě nedělá poprvé. Tak úplně ze všeho nejdřív plul pomalu podle hráze a prohlížel si rybáře.
3: Na tady toho pozor, vypadá, že se vyzná.
5: No, to se povedlo. To je zrovna ten rybář, kterého přelstila Aneška, když mě zachránila ze šňůry. To je Frolík. Jak tě živo prý nic nechytil?
3: Pán měl tu čest sloužit jako návnadička. Pár našinců, teda myslím okounů, to za mlada zkusilo taky. Už jsem je nikdy neviděl.
0: Potom okoun z lehínka uchopil háček, co měl schovaný v těstíčku rybář Frolík, a pomalonku s ním obeplul háček, co měl zabalený v těstíčku rybář Imlauf, který seděl hned vedle Frolíka.
3: A co tenhle?
2: Taky nikdy nic nechytil.
0: Potom Félix zase popojil ke šňůře mladýho šubra.
3: A tenhle?
4: Ten už vůbec nic.
0: Félix vzal z lehínka háček rybáře šubra a vrátil se s ním k Imlaufovi. Tam udělal další dvě kolečka okolo a pustil.
3: A teď dávejte pozor.
0: Chytil krajní háček a trochu za něj zatáhl. Potom víc a nakonec škubnul. Nejdřív se nedělo nic, jenomže potom si Frolík všimnul.
6: Záběr!
0: Vykřikl a škubl prutem vzhůru.
6: Záběr!
0: Hned na to volal mladý šubr a také škubnul prutem vzhůru.
6: Záběr!
0: Divil se Frolík a leknul se, že by konečně chtěl škubnout, ale rybářský prut mu vypadl z ruky rovnou do vody. A teprve teď se začaly dít ty věci, které sliboval okoun Félix. Tak úplně ze všeho nejdřív chtěl Frolík zachránit svůj drahocenný cizokrajný rybářský prut a natáhl se po něm. Jenomže to neměl dělat, nedosáhl. A plácl sebou do pardoubku, jako když na hladině přistává divoká kachna. V tu chvíli ale už stál na nohou také Imlauf a tahal, protože si myslel, že chytil on. To by ale nesměl také prudce zatáhnout mladý šubr a to trhnutí Imlaufa otočilo a spadl za Frolíkem, jenomže pozadu.
6: Takový teplo teď zase v listopadu není, abyste se koupali. A že se nesvlíknete do plavek, nebo co to máte pod těma svýma monterkama? A to jste seděli tak těsně u sebe, že se vám zamotali šňůry?
7: Jako vždycky.
6: Tak to jsem ještě neviděl. A netloukla tady štika? A tak to musel být vokoun. A moc bych za to nedal, kdyby dokonce zrovinka ten, co má 9 proužků, mně se zdál hned podezřelej. On se na mě tak divně díval, když jsem ho tuhle vysazoval do pardoubku.
7: Tak budou mít dneska hlad. Pánové, dneska všechno těsto, co zbylo, bereme sebou. Žádný dokrmování jako jindy.
3: Nehodili vám těsto dneska, hodí zítra.
2: To hodí, ale bude v tom těstíčku háček. Vlastně spousta háčků.
0: Uslyšeli ze zdola, odkud je stále ještě pozoroval starý kapr Bartoloměj. Řekl by víc, když v tom se ale najednou od stavidla ozvala písnička.
1: Ryby moje ryby, kdybyste věděli. Je, zapomněli jsme na Haničku.
2: Na jakou Haničku? Na mlynářovi z Haničku. Chodí sem krmit ryby koláčema, co se jí nepovedou, když peče. A v těch háček nikdy není.

0: zpívá vždycky tuhle moc krásnou písničku. Proč nejsem lidi?
1: Také na břehu byla řeč o háčku. Frolík mlsně koukal po Haničce a mladej šubr měl zase ty divný oči.
2: A příště líčím na vokouna. A když nic, tak to má při výlovu stejně spočítaný.
1: Sliboval ještě, protože s prutem si moc nevěřil a výlov už jednou viděl. Jenom mladej šubr neříkal nic a poslouchal písničku, protože si představoval, že jí Hanička Zemlejna zpívá jenom pro něj. On měl totiž Kuba Šubrů Haničku moc rád, jenom jí to neuměl říct, protože se styděl. Porybný Šťovíček je všechny chvíli pozoroval, házel do vody chlebové kůrky, co měl v kapse, a potom jim prozradil. Jenomže on ten vokoun ještě nemá míru, víme? A v tom je právě ten největší háček.

0: Anička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: z Moravských pověstí. Ostatném Benedovi. Za pradávných dob, kdy ještě sesterská Morava podléhala toliko vládě svých samostatných vévodů, kteří sídlili na Olomouckém hradě, jeden z těchto knížat byl náruživým lovcem divokého ptactva a zvířat. K tomuto cíli choval i množství sokolů, jíž byli tak vycvičeni, že mu i drobnější zvěř a též i kachny, koroptve a křepelky na dostřel nadháněli, v běhu anebo v letu je zdržujíce. Proto také vévoda dlouho se rozmýšlel, komu by své milé sokoly dal v opatrování, až konečně svěřil je statnému Jonáku Benedovi. Tomu je odevzdávaje, řekl přísně. Dobře je cvič a opatruj, neboť stane-li se některému nehoda, anebo zahyne-li, budeš kratší o hlavu. Beneda, pamětliv těchto slov vévodových, opravdu střehl svých sokolů jako svého oka a proto se také těmto opeřencům dobře dařilo. Jednoho dne však přece jeden ze sokolů začal stonati a než minul den, zahynul. Beneda nad skonem ptáka byl všecek zoufalý, protože věděl, že právě tento sokol byl vévodovi nejmilejší. Obávaje se trestu, prchl Jonák za tmavé noci do hustého pralesa, kde se dlouhý čas skrýval a nuzně se živil pálením uhlí. Vévoda ovšem marně se píděl po svém mladém sokolníkovi, vysíla je zvědy na všecky strany. A kdyby tito jej i viděli, jistě by ho byli nepoznali v jeho úboru, zvlášť když i Jonákova tvář byla stále plná čmoudu a sazí. Ostatně Beneda z opatrnosti nevzdaloval se příliš od svého milíře. Bázlivě se skrýval v houští jako plaché zvíře ve svém doupěti, kdykoliv spozoroval, že se blíží lidé. Tak žil ve stálém strachu několik let. Až jednoho dne, nemaje práce u milíře, pojednou zaslechl rychlé kroky člověka, který chvátal úzkou stezkou lesní k jeho boudě. Schopil se rychle, aby viděl příchozího a spatřil k nemalému překvapení lovce v nádherném oděvu. Poznal ihned pána svého, moravského vévodu, a zbledl leknutím. Domníval se, že jest vyzrazen a že vévoda sám přichází, aby ho potrestal. Okamžitě se schoval za mohutný strom. Ale mýlil se. Vévoda byl podnikl hon v hustých lesích blíže řeky Bečvy a žena se za zvěří pustil se příliš daleko v tmavý les. Náhle potkal se s ohromným zubrem, který z očí lovce jal se ho vztekle pronásledovati. Vévoda vida, že jen útěkem může se spasit, chvátal po stezce k milířům Benedovým. Za utíkajícím funě a soptě hnal se zubr. Hlavu maje k zemi skloněnou, ohon zdvižen, přihnal se a byl jen několik kroků od umdlévajícího vévody. Ten již klesl k zemi. Zdálo se, že jest po něm veta, že divé zvíře již vrazí rohy do jeho těla. Ale v rozhodném okamžiku vyskočil uhlíř za stromem skrytý ku pomoci. Vida, jaké nebezpečenství hrozí vévodovi, rozpřáhl se sekirou a silnou ranou těl zubra do hlavy. Zvíře zařvalo, zapotácelo se a kleslo s rozbitou lebkou k zemi. Vévoda se zatím vzpamatoval. Přistoupil k domnělému uhlíři a srdečně mu děkuje tázal se. Rci, dobrý muži, čím bych se ti mohl odměnit za službu tak velikou? Zachránil jsi mi život. Beneda sklopil zrak, vrhl se na kolena před svým velitelem, sepjal ruce, vztáhl je prosebně k němu, nejsamocen slova. Udiveně pohlížel kníže na podivné počínání uhlířovo. Domníval se, že jest asi velmi chudý člověk a že potřebuje co nejrychleji podpory. Nepoznav svého sokolníka, vyňal měšec a opět se tázal. Mluv přece, čeho je ti třeba? Pane, jal se mluviti sluha třesoucím se hlasem, odpusť mi, daruj mi život. Odpuštění, život, žasl vévoda, ucouvnuv na krok. Hlas uhlířův zdál se mu býti povědom. Pohlédl ostřej ve tvář klečícího. Svraštilo se obočí, temné zraky vzplanuly a vévoda zvolal, ha, ty z Beneda, můj uprchlý sokolník. Milost, zvolal chvějícím se hlasem nešťastný Jonák. Ale proti nadání velmož se nehněval, neboť pohleděv na prosebníka řekl mu laskavě, vstaň, neboť chci zapomenout tvé proviny už proto, že jsi mi zachránil život. A nyní raději pověz, co by si spřál, abych se ti odměnil za tvou statečnost, neboť mile rád splním každou tvou prosbu. Jonák, uslyšev tuto laskavou řeč vévodovu, skutečně povstal a políbil ruku svému pánu a řekl, chceš-li mi, pane, prokázat ti už nějakou službu, daruj mě kůži z tohoto zubra a aspoň tolik země, kolik já tou kůži ohraničím. Jen tolik půdy chceš? Vždyť zubří kůže neobsáhne ani tak velký prostor, jako tento tvůj milíř, divil se vévoda. O, nikoliv, pravil chytrý uhlíř. Uvidíš, že zaujme mnohem více půdy, než si myslíš, pane můj. A jen dořekl, již stáhl kůži ze zabitého zvířete a začal řezati z ní množství uzonkých řemínků, jež kladl v podobě dlouhé čáry v řadu tak, až ohraničil více jak půl hodiny dlouhý čtverec. Vévodovi zalíbila se chytrost bývalého sokolníka tak, že mu daroval ještě větší kus země a povýšil ho do stavu zemanského. Beneda potom vystavil si na onom vysokém vrchu karpatském veliký hrad, jenž pro svou nedobytnost udržel se po celé věky a jenž později nazván byl Helfštýnem. Jeho mohutné trosky dosud připomínají jeho zakladatele i hrdinu této vypravované příhody.
1: O zvědavé Evičce. Evička byla malé, hodné děvčátko. Když jí zemřeli rodiče, ujala se jí stará tetička. Byla to hodná žena a měla Evičku ráda. Teta měla malé hospodářství a Evička jí v práci pomáhala. Dovedla už dojít kravičku, na trávu chodila, také už trochu vařila. I žili jste to uspokojeně. Byla to holčička hodná, chytrá, ale tuze zvědavá. Všecko chtěla vědět, znát, vidět. Pod každou pokličku nahlédla. Každou krabičku otevřela. No zkrátka, do všeho strkala nos. Jen ta veliká zvědavost Eviččina tetu trápila. Povídala jí. Evičko, Evičko, jednou tě ta zvědavost tuze vyplatí. Ale nebylo to nic platné. Evičce neušlo nic. Pořád v chaloupce nacházela něco nového. Slídila od půdy do sklepa, až tu našla velikou, pozlacenou motyku. Přiběhla k tetičce a povídala jí.
2: Tetičko milá, nač je ta krásná motyka?
1: Tetička jí pohrozila prstem.
2: Milé dítě, jsi ještě malá, ale povím ti to.
1: Tu motyku jsem dostala od své maminky, když jsem se vdávala. Povídala mi, kopej s ní na zahradě. Najdeš poklad. A až budeš stará, dej motyku zase tomu, koho budeš mít ráda.
2: A já kopala. Celou zahradu jsem překopala, ale poklad jsem nenašla. No nechť. Poklad jsem nenašla,
1: ale dobře se mi vedlo. A že mám tebe ráda, odevzdám motyku tobě. Snad budeš mít větší štěstí a poklad najdeš. Netrvalo dlouho a dobrá tetička se rozstonala a umřela. Evička ji upřímně oplakala, pochovala ji a jen přišla domů, běžela pro zlatou motyku. Kopala, hrabala, od rána do večera, ale poklad ne a ne nalézti. Za to zahrádka si libovala, že je pěkně překopaná. Však ji Evička překopala toho jara ještě dvakrát. A když poklad nenašla, zahodila motyku a nasázela zeleninu. Okurky, zelí, brambory a všecko to rostlo jako z vody. Jedna radost. Na podzim Evička sklízela velikou úrodu. Prodala a ještě jí hodně zůstalo. A tak okopávala zahrádku a zlatá motyka dělala divy. A Evička byla spokojena. Už věděla, jaký poklad jí tetička zanechala. Pilnou práci. Evička dobře hospodařila a koupila si 9 kuřátek a 10. chocholátko. Pak telátko, aby si vychovala kravičku. Z kuřátek jí vyrostly pěkné slepičky, které brzy snášely vajíčka. Jednoho dne Evička hledí a hledí. Je to možné? V kukanice bylo 9 vajíček a 10. zlaté. Evička měla velikou radost. A což když za 2 dny tam našla zase nové zlaté vajíčko? To se zaradovala. Vajíčko u zlatníka dobře prodala a nakoupila věcí. Jen byla zvědavá, která slepička to zlaté vajíčko snáší. Nakukovala celé dny do kurníku, ale nic nevyzkoumala.
3: Kokodák.
1: Dělali slepičky všecky stejně, i ta, která nesla zlatá vajíčka. A Evička nevěděla pořád nic. Přemýšlela, klidu neměla, až se dozvěděla o jedné čarodějnici. Ta prý všecko ví a všecko uhádne. Evička vzala 2 zlatá vajíčka a šla k té stařeně. Čarodějnice bydlela v hustém lese v dřevěné chaloupce. Evička ji pěkně pozdravila a čarodějnice jí hned povídala. Vím, co chceš, milá Evičko. Jsi zvědavá, která z těch slepiček nese zlatá vajíčka, viď? Evička kývla hlavou, že je to tak, a dala stařence 2 zlatá vajíčka. Lépe bys udělala, kdybys nechtěla vědět. Ale že jsi pracovitá a štědrá, tak ti to prozradím. Podívej se o půlnoci do kurníka. A to jen jednou, jedinkrát, sama poznáš. Kdybys neposlechla, nevyplatilo by se ti to. Evička poděkovala stařence a utíkala domů. Té noci zvědavostí nespala. Čekala na půlnoc. Ve dveřích kurníku si vyřízla malé okénko a tam se dívala. O půlnoci Evička vidí, jak chocholatá slepička sedí a snáší. Sotva udělala kokodák, přilítl netopír. V tu chvíli slepička vyskočila ze hnízda, otřepala se a schodila ze sebe tu slepičí kůži i s peřím a byla ze slepičky krásná lesní víla. Roztáhla ruce, zašustila závojovým šatem a letěla za netopírem. Evička klusala za nimi, co jí dech stačil, aby věděla, kam jdou. Doběhla až k lesu. Tam už vybíhaly lesní víly a běžely naproti té eviččině bílé víle. Vítali se, vzali se za ruce, běželi na palouk a tam tancovali. Evička věděla dost. A kdypak se víla vrátí zase do kurníku? Vrátí se vůbec? Evička běžela nazpátek a dávala pozor. Přesně v jednu hodinu v noci byla víla nazpátek. Byla smutná, když oblékala na sebe slepičí šat. A ještě smutná,

nejsmutněji si sedla mezi slepice do řady. Evička věděla dost. Šla domů a té noci nespala. Pořád jen myslela na tu bílou vílu. Jestli pak by jí mohla pomoci? Jak pak by to bylo, kdyby jí třeba tu slepičí kůži schovala? Nebo kdyby jí spálila? Co by se stalo? Ve dne tu chocholatou slepičku hladila, ale ta byla pořád jen smutná. Večer Evička zase nakukovala s Kulinkou do kurníku a viděla, že od půlnoci do jedné hodiny odvádí netopír slepičku vílu do háje. Tam ubíhala víla celá blažená. A když se vracela, plakávala. Tak tomu bylo každé noci. Evička načisto zapomněla, co jí babička nakazovala. Směla se podívat jen jednou, jedinkrát. A ona se dívala každý den. Bylo jí líto té krásné víly. Umínila si, že jí pomůže. Když zase jednou odešla víla s netopírem do lesa, vzala Evička tu slepičí kůži do ruky a chtěla ji hodit do ohně. Kůže byla lehonká, peříčka krásná a na hlavě chocholka jako pro královnu. Evička si pomyslela, jak pak by mi to asi slušelo? Hodila si kůži přes ramena a chtěla běžet k zrcadlu do světničky. Ale co se stalo? Kůže na Evičce tu chvíli přirostla. A ze zvědavé Evičky se stala chocholatá slepička. Usedla na bidélko a dala se do žalostného pláče. Plakala, až srdce usedalo. V jednu hodinu se vracela do hnízda ta krásná víla s netopírem. Když uviděla Evičku na bidélku, zvesela zatleskala rukama a povídala. Děkuji ti mockrát, panenko, za vysvobození. Teď budeš ty slepičkou tak dlouho, dokavat se nenajde zas taková zvědavá osoba, jako jsi byla ty. Ta si pak navleče slepičí kůži na sebe, zrovna jako ty. Ale musí to být po půlnoci. A ty budeš vysvobozena. Děkuji ti, dobrá duše, ještě jednou. Já jsem královna víl. A tam, hle, netopír, zlý čaroděj. Dnes už nemá ke mně moci. Buď zdráva. Zašustila závoji a odběhla. Netopír tu chvíli krákal. Zlobil se, ale nakonec i on odletěl. Evička zůstala sama. Ráno místo uklízení chodila se slepicemi po dvorku a smutně plakala. Kravička v chlévě bučela, neměl jí kdo posloužit. Celý domek naříkal. Evička sotva dotloukla půlnoc, schodila slepičí kůži, rychle podojila, obstarala kravičku, drůbež, prostě všecičko, a pak zase hub do kůže a byla z ní chocholatá slepice. Přemýšlela, kudy chodila, jak by se osvobodila. Až konečně jí to napadlo. Rozběhla se, jako slepička, jednou do lesa k té hodné babičce. A tam zakdákala. Babička ji hned poznala a povídala jí. Vidíš, vidíš, to máš za svoji zvědavost. No, budeme přemýšlet, jak tě osvobodit. Jdi domů a čekej. Evička se nemohla noci dočkat. Stařenka přišla až třetí noci, právě když ponocný troubil půlnoc. Evička vyskočila z kůže a padla babičce okolo krku. Má zlatá babičko, vy mi pomůžete, já to vím. Babička jí povídala. Podej mi tu svou kůži, Evičko. Evička kůži vzala, podala jí babičce a ta, že si ji na sebe oblékne sama. Je stará, jí už to bude jedno, bude-li nějaký čas slepicí nebo nebude. Evička plakala. Bylo jí líto stařenky
a nevěděla, co počít. Tu přiskočil babiččin kocour. Popadl Milou kůži a na kusy ji roztrhal. Peříčka se rozlétla na všecky strany a Evička i babička byly vysvobozeny. Už nebudeš mít zlatá vajíčka, milá Evičko, povídala babička. Ale Evička už nechtěla o zlatých vajíčkách ani slyšet. Děkovala vroucně babičce za vysvobození a děkovala i kocourovi. Ten se lísal k oběma a když jim bylo spolu tak dobře, zůstali u Evičky v chaloupce na dobro a žili spokojeně i bez zlatých vajíček až do smrti.

0: vtipk.
1: Potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
2: Tak se měj, mě už to jede.
0: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
1: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje.
2: A nebo když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
1: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
1: Tukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla. A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
1: Pong.
2: A ještě jednou, ping, nahoru ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
1: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena
1: jako
2: vytáhuji
1: k
2: uším.
1: Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
1: Sobě, trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Piggy, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou.

0: nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu. Znova nádech.
1: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
0: A bříško.
1: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
0: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
1: Takže třeba levou ruku na
0: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Ano, ano, a počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
1: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
0: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
1: Za ouškem, kde jsem neměla ruku.
0: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Na viděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
1: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
0: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: Tiki kalendář! Dnes je 26. července.
2: A svátek slaví Anna.
1: Jméno Anna se vykládá jako milá.
2: A říká se svatá Anna, chladná z rána, takže se radši teple oblečte.
1: U nás je Anna jedno z nejoblíbenějších jmen pro holčičky.
2: Takže milé Aničky, Andulky, Andulinky,
1: posíláme vám k svátku hubičku. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku. Nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím,
2: škemral Péťa a celý se třásl. Čertovi ho najednou bylo líto.
0: Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: už klíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
3: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
3: To nejde. Z pekla se jen tak nikdo nedostane.
1: Ale já mám hlad.
2: Začal si Péťa vymýšlet.
3: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: bude dost.
1: Dobrý den, pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
2: Žádný problém.
1: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
2: Tak se najes, pobídl ho.
1: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
2: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
1: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo, musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
2: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
3: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: sletí, pupa čertu na něj letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mije, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
4: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš,
2: těšil ho Zlobínek.
4: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: snímat?
1: Hala, dva čertíci nemají co na práci.
2: Zavolal jeden z nich, když je uviděl.
1: Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle.
2: Ukázal čert do rohu.
1: Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
3: Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
4: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal.
3: Kňoural Péťa. Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
2: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
1: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
3: Na to oba čekali, upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
1: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
2: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
1: Máme tady totiž kadeřnictví.
5: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy. Kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy. To, co není dokonalé, dá se napravit.
2: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
4: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
3: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
2: křikl na ně Zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
1: Slyšíš? Vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
2: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza. Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat v jídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře, řekl. To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším.
0: Drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše: děkuji. Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha:
1: ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce, ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Co pak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla: já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, v jídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: Písničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Doma zatím všichni mlčky čekali na můj návrat. Kedživu vypadala, jako by se každou chvíli měla rozplakat. Richard bouchal pěstí do tlustého kmene, až z něj odletovaly třísky a Kamba se tvářila starostlivě. Jenom Šinda měla ve tváři nevyspytatelný, snad trochu potěuchlý výraz. Budu mít kamaráda! Zaslechli najednou můj radostný hlas. Všem se ulevilo, že se jim jejich holčička v pořádku vrací, ale v tu ránu už udýchaná moja stála před nimi a o překot vyprávila, co zažila u kouzelné díry. V každé druhé větě nezapomněla zdůraznit, že jí velký gorilák slíbil kamaráda a vždycky k tomu dodala, odkud sem ten kamarád asi přijde, nebo už se těším, jak se spolu budeme hrát, nebo něco podobného. Když to řekla asi po desáté, Kidživu se zvolna rozhlédla po ostatních, až se významným pohledem zastavila na Richardovi. Tak kdo pak to chce moje slavnostně říct? Jenže Richard si jejího pohledu ne a ne všimnout. Šinda se zase tvářila, že se jí to netýká a Kamba jen mlčky pokynula, ať to Kidživu řekne sama. Tak tedy mojo, pokračovala Kidživu. Velký gorilák má pravdu. V našem pavilonu brzo dojde k velice důležité události. Něco tak důležitého se to dosud odehrálo jen jednou. A ty už jistě víš, o čem mluvím. Kidživu cítila, že se do své řeči nějak zamotává a tak raději přešla rovnou k věci. Zkrátka, mojo, nebudeš tu už jediné mládě. Jemně k sobě moju přitáhla a položila její ručičku na svoje vypouklé břicho. Cítíš, jak kope a jak sebou mele, že mi ten tvůj sourozenec ale dává zabrat, usmála se pyšně. Moja se na ní vyjeveně zadívala. Tak tohle bude ten můj kamarád? Mámě se má narodit miminko? Šindě to by bylo něco jiného, ale mámě? Všichni moju napětě sledovali a čekali, co na to řekne. Až se konečně ozvala. Aha! Chvíli bylo ticho a pak moja váhavě řekla. Ta moje sestřička by se mohla jmenovat Maki. Ale vždyť ještě nevíme, jestli to bude holka nebo kluk. Smála se Kidživu. Aha! Znovu hlesla moja. Ale to už se do toho vložila Kamba. Tak ji nechte, takové překvapení. Musí si to nejdřív poskládat v hlavě. Zbytek dne do mojí nic nebylo. Na radost z návštěvy u kouzelné díry docela zapomněla. Jen seděla v koutku a usilovně přemýšlela. Když se večer ukládala do pelíšku, přišla k ní máma Kidživu. Pohladila ji a tiše se zeptala. Ty opravdu nemáš radost? Mám, odpověděla moja, jenže moc přesvědčivě to neznělo. A potom smutně dodala. To už mi Kamba nebude vyprávět pohádky? Ale bude, utěšovala ji Kidživu. Jen je nebudeš poslouchat sama. A ty i táta si se mnou budete hrát ještě míň než teď, pokračovala moja. Je pravda, že já na tebe asi budu mít méně času, připustila Kidživu, ale za to ti přibude kamarád nebo kamarádka a to sis přeci přála. Kamarádů mám dost, řekla vzdorovitě moja. Třeba Ježka a taky Mravence a těch je přes 50 000. To je pravda, ale vzpomeň si, jak to dopadlo, když byl Ježek u nás doma. Mravenci jsou fajn, dál trucovala moja. Já vím, souhlasila Kidživu a usmála se. Jen si nějak nemůžu zapamatovat, jak se který jmenuje. Moja se nad tím trochu zamyslela a pak se také usmála. Kidživu ji znovu pohladila. Mojo, řekla opět vážnějším hlasem, budu potřebovat, abys mi s miminkem pomáhala. Jsi už velká a určitě mi budeš hodně platná. Vážně? Zeptala se moja. Určitě. Ujistila ji Kidživu a dala jí na dobrou noc sladkou pusu. A teď spi, ať se ti něco hezkého zdá. Moje se opravdu zdály krásné sny, ve kterých se starala o svého nového kamaráda a hrála si s ním. A zdály se jí nejenom tuhle jednu noc, ale i tu příští, přes příští a přes příští. A když se poté přes příští noci probudila, čekalo jí veliké překvapení. Zatímco spala, narodilo se její mámě gorilí miminko. Moja se úžasle dívala, jak je celé pomačkané a bezmocné. A jakmile si všimla, že se zrovna nikdo nedívá,
opatrně se ho dotkla a tichým hlasem se představila. Ahoj, já jsem tvoje starší sestra. Jmenuji se Moja. A jsem moc ráda, že jsi tady.

0: Kapitola 12. Ztracena. Jak jsem byla zklamaná, když jsem sestoupila po schodech dolů a nenašla tam starou jabloň. Octla jsem se na křižovatce tří cest. Kterou se dát? Jestliže se zmýlím, pomyslela jsem si, může mě to stát život. Zmocnila se mne strašlivá hrůza. Rozběhla jsem se nazdař Bůh tak rychle, jako kdyby mě honil sousedův pes. Za několik minut jsem uviděla květinku sedící na kraji příkopu. Nabyla jsem trochu naděje a v přestávkách mezi vzliky jsem se jí zeptala.
1: Nevíte, prosím, kde je stará jabloň?
2: Moje maminka? Právě ji narychlo zavolali ke královně a nevím, kdy se vrátí.
1: To je neštěstí. Ale snad byste mi mohla ukázat cestu k domku, kde bydlí pšenice.
2: Bohužel ji neznám. Ale proč byste nemohla počkat chvilku tady? Maminka jistě brzy přijde. Jen aby to nebylo něco vážného.
0: Při těch slovech mě znovu ovládla touha utéci. Připadalo mi přece jen velice nebezpečné rozběhnout se tak bez cíle a přes všechen svůj strach jsem si sedla vedle květinky. Sbírala v trávě kapky rosy a navlékala je jednu po druhé. Navrhla mi:
2: Nechtěla byste si udělat také korálky na krk, zatímco zde budete čekat?
1: Ano, ano,
0: odpověděla jsem. Ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohla navléknout ani jedinou kapku. Jakmile jsem na některou sáhla, hned se mi roztekla do trávy a v duchu jsem se ptala sama sebe, jak to ta květinka dělá, že s nimi zachází tak obratně. Měla náhrdelník dávno hotový a já jsem dosud nenavlékla ani jednu kapku. Všimla si, jak jsem nešikovná, a protože se její maminka nevracela, řekla mi:
2: Ale teď si vzpomínám. Mohla byste se zeptat také třešní, které stojí právě za ohybem cesty. Ty budou jistě vědět, kde je domek, v kterém bydlí pšenice.
1: To bych opravdu mohla zkusit,
0: odpověděla jsem. Poděkovala jsem jí a rozběhla jsem se na cestu. Jak mě třešně spozorovali, obklopili mě, smáli se splna hrdla, a když jsem je prosila, aby mi ukázali cestu, jedna z nich zakoktala:
3: Domek, kde bydlí pšenice? Zeptej se matky Flintové.
1: Ale já ji neznám.
3: To máš tedy štěstí. V tomhle kraji se nehází.
1: Ale co se nehází?
3: Povídám, že v tomhle kraji se nehází flinta do žita.
0: Zarazila jsem se a nevěděla jsem, mám-li se znovu zeptat, ale v tom jsem si všimla, že třešně drží v rukou láhve s likérem.
1: Jaká smůla,
0: řekla jsem si.
1: Jsou opilé.
0: Už jsem chtěla jít dál svou cestou, ale ta třešeň, která mi odpověděla, mě najednou chytila a vyhodila do výšky. Byla bych se jistě zabila pádem na zem, kdyby mě jiná třešeň nechytila do náručí. Myslela jsem si, že mě už pustí, ale ona mě vyhodila ještě výš. Tentokrát jsem křičela hrůzou, avšak opilé třešně se smály tím bouřlivěji a dlouho mě znovu a znovu vyhazovali a zase chytali. Když mě konečně ta poslední postavila na zem, bolelo mě celé tělo, jako kdyby mě stloukli holí. Třešně se o mne už nestarali, připíjeli si dál z lahví a já jsem s pláčem utekla. Za chvilku jsem doběhla k čtyřem pampeliškám, které seděly u studny a hrály karty. Když viděli, že jsem celá uplakaná, chtěli mě potěšit. Byli tak přívětivé a chovali se ke mně tak pěkně, že jsem se jim vyspovídala, jak na radu excelence šedozelené hledám domek, kde bydlí pšenice, abych se ukryla před hněvem královny Flóry.
4: Domek, kde bydlí pšenice,
0: zvolali.
4: Ale kde pak? Ten není v tuhle stranu. A bohužel jsi vybrala zrovna nejnebezpečnější cestu, po které probíhají královští poslové. Potká-li tě některý z nich, jsi ztracená.
1: Pro boha, co mám dělat? Co jen mám dělat?
0: Naříkala jsem. Byly zřejmě velice rozpačité. Dívali se na sebe a netroufali si zasáhnout v tak vážné věci.
1: Prosím vás, vysvoboďte mě! Excelence šedozelená se vám odmění! Vysvoboďte mě!
0: A chytila jsem se zoufale jejich šatů. Radili se a pak ta největší řekla.
5: Ale vydávali bychom v nebezpečí svou hlavu.
0: Můj pláč je však asi obměkčil a navrhli mi, že bych se mohla studní dostat do začarovaného lesa. Tam přebývá krtek něžně černý, nejlepší přítel šedozelené. S vděčností jsem jejich plán přijala.
1: Ale jak se stoupím dolů do studně?
0: Ptala jsem se.
1: Nevidím zde ani vědro, ani provaz.
0: Probudili kočku, která spala dál na okraji studně. Ve svém rozčilení jsem si ji ani nevšimla. Ostatně bych ani nebyla poznala kočku v té veliké černé kouli, obtočené dlouhým leskným provazem. Ale ne, nebyl to provaz, nýbrž ocas kočky a měřil jistě víc než dobrých 5 metrů.
2: Tak rychle, čičkolapko!
5: Dělej rychle!
6: Téhle holčičce jde o život!
0: Křičeli pampelišky. Černá kočka navinula svůj dlouhý ocas na hřídel a chytila mě pod paždím. 2 pampelišky otáčely zvolna klikou a já jsem sestupovala pomalu dolů do tmy.
7: Tak s Bohem a mnoho štěstí.
8: Mňau.
0: Přála mi čičkolapka, když se se mnou loučila. Byla jsem sotva minutu dole, když jsem zaslechla ze zhora dupot kopyt. Někdo tryskem přijížděl. Zastavil se u studně a tvrdým hlasem se ptal.
9: Neviděli jste na cestě holčičku se žlutou kostkovanou zástěrkou?
1: Už je to tady. Objevili mě.
0: Myslela jsem si. A všechna krev, jako kdyby mi zledovatěla v žilách.
4: Ne, my jsme nikoho neviděli,
0: zněla odpověď.
9: Vždyť mi tvrdili, že šla po téhle cestě,
0: pokračoval drsný hlas.
9: Víte přece, jaký přísný trest by vás stihl, kdybyste nemluvili pravdu, ne?
0: Dlouho panovalo mlčení a se mnou se všechno točilo.
4: Nikoho jsme neviděli,
0: odpověděli všechny pampelišky sborem. Znovu se ozval dusot a pak zanik.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel. Ně!

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat. To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko, povídá liška. No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy. Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala. A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
1: To Krákalku dopálilo.

A už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Tu teprve naše milá krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
2: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co, Piggy?
0: Abychom se...
2: zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravej jako zdravice.
2: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
0: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
2: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
0: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško.
2: Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce,

0: Ťukáme si, já mám jednu ruku nad popíkem, druhou pod popíkem a jdeme na bubínek. Tak budeme bubnovat sám, už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
1: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítkami ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
0: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
1: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
0: Posilovat, takže...
1: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky
0: ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky, takže my se teď děti
1: tak maminky,
0: Piggy,
1: pojďte si se mnou posílit pupík.
0: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
1: No mě se právě chce.
0: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží, vy děti doufám také. Dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
1: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
0: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplácle na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Pravou, levou, děti, křížem na prsa si položíme ruce.
1: Křížem jako Turek.
0: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do deseti, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
1: druhou.
0: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
1: Moc dobře tedy.
0: Moc dobře
1: tedy, ne? To znamená,
0: tedy, ne?
1: Že mám asi ty svaly nějaké
0: přesně
1: zkrácené.
0: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech, máme natažené nohy, z chodidel uděláme fajfky.
1: Fajfky už umím.
0: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa, nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak, milé děti, pro dnešek je to všechno.
1: Hanko, mě už to šlo teď líp.
0: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti.
1: Ahoj, děti. A maminky.
0: A maminky.

0: svý.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já dočista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paží teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, presto, pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No, tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde jinde?
0: No, to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: tátí,
0: v puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, ha?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: To by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No, doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, ty kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdy šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňáš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak prosím, mě na to neupozornil.
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak hrozně rád.

0: Dnes je 26. července.
1: A svátek slaví Anna.
0: Jméno Anna se vykládá jako milá.
1: A říká se svatá Anna, chladná z rána, takže se radši teple oblečte.
0: U nás je Anna jedno z nejoblíbenějších jmen pro holčičky.
1: Takže milé Aničky, Andulky, Andulinky,
0: posíláme vám k svátku hubičku.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

vím plakátky. Na to potře jsem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne? Rap, figure rap, figure rap. Figure rap, not radio, piggy, set, yeah.

0: Tajemná cesta krále Šalamouna. Během stavby jeruzalémského chrámu si král Šalamoun dával velký pozor, aby Asmodeus, král všech démonů, nemohl svými kouzly zmařit jeho dílo. Proto ho raději uvěznil v královském paláci. Když byl chrám dokončen, zavolal si král Asmodea k sobě a řekl mu: propustím tě, pokud mi prozradíš jedno tajemství. Rozumím řeči ptáků, znám tajemství větru a tajemství Božího jména. Jedno je však pro mě stále utajeno. Je to tajemství přeludů a klamů. Potřebuji ho znát, abych mohl dobře vládnout, abych rozeznal pravdu od přeludu a klamu. Asmodeus vyslechl slova krále Šalamouna a nakonec souhlasil. Dobrá, králi, ukážu ti, co je přelud a co klam, řekl pobaveně Asmodeus. Sundejte mi pouta a ty, králi, odlož svůj prsten s Božím jménem. V přítomnosti Boží moci nemohu nic dělat. Šalamoun mu tedy podal prsten a Asmodeus ho okamžitě vyhodil do velké výšky, až se ztratil kdesi za horizontem a spadl do moře. Potom rozevřel svá mohutná křídla, nabral Šalamouna z jeho trůnu a vyhodil ho tisíce mil od jeho paláce. Šalamoun letěl vzduchem jako šíp, až dopadl na jakési pole v cizí zemi. Opatrně se postavil a přemýšlel, kudy se má vydat. Šel dlouho pustou krajinou, až došel k tůni. Sklonil se k ní, aby se osvěžil, ale když spatřil svůj obraz ve vodě, polekal se. Ne, to přece nemůže být on. Namísto velkého krále Šalamouna uviděl chudého žebráka v roztrhaných šatech. Světlo, které vyzařovalo z jeho tváře, zmizelo i s korunou a královským pláštěm. Byl tak zdrcený, že usedl pod strom a usnul. Druhý den se opět vydal na cestu, která měla skončit až za mnoho let. Nejprve všude vyprávěl, že je král, ale nikdo mu nevěřil. Kdo by uvěřil žebrákovi, že nosil kdysi na hlavě korunu? Spíše ho považovali za pomateného a nevěnovali mu žádnou pozornost. Po třech letech přišel Šalamoun do království, kterému vládl král Amon. Na náměstí právě přicházel královský kuchař s koši plnými ovoce. Šalamoun se nabídl, že mu pomůže, a oba se rychle spřátelili. Brzy začal i Šalamoun pracovat v královské kuchyni. Jednou požádal kuchaře, aby mohl sám připravit pokrm pro královskou rodinu. Kuchař souhlasil a nevycházel z údivu, jak jde jeho příteli práce pěkně od ruky. Král Amon byl velice spokojen a přikázal, aby i nadále pro něho připravoval jídlo pouze Šalamoun. Brzy si Šalamouna všimla i královská dcera Nama. Zamilovala se do něho a přála si, aby se stal jejím mužem. Také Šalamoun vzplanul láskou ke krásné Namě a tak jednoho dne oznámila princezna svému otci, že se chce vdávat. Král Amon však nezdílel jejich radost. Nikdy, křičel král, princové z celého světa ti klečeli u nohou a ty si vybereš našeho kuchaře. Když viděl, že princezna neustoupí, rozkázal, aby oba odvezli někam daleko do pustiny a nechali je tam na pospas osudu. Tak se Šalamoun ocitl znovu v širé pustině, tentokrát i se svou milovanou Namou. Neměli co jíst, neměli co pít, jen ohnivé slunce nad jejich hlavami nemilosrdně spalovalo jejich těla. Šaty a Šalamounova hůl, to bylo vše, co jim zůstalo. Co když právě jeho hůl má kouzelnou moc? Šalamoun jí popadl a za chvíli s její pomocí objevil podzemní pramen, proudící hluboko pod pískem. Vykopal jámu a ta se za okamžik zaplnila čirou vodou. Tady budeme žít, má milá, řekl Šalamoun a pustil se do práce. Nanosil kameny, aby pro ně postavil obydlí, vyhloubil v zemi brázdy, kterými nechal protékat vodu a tím zavlažil okolní půdu. Do ní zasadili semínka různých druhů ovoce, které v okolí objevili. Ano, dokázali si i v této pustině vytvořit domov. Stali se rodiči tří dětí, dvou chlapců a jednoho děvčátka. Strávili tu spolu 12 let. Jednou se však stalo cosi podivného. Na nebi se objevil tmavý mrak, ze kterého se spustil hustý déšť. Voda se rozlila po celém okolí. Obrovský příval vody spláchl Šalamounův dům i jeho ženu. Sám Šalamoun byl odnesen proudem daleko odtud. Probudil se v neznámé zemi s řetězy na nohách. Nějací zloději ho zajali a chtěli ho prodat na trhu jako otroka. Šalamoun byl ještě příliš zesláblý a plný smutku ze ztráty své rodiny. Nedokázal by se ubránit takové přesile a tak byl nakonec opravdu prodán jakémusi kováři. Po celý den musel pomáhat v kovárně a protože byl velmi pracovitý, brzy si získal kovářovu přízeň. Také kovářův syn si ho velmi oblíbil. Toužil se stát zlatníkem a tak se od Šalamouna učil jeho zručnosti i zlatnickému umění. Zanedlouho získal práce na královském dvoře. Kovář byl šťasten, že jeho syn získal takové ocenění a děkoval Šalamounovi za jeho pomoc. Jednou, když přišel syn navštívit svého otce do kovárny, požádal ho Šalamoun, zda by mohl on sám vytvořit pro krále nějaký vzácný klenot. Syn souhlasil. Dobře si pamatoval, kdo ho naučil jeho zlatnickému umění. Šalamoun vyrobil zlatou holubici, zdobenou rubíny, měsíčními kameny, tyrkysem, perletí a diamanty. Do zobáku jí vložil zlatou větvičku a 3 zlaté rolničky jako poupátka. Všichni užasli nad tou krásou. Král nechal okamžitě Šalamouna povolat do paláce, vyplatil ho z otroctví a jmenoval ho hlavním královským zlatníkem. Král si všiml, že Šalamoun je také velmi moudrý. Stále častěji za ním chodíval, aby si poslechl jeho moudré rady. Toho dne však přišel se zvláštní zprávou. Královská dcera má prý už několik nocí stejný sen. Zdá se jí o muži, který šplhá k jeskyni nad zátokou ve tvaru půl měsíce. V jedné štěrbině vždy objeví klenot nesmírné krásy, který září jako plamen. Teprve včera prý uviděla ve snu muži do obličeje a uvědomila si, že se dívá na Šalamouna, nového zlatníka v jejich královském paláci. Princezna tolik zatoužila po vzácném klenotu, že se roztonala a přestala vycházet ze své komnaty. Král si nevěděl rady. Přinesu vám klenot, po kterém vaše dcera tak touží, uklidňoval ho Šalamoun a brzy na to opustil palác. Putoval mnoho měsíců a všude se vyptával na zátoku ve tvaru půl měsíce. až najednou zaslechl dětský hlas, který svolával ostatní k půlměsíční zátoce. Běžel k dětem a poprosil, aby ho zavedli k jejich zátoce. Došli společně na místo. Šalamoun spatřil zátoku, u ní strmý útes a na něm jeskyni. Poděkoval dětem a začal šplhat k jeskyni. Vstoupil dovnitř, hledal ve všech štěrbinách, ale nic nenalézal. V jedné štěrbině sice uviděl ležet zdrsnělý kámen, ale ten se příliš nelišil od ostatních. Co s ním? Udeřil jim o stěnu jeskyně, kámen se rozpůlil a z něho vypadl vzácný klenot. Šalamoun se zaradoval, konečně našel to, co hledal. Uložil klenot do své brašny, lehl si do jeskyně a usnul. Když se probudil, čekalo ho další překvapení. Pohlédl dolů a zjistil, že nastal příliv. Voda stoupá a blíží se k okraji jeskyně. Za chvíli se již jeskyně plnila mořskou vodou. Šalamoun si uvědomil, že je ve velkém nebezpečí. Přidržoval se skály až do chvíle, kdy se přihnala prudká vlna, která ho vynesla z jeskyně a unášela neznámo kam. Když ho vlna opět snesla dolů, zjistil, že se vrátil zpátky do království, odkud byl vyslán pro vzácný poklad. Spěchal ke králi, aby mu odevzdal dar pro dceru. Princezna byla šťastná a její nemoc byla ta tam. Král děkoval Šalamounovi z celého srdce a slíbil, že mu daruje všechno, co si jen bude přát. Šalamoun požádal krále o svobodu. Chtěl by odejít a obnovit své vlastní království, které kdysi opustil. Král splnil svůj slib a rozkázal připravit pro Šalamouna spolehlivou loď na dalekou plavbu. Příští den byla spuštěna na moře krásná loď a Šalamoun se vydal hledat své ztracené království. Cesta byla dlouhá a tak si krátil čas tím, že seděl na palubě a chytal ryby. Hned napoprvé, co spustil svůj prut do vody, chytla se na jeho druhý konec zlatá rybka. Ještě nikdy takovou rybu neviděl. Rozhodl se, že ji nesvěří lodnímu kuchaři, ale že si ji připraví sám. Když však rybu rozřízl, udiveně zíral na svůj vlastní kouzelný prsten s vyrytým božím jménem. Jak se dostal do jejího břicha? Ano, Asmodeus ho přece kdysi hodil do moře. Král se zaradoval, navlékl si prsten na ruku a náhle se stalo něco neočekávaného. V tu chvíli seděl Šalamoun na svém trůnu v Jeruzalémě a díval se na Asmodea. Téměř hodinu jsme na tebe čekali, králi, promluvil Asmodeus. Prozraď mi nyní, zda ses dozvěděl něco o tajemství přeludů. Král nevycházel z údivu. Jak to hodinu? Musel jsem být pryč mnoho let, zlobil se Šalamoun. Ani nevíte, co všechno jsem prožil. Když však uviděl nechápavé pohledy všech svých ministrů, pochopil. Propusťte Asmodea, přikázal strážím. Asmodeus splnil mé přání.
1: Digi básnička, šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon. Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: tak už je květen měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc, protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc vejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš. Jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách. Oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjí, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici.
1: No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře.
0: Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
1: No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěžineckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama.
0: Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal balíčku, balíčku a jiné lichotky.
1: Odprojskni,
0: zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
2: Děkuju,
0: povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Táňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem tam křížem krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka. Medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s voňavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě, velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntíčkovaná modrá miska byla... No přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla, vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky.
1: Ta ale byla dobrá.
0: Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední maminčiny kytičkované misky.
1: Ta voněla.
0: A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem? No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká, A polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovy postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči. Medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček, medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem. Kdo jedl z mé misky? Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě. Kdo jedl z mé misky? Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná, jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad a tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem. Kdo povalil moji židli? Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi a tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky. Kdo povalil moji židli? Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl. Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek? Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. a tak, že půjdou spát.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky.
1: Kdo to leží v mé postýlce?
0: Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku, uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet.
1: Tady je! Držte ji! Chyťte ji!
0: Táňa byla po bloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek jí přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. Ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.

0: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
1: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.
2: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hýlík ze včerejška přece.
3: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
2: Hýlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
3: Ale ne na dveře.
2: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi tři neokousané licháče.
3: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
2: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
3: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
2: Že jo? Souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No, většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
3: To se ani nedivím.
2: Jenže vy jste jinej, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
3: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hýlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
2: To neřešte, odpověděl Hýlík chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každej lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
3: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
2: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já. Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
1: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím. a že jste mě vůbec neměl vidět.
3: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.

0: rádi, to teda nejsou.
1: Tak už, běž.
2: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
0: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Eko ne?
1: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc, řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
1: Hanko, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
1: No.
2: Jak to dopadlo?
1: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
1: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
1: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
1: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
1: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
1: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Vezmeme si náplast.
1: Je,

0: je takový obrázek.
1: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
1: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
1: Ne, stačí.
0: Takhle malinké?
1: Takhle malinké. Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
1: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet
1: hot míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde do zadu, dva jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
1: Přesně tak, zatím nehážeme míče, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
1: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
1: Ano,
0: už jsem to pochopil.
1: Přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu.
0: Jo.
1: Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak tak pak změřím, kam jsem dohodil?
1: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
1: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá věc.
1: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
1: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, tam můžu i v malém.
1: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
1: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
1: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
1: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo
0: koule
1: s vás vyhraje. Děti,
0: vy
1: se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
2: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
3: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
2: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
3: No, ona totiž
4: Počkej, Máni, já to povím sám.
3: No.
2: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
4: S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo. Právě když tam měla prádlo.
3: No zase já, no.
2: Opravdu, Máničko?
3: Když on to Hurvínek neřekl celé.
2: No tak jak to bylo?
3: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
2: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak.
3: To...
2: Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
4: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc. A paní Žufíková udělala vrrr.
2: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
3: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
2: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
3: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
2: No to kočičky dělají.
3: No.
2: A proč jsi nebyla kočička ty?
4: No přece tati nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
3: To byl můj jogurt, no.
2: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
3: Říkej.
2: Pověz, no?
4: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
3: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
2: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic otrání šňůry na prádlo.
4: To ne? Nebylo, ale když ono tak strašlivě pršelo.
3: No, a pak svítilo sluníčko.
4: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
3: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela a udělala drc, no.
4: Prádlo udělalo hrc.
2: No, paní Žufíková udělala vrr.
3: No,
2: a já se jí nedivím. No. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
4: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
2: Proč myslíš?
4: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
3: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
4: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
2: No dobře, dobře, ale co bylo dál?
3: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
2: Jak seznámit? No. Proč?
4: No, to my nevíme.
3: Nevíme.
4: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
3: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
2: Tak ty znáš pana Žufíka?
4: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
2: Vy jste spolu závodili?
4: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
3: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
4: Nechytil.
3: To byl nervák.
2: Nervák?
3: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
2: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
4: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
2: O jaké okno zase?
3: No, přece. O to okno, co no, měli Žufíkovi.
2: Měli?
3: No.
2: A už nemají?
3: No,
4: já za to tati vážně nemůžu.
3: Nemůže za to.
4: On mi Honza Huňku přijeral na hlavičku a už to bylo.
3: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a vypadá to moc hezky, pane Spejble.
2: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
4: No, no tati, já jsem...
2: Napřed šňůra drc,
3: no, no, no.
2: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko, vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
3: No.
2: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
3: Yeah.
4: Když to ale není zdravé sedět doma.
3: No.
2: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
3: Ale co budeme doma dělat?
2: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.

0: Dnes je 26. července.
1: A svátek slaví Anna.
0: Jméno Anna se vykládá jako milá.
1: A říká se svatá Anna, chladná z rána, takže se radši teple oblečte.
0: U nás je Anna jedno z nejoblíbenějších jmen pro holčičky.
1: Takže milé Aničky, Andulky, Andulinky,
0: posíláme vám k svátku hubičku. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru,

mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě sekal ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

Karel Jaromír Erben, Trak 12 hlavy. Byl jeden otec a ten otec měl jednoho syna a dal ho učit myslivcem. Když se ten syn dobře myslivectví naučil, šel k otci a řekl mu: Otče, já tu doma nezůstanu, já si půjdu někam do světa štěstí hledat. Jdi, řekl otec, však doma za kamny nikomu štěstí nevyklete. Tak si ten milý syn sebral svoje věci, vzal uzlík na rameno, dal otci s Pánem Bohem a šel do světa. Chodil dlouho po světě sem a tam, ale nechtělo se mu nikde dobře dařit. Až konečně přišel do jednoho lesa, ten byl 3 dny dlouhý. Když tak tím lesem šel první den, vyběhl proti němu vlk. Myslivec natáhne luk a chce vlka zastřelit. Ale vlk povídá: Nestřílej, veme mě radši sebou. Budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal ho sebou. Druhý den vyběhl proti němu z houští medvěd. Myslivec zase natahuje luk a chce ho zastřelit. Ale medvěd povídá: Nestřílej, vem mě radši s sebou. Budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, řekl myslivec a vzal ho taky sebou. Třetí den vyběhl proti němu lev. Myslivec hned zasměl luk pohotově a chtěl ho zastřelit. Ale lev povídá: Nestřílej, vem mě radši s sebou. Budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal všecky 3 sebou. Když vyšel z toho lesa ven, přišel k jednomu velkému městu. To leželo na velké rovině, mělo mnoho věží a 12 bran, ale bylo celé černým suknem potaženo. A z té jedné brány, co byla k severu, vyjížděl vůz se 4 koňmi. Ten vůz i ty koně byly taky černým suknem pokryty. Kočí na kozlíku měl černý plášť a na klobouku smutek. Na tom voze seděla krásná pana, pěkně ustrojená jako nevěsta, byla celá bílá a na hlavě měla věnec z bílých růží. A za tím vozem se valil z brány veliký zástup lidí a všichni plakali. Když ten myslivec se svými zvířaty k tomu zástupu přišel, ptal se jednoho starého: Proč pak ti lidé pláčou? A kam tu krásnou panu vezou? Ten starý mu povídá: O, můj zlatý pane, vy musíte zdaleka přicházet, že ani nevíte o našem velkém soužení. Vidíte tamhle na vršku ten hájek? Tam za tím hájkem je mezi skálami veliké černé jezero. Z toho jezera vychází už rok ukrutný velikánský drak. Ten má 12 hlav a vyhrožoval nám, nedáme-li mu každý nový měsíc 1 panu, že všecka naše pole a luka zničí, dobytek sežere, město rozboří a nás všecky podáví. Nebylo pomoci. Museli jsme mu každý měsíc 1 panu přivést, na kterou ten los padl. A tak už 11 jich ze světa zprovodil. Ale na tom není ještě dost. Teď naposledy si poručil, aby mu náš král svou jedinou dceru vydal. A taky teď vyprovázíme. A co se nikdo nenašel, kdo by tu obludu zabil? A milý pane, už se jich kolik o to pokusilo, ale všichni vzali za své. Král sice dal všude rozhlásit, komu se podaří toho draka zabít a tu panu vysvobodit, že mu půl království za to dá i svou dceru za manželku. Ale nikdo se potom nepřihlásil a teď už je také pozdě. Ještě není, pomyslel si myslivec. Ještě jsem tu já. Ale neříkal nic. Půl cesty před hájkem se zástup s panou rozloučil a vrátil se do města. Kočí ji pak vezl do toho hájku a myslivec šel s těmi zvířaty v povzdálí za vozem. Když byli v hájku, poručil myslivec kočímu:
Zastav a čekej tu. Já sám královskou panu doprovodím. Koči zastavil, pana slezla z vozu a myslivec ji vedl až zahájek k tomu jezeru. Tu ji povídá. Jsem umdlen od cesty. Lehnu si tu pod dubem, vyspím se a posilním se. Zůstaňte krásná, pano, u mě. Až se voda v tom jezeře zvlní a skály se budou tříst a stromy ohýbat, pak mě vzbuďte. Potom si lehl a spal. Netrvalo dlouho, povstala veliká bouře, voda v jezeře se rozpěnila jako mléko, skály se třásly a stromy ohýbaly až do kořenů a zprostřed jezera se vyvalil 12hlavý drak. Tu pana myslivce vzbudila. Byl rychle na nohou, vytasil svůj ostrý myslivecký tesák a povídá ke svým zvířatům. Teď je na vás. Já vám daroval život, nyní vy mi taky pomozte. Zatím se vyvalil drak na břeh a rovnou cestou se hnal na myslivce. Ale lev mu skočil mezi krky, medvěd na hřbet a vlk na ohon a kousali a trhali, až potoky černé krve z něho tekly. Drak se svíjel jako klubko, řval, kloukl sebou a šlehal na všechny strany plamenem ze všech 12 tlam. Ale myslivec nemeškal, přiskočil a srážel tesákem jednu hlavu po druhé, až všech 12 hlav zutínal. Pak vyndal nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval je do své myslivecké torny. Potom se vrátil zase k paně. Ta mu s pláčem děkovala, že jí zachoval život a prosila ho, aby ji vyprovodil domů k otci. Také mu vypravovala, jakou odměnu král slíbil tomu, kdo ji vysvobodí. Ale on povídá, odpusťte, krásná pano. Umínil jsem si, že se ohlídnu po světě a jinak už udělat nemohu. Ale do dne a do roka se zas vrátím. A bude-li pak vaše vůle, přihlásím se o svou odměnu. Když od toho úmyslu upustit nechtěl, darovala mu pana svůj drahý prsten a slíbila, že do dne a do roka na něho bude čekat. Potom jí doprovodil k vozu, dal jí s pánem Bohem a šel svou cestou dál. Ale ten kočí, když viděl, že je drak zabit a pana vysvobozena a že ten, kdo ji vysvobodil, si pro odměnu nejde, dostal laskominy na toho půl království a na tak krásnou panu. A když trochu hájkem popojeli, zastavil, obrátil se k paně a hrozil jí. Jestliže neřekneš, že já jsem toho draka zabil a tebe vysvobodil, živa odtud nevyjdeš a ani pes po tobě nezaštěkne. Přísahej mi. Pana v tom strachu neviděla jiné pomoci a musela mu slíbit a odpřisáhnout, že se ani slovem nikomu nezmíní, kdo ji vysvobodil. Když přijeli do města, měl král nesmírnou radost, že svou dceru zdravou zase vidí. Tu hned ten kočí začal vypravovat, jak on pro ní svůj život nasadil a jak hrdinsky se s drakem potýkal, až mu všech 12 hlav useká. A tuhle, povídá, jsem je sebou přivezl na důkaz a chtěl, aby hned byla svatba. Král neměl sice proti tomu nic, protože dal své královské slovo, ale pana ho prosila, otče, jsem ještě příliš mladá, dopřej mi ještě do dne, do roka té zlaté svobody, pak se ráda tvé vůli podrobím. Když tak prosíš, nebudu tě nutit, řekl král, a kočí se s tím musel spokojit. Když pak už docházel rok a den, dělali se velké přípravy k svatbě dcery královi s kočím. Celé město bylo červeným suknem potaženo a ze všech stran se sjížděli vzácní páni a paní. Mnohý z nich kočímu to štěstí záviděl.
Mnohý taky nad tím vrtěl hlavou, jak takový ničemný člověk tak veliký čin mohl vykonat, kde mnozí udatní to předtím zaplatili životem. Ale důkazy tu byly a každý musel mlčet. Všichni byli veselí, jedli a pili a zpívali, jenom nevěsta neustále plakala a nedala se nikterak potěšit. Právě ten den se vrátil myslivec zas do města. Jde do hospody a ptá se hospodského. Řekněte mi, příteli, co to znamená? Dnes je tomu rok, co měla být dcera králova dána 12-hlavému draku, ale královský kočí ji vysvobodil a draka zabil. A teď má dcera králova s tím kočím svatbu. Proto je dnes město červeným suknem potaženo. A právě teď tam všichni sedí u stolu, jedí a pijí a jsou veselí. Myslivec povídá, příteli, nechtěl byste mi prokázat malou službu? Dobře se vám odsloužím. I proč pak ne? Jakou? Jděte na královský hrad, přímo do té síně, kde hosté sedí, a podejte nevěstě tento prsten. A řekněte jí, ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Hospodský šel na královský hrad, zrovna do té síně, kde hosté seděli, podal nevěstě prsten a řekl, je u mě na hospodě nějaký cizinec a posílá vám, královská nevěsto, tento prsten a vzkazuje vám. Ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Nevěsta, když na ten prsten pohlédla, hned poznala, že je její vlastní. A radostí se začervenala jako růže. Ale král se té řeči hospodského velice podivil a ptá se, co je to? Zdali můj kočí mou dceru nevysvobodil? Tu hned ten kočí vyskočil a povídá, to je podvod, můj královský pane, já ji vysvobodil, já mám důkazy. Král se obrátil k dceři. A co ty tomu pravíš, dcero má? Nevěsta neřekla ani slova, ale vzala svou sklenici, nalila do ní nejlepšího vína, co bylo na stole, a podala hospodskému. Král zavrtěl nad tím hlavou a poručil hospodskému, přiveď mi i hned toho cizince sem. Když myslivec do síně vkročil, obořil se na něj král. Jak ty se můžeš vychloubat, že jsi mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo ji vysvobodil, sedí zde. Na důkaz toho přivezl sebou všech 12 hlav toho draka. Ale myslivec řekl, hrač vaše královská milost rozkázat, ať se ty hlavy přinesou sem, aby se vidělo. Každá hlava musí mít svůj jazyk. Když ty hlavy přinesli, nenašli jazyk ani v jedné. Tu sáhl myslivec do své torny, vytáhl těch 12 jazyků a pravil. Snad budou tyto k těm hlavám náležet. Hned je k ním srovnali a shledali, že ty jazyky skutečně jsou z těch hlav vyříznuty. Když podvod toho kočího přišel najevo, tu teprve vypravovala pana, co se všecko stalo. Jak ten cizí mládenec se svými zvířaty draka zabil a jak potom kočí jí smrti vyhrožoval a přísahu zavázal, aby se o tom nikomu ani slovem nezmínila. Tu se král náramně na kočího rozhněval a za odplatu toho podvodu kázal ho zaživa do věže zaznít. Brzy potom byla zas na novo svatba, ale při té už nevěsta neplakala.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jednoho dne po obědě, když si Moja a tatu vyběhli hrát ven, Kamba klimbala a Šinda se poohlížela ještě po nějakém zákusku, oslovila Kidživu starostlivým hlasem Richarda. Ta Moja se mi poslední dobou nějak nezdá. Včera se mě ptala, jestli je její srdce dost černá a dnes před obědem vzdychala, že má moc velký nos. Richard pozdvihl obočí. Je nějaká nespokojená, pokračovala Kidživu. A já nevím, co s tím. Richard na to nic neříkal. Mlčky seděl a trochu nepřítomně se díval na Kidživu. Posloucháš mě vůbec? Zeptala se ho trochu naštvaně. Ale to ví, že poslouchám, odpověděl Richard. Přemýšlel jsem. A napadlo mě, že by možná pomohlo, kdybychom Moje vyprávěli o Mokelem Bembe. O čem? Podívala se Kidživu. Přece o tom nespokojeném hrochovi. Aha, vzpomněla si Kidživu. No možná to není špatný nápad. A večer, když uložila mláďata do pelíšků, začala jim vyprávět. Příběh, který vám dnes povím, se opravdu stal. Sice už před dávnými a dávnými časy, v dobách, kdy světu ještě vládly duchové, avšak stal se. V jezeře uprostřed pralesa tehdy přebýval mladý hroch. Na pevnou zem se vydával jen v noci, aby se v mokřinách najedl šťavnatého bambusu a jinak byl pořád ve vodě, která ho příjemně nadnášela. Buď o něčem přemýšlel, nebo klimbal, uždiboval křehké vodní rostlinky, anebo hlubokým hlasem rozprávil s ostatními hrochy.
1: Máme to ale spokojený život,
0: končívali hroši své debaty.
1: Dobře nám ho velký pralesní duch zařídil.
0: A většinou zase hned upadli do dřímoty. Jednou mladého hrocha vyrušilo nějaké brebentění. Ozývalo se ze stromu na břehu.
1: Otevřel jedno oko, pak druhé a uviděl papoušky.
0: Dohadovali se, který z nich první uviděl oříšek a komu tady patří.
1: Ti mají tady starosti?
0: Pomyslel si hroch a hlasitě zívnul. Zavřel oči a opět se propadal do spánku, ale v tom znovu zaslechl papoušky.
2: Viděl jsi, ten má týlemu,
0: říkal jeden.
2: To je obluda?
0: Odpovídal mu druhý.
2: Něco tak ošklivého jsem, jak ti živu neviděl.
0: Přisadil si třetí papoušek a všichni s hlasitým plácáním křídel odletěli. Od té chvíle hroch ne a ne usnout. Musel myslet na to, co ti zpropadení papoušci povídali.
1: Co se jim nezdá na mé tlamě?
0: Táhlo mu hlavou.
1: Já, že jsem ošklivý? A co ještě říkali? Obluda?
0: A myslel na to i druhý den a třetí den. Čtvrtý den uviděl antilopu, která se přišla napít na mělčinu. Jakmile ho zahlédla, natáhla krk, aby se podívala, jestli k ní neplave krokodýl. Jenže hroch si to vyložil tak, že se antilopa vysmívá jeho krátkému krku.
1: Všichni si myslí, že jsem nejošklivější,
0: začal si zoufat.
1: Prostě hrozná obluda.
0: Ale proč? Proč jsem nejošklivější zrovna já? A když šel v noci s ostatními hrochy jíst bambus, zaslechl sovu. Houkala hlubokým hlasem.
1: Ve tmě nejsem vidět, ale pořád je slyšet můj ošklivý hlas,
0: pomyslel si hroch.
1: A ta zlomyslná sova ho napodobuje.
0: Nespokojený hroch už nedokázal myslet na nic jiného, než že je nejhorší a nejošklivější. Neuvědomil si, že vypadá i mluví stejně jako ostatní hroši a možná líp než mnozí z nich. Držel se stranou, nejedl ani nespal a den pod ní hubnul a slábnul. Byl už na půl mdlobách, když zpovzdálí uslyšel, jak si jeho kamarádi libují, že velký pralesní duch jim zařídil opravdu krásný život.
1: To je ono,
0: napadlo nespokojeného hrocha.
1: Poprosím velkého pralesního ducha, aby mě udělal hezčím.
0: Z posledních sil doplaval doprostřed jezera a začal volat.
1: Velký pralesní duchu, moc tě prosím, ať mám menší tlamu a delší krk a taky pořádný ocas a krásný hlas.
0: Vůbec nic se však nestalo. Hroch svou prosbu zopakoval ještě naléhavěji, ale zas nic. A nespokojený hroch začal roztrpčeně křičet.
1: Pralesní duchu jsi zlý, ty můžeš za to, že jsem ze všech nejošklivější. Jsem nejošklivější a ty mi nechceš pomoct.
0: V tom okamžiku slunce zčernalo, hladina jezera zmrtvěla a voda v potocích i řekách se zastavila. A pak strašlivě zahřmělo. Jakmile se slunce opět rozsvítilo a na jezeře se objevily vlnky a voda začala znovu téct, nebyl už hroch hrochem. Na dlouhém krku měl drobnou hlavu a jeho ocas byl delší než tělo.
2: Velký pralesní duchu,
0: Zana říkal vysokým hvízdavým hlasem.
2: Tohle jsem přeci nechtěl.
0: Ale už se nedalo nic dělat. Když se přiblížil k ostatním hrochům, rozprchli se před ním a začali křičet.
1: Mokelembembe! Mokelembembe!
0: Cože? Co začali křičet? Podívala se Moja. Mokelembembe, vysvětlila Kidživu. To znamená ten, který zastavuje tok řek. A stejně jako hroši před ním utíkala i ostatní zvířata. Takže Mokelembembe dodnes žije v skrytu u jezera docela sám. Tak doplatil na svou pýchu a nespokojenost. Když Kidživu celý ten dlouhý příběh dopověděla, tatu spal. Za to Moja jí do posledního slova pozorně poslouchala. Potom se zamyšleně poškrábala na nose, popřála mámě dobrou noc a spokojeně usnula.

o hroznech, které rostly vysoko. Už dávno neměla liška takový hlad. A jako z udělání nebylo do čeho kousnout. Táhla se schlíple k vesnici, kde doufala ukořistit něco na zub. Cestou přišla k vysoké zdi a přes ní visely hrozny vína. Když liška uviděla zralé plody, v nichž slunce jen jiskřilo, samou chutí se jí začaly zbíhat sliny. Opatrně se rozhlédla a když nikoho neviděla, mlsně natáhla krk a co jí síly stačily, odvážně vyskočila. Ale marně, hrozny rostly příliš vysoko. Liška na ně nedosáhla. Jen jí zuby cvakly na prázdno. Vyskočila podruhé, ještě výš, ale na hrozny zase nedosáhla. Div si jazyk nepřekousla, jak jí znovu zuby cvakly na prázdno. A tak se odrazila po třetí s vysoko nataženým krkem, ale jen slabě rozhoupala nejnižší hrozen a bezmocně se skutálela ke zdi. Zklamaná a zlostná schlíple stáhla ohon a na hrozny se už ani nepodívala. Jen sliny polkla na prázdno a když odcházela, pro útěchu si říkala, to bych tomu dala, zbytečně bych se namáhala, ať si visí. Co je mi po nich? Jistě jsou ještě kyselé, trpké. Kdo by je jedl? V té chvíli se podobala člověku, který haní a pomlouvá vše, čeho sám nemůže dosáhnout a co nemůže dokázat.

0: vtipky. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
2: Ale nevěřte tomu, co Spleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely.
3: Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz.
2: Včely k němu blesku rychle přiskočili. Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to.
3: Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly Spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu.
0: Jej, tam byla tma.
2: Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se, zítra budete zdrav jako rybička.
4: Ach, tam bylo teploučko.
2: Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil.
4: Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko.
3: Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci.
2: Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko.
3: No tak co, když podává, vzal si.
0: Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky.
4: Už nechceš papat, jen si ještě vezmi.
3: A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo.
0: Komu to tu hloupá dáváš?
3: Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček.
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a uplácáte si z nich míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Je lžícová ruka?
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
2: Jejda, no tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček. A
0: mám.
2: Už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil, takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška, máte sražené kotníky a kolena u sebe.
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti, vy také. Hop, a přehodíme do levé.
0: Výborně,
2: Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknou teď, tak vyhodíme míček z levé do pravého. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to je teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. A držíme.
0: No tak. Já zas vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: To půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou. 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme, já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousal.

0: že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? To, jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, no to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Bochomůrka rovnou začal první steh. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první steh, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý steh. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby steh pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, bochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tak, tedy teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. A už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi pro žihadlo,
0: povídá bochomůrka.
3: Tiki kalendář! Dnes je 26. července.
4: A svátek slaví Anna.
3: Jméno Anna se vykládá jako milá.
4: A říká se svatá Anna, chladná z rána, takže se radši teple oblečte.
3: U nás je Anna jedno z nejoblíbenějších jmen pro holčičky.
4: Takže milé Aničky, Andulky, Andulinky,
3: posíláme vám k svátku hubičku.

0: Síček Cyprián byl hlídačem myší a hrabošů. Svýma velkýma žlutýma očima viděl jako dalekohledem, kde se co šustne, a viděl i v noci. Právě takové oči potřebuje hlídač myší a hrabošů, zvláště když má velký obvod, jako měl Cyprián, protože myši a hraboši nadělají pravou spoušť, když se na ně řádně nedohlídne. Ptáci nemají síčky rádi, a tak byl Cyprián samotář. Samotářem byl taky komín Ferdinand, neboť seděl na střeše stále sám, pokuřoval si a nikdo se o něj nestaral. A Ferdinand se taky o nikoho nestaral. Staral se jen o to, aby měl pořád plnou fajfku. Až jednou se událo něco docela zvláštního. Ke komínu se blížilo hejno ptáků, kteří s velkým křikem pronásledovali malého síčka. Síček z posledních sil vylétl na střechu, přitiskl se ke komínu a s očima plnýma strachu čekal, co se stane. Když se komín rozlobí, to je kouře a sazí. Komín Ferdinand se do cizích věcí nepletl, ale tohle se mu vůbec nelíbilo. Celé hejno na jednoho. Když se pronásledovatelé chtěli na síčka vrhnout, vybavil na ně nejštiplavější dým a všechny saze, co měl. Ptáci se v kouři sráželi hlavami, oči je pálili a všichni byli rázem černější než nejkominičtější kominík. V hejnu je každý hrdina, hůčel Ferdinand za ptáky, kteří prchali do všech stran. Kdybys chtěl, můžeš zůstat. Tady si na tebe netroufnou. Od toho dne se dávali na střeše spolu. Moc řečí nenadělali, komín si jen občas něco pro sebe zahučel a pořád pobafával. Síček většinou klimbal. Čas od času se vydával na inspekční cestu po svém hraboším a myším obvodě. Když se jednou zase chystal pryč, řekl komín Ferdinand. Kdybys náhodou někde viděl komíníka, pošli ho ke mně. Moc špatně se mi dýchá. Strašně hulíš, řekl na to síček. No, to není tím. Mám jenom ucpaný krk od sazí. Spíš máš z toho věčného hulení komínové astma. Jednou tě to udusí. A nech toho síčkování a raději sežeň komíníka. Už dlouho u mě nebyl, řekl komín Ferdinand. S komíníkem bylo těžké pořízení. Vymetal víc hospody než komíny a marné bylo všechno vzkazování a přemlouvání. Však taky po Cypriánovi hodil komenickou štětkou, když mu vyřizoval vzkaz, ačkoliv ho Cyprián slušně oslovil. Poklona, poklona, pane komíníku. Když se Cyprián vrátil, Ferdinand měl fajfku vyhaslou a skoro ani nedýchal. Potkal si ho, zeptal se, a každé slovo bylo pro něj těžké, jako cihla. Potkal, řekl Cyprián podle pravdy. A kdy přijde? Cyprián mlčel. Co měl taky říct, když viděl, jak to s Ferdinandem jde z kopce a s komíníkem nebyla řeč? Kdy přijde? Povídám, naléhal Ferdinand. Zítra, řekl najednou malý síček Cyprián. To je dobře, zahučel komín Ferdinand a samou slabostí usnul. Když nastala noc, síček Cyprián vzlétl tiše jako stín, aby Ferdinanda nevzbudil, a zmizel ve tmě. O půlnoci vystrčili kominíka z hospody, protože byla zavírací hodina. V hlavě mu hučelo jako pod jezem a nohy šly čehý hod od patníku k patníku. Cesta vedla kolem hřbitova a právě u hřbitova se ze tmy tmoucí najednou ozvalo: stůj! Stůj! Kominík nebyl zrovna strašpitel, ale v tu chvíli strachem vykřikl a chtěl utéci. Jenže nohy mu zdřevěněly a zapíchly se do země jako špejle do jelita. Měsíček vykoukl za mrakem, aby se podíval, kdo to o půlnoci křičí, a v jeho světle spatřil kominík na hřbitovní zdi opeřenou hlavu bez těla, jak koulí obrovskýma žlutýma očima. Místo úst byl zobák.
1: Co si račte přát, pane, strašidlo, blekotal kominík.
0: Hlava příšerně zaskřehotala.
1: Já jsem nic neudělal, naříkal kominík.
0: Právě, že si neudělal, skřehotala opeřená hlava. Vymetáš, hospody, místo komínů.
1: Pane strašidlo, já se polepším, sliboval kominík.
0: Jen aby, řekla hlava.
1: Na mou duši, řekl zase kominík.
0: Na tvou černou duši nedám. Přísahy. Při kominické štětce.
1: Při kominické štětce přísahám, opakoval kominík.
0: A teď upaluj, co ti nohy stačí, řekla hlava a spustila strašlivý děkot. Kominík z toho hrůzného místa upaloval, že by ho zajíc nedohonil. A měsíček, který to všechno pozoroval, se smál, až to stříbrně cinkalo. Časně ráno, když se celý kraj ještě koupal v rose, seděl Síček Cyprián na střeše vedle komína a už z dálky viděl, jak se žene kominík. Šťouchl do komína a řekl: Ferdinande, probuď se, bude se vymetat. To bylo sazí. A jak se komínu ulevilo. Síček Cyprián a komín Ferdinand vysedávají dál spolu na střeše. Komín si spokojeně bafá a Síček svýma velikýma očima obhlíží pole a zahrady, jestli myši a hraboši nedělají neplechu.
2: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: nejkrásněji umí luční pohádky vyprávět mravenčí babička. Bydlí v mraveništi u lesa a od rána do soumraku hlídá a opatruje mravenčí drobotino. Každé mraveniště má svou hlídací babičku. Zatímco mravenčí tatínkové a maminky pilně staví a rozšiřují své komůrky, hlídací babička si láme hlavu, jak mravenčí děti zabavit. Právě teď se chystá vyprávět pohádku o mravenčím království.
1: Tu známe z paměti, jinou neumíš, babí.
0: Tohle byl mraveneček Béďa. Je uličník a neposeda a věčně jsou s ním potíže. Mravenčí hlídací babička se kapánek zamračila, ale byla trpělivá. No dobře, řekla. Když nechcete o mravenčím království, budu vyprávět o kouzelných kusadlech.
1: To je promrňata.
0: A jakou tedy chceš, Béďo? Začala hlídací babičku přecházet trpělivost.
1: Když my bychom radši ven.
0: Ven? Ani nápad. Mravenčí babička ví, že by se jí mravenčí kluci a holčičky na to tata postráceli ve vysoké trávě.
1: Nestratíme se, čestně bábí. Jenom si chvíli zahrajeme na honičku nebo na pikolu. Bábí.
0: Mravenčí hlídací babička má měkké srdce. Nemůže to úpěnlivé žadonění poslouchat. V tom se ostatně od lidských babiček ani trochu neliší. A tak jdou všichni ven na louku. Ale nejdřív musí mravenečkové babičce nožičkou dáním slíbit, že se budou držet na doslech a pohromadě.
1: Jasně, že pohromadě, babí. Čestné mravenčí, ať mě kusadlo upadne, jestli se na krok zatoulám. A co kdybych se zatoulal na 3 kroky? Nebo na 5 kroků? Na 5 kroků jsem žádné mravenčí nedával. Jen nakouknout tamhle za tu krtinu.
0: Béďo, vrať se.
1: Ale, neslyším.
0: Vrať se, nebo se ztratíš.
1: Však se zase najdu.
0: Béďo.
1: Nejsem mimino, abych se pořád držel babičky za sukni. Trochu se po naší louce porozhlédnu.
0: A tak se neposlucha Béďa, místo aby hrál s ostatními na pikolu, vydal na průzkum. Přelezá stébla, přes kamínky se lopotí a krok za krokem se vzdaluje od mraveniště i hlídací babičky.
1: Pánečku, u nás na louce je toho k vidění, pořád se něco děje. A já bych měl poslouchat pohádky.
0: Toulavý mraveneček neví, kam koukat dřív. Z jara bývá totiž pohádková louka nejmedovější a nejstrakatější. Všecko, co má pusu, kusadla či sosáček, si libuje na vonavé pastvě. Od kalíšku ke kalíšku se lopotí medová včelička. Zajíc březňáček si vyhupsnul z mlází na jetelovou laskominku a na tenkém travním stéble se jako na houpačce houpá zelená luční kobylka.
2: Houpy, houpy, my se máme, po ráno se pohoupáme. Houpy, hou, a houpy, hou, trávou zelenou. Houpy, hou, a houpy, hou, rosou studenou. Yeah.
0: Kobylka se odrazila. Skočila šipkou rovnou do rosy.
2: Toto studí, toto lechtá.
0: Cachtá si v duhových kapičkách jednu nožku po druhé.
2: Žádnou nožku, mám nohy, samý sval.
0: Promiň, vždyť já vím, ve skákání se ti nikdo nevyrovná. Musím vám prozradit, že tahle kobylka vyhrává všechny závody ve skoku i v běhu.
2: Samé první místo a těch medailí, co mám.
0: Čert ví, jak to dělá, že je pokaždé první. Možná, že zná nějaké skákavé zaklínadlo. Nebo má třeba čarovné 7mílové boty.
2: Hlouposti, žádné čáry máry. Vyhrávám, protože cvičím. Pilně, pravidelně a hlavně s chutí. Já si cvičím, jak jen mohu. Levou nohu, pravou nohu. Krčím, točím od boku, pak si dám pár poskoků, přední nohou, zadní nohou. Chceš-li vyhrát, taky cvič, hopla, a tři, a přední, zadní, pozor, zadní, pozor, pozor.
0: A je pryč, kam se jen poděla?
2: tady jsem.
0: Panečku, to byl skok. Přes celou louku až skoro k lesu. Z rovínka k tomu, jak u něj stojí mraveniště.
1: Ach, je, mináčku, já padnu, je mi neu, u kde jste kdo?
2: Jakoby někdo naříkal, nebo se mi to jen zdá?
0: Kobylka se ponořila do travin, kouká, pátrá.
2: Hele, mravenec, kam spěcháš, chudinko brabenečku?
1: Já nejsem žádný brabeneček.
2: A kdo tedy?
1: Jsem mravenec Béďa a nezdržuj ty...
2: Jsem luční kobylka.
1: Tak mě, kobylko, nezdržuj, pospíchám.
2: A kam pak?
1: Domů, do mraveniště.
2: Kde je tvé mraveniště?
1: To právě nevím.
2: Že ty si, Béďo, zabloudil.
1: Nějak jsem v tom pralese ztratil směr.
2: To nic. Vyskočím nahoru a kouknu se, kudy vede k vám domů nejkratší cesta.
0: Jedním skokem se kobylka vyhoupla do kvítku pampelišky jako na rozhlednu. Béďovi spadl kámen se srdce. Každé mraveniště totiž na noc zamyká vrchní vrátný mravenec. A to se pak nikdo do rána nedostane dovnitř ani ven. Běda mravenečkovi, který se nestačí do slunka západu vrátit. Zbyde mu jen zlá tma a zima, co číhá na tuláky před zavřenými dveřmi domova.
1: Nemůžu za to, že jsem se ztratil.
0: Utekl, žádné ztratil. Máš štěstí, že ti kobylka pomůže.
2: Béďo.
1: Tak co?
2: Mraveniště je daleko, až na opačném konci louky.
1: Na kterém konci, kobylko?
2: Na tom, co zapadá sluníčko.
1: Sluníčko, pro pána sluníčko, za chvíli zapadne, musím spěchat.
2: Tímhle tempem se do mraveniště nedostaneš ani do rána.
1: Co si počnu?
2: Ještě jsem tu přece já. Vyskoč mi na hřbet a pořádně se drž.
1: Já pojedu na koní.
0: Mraveneček Béďa zavískl, uvelebil se kobylce na zádech, kobylka hodila hlavou a jeli.

0: nám to dnes spolu hraje jako znat.
1: Sluníčko ještě nestačilo ani večerní rosou louku pokropit, když kobylka s Béďou dorazila před mraveniště. Však už tam byla po zatoulaném mravenečkovi přená ramná schánka.
2: Chudinka Béďa, to ne v slzách, hlídací babička, vždyť ani netuší, jaké úklady na něj v lese číhají, kde je mu chudáčkovi konec, že já ho pouštěla z očí, že já se nechala přemluvit.
1: A všichni mravenci, mladí i staří, maminky, tatínkové, kluci a holčičky se hemží v trávě jako černá zrníčka máku, hledají, volají a vykřikují. Jen co ho najdeme, my mu to spočítáme, my ho odnaučíme toulání.
3: Ty jsi to vymňoukl, Béďo. Celé mraveniště je kvůli tobě vzhůru nohama. Nefňukej a jdi si slíznout, co jsi snad robil.
4: Ale...
3: Co ale? Sesedej a uháněj domů, neposlucho.
4: Když mě se nechce, nech mě ještě chvíli u sebe, kobylko.
3: Ani nápad, šup dolů. Co pak nevidíš, jakou mají o tebe starost?
4: Ale...
1: A jak se tak dohadovali a handrkovali? Sluníčko hups za čepičku hor a najednou tu byla tma. Vrchní vrátný mravenec zavřel bránu mraveniště na tři západy a Béďa zůstal venku.
3: Tak a máš to. Do rána už se domů nedostaneš, i kdybys stokrát chtěl.
4: Abys věděla, už domů nechci. Ani teď, ani ráno.
3: Co to plácáš, hloupý kluku?
4: Když mi zavřeli dveře před nosem, nikoho se doprošovat nebudu.
3: Co chceš dělat?
4: Budu tvůj kamarád, kobylko. Zůstanu u tebe, smím. Můžeme se spolu vydat do světa.
3: Což o to, kamaráda, já už si dlouho přeju. Zvlášť, když je to takový jezdec jako ty. Jenže to nejde jen tak si zmizet do světa.
4: Však se vrátím, jen co spolu ten svět objedeme.
3: Nějak si troufáš.
4: Objedeme spolu svět, potom budu celému mraveništi vyprávět, co jsme spolu viděli a zažili. Všichni mi budou závidět a ještě rádi mi otevřou bránu i po západu slunce. Vrchní vrátný mravenec se mi bude klanět až k zemi. Jen račte dál, slavný pane cestovateli. Všichni už na vás čekají a nemohou se dočkat, aby slyšeli o vašich dobrodružstvích a statečných činech.
3: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
4: Pěkně prosím, kobylko, neodháněj mě od sebe.
3: No dobrá, jenže na objíždění světa nemám čas. Musím pilně cvičit a když chceš, můžeš cvičit se mnou.
4: Na co cvičit?
3: Na velké luční dostihy. Konají se u nás na louce vždycky jednou za rok, když je nejdelší den a nejkratší noc.
4: Když budeme cvičit spolu, určitě ty dostihy vyhrajeme. Budu teď tvůj závodní jezdec.
3: Opravdu se nechceš vrátit domů?
4: Ani náhodou. Být závodním jezdcem je mnohem lepší, než chodit na procházky s hlídací babičkou a hrát si smrňaty na pikolu.
3: Jak myslíš, Béďo? Sám ses rozhodl.
4: Tak je, kobylko, a tryskem.
0: Hije, hod a čehy. Můj koník má rychlé běhy. Běž koníčku, tryskem leď. Objedeme spolu svět. Hije, čehý hod, jako o závod.
4: A jedem!
1: A tak se toulavý mraveneček Béďa začal učit na závodního jezdce. Trénovali s kobylkou skoky do výšky i do dálky, přes příkop i přes překážky. Jezdili klusem i cvalem, krokem i tryskem. A když kobylka náhodou někdy vyhodila a Béďa se skulil do trávy, zatnul zuby a ani nepípnul. Takový se z něj stal sportovní mraveneček. A když přišel den, kdy se konal velký luční dostih, hádejte, jak to dopadlo. Můžete si teď sednout a lámat si hlavy, kdo asi ten závod vyhrál. Kdo by na to snad nepřišel, tomu to prozradím. Jenže až příště. Protože pohádka o lučním závodění se nám ještě schovává pod zelenou ostřicí naší pohádkové louky.

0: Gigi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Byli jednou dva sourozenci. Oba si chtěli vydat do světa hledat štěstí. Jediné, co měli, byly kravka a kočka. Jak si ale obě zvířata rozdělit? Kočka se třela o nohy sourozenců, předla, ale žádný z nich o ní neměl zájem. Děvče kočce řeklo: jen se vtírej do mojí přízně, jak chceš. Kravka má přece větší cenu. V té chvíli vyskočila kočka dívce na rameno a šeptá: vyber si mě, mňau. Přinesu ti štěstí na celý život. Udělám z tebe opravdovou královnu. Mňau. Dívka se zasmála, ale že měla dobré srdce, nechala kravku bratrovi a vyšla do světa s kočičkou. Sotva vyšli z vesnice, kočka přikázala, aby jí dívka následovala. Když už šli půl dne, dívka začala reptat: kočičko moje, kam mě to vedeš? Mňau. Pod královskou korunu tě vedu, moje paní. Mňau. A šli dál. K večeru přišli ke královskému hradu a kočka své paní řekla: když mě ve všem poslechneš, mňau, staneš se královnou. Udělám všechno, co mi poradíš. Čím mám začít? Musíš si vysvléct šaty, hodit je do řeky, aby je voda odnesla. Pak se vyšpláš nahoru do špičky tamtoho hustého smrku a zůstaneš tam, dokud se nevrátím s princem. Mňau. Když se tě zeptá, kdo jsi, musíš mu říct: jsem princezna z kočičího hradu. Lupiči mě unesli z mojí zahrady a dovlekli až sem. Vzali mi perly, drahokamy a dokonce i šaty. Vůbec nevím, kde jsem se ocitla. Jak kočička řekla, tak dívka udělala. Kočka zatím utíkala do hradu, kde princi pověděla, jaké strašné neštěstí se přihodilo krásné princezně z kočičího hradu. Neuvěřitelné, hrozil se princ. Říkáš pravdu, kočičko? Dal si zavolat dvorní dámy, ty naskládali plný koš krásných šatů z lesklého a šustivého hedvábí a společně se vydali na pomoc princezně. Ve špičce vysokého smrku pak princ opravdu uviděl hlavu princezny mezi hustými větvemi. Kdo jsi? A princezna vyprávěla přesně to, co jí poradila kočka. Dvorní dámy potom dívku oblékly a chudé děvčátko se hned změnilo v princeznu z kočičího hradu. Co mám dělat dál? Jak se mám chovat? Mám princovi něco říkat? Ptala se dívka kočky. Až přijdeme k hradu, řekni: hrad tvého otce je dost chudý, princi. To můj kočičí stojí na zlatých sloupech a ne na obyčejných kamenech jako váš. Dívka princi řekla přesně to, co jí kočka napověděla. Princ si pomyslel, že musí pocházet asi z velmi vznešeného rodu, když bydlí v tak překrásném hradu. Zavedl jí do nejkrásnější komnaty a nechal připravit nejlepší ložnici. Ale princova matka nebyla tak důvěřivá jako on. Proto vhodila dívce do postele 3 zrnka hrášku, aby princeznu vyzkoušela. Kočka královnu pozorně sledovala a hned běžela za dívkou. Až za tebou ráno přijde královna a zeptá se tě, jak ses vyspala, musíš jí odpovědět: vyspala jsem se celkem dobře, ale celé tělo mám otlačené, jako bych spala na kamenech. Ráno královna opravdu přišla a když si vyslechla dívčinu odpověď, spěchala za králem. Je ze vznešeného rodu jako my. 3 hrášky v posteli se jí zdály jako kameny. Ale královně ani to nestačilo. Ještě si chtěla vyzkoušet, zda princezna není ještě ze vznešenějšího rodu, než byli oni s králem. Položila dívce do postele stéblo trávy. Kočka znovu všechno sledovala a rozběhla se za princeznou se svou radou. Až se tě ráno královna zeptá, jak se máš, řekni, že celkem dobře, ale že tě bolí celé tělo, protože ti do postele někdo hodil kus dřeva. Když ráno královna uslyšela dívčinu odpověď, uvěřila, že dívka je opravdu princeznou rodu ještě vznešenějšího, než jsou oni s králem. A tak se nerozmýšleli a prince s dívkou oženili. Zanedlouho po svatbě se princ dívky zeptal. Kdy mi ukážeš svůj překrásný domov? Kdy pojedeme do Kočičího hradu? To jsem se dostala do pěkné kaše, pomyslela si dívka a při první příležitosti, kdy s kočkou osaměla, jí vše vypráví. Buď bez obav, všechno dobře dopadne. Mňau, když budeš dál říkat přesně to, co ti poradím. Už jsem ti vybrala nádherný hrad, kde byste mohli s princem bydlet. Hned zítra ráno můžeme vyjet. Mňau. Ráno nasedli do kočáru a zpovzdálí následovali kočku. Když kočka přiběhla na pole, kde ženci sekali obilí, řekla jim: za chvilku sem přijede v kočáru král. Když se vás zeptá, čí obilí tu sekáte, odpovězte: jsme poddaní Kočičího hradu a tohle je pole naší princezny. A stalo se přesně tak, jak kočka předpověděla. A kočka běžela dál a přiběhla na velikou louku, kde pasáci pásli stáda krav a ovcí. I jim kočka přikázala, co mají přijíždějícímu panu králi odpovědět. Všechny krávy a ovce patří princezně z Kočičího hradu, pane králi. Má větší stáda než já, pomyslel si král. A kdy už budeme u Kočičího hradu? Už za chvíli se objeví věže hradu, pane králi, řekla dívka a v duchu se strachovala, jak malá kočička vyčaruje zámek z ničeho. Kočka ale uháněla notníku z cesty před kočárem a spěchala do zámku čarodějnice Černé hlavy. Zaklepala na černou bránu a otevřít jí přišla sama Černá hlava v černém plášti s černým kloboukem na hlavě.
1: Mňau,
0: dobrý den. Co pak ty jsi, paní, tak malá? Čarodějku jsem si představovala mnohem, mnohem větší. Mňau? Můžu se zvětšovat i zmenšovat, jak se mi zachce. Opravdu to umíš? Ale na obra se přeměnit neumíš. Co pak je to nějaké umění? V té chvíli se čarodějnice začala nafukovat a rostla jako míč, až dosáhla výšky křivé borovice. Ale ani potom nepřestávala a za chvíli byla vyšší než věže hradu. Stačí, stačí.
1: Mňau.
0: Když se čarodějnice vrátila do obyčejné lidské velikosti, pokračovala. Zvětšit se dovedeš.
1: Mňau.
0: Ale zmenšit se na něco tak malého, jako je myška.
1: Co pak je to nějaké umění?
0: A v té chvíli z ní byla malá šedivá myš. Kočka vystrčila drápky, skočila po ní a snědla ji. Tím získala všechnu čarovnou moc. Přeměnila se v komornou v bílé zástěře a bílém čepci a se svazkem klíčů od celého hradu. Právě v tu chvíli někdo zabouchal na bránu. Komorná otevřela a na nádvoří vjel kočár s princem, princeznou a jejich královskými rodiči. Kočičí komorná se uklonila, provedla je hradem a návštěva se nemohla vynadívat na všechnu tu nádheru Kočičího hradu. Když se širokou sukní otřela o princeznu, teprve v té chvíli dívka poznala pod bílým čepcem zelená kočičí očka. Očka té kočky, která se jí kdysi zdála úplně k ničemu. A jestli tam ta kouzelná kočka v Kočičím hradu ještě slouží, jděte se na ní podívat. Určitě na vás počká.

0: O čertovi, který neměl rohy.
1: Pohádka na ř ve všech pozicích.
0: Čertík Vavřinec měl pravé čertovské kopyto a ocas. Tvář měl zaneřáděnou od pekelného nepořádku a řádně smrděl, jako správný čert. Dalo by se říci, že vypadal přesně jako čert. Přesto však mu něco chybělo. Přece rohy. Čertík Vavřinec neměl rohy. Příšerná ostuda. Věřte, nevěřte, čert bez rohů to není opravdický čert. Vavřinec se kvůli rohům pořádně natrápil. Jednou si vyřezal rohy z březového dřeva, ale vydrželi jen do zítřka. Když ve středu přikládal uhlí pod kotel, přeskočila jiskřička a rohy schořely. Vavřinec přemýšlel, co dál, a napadlo ho. Takový beran, ten má překrásné rohy. Otevřel pekelné dveře do kořán a běžel hledat berana. Před úsvitem ho spatřil. Patřil uhlíři Řehořovi, který na kraji lesa dělal dřevěné uhlí. Vavřinec křičel: uhlíři, dej mi berana, potřebuji jeho rohy. Uhlíř nechtěl přijít o berana, tak řekl: dám ti berana, když budeš celý den řezat dříví a přikládat do medíře. A pro sebe si pomyslel: než se sešeří, snad nějaké řešení najdu. Vavřinec se dal do práce. Síly měl za tři a práce se mu dařila. Až si uhlíř začal přát, aby u něj Vavřinec zůstal na pořád. Večer si šel Vavřinec pro berana, ale v tu vteřinu ho zavolala uhlířova žena, Jiřina. Vavřinče, pojď na večeři. No což, ještě se před cestou navečeříme, pomyslel si čert. Měli vepřo, knedlo, zelo a Vavřincovi tak chutnalo, že snědl 13 knedlíků. A přestože měl plné břicho, přidal si i třešňový kolák. Pak se k němu přibatolila tříletá uhlířovice Mařenka a povídá: to je dobře, že nemáš rohy. Já bych se rohatého bála. A uhlířova žena řekla: Vavřinče, zítra budou k večeři řízky. To rozhodlo. Vavřinec zůstal u uhlíře a dobře se jim dařilo. I když každý den neměli vepřovou pečení a řízky, stejně Vavřince přestali trápit jeho rohy. Vždyť v pekle kuchař vaří jen připálenou řepu a přepepřenou přečku.

povídka.

0: chřipky.
1: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
0: Nemůžu se vzbudit včas.
1: To nemáš budík.
0: Mám, ale zvoní, když spím.
2: Tomu rozumím, já bych spal pořád.
3: Já hovrám nešťastná,
4: sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo.
3: Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
5: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
4: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
3: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
5: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
4: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
5: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
4: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
5: Tak a teď se jde na dříví
4: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
3: Oho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
5: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
4: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
5: Tak,
4: spokojeně zvolala malá čarodějnice,
5: a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
4: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
5: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
4: jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
5: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
1: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
1: Nevím.
2: Lenost.
1: Ne, tomu se neříká lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
1: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
1: Říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
1: Tak
2: jsou otrávené.
1: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
1: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
1: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
1: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposledy se svými kamarády na babu?
1: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochrumanou a tak s Egonem to nešlo. A aha. Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
1: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hraje na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budem si hrát vybíjenou.
1: Vybíjenou?
2: Co kdybychom třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
1: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
1: si nespal.
2: Samozřejmě, musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě je lezení na těch stromy je.
1: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
1: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
1: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrál.
1: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
1: Ten se rozdělí
2: ano.
1: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
1: Třeba 4.
2: Mhm.
1: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
1: Jo, to je Honzo vstávej.
2: Honzo vstávej, o kolik?
1: Kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláků za ruku a jít si hrát ven.
1: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum,
2: bum! Bum! Tak děti, ahoj!
1: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju.

0: dědečkovi Vítky.
1: Hejlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hejlík.
1: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hejlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hejlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále, a tak dále.
0: Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hejlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hejlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Tiki kalendář! Dnes je 26. července.
4: A svátek slaví Anna.
3: Jméno Anna se vykládá jako milá.
4: A říká se svatá Anna, chladná z rána, takže se radši teple oblečte.
3: U nás je Anna jedno z nejoblíbenějších jmen pro holčičky.
4: Takže milé Aničky, Andulky, Andulinky,
3: posíláme vám k svátku hubičku.

0: straně paží a ramena.
1: Na zadní straně?
0: Spažte, činky držte v napjatých pažích nad hlavou.
1: No budeď ve
0: vohni. Na první dobu skrčte paže, činky k ramenům.
1: Jo.
0: Na druhou dobu je zvedněte zpět do vzpažení.
2: Brýtro?
0: Lokty tlačte nazad.
2: Je, ta Juldo, co to má znamenat?
1: Tážíš si, chlapče, nádech, jako bys nikdy neviděl prostá cvičení mužů.
0: Napínat lokty.
2: Což o to prostá cvičení jsem viděl, ale tady vidím jen jednoho muže, dá-li se to tak nazvat, a nenacházím kloudné vysvětlení pro tuto činnost v den, který v kalendáři zaujímá první místo a je všeobecně nazýván Nový rok.
1: Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok. Žano, nestahuj mi to rádio.
2: Šmankote, to chceš každodenně na sebe otvírat okno a vzdychat a hekat na celou ulici?
1: Chci tak říkajíc vykročit do nového roku rázným a odhodlaným krokem.
2: A nemohl bys vykročit odhodlaně krokem slepičím?
1: Nevím, proč bych měl poskakovat a cupit tady jak slepice.
2: Protože se také říká na Nový rok o slepičí krok. Přitom by se tolik neunavil.
1: Nic nedbám únavy.
2: Ale snad by to sneslo nějaký odklad zítra, pozítří.
1: To je známé heslo lenochu. Pamatuj si, že rok má krok.
2: Rok má 12 měsíců, což je 52 týdnů, jinak též 365 dní. Že by měl nohy, to jsem taťulínku dosud neslyšel.
1: A také neuslyšíš. Tímto rčením chtěl náš lid říci, že rok uteče, ani nevíš jak.
2: Tak přece má nohy.
1: Proč by měl mít nohy?
2: Aby mohl utíkat.
1: Kam by utíkal, když to není přes polní běžec?
2: Já nevím, ty jsi říkal uteče, ani nevíš jak. Tak ty to vlastně taky nevíš, co?
1: Samozřejmě, že to vím.
2: Tak kam tedy uteče?
1: Nikam, to si jen tak říká, aby si lidé uvědomili, že nikdáš není dost času na zbyt. A nezdržuj. A dej to rádio víc na hlas.
0: Skrčit, napnout, nádech,
1: výdech.
0: Nezaklánět
1: to.
0: A do krajních polo.
1: Do krajních polo, jo.
0: Hop a dva. Pravidelně.
1: Ne, pravidelně. Ještě víc.
2: Pozor, máš za sebou rádio.
1: Šmankote.
2: Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1: Aby ty jsi to hned neviděl černě. První neúspěch mě nemůže odradit. Potřebné informace si přečteme v novinách.
2: To jsem zvědav, jak budeš podle denního tisku provádět ta svá tělesná cvičení.
1: Zanech hloupých posměšků a než se opláchnu ledovou vodou, přines mému tělu svrchní oděv.
2: To požaduješ ty? Nebo tvá tělesná schránka?
1: Být slušně oblečen požaduje především dobrý mrav. Vzhledem k tomu, že je Nový rok a pohrnou se k nám gratulanti, přineseš mi novou košili a ty červené nové dřeváky.
2: Proč novou košili? Proč nové dřeváky?
1: Je vidět, že neznáš naše lidové obličeje. Chci říct, obličeje. Na Nový rok má každý obléknout něco nového ze svého příborníku.
2: Ze šatníku.
1: No, ze šatníku, to vím taky, že ne z knihovny, či odinut a tak podobně. Raději dělej, ať v té ledárně nezmrznu. Profukuje to tu, jako v nějaké ledovcové jeskyni.
2: Vždyť je tady taky teplota pro nanukový dort, a ne pro člověka.
1: No, tady je říbík až mrazivo. Ale pokud v tom člověk nezmrzne, cítí se jako křepličko.
2: Tak tady máš to své módní roucho. Já zatím oběhnu naše spolunájemníky s novoroční gratulací. Tak šťastný a veselý.
1: Ano. Tak je to správné, šťastný a veselý. Vždy s úsměvem a s dobrou náladou. Zapneme košilku, natáhneme kalhoty, fráček pěkně. Ajajajajajaj, ty dřeváky nějak tlačí. To je bolest, to je nadělení. To jsou radosti, čert, aby to vzal. Dále.
3: Pane Spejble, šťastný a veselý nový rok.
1: No, do smíchu mi zrovna není, to vám řeknu, paní Kateřino.
3: Ale co pak se stalo?
1: Tlačí mě dřeváky a v takovém případě
4: je hned po náladě.
3: Dnes si přece přejí lidé všechno nejlepší.
4: To já bych si přál lepší dřeváky, alespoň o číslo větší.
3: Co není, určitě bude. Hlavu vzhůru a veselou mysl.
1: Vám se to mluví, paní Kateřino. Vás nic netlačí.
3: I tlačí, pane Spejble, proto jsem také přišla.
1: Jo, taky tlačí? No jo, no tak to vám mohu půjčit pohodlné papuče.
3: Ale asi jste mi dobře nerozuměl, pane Spejble. Víte, jde o ty naše děti.
1: Cože?
3: No?
1: Už zase něco vyvez ten kluk.
3: Ale kdepak, právě naopak. Když k nám přišel popřát hodně štěstí a zdraví, řekla jsem si, že bychom měli daleko víc v našich dětech probouzet a pěstovat zájem o naše staré české zvyky.
1: Zvyky říkáte? No, no to ano. Tak. On už Hurýnek má takhle dost zlozvyků.
3: Ale
1: věčně se mi houpe na židli, nezavírá dveře do pokoje, hlasitě hvízdá, jdouce chodbou a strká nos kam nemá. Řekl bych tedy nikoli probouzet a pěstovat, ale pádním domluvit. Ano, pádním domluvit,
3: ale, paní Kateřino. Ale znalost našich českých obyčejů, zvyku a tradice nemůže být dětem ku škodě.
1: No tak prosím, pokud je o tradice, jak myslíte, ale houpat se mi na židli nebude. Šmangote, co zase znamená tohle?
3: Poradila jsem jim, aby vás přišli potěšit nějakou koledou. To víte, děti.
1: To mi tu chcete takhle na nový rok vyhrávat?
2: Na nový rok a po celý rok.
3: Inu, nesmíme zapomenout na ty naše staré české zvyky.

Blešák a profesor. Byl jednou jeden vzduchoplavec a ten špatně skončil, balón praskl, vzduchoplavec sletěl a rozbil se na cimpr-campr. Chlapce 2 minuty předtím poslal dolů padákem a to bylo klukovo štěstí. Nic se mu nestalo a teď si žil a měl obrovské znalosti, aby se mohl stát vzduchoplavcem. Jenže neměl balón ani prostředky, aby si ho opatřil. Žít ale musel. A tak se dal na kouzelnické kousky a namluvení zevnitř. Říká se tomu břichomluvectví. Mladý byl, dobře taky vypadal, a když si dal na růst knírek a opatřil si pěkné oblečení, bývalí by ho mohli klidně mít za mladé hrabátko. Dámám se líbil a jedna pana tak propadla jeho kráse a jeho kouzelnickým kouskům, že se s ním vydala do cizokrajných měst i zemí. Tam si říkal profesor. Nic menšího mu nestačilo. Neustále myslel na to, že si opatří balón a se ženuškou v něm vzlétne. Ale zatím na to ještě pořád neměli prostředky. Však se k ním dostaneme, říkal. Jen aby, říkala ona. Vždyť jsme ještě mladí a já jsem teď profesor. Drobky jsou taky chleba. Ženuška mu svědomitě pomáhala, seděla u vchodu a prodávala lístky na představení. V zimě to bylo poněkud mrazivé potěšení. Taky mu pomáhala při jednom kouzelnickém kousku. Položil manželku do stolního šuplete, bylo to velké šuple, tam ona pak přelezla do zadního šuplete a v předním šupleti nebyla vidět. Bylo to jako zrakový přelud. Jenže, když jednoho večera vytáhl šuple, byla dočista pryč. Nebyla v předním šuplíku, ani v zadním šuplíku, nebyla v domě, nebylo po ní vidu ani slechu. A to byl tedy ten její kouzelnický kousek. Už se nikdy nevrátila. Bylo jí to líto, jemu to taky bylo líto. Měl po náladě, už se nemohl smát a dělat kousky a taky lidi přestali chodit. Výdělky byly špatné, ošacení bylo čím dál horší. Nakonec už měl jen jednoho velkého blešáka. Zdědil ho po manželce a proto ho měl moc rád. Tak ho tedy vycvičil. Naučil ho kouzelnické kousky, naučil ho dělat k poctě zbraň a střílet z kanónu. Ale malého. Profesor byl na blešáka pyšný a blešák byl pyšný sám na sebe. Něco se naučil, měl v sobě lidskou krev a poznal různá velkoměsta. Viděli ho princové a princezny a milostivě mu tleskali. Tak to bylo vytištěno v novinách a na plakátech. Věděl, že je slavný a dokonce dokáže uživit i samotného profesora. Pyšný byl a slavný byl a přece jen, když s profesorem někam cestoval vlakem, jezdili 4. třídou. Ta totiž dorazí do cíle stejně rychle jako ta první. Spojoval je nevyřčený slib, že jeden druhého nikdy neopustí, nikdy neuzavřou manželství, blešák zůstane starým mládencem a profesor vdovcem. Takže to vyšlo beze zbytku. Kde je největší sukces, pravil profesor, tam se nemá jezdit 2x. Byl totiž znalec lidí a to je taky znalost. Nakonec už jezdil celý svět, jen v zemi divochů ještě nebyl. A tak si usmyslel, že se vydá do země divochů. Tam sice pravda, tak profesor věděl, požírají křesťanské lidské bytosti, ale on nakonec nebyl opravdový křesťan a blešák zase nebyl opravdová lidská bytost. Proto tedy usoudil, že se můžou vydat na cestu a že je čeká dobrý výdělek. Cestovali parníkem a plachetnicí, blešák předváděl svoje kousky a tak měli cestu zadarmo a dorazili do země divochů. Tam vládla malá princezna. Bylo jí jen 8 let, ale vládla. O moc připravila tatínka a maminku, protože měla pevnou vůli
a byla nevídaně půvabná a nezbedná. Jakmile Blešák udělal k poctě zbraň a vystřelil z kanónu, okamžitě se do něho zamilovala a prohlásila: ten a žádný jiný. Láskou byla celá divoká, a to prosím už předtím byla divoška. Moje milá, rozumná holčičko, pravil její otec, kdyby se z něho aspoň napřed dala udělat lidská bytost. To nech na mě, starej, odsekla, a to bylo dost nevychované na princeznu, když mluví s vlastním tatínkem. To víte, byla divoká. Posadila si Blešáka na ručku. A teď si lidská bytost a vládneš spolu se mnou. Ale musíš dělat, co chci já. Jinak tě zabiju a profesora s ním. Profesorovi přidělili velkou síň. Tam měl teď bydlet. Zdi byly z cukrové třtiny, mohl si je olizovat dle libosti, ale on nebyl na sladké. Na spaní mu dali houpací síť. Bylo to, jako by ležel v balónu, v tom, co si vždycky přál a co na něj neustále myslel. Blešák zůstal u princezny, sedali na ručce a na útlém krčku. Vytrhla si z hlavy vlas a ten musel profesor uvázat Blešákovi za nohu. A ona ho měla přivázaný na velkém korálu, který měla v ušním nalůčku. To byly, panečku, krásné časy pro princezničku. Ostatně pro Blešáka taky, říkala si. Profesorovi se to ale nezamlouvalo. Byl přece světoběžník. Nade vše rád cestoval od města k městu a v novinách se dočítal, jaký je vytrvalý a šikovný, když naučil Blešáka veškerým lidským činnostem. Den za dnem se houpal v síti, lenošil a dostával prvotřídní stravu. Čerstvá ptačí vejce, sloní oči a pečená žirafí sténa. Lidožrouči nežijí jenom z lidského masa, to je delikatesa. Nejdelikátnější ze všeho, říkala princeznina matinka, je dětské ramínko s ostrou omáčkou. Profesor se nudil a rád by se býval ze země divochů dostal pryč, jenže Blešáka potřeboval sebou, to byl přece jeho zázrak a jeho obživa. Jen jak ho tak asi odchytit a získat? To nebylo tak snadné. Napnul všechny své myšlenkové schopnosti a pak zvolal: už to mám. Otče naší princezny, dopřejte mi něco na práci. Nemohl bych třeba vycvičit obyvatele vaší země, aby se uměli představovat? V největších zemích se tomu říká jemné způsoby. A co bys mohl naučit mě? Zeptal se princeznin tatínek. Svoje největší číslo, prohlásil profesor. Vystřelit z kanónu, až se celá země zatřese a s nebe spadnou upečení ti nejlahodnější ptáčci. To byste uviděl ráno. Sem s kanónem, přikázal princeznin tatínek. V celé zemi však neměli jediný kanón. Jen ten, co si přivezl Blešák, a ten byl moc malý. Uliju vám větší, prohlásil profesor. Jen mi k tomu poskytněte prostředky. Potřebuju jemné hedváby, jehlu a nit, lana a provazy, jakož i žaludeční kapky na balóny. Ty balón nafouknou, odlehčí a vynesou do výše. Ty vydají v žaludku kanónu tu pravou ránu. Všeho, co si žádal, se mu dostalo. Celá země se seběhla, aby uviděla ten veliký kanón. Profesor je svolal, až když měl balón připravený, jen ho nafouknout a vzlétnout. Musím ho dostat nahoru, aby se ochladil, vysvětlil profesor a usadil se v koši pod balónem. Sám ho ale nestačím řídit. Potřebuju zkušeného druha, aby mi pomohl. To tady neumí nikdo jiný než Blešák. Poskytuji své svolení, ale jen velice nerada, pronesla princezna, podala Blešáka profesorovi a ten si ho posadil na ruku. Pustit lana a provazy, přikázal. A jedem balón teď. A všichni mysleli, že řekl kanón. A balón stoupal výš a výš až nad mraky, pryč ze země divochů.
Malá princeznička, její tatínek a maminka i všechen lid tam stáli a čekali. A čekají dodnes. A jestli nevěříš, tak si zajeď do země divochů. Každé dítě tam mluví o Blešákovi a profesorovi. Myslí si, že se zase objeví, až se kanon ochladí. Jenže oni nepřijedou, jsou doma tady u nás, ve své vlasti, jezdí vlakem první třídou, nikoli čtvrtou. Mají dobré výdělky a veliký balón. Nikdo se jich neptá, kde k balónu přišli nebo odkud ho mají. Jsou to zámožní lidé, vážení lidé, Blešák a profesor.

0: jo. Je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce?
1: Ne, ne, tady to taky není.
2: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
2: Pozor! Proč padáš, Hugo?
1: Protože tu mám všude ty knížky, no...
2: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
1: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
2: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
1: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
2: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
1: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
2: Co hledáš?
1: Nápad hledám.
2: Na co nápad?
1: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
2: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
1: No, tak třeba Laskonka říká...
2: Já vím co.
1: No.
2: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
1: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
2: Simsela bum bim.
1: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
2: Čau, pískoto.
1: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
2: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
1: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
2: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
1: Pš, moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
2: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
1: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
2: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
1: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
2: Takže hr na něj.
1: A co s tím naším pozdravem?
2: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
1: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
2: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
1: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
2: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
1: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
2: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
1: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
2: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
1: Jo, jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
2: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
1: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
2: No, nevím.
1: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
2: Ne.
1: Ne.
2: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že... Nevím, to...
1: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
2: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
1: Dobře, představ si zloděje. Máš?
2: Mám.
1: A teď si představ tlupu zlodějů.
2: Jo, mám.
1: Představ si krčmu.
2: Mám.
1: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
2: Jo.
1: No, a jak to tam vypadá?
2: No, to mi zkouká.
1: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
2: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu, vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
1: No, takže docela čurbes, co?
2: Jo, no jo, už to chápu, Hugo.
1: Tak to bychom měli.
2: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
1: Krčma.
2: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Ne, krčmě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
1: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
2: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
1: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
2: Oříšková krčma do každé rodinky.
1: Oříšková krčma.
2: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek tak, je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
1: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
2: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
1: Nech už tu krčmu.
2: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
1: Taky ne.
2: Tak nějak.

0: da, je te curat.
1: Dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhli ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
2: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohltí vaši špatnost,
1: vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali jeden přes druhého.
3: Tuleň!
4: Podívejte!
3: Tuleň!
1: Muži se ihned chopili kopí, naskákali do kajaků a hurá na tuleně. Útek proměněný v tuleně se rychle ponořil a odplaval dál, jak mu babička nakázala. Lovci za ním. Když musel nad hladinu, aby se nadechl, vynořil se vždycky někde za kajakem, tam zafuněl a zaprskal, aby lovce podráždil, a než ti stačili otočit člun a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé, zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty, protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal. Skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
0: Bílý medvěde, pomoz mi!
1: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesáhala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
2: Pojď dál,
1: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezi tím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, věšák se zase vrátil do původní polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
0: Podej mi ty ponožky.
1: Požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
2: Podej si je sám. Visí ti před nosem.
1: Odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
0: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat.
1: Zavolal podrážděně na stařenu.
2: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš.
1: Křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak číhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
0: Chce mě asi zabít.
1: Napadlo ho.
0: A věšák má odvést mou pozornost.
1: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
0: Bílý medvěde, pomoz mi!
1: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl rev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věžáku.
2: Tady máš své boty a punčochy.
1: Podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřál se.
0: Už ani krok!
1: Zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ni přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
4: Pluj pořád při pobřeží.
1: Promlouval k němu.
4: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
1: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen? O němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývali je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval, ve své krutosti ho prostě zabili.
0: Ale snad to jsou jen báchorky,
1: uvažoval Kivik.
0: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
1: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a to byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. A konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu. A to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kde si daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce. Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará. Horlivě mu pomáhala s úlovkem a pak chystala jídlo. Na otázku, kde je dcera, odpověděla vyhýbavě, že kam si odešla. A když chtěl vědět kam, řekla stará.
5: Co na tom záleží? Odešla, jako kdysi odešel můj muž a už se nevrátí. Budeme teď žít spolu, sami dva. Budeš mým mužem.
1: Kivik nechtěl věřit svým uším. Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí. Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
0: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
1: Blesklo Kivikovi hlavou.
0: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
1: Uvažoval Kivik.
0: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
1: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
0: Bílý medvěde, pomoz.
1: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
4: Pamatuj na mou radu.
1: Nesl se za ním medvědí hlas.
4: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
1: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
0: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
1: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho spozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zmával na ně a oni ho poznali.
2: Kivik se vrací! Kivik se vrací!
1: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

0: Malý Jirka volá ze dvora.
1: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
2: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
1: Když on ládíček nekokrhá, ale jí...

vyskočil a hned ho mít chtěl. Žádal plísňák a to smažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím, chlapečka,

Volal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho znenadání raf.

0: jak se žížala Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap nahle míždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie.
0: Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží.

0: A najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje, nejde to. Prodlužuje se, zkracuje, nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krajčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní. Jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, ještě nějak. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když ji vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile, to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnout. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí. Maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. A nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12-letého medu a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil, kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři.
dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že jí ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králu vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdeníčka si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit. A vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom mrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená, přijet, nepřijet, obutá, neobutá, dar, nedar, muži, táto, jseš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké. A kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka je viděla z okna a volala na ní: cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdeníčka se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel,
Nýbrž dal rovnou zapsáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Zbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydržely, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s Důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Bezicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl: je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukrad. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl při. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdeníčka mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plést nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozčekl, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od té doby kapři snáše jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet,
a nakonec pohrozit žalázem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal zdeníčce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila jsi, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řezichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si jí důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali: ať žije naše Zdenička!

0: Tak pojď, honem, vidí. Pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourko.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Zlatovousé slunce. Řecká pohádka. Jen pojď, pojď dál, pohádko. Jedna hodná babka měla slepici. Slípka žila už pěkných pár roků a pracovitá byla jako ta stařenka. Každý den snesla vajíčko. Jenomže hned vedle bydlel soused, ničemník a nenechavec. Ten, sotva co babka vytáhla paty z domu, hned se přikradl a vajíčko jí vzal. Stařena ho chtěla nachytat. Ale když zloděje nechytí za rukáv, nemůže ho ani obvinit. A tak se pro radu vypravila k zlatovousému slunci, které nikdy nezapadá. Cestou potkala tři sestry. Tři smutné staré pany. Jak ji uviděli, hned se rozběhli, aby se přeptali, kam a za kým jde. Babka jim pověděla o svém trápení.
1: A tak se chci zeptat zlatovousého slunce,
0: řekla,
1: který mizera a ničemník mi chodí na vejce a nedá si pokoj, dokud mě neutrápí.
0: Tři sestry, tři staré pany se jí hned pověsily na krk.
2: Tetičko, zlatíčko,
0: prosili.
3: Přeptej se, proč nemůžeme najít ženicha?
2: Tolik se chceme vdávat.
1: Dobrá, zeptám se,
0: slíbila babka.
1: Snad mě zlatovousé slunce v dobré vůli vyslechne.
0: Šla a šla a potkala ženu, která se třásla zimou. A přitom byla navlečená do několika kožichů. Když se dozvěděla, za kým babka jde, začala jí prosit a umlouvat.
4: Tetičko, zlatíčko, zeptej se taky na mne. Proč je mi pořád zima? Proč se nezahřeju, i když mám na sobě tři kožichy?
1: Dobrá, zeptám se,
0: řekla babka.
1: Snad ti zlatovousé slunce poradí.
0: A šla, až došla k řece. Voda byla samý vír a kalná a temná jako krev. Vřela a hučela tak, že se babka strachy rozklepala. Když to řeka spatřila, zahučela ještě víc a chtěla vědět, kam má babka namířeno. A když se to dozvěděla, hned spustila nářek.
5: Tetičko, zlatíčko, zeptej se zlatovousého slunce, proč na mě padlo takové neštěstí? Proč nesmím plynout a vesele šplouchat jako ostatní řeky?
1: Dobrá, řeko, zeptám se,
0: řekla babka, ale strach ji neopustil. Rozběhla se a běžela až k veliké skále. Ta skála se skláněla a padala, ale spadnout nemohla a strmět do výšky nedokázala. Když jí babka řekla, kam jde, prosila skála o radu.
6: Jsem už tak slabá. Co mám udělat, abych konečně spadla? Měla bych klid, já i pocestní, kteří se bojí kolem mě projít.
1: Dobrá,
0: řekla babka.
1: Zeptání mě nic nestojí a ráda ti to pak povím.
0: Stařenka se moc zapovídala a teď musela natáhnout nohy. Už bylo pozdě a přitom ji čekala ještě pěšina vzhůru na vysokou horu. Tam na hřebeni spatřila slunce, jak si pročesává zlaté vousy zlatým hřebenem. Slunce vlídně pokynulo a pozvalo návštěvu dál. A pak se zeptalo, co má na srdci. Babka mu pověděla o své slepici a o zloději, který jí bere vajíčka.
1: Padám k tvým nohám, moudré slunce,
0: řekla.
1: A prosím tě, pověz, kdo je ten ničemník? podívej, tady jsem ti přinesla plný šátek hrušek z mé zahrádky a košíček koláčů, které jsem upekla zvlášť pro tebe.
0: Zlatovou se slunce přikývlo a řeklo.
7: Ten, kdo ti krade vejce, bydlí hned za plotem. Je to tvůj soused. Vrať se a nic mu neříkej. Bůh se už postará, aby dostal, co si zaslouží.
1: Cestou jsem potkala tři sestry, tři staré pany.
0: Vzpomněla si babka.
1: Tolik mě prosili. Zeptej se zlatovou svého slunce, proč nemůžeme najít ženichy?
7: Znám je.
0: Odpovědělo zlatovou se slunce.
7: A vůbec se nedivím, že si je nikdo nechce vzít. Matku nepoznali a nikdo je nenaučil, jak udržovat dům v čistotě. Představ si, že zametají zaprášenou podlahu a nepokropí ji předtím vodou. Všechen prach a smetí mi koštětem vmetou vždycky do očí, nepořádnice. Nemůžu je vystát, ale radu ti dám. Řekni jim, že musí vstávat, než se rozední. Pak pokropit podlahu a teprve potom zametat. Nebude dlouho trvat a ženiši u nich zaklepají na vrátka.
1: A pak jsem potkala ženu,
0: řekla babka.
1: Zeptej se zlatovou svého slunce, prosila, proč se nemůžu zahřát, i když mám na sobě tři kožichy.
7: Vím, o koho jde,
0: řeklo slunce.
7: Pověs jí, ať dva kožichy daruje chudým a potřebným. To jí zahřeje srdce a zima přestane.
1: Také jsem došla k řece,
0: řekla babka.
1: Ta řeka hlučela a vřela jako krev. Co má udělat, aby byla jako jiné řeky? Pokojná a klidná.
7: Ta řeka musí utopit člověka. Teprve potom bude mít klid. Ale pověsí to, až budeš na druhém břehu. Jinak by vyskočila a stáhla by tě do vody jako svou kořist.
0: Babka poděkovala za radu a řekla.
1: Nakonec jsem došla ke skále, která padá a padá, ale spadnout nemůže.
7: Znám tu skálu,
0: řeklo zlatovou se slunce.
7: Ta také nebude mít pokoj, dokud nezabije člověka, který kolem ní prochází. Proto jí dej mou radu, až budeš od ní daleko.
0: Babka vstala, políbila zlatovou sému slunci ruku a vydala se dolů z hřebenu hory. Když došla ke skále, která padala, ale spadnout nemohla, přidala do kroku, třeba že na ní skála netrpělivě volala. Až když byla dost daleko, zakřičela, co zlatovou se slunce skále vzkazuje.
6: Kdybys mi to řekla dřív, spadla bych na tebe.
0: Zlobila se skála, ale stařenka se jen zasmála.
1: To je mi pěkná vděčnost,
0: řekla a šla dál. Došla k řece, která hučela a skučela a hned chtěla vědět, co jí zlatovou se slunce poradilo. Ale babka nepromluvila, dokud nebyla na druhém břehu. Když ji řeka vyslechla, rozzuřila se a rozběsnila ještě víc.
5: Proč jsem to nevěděla dřív? Hned bych tě stáhla do vody a měla bych klid. Takovou starou bábu by nikdo nepostrádal.
0: Stařenka se ani neotočila. Pomyslela si něco o zlobě a o nevděku a pospíchala domů. Ve vesnici uviděla kouř nad střechami a ucítila vůni jídla, které se vařilo v sednicích. Před jedním domkem stála žena a klepala se zimou, i když měla na sobě tři kožichy. Babka jí řekla, co se dozvěděla, a žena jí s radostí pohostila postní rybou a dobrou kaší. A pak babka navštívila tři sestry, tři staré pany. Čekali na ní u silnice, zrovínka tam, kde je opustila. Doma jim ani plamínek v kamenech neposkočil a podlaha byla plná prachu. Tři sestry nedělali nic, jen čekali, s jakou radou k ním stařenka přijde. A tak jim všechno pověděla, jak se na ně zlatovou se slunce zlobí a co mají dělat, aby si neodrazovali ženichy. Tři sestry, tři staré pany si to vzali k srdci. Vstávali ještě za tmy, podlahu kropili a v kamnech topili a brzy se přihlásil první ženich, pak druhý i třetí, jeden z blízka a dva z daleka. Tři staré pany se šťastně vdali. Také žena, co se nikdy nemohla zahřát, darovala své dva kožichy a najednou jí bylo teplo u srdce i po těle. Řeka i skála našli svou oběť a měli klid. Všechno, co zlatovou se slunce řeklo, se do písmene vyplnilo. Když babka přišla domů, dozvěděla se, že její soused umírá, že smrt mu už stojí před vrátky. Sotva prý stařenka odešla za zlatovou svým sluncem, stala se hrozná věc. Celá tvář mu obrostla slepičím peřím. A to je všechno. Vajíčka se už z kurníku nestrácela. A hodná babka a její hodná slepice žili svorně a spokojeně až do smrti. A když stařenka umřela, odebrala se i její pipka do slepičího nebe.

0: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
1: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: A jeho paní žárlila na tom kravičku.

0: vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskou celý pryč.
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě

nebude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Taky básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválníci tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5, mezulánku. 5, protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucala při prvním dešti a spadla na mléko a na maso? A na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je

0: Merkur a dřevorubec. S poctivostí nejdál dojdeš, učí nás tato bajka. Kdysi žil v chalupě na kraji lesa jeden dřevorubec. Poctivě a těžce si vydělával na živobytí a svědomitě se staral o ženu a děti. Jednou přecházel po lávce přes divokou řeku. Klopítl, sekyra mu vypadla z ruky a zmizela v kalných vlnách. Běda mě i mé rodině. Bez sekyry své děti neuživím. Bůh ví, kam jí dravý proud zanesl. Ach, bohové, pomozte mě nešťastnému. Bůh Merkur uslyšel mužovo bědování. Sestoupil na zem a bez váhání skočil do hluboké vody. Když se vynořil, držel v ruce sekyru z ryzího zlata a podával ji muži. To není moje sekyra, řekl podle pravdy dřevorubec a sekyru si nevzal. Bůh se ponořil znovu a vytáhl stříbrnou sekyru. Nemohu si vzít, co mi nepatří, vrátil ji muž Merkurovi. Ten se naposledy potopil a vytáhl z vody obyčejnou starou sekyru. Ta je moje. Bože, děkuji ti na stokrát, zaradoval se chudák. Dřevorubcová poctivost byla odměněna. Bůh Merkur, který ji tak dlouho zkoušel, daroval dřevorubci všechny tři sekyry. Rázem se stal z chudáka boháč. Zpráva o té události se rychle rozletěla do celého okolí. Jeden vychytralý soused si řekl, že to zkusí také tak. Schválně zahodil starou sekyru do vody a hlasitě volal Merkura na pomoc. Ten přispěchal a vytáhl z vody sekyru z ryzího zlata. Chamtivec se po ní rychle natáhl. Ta je moje, dobře ji poznávám. Po těch slovech začal sekyru přehazovat z ruky do ruky, protože zlaté topůrko se rozžhavilo do běla a pálilo jako oheň. Nakonec sekyru odhodil na zem. Jen cinkla o kámen zmizela. Ta jeho vlastní, obyčejná, zůstala ve vodě, odkud ji už nikdy nikdo nevylovil. Tak byla poctivost odměněna a nepoctivost potrestána.
1: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spa.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

0: jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království. Ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové. Třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena. Třeba. A nebo od někoho úplně jiného. Třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka, a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles. A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte, byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost, a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády, a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl: Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny, a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného, to, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví, a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala, co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá: Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelieu, až Štandopéde přijde. Astázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglu v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech sedm uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují tři plus káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti dva mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jeskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho sedm profilů najednou. Ale ti dva na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí. Ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, kterému právě vnutila Stázička a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás, věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
1: Ach, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby. Hele! Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
0: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle Stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
1: No to by bylo báječné.
0: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky a když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli Stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ni draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Digi hádanka.
1: Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
0: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo pak ví?
2: Lovu žab se hodí čáp.
0: To se rýmuje. U lovu žab se hodí čáp.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Hihlíkův děda.
3: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
2: Bude průvan, namítl Hihlík, hrozně to venku fouká.
3: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
2: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
3: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Hihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
2: Tak já ji někde ve městě čmajznu, zaradoval se Hihlík.
3: Už je pozdě.
2: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
3: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší si mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře.
2: Hihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba.
3: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
2: Hihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Hihlíkův děda.
3: Sbohem, chlapče, řekl tiše.
1: Díky, pane Ekone.
2: Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Hihlík. Egon slyšel to sbohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

0: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
0: Kde ho vidíš?
1: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
0: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.
2: Sičí bublá tam a sem.
3: Káťa doma našla puding v prášku.
4: Odkud to je?

0: dovnitř. Syčí bublá tam a sem, už se řídí z hrnce ven.
1: Pudink bublá pořád víc, tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
1: Pudink bublá pořád víc, tak co teď s ním?
2: Rychle nalij ho sem.
0: Pudink ve všech skleničkách, pudink na všech talířích, pudink taky v lahvičkách, pudink ve všech taštičkách.
3: Už si ho měla? Je vážně top!
4: Já si ho naberu i do svých bot.
3: To vystačí na 10 let.
1: Pudink už je vážně v celém domě. Co v tom prášku tak jen mohlo být?
0: Koudelný sprášek!

0: Dobrý! Koukej, co píšou na obalu!
1: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
2: Blub, la, blub, pudinku stop! Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost! Už tě bylo dost, už tě bylo dost!
1: Už to přestalo!
0: Hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
3: Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
2: Tak co teď s ním?
3: Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?
5: Mrsatkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího dílu našeho společného vaření.
6: Ahoj.
5: Dnes budeme péct.
6: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
5: Sladké to bude. Budeme mrsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
6: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
5: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapený.
6: Jenom aby.
5: A budeš se olizovat až za ušima.
6: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
5: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
6: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
5: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.

0: moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej. To je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: No vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala, Dáho?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak jsi na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesouračte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robotku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám.
0: Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat. To stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí. Vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře. Tak tě, svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat?

0: jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
1: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív, a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
0: Můžu já?
1: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
0: Dobře, já už budu hodná.
1: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek, jen to trochu zdržuje, víš?
0: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
1: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
0: K válu válným válečkem. Válečkem
1: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
0: Mám, tak, mám.
1: Jde ti to, výborně.
0: Je, to je jako, bouře.
1: Ještě
0: mouky.
1: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
0: Je. To je skoro jako o Vánocích, laskomkovi. To taky takhle vykrajujeme.
1: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
0: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
1: Dobře, Piggy. Všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
0: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
1: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou, třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
0: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
1: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
0: Ahoj!
2: Ano, ano, ano, ano. Ano, potřebuje to novou střechu, to má Jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
3: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
2: Kdyby.
4: Soudruhu řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď?
5: Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
4: Co to žvaníš? Melouchy, ty meloune.
2: Aha.
5: Tak melouchy, no.
2: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
5: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
2: Ano, ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
2: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
3: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
2: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
3: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
2: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostův dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr jít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl:
4: Neztrácej čas, když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
2: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu.
3: Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže.
2: Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat.
4: Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit.
2: Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu
4: a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když pilně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začali zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka, pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo. Překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy a vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp. A
0: v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá:
2: dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden,
0: mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla:
1: zastavit, stát, raz, dva.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Jo, já jsem se teprve dneska v noci vykoubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Uši mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
0: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
1: Ještě okýnko,
0: vzpomněl si Racochejl.
1: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
0: Zašišlal Rejsek.
1: Takové to mrňavoulinké skřídčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
0: řekl rozpačitě Racochejl.
1: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
0: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
0: pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek Polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
2: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá.
1: Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
2: Nikdo,
0: řekl Polníček.
1: Musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
0: Navrhl Racochejl.
1: Správně,
0: přisvědčil Polníček.
1: Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
0: Řekl Polníček.
1: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
1: Tlačí?
0: Zeptal se po chvíli Racochejl.
1: Netlačí.
0: Zavrněl ze spánku Polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
1: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
0: Zafuněl polníček a vmuchlal se pod peřinu.
1: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Koko, koko,
0: udělal racochejl.
1: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
0: Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: líto. Běž, Pepíku, ve mýho.
1: Figy hádanka.
2: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
3: Tak co, už víte?
2: Kdo vládne světu?
4: No, svět je vždycky zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
2: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
4: sestra
2: a noc?
4: Černá je noc a bratr bílý
2: ten
4: je den,
2: den,
4: jako je ta noc
2: a ten den.
4: Aha, ty jsi chytrý koco.
2: No.
5: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl, kočičku s parapletem? Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď. No, no, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně. Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát na schovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Takhle. A udělal to po pejskovi. Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak. Koukej, on se ti posmívá, řekla kočička. Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč. Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil. Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile. Kočička prohlížela pejska se všech stran. Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou nit? To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového. Hele, rozhlížel se pejsek. Tamhle, myslím, něco je. Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí. Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška. Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka. Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška, Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zaší mě ty kalhoty. Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty. Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát, liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka, pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven. Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven. Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tady hle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tady hle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.

dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.

Jednoho dne povídal Honzík tátovi: Táto, já už nechci být prostým člověkem. Chci být pánem. Táta na to: O, já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapes hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, nebo si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal: Sud kulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sud kulatý, sud kulatý, sud kulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal: Rystupie! Sud kulatý, rystupie, opakoval si Honzík. Už umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru, říká: Tu je kára. Sud kulatý, rystupie, tu je kára, předříkával si Honzík. A když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě: Já nevím, co ten táta měl. Vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá: Tento ryje! Sud kulatý, rystupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá: Noč bych se té latiny tolik učil. Náš pan kantor neumí o nic víc a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sud kulatý, rystupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky. Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo a zeptala se po chvíli: A kde pak si, chlapče, celý den chodil? Tu je kára, tento rije, zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo? Hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý, rystupie, tu je kára, tento rije. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži. Tomu našemu klukovi se vzněla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila.
Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava. Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl. Divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky. Tu najednou jakoby se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl. A vida, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu. Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: říká Monika Jirkovi. Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemyla ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
1: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
0: Jo, to znamená, že ty děti podváděly a neumily si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.

širém kraji znají, jak podkovy vyhrávají. Když koníky koval kovář se loty, ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mísí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

račte vstoupit k hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte na

0: šata s mrsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s Veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano.

0: naše básničky, ten rýmař jako šprýmař.
1: Básník, Piggy, rýmuje básník.
0: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
1: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
0: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
1: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
0: Přemýšlela jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív a tě houpe, říkala. Představ si, guess, běs je to.
1: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
0: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou vele obřisko pumprdlíkovatě sloní.
1: Píky, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
0: Svačinku.
1: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
0: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
1: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
0: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
1: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
0: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
1: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
0: No jo, tak promiň, já to říkám jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
1: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
0: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
1: Maslo, tady je, maslo, koukej, maslo. Koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
0: No
1: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
0: Jasně!
1: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
0: To krájení, to je tvá práce, viď?
1: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
0: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
1: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
0: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
1: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
0: Tak, mažu, natírám.
1: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
0: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu. No.
1: Ty jeden mlsoune.
0: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
1: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak jen

0: sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i tak.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka. Posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím. Přiměřeně, že jo?
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je to jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
2: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

0: Kapitola 6. Proč se nemá zvětšovat ovoce, tráva a stromy?
1: Profesor Kurama byl ve své laboratoři a vypadal rozmrzele.
0: Ne, že by mu něco vadilo. Právě ho navštívila holčička a přinesla mu pomeranč.
1: Když odešla, pan profesor ho snědl.
0: Byl snad pomeranč kyselý?
1: Ne, ani trochu.
0: Neměl tedy pomeranče rád?
1: Právě naopak. Pan profesor byl zamračený, protože pomeranč byl příliš malý.
2: Kdyby tak byl každý pomeranč veliký jako meloun,
1: přemýšlel,
2: to bychom si teprve pochutnali. Stačilo by sníst jeden a člověk by byl sytý.
0: Takhle přemítal pan profesor a jeho obličej byl samá vrázka.
1: Znovu se dal do studování. Jako vždycky, zavřel se i tentokrát na několik dní do své laboratoře a nevycházel odtud ani v noci. Až jednoho rána vyšel ven a na jeho tváři zářil vítězný úsměv.
0: V ruce nesl malou lahvičku, ve které byl zvláštní prášek.
2: Objevil jsem prášek, pomocí kterého mohu vypěstovat pomeranče velké jako vzdušné balóny a vinné hrozny, jejichž každé zrnko bude jako meloun.
1: Liboval si a kráčel zahradou ke skleníku, aby tam svůj vynález vyzkoušel.
0: Jak pospíchal, zakopl na prahu skleníku o květináč, lahvička mu vypadla z ruky a její obsah se vysypal na zem.
2: To jsem tomu dal,
1: pomyslel si a honem lahvičku zazátkoval, když tu zaslechl na blízku nějaké šumění.
2: Co se děje?
1: Rozhlédl se a v tom spatřil, jak z květináčů, které bez děky posypal práškem, vylézají dlouhé zelené šlahouny, jak překotně bují, roztahují se pořád víc a natahují se zrovna po něm.
0: Profesor Kurama rychle vyběhl ze skleníku a pevně za sebou zavřel dveře.
1: Nakoukl dovnitř.
2: Co to jen mohlo být? Had to být nemohl, protože to nemělo hlavu ani jazyk. Aha, už vím, byly to lodyhy fazolí.
1: Ovšem, v květináčích měl zasazeny fazole, které někdy potřeboval k pokusům.
0: A právě do těch květináčů se mu vysypal prášek.
1: Lodyhy byly zprvu tlusté jako žížaly, potom jako hadi a nakonec jako lidské ruce. A točili se a kroutili po celém skleníku.
0: Za chvilku byl skleník plný. Stěny popraskaly a silné lodyhy vyrazily ven.
1: V mžiku jich byla plná zahrada. Už se dostali až k oknu laboratoře, promáčkli je a vnikli dovnitř.
0: Zacpali celou laboratoř, nadzdvihli střechu a hned se drali dál, přímo k budově vysoké školy, kterou blesku rychle obrostli.
1: Nikdo nevěděl, že tu spoušť způsobil nový vynález profesora Kurami, který chtěl objevit prášek na zvětšování ovoce.
3: Pomoc! Strašidlo! Zachraň se, kdo můžeš!
0: Volali všichni, kdo to viděli.
1: Když dravé lodyhy pronikly celou budovou vysoké školy, hnali se dále do města.
0: Ve městě ovšem nastal poplach. Všichni prchali s náramným křikem.
1: Předjeli policejní vozy, sanitky, stříkačky.
0: Přijelo i několik nákladních vozů s policisty.
1: Strážníci měli na hlavách modré přilby a s obušky v rukou se pustili do boje se zelenou příšerou.
0: Avšak lodyhy nebylo možno zastavit. Rozlézali se pořád dál jako hadi nebo jako termiti.
1: Policisté proti nim několikrát vystřelili, ale bez úspěchu. Stříkačky chrlily proudy vody, jenže lodyhy nic nemohlo zastavit.
0: Obrovskou rychlostí sem dojížděly další hasičské stříkačky.
1: Ale jejich úsilí bylo bezvýsledné. Naopak, lodyhy se lačně napily vody, kterou na ně požárníci stříkali, a nic je teď nemohlo zadržet.
0: Byly už silné jako telegrafní tyče a neustále mohutněly.
1: Jestli to takhle půjde dál, budou mít záhy objem benzínových nádrží.
0: Zelená příšera se plazila po hlavní třídě.
1: Vnikala všude, kam se jen mohla vecpat.
4: Přineste srpy, kosy a nože!
1: Volali úzkostlivě lidé a někteří se neohroženě dali do boje s obrovskými šlahouny. Konečně se jim podařilo jednu lodyhu přeseknout. Ale co to bylo platné?
0: Dlouho netrvalo a na tom místě jich vyrostlo 10.
5: Co, kdybychom je polili vřelou vodou?
1: Navrhla jedna babička.
6: To je výtečný nápad!
1: Křičeli ostatní a honem utíkali a nosili hrnce plné horké vody.
0: Všude bylo plno páry, jak polévali hrozivé lodyhy.
1: Jedna lodyha se skroutila bolestí a zůstala bezvládně ležet.
0: Lidé zajásali, ale ze všech stran se na ně hrnuly další šlahouny.
3: Kde se tu vzalo takové obludné strašidlo? Musíme rychle něco udělat, nebo zničí celé město!
1: Obrovské lodyhy cestou převracely auta a tramvaje, jako by to byly dětské hračky.
0: V té době seděl profesor Kurama ve své laboratoři a usilovně pracoval, aby vynalezl prostředek, kterým by zneškodnil olbřímí lody.
1: Celá laboratoř byla obrácena vzhůru nohama, proto se mu špatně vynalézalo. Když byl konečně hotov, nasypal prášek do lahvičky.
0: Jenže tak spěchal, že lahvičku převrhl a neměl zase nic.
1: Už z toho byl celý zoufalý.
2: Co si mám počít?
0: Náhle mu bleskl hlavou dobrý nápad.
2: Že jsem na to nepřišel dřív.
1: Běžel na druhou stranu města, zasadil tam do země fazolové boby a posypal je tím původním práškem, kterého mu ještě trochu zbylo.
0: Ze země se vynořily první šlahouny. Zvětšovaly se, už byly tlusté jako lano, už jako lidská noha a hnaly se prudce ke středu města.
1: Vypadalo to, jako by se proti sobě hrnuly dvě zelené příšery. Setkali se zrovna na náměstí. Zakousli se do sebe silnými lodyhami a úponky a nastal zápas, jen to praštělo. Lodyhy se vzájemně propletly a utvořily velikánské klubko, které sebou zmítalo, přetlačovalo se a koulelo ulicemi města, až se dostalo na mořské pobřeží a tam s velkým šplouchnutím spadlo do vody.
2: Promiňte, že jsem vám způsobil takové nemilé překvapení.
0: Omlouval se profesor Kurama občanům města. Lidé se na něj nechápavě dívali.
3: Jak to? Co vy s tím máte společného?
2: Byla to moje chyba, protože jsem vynašel takový prášek, který zvětšuje ovoce a trávu a stromy.
1: Přiznával se zahanbeně profesor Kurama.
3: Co je to za nesmysl?
0: Smáli se všichni. Nikdo profesorovu tvrzení nechtěl věřit. Byli dokonce i takoví, kteří prohlašovali, že profesor Kurama lže.
1: Pan profesor se zasmušil a odebral se do své laboratoře. Tam už ho čekala jeho známá holčička.
6: Pane profesore, proč jste takový nazlobený?
2: Protože mi nikdo nevěří. Ale já jim ukážu. Vyrobím ještě jednou takový prášek, který dovede zvětšit ovoce a trávu a stromy, a předvedu jim jeho účinky, aby to viděli na vlastní oči.
1: Řekla holčička a upřeně se dívala na pana profesora.
6: A co by se asi stalo, kdyby se takový prášek dostal třeba na kaktus?
2: Na kaktus? To je pravda. Kaktus má přece tolik ostnů. Kdyby se s ním stalo něco podobného, takové obludě by se asi nikdo neubránil. A růže má taky trny. A co kdyby prášek působil i na hmyz? Co kdyby po městě začaly létat mouchy veliké jako medvědi a komáři jako letadla? Máš pravdu. Raději toho nechám.
1: Řekl pan profesor a usmál se na holčičku.
0: V zápětí se však opět zakabonil.
1: Uvědomil si, že bude muset celou rozházenou laboratoř uklidit.

0: Hošík Oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než Oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kdekdo už se bál jít do lesa? Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel Oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí Oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál Oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík Oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale Oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík Oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl Oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Žval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl Oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne, a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se, až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho, strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
2: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval. Vstyčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
2: sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
1: To je všechno?
0: Ptal se.
1: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš Věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
2: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
2: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Oškliveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla: no počkej, postrašíš medvěda, jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky samá kola a proužky. No teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li jí třikrát za sebou do země, zatřese se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Ošklivěček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě pod stromy a louskal ořechy. Ošklivěček udeřil sekerou do dutého stromu. Strom se rozštípl a padl s rakotem na zem a země kolem dokola zhluboka zaduněla.
2: Co je? Co se to děje?
0: Vykřikl medvěd, ustrašeně se rozhlížeje kolem sebe. Tu vystrčil z houští Ošklivěček svůj pomalovaný obličej. Jedna půlka jeho tváře svítila popelavou bělostí a druhá se temně leskla černí. Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
2: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Ošklivěček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
2: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jaký jsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko, až do hor. Ošklivěček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
1: Babičko, lidé!
0: Volal.
1: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč. A vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Ošklivěček, ale dali mu jméno Pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

0: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
1: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
0: Do břicha kámen, žízeň a amen.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček, jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
0: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o ní.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už, no. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne?
3: Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
1: Hej, pojďte se sem k nám, tady jsme,
0: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
1: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

vypravili na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?

Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři. A také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel ji po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté, pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zastavte to! To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
2: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
1: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
3: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
4: No, já to uděláme.
3: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
4: Děkujeme.
3: Tak se mějte. Ahoj.
4: Utíkejte, no?

0: no. No kdo to má poznat?
1: Šestá kapitola. Květinová vílí louka.
2: Za pár chvil narazili na východ z podzemí. Skřítek výletník je zavedl správně. Když odhrnuli lehký duhový závěs, byli jako uvidění. Zírala Bůča. Hleděl překvapeně Pupíno a hrnul se vpřed hlava nehlava, úplně jako slon v porcelánu. Adélce šlápl na nohu, Bůču a Blážu žduchnul a Bimbulinku nechtěně nabral ze zadu chobotem a zvedl ji do výšky. Víla měla naštěstí křídla, tak odletěla kousek dál. Na louce bylo mnoho krásných květin. Rostly ve vzorně vyrovnaných zahrádkách, o které se staraly překrásné barevné víly. Skoro každá měla na starosti kytičky v barvě svých šatů. Nejblíže měla zahrádku víla Bylinka. Měla skromné zelené šatičky a její zahrádka voněla zelenými bylinkami.
3: Ahoj, Bylinko,
2: pozdravila ji Bimbulinka.
3: Můžeme se u tebe na chvíli zastavit? Kamarádi by si rádi prohlédli naši louku.
4: Beze všeho,
2: souhlasila usměvavá Bylinka a hned začala vykládat.
4: Tady máme meduňku. Krásně voní a pomáhá při usínání. Máta je hned vedle. Ta pomáhá od bolavého bříška. Odvar ze šalvěje odhání bolení v krku. Kostival je na bolavé nožky. Z toho vyrábíme mastičku. Chodí si pro ní dokonce i pan profesor a taky stonožka a pošťák krák.
2: Sotva to dořekla, uviděla stonožku, která už z dálky volala.
5: Už mi došla, potřebuju další, je to učiněný zázrak.
2: Zatímco víla Bylinka s úsměvem obsloužila starou paní stonožku, skřítek výletník si dělal poznámky do svého zápisníčku a do mapy si zakreslil značku pro lékárnu. Taky Adélka hned vytáhla pastelky a jednotlivé bylinky se snažila co nejpřesněji nakreslit. Určitě se bude hodit, když je na louce pozná. Nikdo si přitom nevšimnul, že Pupíno se zatím válí v záhonku s kostivalem.
6: Co to děláš?
2: Napomenula ho Adélka. Víla Bimbulinka si zděšením zakryla ústa, ale Bylinka se nepřestávala usmívat.
7: No co? Bolí mě nohy, tak se léčím.
2: Hájil se slon.
4: Ale takhle to nefunguje. Pomáhá jen kostivalová mastička,
2: vysvětlila Víla.
4: Teď musím celý záhonek zalít, aby se rostlinky vzpamatovaly.
6: My ti pomůžeme,
2: navrhla soucitně Adélka a hrnula se pro malou zelenou konvičku, kterou měla Víla nachystanou na zalévání. Pupíno ji ale předběhl, nabral vodu do chobotu a záhon pěkně postříkal. Když odcházeli, Bylinka mu za to darovala zelený kelímek s kostivalovou mastičkou. Všimli si, že kolem nich poletuje žlutá víla. Byla to zvědavá Balbínka.
8: Nechcete se podívat ke mně?
2: Zeptala se zvonivým hláskem a v letu pohodila rozevlátými žlutými šatičkami. Až je jejich záře skoro oslepila. Pupíno i skřítek výletník horlivě pokyvovali hlavou. Balbínka se jim moc líbila. Bimbulinka ale byla v rozpacích. Teď jim chtěla ukázat svou růžovou zahrádku. Ale nedalo se nic dělat. Nemohli přece Balbínku odmítnout.
8: To jsou narcisy a tohle Petr Klíče,
2: ukazovala jim své krásné květiny.
8: Čichněte si k pampeliškám a ke žlutým tulipánům,
2: nabádala je. Adélka si přičichla opatrně, jen tak slehinka, ale Pupíno to trochu přehnal. Ze všech sil chobotem nasál vůni, která ho pošimrala v nose, a on pak kýchnul tak silně, že se všechny květinky ohnuly k zemi jako při vichřici. Balbínka na to vyděšeně zírala a pak se rozplakala.
8: Moje kytičky!
2: Zatímco se Pupíno rozpačitě omlouval, Bimbulinka Balbínku utěšovala a Adélka se hned snažila ohnuté květiny narovnávat. Některé bylo potřeba podepřít klacíkem. Bláža však dostala nápad.
9: Kdyby se do květin fouklo z druhé strany, jistě by se zvedly.
2: Buča souhlasila a obě začaly ze všech sil foukat.
7: Pusťte mě k tomu.
2: Kasal se Pupíno.
8: Jen to ne.
2: Hořekovala Balbínka, ale slon se nedal odbít. Chobot namířil proti povadlým květinám a při prvním silném pouknutí začaly květiny zvědavě zvedat hlavičky. Za chvíli bylo všechno jako dřív.
3: A teď se pojďte podívat ke mně,
2: škemrala Bimbulinka. Protože všichni souhlasili, zavedla je na svou zahrádku. Teď tam hospodařila její kamarádka Bublinka. Měla taky růžové šaty a starala se o růžové květy růží, gerber a karafiátů.
9: Ahoj, už se svrátila?
2: Zajímala se kamarádka. Bimbulinka přikývla a hned se doslova vrhla ke svým květinám, které už dlouho neviděla. Čechrala jim o květní lístky, hladila stonky a zpívala jim písničky. Její kamarádka zatím Adélce, plyšovým kamarádům a Skřítkovi výletníkovi ukazovala zahrádku. Nezapomněla ani na růžový vřes. Adélka si celou zahradu i s růžovými výlami namalovala do svého bloku.
3: Mohli byste mi pomoci zajít pro vodu?
2: Zeptala se najednou Bimbulinka. Podívala se na prázdný sud, pak na oblohu a dodala.
3: Vypadá to, že dnes už nezaprší.
6: My ti pomůžeme,
2: navrhla Adélka.
7: A rádi,
2: připojil se Pupíno. Většinou býval lenivý, ale ta omamná květinová vůně na něho asi působila blahodárně. Bimbulinka se usmála.
3: Stačí, když pošlete vodu potrubím. Růžovým. Kulikvak vám už nějak poradí.
5: Kdo?
2: Zajímala se Buča.
3: Žabák Kulikvak. Jak ho znám, určitě vám hned sám nabídne pomoc.
6: A kde je rybník?
2: Chtěla vědět Adélka. Než Bimbulinka nebo její kamarádka odpověděla, Skřítek výletník už měl prst zabořený ve své mapě.
10: Tady je to! Za lípou vpravo, pak po louce dolů a jsme tam. To najdeme, nebojte!
2: A tak se rozloučili a v čele s výletníkem se vydali hledat rybník Kvákáč, aby růžové víle Bimbulince poslali vodu pro její květiny.

0: Nikdo vlastně neví, kde se Brundibár na světě vzal. Povídá se, že ze všeho nejdřív ležel v lese bukový list. Najednou se spod něj opatrně vysoukalo něco malinkého, chlupatého a medově hnědého. Taková něžná hromádka chloupů. Protřelo si to oči a ty oči byly obrovské a černé, jenže zamračené. Takhle to vypravuje malá veverka, co právě běžela kolem. Když ho uviděla, přihopkala blíž a zarazilo ji, jak seka boní. Ahoj, stalo se ti něco? A co jsi vlastně zač vyzvídala?
1: Brum, brum, brum, brum, grr, brum, odpovědělo to nesmírně hlubokým hlasem.
0: Veverka se strašně lekla a odhopkala do lesa, kde vyprávěla ostatním, že potkala strašlivého Brundibára. Byla hrozně vyděšená, jak má strach velké oči a jak se pověst šířila dál a dál. Postupně se z toho stvořeníčka stal děsivý postrach lesa. Brundibár zatím nic netušil, sám se polechal svého hlasu, když ho uslyšel a mrmlal si, co jsem zač, co pak já vím, kde jsem se tu vzal, brum, hrgrhrňa. No, to se dalo čekat, že mi život něco takového nachystá. Frňal, brumlal si do kožíšku a začal se rozhlížet kolem. Nic se mu tady nelíbilo. Stromy byly moc stromovité, listy listnaté, tráva zase zelená a slunce rozsvícené. No prostě brumlal, homoko. Tohle je snad lepší zaspat, rozhodl se a pro jistotu se zavrtal do dírky po suku. Vyděšená zvířátka se zbíhala z celého lesa na palouk, aby se poradila. Veverka se stala nejdůležitějším účastníkem, protože ona jediná to viděla. A tak ve svém vyprávění přeháněla a přibarvovala. Za chvíli se všem zdálo, že se nad nimi styčí hrozivý stín chlupaté obludy a bylo jim docela jasné, že je tu jen proto, aby je všechny postupně sežrala. Maminky k sobě úzkostně tiskly svá mláďata a tatínkové plánovali systém hlídek a obrany.
1: Tak já nevím, mračil se Brundibár ještě víc než normálně. Brahmaně hra, co teď budu dělat? No to je situace. Vždyť já ani nevím, co žeru. A kde to mám hledat? No brhr.
0: Zkusil si namátkou dát do čuváčku nějakou tu borůvku, a tu ke své hrůze zjistil, že ani nemá zoubky. Bylo to takové milé stvořeníčko, které měla pusinku jako motýlci.
1: No tohle, fuj, tajbl, brr, bručel a prskal, když zkusil oliznout nějaká kvítka. Tohle je strašný život, to mi byl čert dlužen, nic tu nefunguje a vůbec nic se mi nelíbí, brne se někdo.
0: Když se pokoušel naklonit k sobě pampelišku, tak mu zlatým práškem pocukrovala celý obličej. To byste museli slyšet, jak ten nadával a bručel. Pak sklouzl po stéble a upadl na záda a když se s brbláním zvedl, zjistil, že ho tam něco tlačí.
1: Brrr, mě tam ta hrůza, tady snad nic není normální, teď jsem se ještě odřel, bože mahr.
0: Jak si usahával bolavá zádla, něco na nich našel. Narostla mu totiž křidelka, světlonce modrá, s jemnými chloupky.
1: No tedy, no tohle už je úplný vrchol brhrňo, vrčel a bručel totálně zakaboněný brundibár. A to si neumíte představit, jak dokáže být ve svém bručení důkladný. Zkusil z křidelky nejdřív zatřepat, roztáhnul je, popoletěl. Fungovalo to bezvadně. Za chviličku létal od kytičky ke kytičce. Zase začal brblat. Místo, aby měl radost, že mu to tak krásně létá, stěžoval si na celý svět. Zvířátka během té doby se značnými obtížemi nakonec vybrala starého protřelého lišáka, aby řídil operaci Hurá na brundibára. Domluvila se totiž na tom, že nemohou žít v neustálém strachu a bát se pustit děti ven. Srdnatě rozhodla, že než by opustila svůj les, raději se nebezpečí postaví čelem. Najdem ho a zlikvidujem. Když budeme držet všichni spolu, tak se nám to musí podařit. Lišák sestavil plán celé akce, určil, kdo zůstane hlídat ženy a děti, ty nejsilnější z lesa postavil do první linie, jmenoval zálohu a pro jistotu sestavil i plán útěku, kdyby nic jiného nezbývalo. Začátek toho velkého tažení byl určen na druhý den ráno, aby se na to všichni ještě vyspali a pro jistotu se rozloučili s rodinami. Vepředu měla jít veverka pyšná na svou důležitost, aby je zavedla na místo, kde viděla strašné brundibárovo zrození. Brr, brr, brr, flunk. Bručel si brundibár a poletoval po lese. Chrbu, no tak čemu tady, asi tak jsem dobrý, jak se tak koukám okolo, stejně to všechno stojí za starou bačkoru, nic nefunguje, všechno je špatně, co já tady mám dělat, taky už by mě zajímalo, co vlastně žeru, protože hlad mám, až mi škručí břiše brhundukům. Zvířátka postupovala lesem pomalu a opatrně. Každá praskající větvička je vyděsila. První hopkala veverka, za ní jezerec, vlajkonož, nesl prapor, který včera vyšla paní Datlová. Tady to bylo, drkotala veverka zoubky, protože za tu dobu už i ona uvěřila představě strašného brundibára a měla stejný strach jako ostatní. Dobře, statečná veverko, teď se vrať k ostatním a tohle už přenech mužům. Poslal jí lišák pryč a určil úžovku, aby prozkoumala prostor před nimi. Vrátila se brzy s hlášením.
0: Je tam, syčela udýchaně už z dálky. Je opravdu strašný, veliký jako palouk a oči má přes celou hlavu a strašně zlé. Úžovka totiž ze země špatně rozeznala světlo a stín a tak považovala za brundibára se skupení stromů. Zvířátka si naposledy nabrousila drápky, popadla klacky a vyrazila obludě vstříc. Veď nás, řekl lišák úžovce, a šlo se. Tedy plazilo. Jak úžasná to byla úleva, když zjistili hadův omyl.
1: Všechno se vysvětlilo a oni stáli teď kousíček od místa, kde Brundibár opravdu zrovna poletoval a nadával a bručel jako vždycky.
0: Okamžik, něco slyším, sykl lišák, který měl trénované uši. Zní to jako brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Pak ho uviděli. Chvíli nevěřícně zírali. No to snad není pravda. Tohle je to bručivé strašidlo, ta stvůra, se kterou se přišli být. První se vzpamatovala Kuna. Ten je roztomilý, takový drobeček. Tak se mi zdá, že strach měl zase jednou velké oči. Lišák se dal do huronského smíchu a byl to smích z úlevy. To je neuvěřitelné. No já tu veverku roztrhnu, nebo snad ani ne, protože za tu legraci to stálo. No tohle budu vyprávět ještě vnoučatů. Křížová výprava na chomáček chlupů. A smáli. A všem se jim strašně ulevilo. Kdo je u tebe chomáček chlupů? Brum hrdě z něho překonával v bručení Brundibár i sám sebe. No to je opravdu vrchol. Všechno tady máte špatně, nic nefunguje, všechno se spiklo proti mně, nemám co žrát. Myslel jsem, že se mi už nemá co horšího stát. Pak si klidně přijde zástup nějakých brchněma, kdo ví čeho, a chechtá se mi, ani nevím proč. Já se snad zblázním. Ne, já radši rovnou skočím z kopretiny nebo se oběsím na svlačci, ale tohle už mě vážně nebaví, brhoněkofu. Domluvil a důstojně odcházel.
0: Těžko skočíš z kopretiny, když umíš létat, chlupáči, vykřikl za ním Ježek, a všichni se zase dali do smíchu. Počkejte, zarazila jej Ještěrka. To od nás opravdu nebylo hezké. On přece nemůže za to, že jsme si ho představovali jinak. Všimli jste si, jak vypadal zamračeně a nabručeně? Možná jsme mu mohli pomoct.
2: Tomu není pomoci. Vždyť všechno vidí černě, pomlouvá náš les. A nic mu není dost dobré, takový si naši pomoc nezaslouží.
1: Tak usoudil Síček. Ty máš ale krátkou paměť. To už si asi zapomněl, jak před rokem čekala tvoje paní vajíčka. Létal si nervózní a celé dny jako kakabus. Všichni jsme se tvářili, že nám to nevadí, abychom vám to nedělali těžší. Teď, když teď má starosti někdo jiný, to je ti jedno? Ještěrka pohrdavě mrskla ocáskem a otočila hlavičku.
3: Zvířátka dala Ještěrce za pravdu, že žádný tvoreček by neměl zůstat zakaboněný, a rozhodla se mu pomoci. Dohonila ho a přes veškeré bručení mu nabídla svou pomoc. Vír si uvědomil, že se nezachoval pěkně, a vzpomněl si na vypravování, které slýchal od maminky. Bylo o rodině chlupatých stvořeníček, která kdysi taky bydlela v lese. Stále byla s něčím nespokojená a všechny kolem otravovala svým bručením a špatnou náladou. Lesní vláda je tedy vyhnala z lesa a řekla, že se sem nikdy nesmí vrátit. Ale říkalo se, že tu někde zahrabali své vajíčko. A z toho se jednou měl vylíhnout malý protiva a pomstít je.
1: Brhaňa,
0: ani mě nehne mstít se za někoho, kdo mě někde zahrabal, bežereňa.
2: Já už mám to brůčení zkrátka v povaze. A neříkala ta tvoje maminka, co ta stvoření vlastně jedla? Zeptal se Brundibár, kterému už hlady brůčelo bříško. Pokud se pamatuju, jak byli sami plní hořkosti, chodili na med lesním včelám. To byl nápad.
1: Víte, kde byste dneska našli Brundibára? Sedí zalezlý v úlu lesních včel. Brůčet si může po libosti, protože v tom hukotu to nikoho neruší. Včelky nemají čas poslouchat jeho stěžování a když je mu nejvíc hořko, mlsá jejich med. Vyrostl a je jak chlupatá koulička, takže včelky všude vyprávějí, že v jejich stromě bydlí strašný Brundibár a nikdo si je netroufá napadnout.

0: Figy hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: To je pravda, ten má trybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pila.

0: mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
2: Justino. No, mousta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
2: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla. No,
2: tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
2: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
2: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
2: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
2: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
2: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
2: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
2: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
2: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
2: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
2: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
2: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
2: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
2: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
2: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
2: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
2: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
2: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
2: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
2: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
2: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: Na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
2: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
2: No.
1: Ho. J.
2: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
2: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
2: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
2: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
2: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

0: protože Kafka, kachna, protože kachna ví zkrátka všechno nejlíp.
1: Digi básnička.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Podívejme se, podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?

0: krtek.
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co, prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo co, kočka. Druhý pár bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No bez ko... Bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
0: Komu?
1: Komu čemu, kočce, třetí pád. Komu čemu, kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád, nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati, já jsem jeho na ukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já se to nemůžu, že jo, někdo ukouzl.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo ukouzl, co je někdo... No, kočka, co jí někdo ukous, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš, a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co jí někdo ukoustin.
0: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběká.
0: Ano, a si ti tamhle ke stolu a napsal 100x šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100x?
1: Takže ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
1: Jsem přece věděl, tati.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád.

0: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
2: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
2: Ne, ne, ne, ne, ne.

0: My jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen dovečeřela, ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vuřty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít láhev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš! Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčara, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčara, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Justin slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Teho, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teho, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či s křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. Vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem, látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z ní pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Už druhý den pršelo a Čtyřlístek se doma nudil. Nikomu se do ničeho nechtělo, však to znáte, den akorát na spaní. Fifinka seděla v křesle nad pletením, Myšpulín ze samého přemýšlení nad novým vynálezem ve své dílně poklimbával, Pindě seděl před televizí, ale spíše sledoval kapky, které stékaly po okně. A Bobík už nevěděl, co by snědl, a tak chodil po kuchyni a naprázno otvíral lednici a spíš. Nastala chvíle proto, aby se už konečně něco stalo. A opravdu. Všichni se probrali, když u dveří zazvonil náhle zvonek. Asi si nejspíš mysleli, že k ním jde někdo na návštěvu. Ale to nebyla pravda. To jim jen listonoš nesl spěšné psaní.
1: Ukažte, to je určitě od tety z Budějovic.
2: Dívejte, jaká je to krásná barevná obálka. A ta veliká známka.
3: To asi nebude psaní od tety.
2: Ukažte, to je pro mě. Počkejte chvíli, nechte mě číst, ať víme, kdo nám to píše. Tak, to nás zvou naši přátelé z Kolumbovy nadace pro objevy na návštěvu Ameriky. No, to je skvělé, to je náhodička. U jednoho městečka v Americe roste vzácná květina. Je to nejvzácnější kytka na světě. To by byl vynález.
1: To by byl skvělý vynález. To je ta kytka na omlazování, jak se mi tuhle vypravoval.
2: No ano, tu kdo bude mít, tak nikdy nezestárne.
3: A to budem pořád takhle mladí?
2: Samozřejmě, až nás budou poslouchat děti těch dětí, co nás teď poslouchají, my budeme stále stejní.
3: A jak se ta kytička jmenuje?
2: Jmenuje se Fantazie, ale je těžké ji najít. Jak to? Roste u malého městečka, které neustále mění název.
1: To nevadí, však my ho určitě najdeme. Pojďte, už musíme balit, ať to letadlo nezmeškáme.
2: Je, to my pojedeme letadlem.
3: Letadlem nepojedeme, ale poletíme přeci. Jak jinak by ses chtěl do Ameriky dostat, než letadlem?
2: Je, to se těším. Tak honem, jen ať tu nic nenecháme.
4: Pindě má pravdu. Nesmíme tu zapomenout nic, co by se nám mohlo hodit.

0: Všechno dopadlo dobře. Čtyřlístek nasedl do letadla a všichni letěli přes oceán do Ameriky. Na letišti je už čekalo pro ně přichystané auto, které je mělo dovést, kam si budou přát. Vše bylo tak, jak bylo napsáno v dopise. Autem jeli hodně dlouho, až se ocitli na divokém západě. Pak museli jít už jen pěšky, protože Mišpulín tvrdil, že už jsou skoro na místě a v autě by se jim Kytička těžko hledala. Takže se rozloučili s řidičem a vydali se na cestu.
1: Jdeme už strašně dlouho. Kdy už tam budeme?
2: Neboj, Fifinko, ještě chvíli a rozhodující přísada do mého největšího vynálezu je naše. Tady někde už to musí

0: Jasně. Když narazím na pramen, začnou mi uši zatraceně drnčet.
1: Nesmysl. Tobě, když něco drnčí, tak jedině strachy.
2: Podívejte. Městečko.
3: A opravdu, na obzoru se vynořily střechy městečka. Tedy městečka. Jedna široká ulice s dřevěnými domky po stranách, ozdobenými malovanými štíty. A mezi nimi jeden s výrazným nápisem Salon.
1: Podívejte se, kdo sedí tamhle u toho stolu?
0: Já jsem věděl, že sem nemáme jezdit. Je, podívejte, tamhle zadrhel se svou zadrhelicí.
4: A s nimi je tam pěkná banda banditů.
1: Já mám žíze.
2: Tak, takhle jsem si ty kovboje nepředstavovala.
5: Hele, nějaká nová šťabajzna, že by to byla ta fifinka. Hej, Marinka! Pojď si k nám přisednout.
2: Nechte mě.
1: Nemohl byste se chovat slušně, pane?
5: Co si to říkal ty? Tlusťochu.
4: Řekl ti tlusťochu.
0: Co já řekl tlusťochu?
1: On mi řekl tlusťochu. To si se mě dotknul. Co si to
2: pryč. Děkuji vám. Mišpulíne, co to máš za legrační tyčku?
0: Jakou tyčku? To je můj nový přístroj na odpuzování nepřítele. Je to vlastně vylepšený pendrek. Ale to bys stejně nepochopila.
6: Bravo, mládenci!
7: Je to banda, která ovládala naše městečko!
8: Všechno muselo jít podle nich!
7: Jo, ano, ano.
1: No. Tak, teď už je od nich pokoj, ale teď mohli bychom dostat trochu vody.
7: Jedinou studnu nám zničila právě ta banda.
6: Abychom museli kupovat drahou vodu od nich.
7: No,
0: to nic, já vám pomůžu.
3: Pindě vyšel pomalu ze salonu a jako náměsíčný se pomalu otáčel. Pak se náhle zarazil a po chvíli si to namířil přes ulici mezi domy k nedalekému pruhu keřů. Kamarádi ze čtyř lístku a několik kovbojů ze salonu ho překvapeně následovali. A pak ti, co stáli nejblíž, uslyšeli jemné drnčení.
2: On skutečně těma svýma ušima drnčí.
0: Je, je. No to je ale drnkot. Tady zkuste kopat. Určitě narazíte na pramen.
7: Doneste krumpáče, do toho, honem!
6: Bude zase voda!
9: Chlapi, už něco slyším. Pozor! Voda!
8: Budeme mít studnu! Zadrhel se může jít klouzat!
1: Hrneček, honem hrneček. Díky. To je nádhera, to byla žízeň.
7: Mám návrh. Na počest našich přátel nazveme naše městečko Bofimipin.
0: Takové jméno nebudou mít nikde jinde na divokém západě. Hezké jméno, ale co to vlastně znamená?
7: No, Bobík, Fifinka, Mišpulín, Pindě, dohromady Bofimipin.
10: Udělali jsme dobře, ženo, že jsme takhle schovaní všechno slyšeli a viděli.
11: A teď řekneme našim chlapcům, aby jim tu studnu zasypali. Zase nebudou mít vodu a my budeme tu naši prodávat ještě dráž za trest.
10: Pětomost. Během 5 minut se musíme všichni

0: město se bude jmenovat po mně. A bude to brzo velko město. Já jim dáme nasedat. Jedeme. Počkáme si na ně.
1: O co s nimi, prosím tě? Žádné peníze nemají. Ale Fifinka má hezké šaty. Přepadneme je, vezmeme jí šaty a bude.
0: Kdyby ti byli malí, podívej se na sebe. Nezdržuj a jedeme.
1: Ne, já si je nastavím, našiju si kamír, já je chci.
2: Ale musíme dál za svým úkolem.
3: Nechceme vás zdržovat, ale kdybyste kdykoliv potřebovali pomoc, jsme připraveni.
4: Tak.
3: A vždycky jste v Bofimipínu vítáni.
2: A zde jsou pro vás koně.
5: Přeci nebudete chodit pěšky.
3: No to je pravda. No, to je.
6: Děkujeme. Alespoň si neprošla po podpatky.
7: Naschledanou. Bylo to krásně.
0: Tak, vzhůru za fantazii.
8: Naschledanou.
9: Naši přátelé nejeli dlouho, když se před nimi objevila křižovatka.
2: Stát, tady se cesta rozbojuje.
1: Aha, tady. Musíme doprava. Vidíš stopy? Už tady před námi nějaká skupina jela.
10: Já myslím, že doleva. Je víc projeta.
1: Ale to je nesmysl.
10: Cože je nesmysl?
6: Nehádejte se. Nejlepší bude, když se rozdělíme. Já s Pindou pojedeme cestou doprava. A vy jeďte, Bobíku, s Myšpulínem vlevo. Snad na to městečko narazíme.
2: Souhlasím. Tak za chvíli se tu zase sejdeme. Vpřed!
9: Bobík s Myšpulínem jeli dobrou čtvrt hodinu, ale na městečko, které mění svůj název, nenarazili. Proto otočili koně a vraceli se klusem na křižovatku.
10: Zdá se, že měl Pindě tentokrát pravdu.
6: Honem, Bobíku, Myšpulíne, honem.
2: Co se děje, Fifinko? Kde je Pindě? Našli jste něco?
6: Ne, nic jsme nenašli, ale přepadli nás maskovaní lupiči. Než jsem se nadala, chytili Pindě a byli pryč.
10: Rychle, musíme najít jejich stopy a budeme je pronásledovat. Musíme Pindu vysvobodit a honem, než mu něco ti banditi udělají.
2: Kde to bylo, Fifinko?
6: Kousek za tímhle kopečkem. Jen jsem se na chvilku zastavila, abych si trochu učísla vlasy a najednou se kolem nás vyrojili. Tady to je, vidíte? Rozbili mi zrcátko, lumpové.
2: Podívejte, tady se ukrývali a čekali na nás. Je tu udusaná tráva za keři a stopy sem vedou od městečka. Dal bych hlavu za to, že...
10: Že v tom má prsty Zádrhel.
6: Vždyť ale vůbec nevědí, co hledáme. A proč unesli zrovna Pindu?
2: Tady je stopa. Tudy unášili našeho Pindu.
10: Rychle, za nimi.
2: Ano, za nimi, ale opatrně.
10: Zatraceně? Stopy tady mizí. Na téhle skále by nenašel nic ani Old Shatterhand.
6: A což se někoho zeptat?
2: Fifinko, to asi myslíš kouzelné babičky, že?
6: Ne. Ale tamhle toho Indiána, který sem přijíždí.
11: Na co čekají moji malí bílí bratři?
6: Jen na vás, pane Indiáne. Neviděl jste tu jet bandu odporných zločinců?
11: Před chvílí, kterou nazýváte půl hodinou, viděl silný orel skupinu zlých bílých tváří, kterou vedli zloduch a jeho žena.
10: Ano, tak to byl Zádrhel se ženou a jejich banda zločinců. Ano. Skvělá informace, silný orle.
11: Měli sebou zajatce, kterého jsem nazval Třaslavý bílý zajíc. Kvůli němu je mojím bílí bratři a statečná bílá sestra asi sledují.
6: Ano, silný orle, je to náš kamarád Pindě.
10: Musíme ho osvobodit.
11: Manitu bude schlížet na vaše veliké dobrodružství a slavné vítězství. Avšak silný orel by měl jít dál. Kmen ho pověřil, aby sehnal pro děti poslední číslo čtyřlístku. Měl být dál, ale přeci vás nemůže nechat v nebezpečí. Pojede s vámi.
6: Ale vždyť my jsme ten čtyřlístek.
10: Děkujeme.
2: Za to máš od nás jeden ne. všechny 4 lístky na příští rok zdarma.
10: Jo, jo, všechny.
2: A ještě ti je podepíšeme.
11: Tak už jeďme, Manitů nás provází.
4: Vidíš ten dým? Nad skalmi skyty malé bílé 4 lístky, to posílá nám přítel dobré zprávy. V kanionu vůjou kojoti a tam za skalou naproti uléhá starý stopa.

0: Celý den postupovali opatrně naši přátelé a jejich nový přítel silný orel kupředu. Zmizela skalnatá cesta, objevila se tráva, ve které byla stopa banditů, které vede zádrhel se ženou, dobře čitelná. A pak první keře, menší stromky a než se nadáli, jeli hustým lesem.
1: Jdeme správně? Už bychom je měli dohonit. Nestratili jsme stopu?
2: Silný orel stopu ztratit nemůže. Silný orel je neomylný ve stopování.
3: Nebýt tebe, silný orle, nikdy bychom snad u špindu nespatřili.
4: Díky ti, velký, silný, neomylný orle.
1: Pro pána krále, Myšpulíne, hrůza.
4: Co se stalo, Fifinko?
1: Já zapomněla ten tvůj pendrek v salonu.
3: No, to jsi celá ty, stále myslíš jen na parádu? A co teď budem dělat?
4: Nesmíme ztrácet čas, musíme pokračovat dál. Pindovi na pomoc. Snad mu budeme moci pomoct i bez mého vynálezu.
3: Pozor.
4: Co?
3: Vstát.
4: Proč?
3: Cítíte to?
4: Máš pravdu, oheň. Fifinko, ty počkej u koní a my se přiblížíme k ležení. Určitě to budou banditi se zádrhelem.
5: Co je to za nesmysl tahat se se zajacem prérií? Odkrouhnem ho a hotovo!
6: To je pravda. Odkrouhnem ho, stejně z něj nic nekoukal.
7: Nic takového. Poslouchejte mě. Umí najít pramen vody pod zemí, takže určitě najde i pramen nafty. Bude země milionář a navíc 4 lístek bez jednoho člena už není 4 lístek. Veliké vítězství.
6: To je nádherný plán. No ty jsi můj zlatý mužiček. Milion, říkáš? To se oblíknu.
7: Ty umíš myslet jenom na ty hadry. To nemáš trochu fantazie. Umíš si mě představit jako milionáře.
8: A co my?
5: My tu všechno odřem a my co?
7: Vy buďte rádi, že vás možná zaměstnám.
5: Cože? To je všecko? No to si líbit nenecháme. Na
1: to
5: máš.
1: To je jdu na tebe.
4: Zdá se, že teď nastala ta pravá chvíle.
2: Teď to nechte na mě. Silný orel se umí blížit nejtěžeji ze všech indiánů. Přiblíží se k Pindovi a odváže ho. Pindo, jsme tu.
6: Kdo?
2: Mé jméno je Silný orel.
6: Tak už dělej.
2: A posílají mě tví přátelé.
6: Odvazuj. Tak, výborně.
2: Tak a honem za mnou.
4: Rychle pryč.
5: Kruci! Zajatec utíká! Za ním!
6: Počkejte! Nenechte mě tu! Já je chci taky pronásledovat! Nenechávejte mě tu samotnou!
5: Rychle! Musíme je dostat!
0: Všichni ze 4 lístků se již blížili ke křižovatce cest nedaleko po Filipínu, ale zádrhelová banda je rychle doháněla.
5: Nestřílet! Musíme dostat Pindu živého!
8: Podívejte, cizí jezdci!
6: To nejsou cizí jezdci, to jsou lidé z našeho bývalého městečka!
5: Zatraceně! Jejich moc! Musíme zpátky! Zbohem moje miliony! Moje penízky!
9: Přátelé z Bofimipínu! Jsme zachráněni!
5: Na zašlisku!
10: Zapomněli jste si něco v našem salonu?
3: Díky vám. Už jsme si mysleli, že nás zádrhel dohoní.
5: Už jste v bezpečí!
11: Tamhle celá banda utíká!
3: No jo.
11: A koho tu máte sebou?
1: To je náš nový kamarád, silný orel.
5: Oh.
1: Nebytí ho, tak bychom se tu takhle všichni nesešli.
4: Moc ti, silný orle, za všechno děkujeme. dej nám adresu tvého kmene a my budeme dětem posílat všechny čtyřlístky.
2: Jo, zde je má vizitka psaná na bůvolí kůži orlým perem. Mějte se dobře, Manitou vás bude provázet na vašich cestách.
3: Já bych si dal sklenici vody.
11: Jste na ní zváni do městečka.
12: Děkujeme, ale jen na chvíli, přátelé. Musíme totiž dál za kouzelnou fantazii.
13: Co je to za dámu?
14: To není žádná dáma, ale kytička, která roste na jednom jediném místě na celém divokém západě. U jednoho městečka, které musí být tady někde, nebo...
1: Pindo, co to tady vidím?
14: Co?
15: Toho si nevšímejte. To je jen vyhozená cedule se starým názvem městečka.
4: Je.
15: Co je vám?
4: Já se zblázním, Zádrhelov.
1: Náš Bofimipín byl dříve Zádrhelovem.
15: No, a předtím Čehulín. My se vždycky jmenujeme potom, kdo nás okupuje, nebo potom, kdo nás osvobodí. Já jsem malíř cedulí a mám tu práce dost. Je tu celkem stále rušno, že?
4: Tady roste fantazie.
3: No, to je skvělé, ale já už bych teď radši trochu vody.
0: Konečně Bobík dostal svou vodu. U staré Zádrhelovy studny našel Myšpulín kytičku fantazii. Pindia všem do omrzení vypravoval o svém dobrodružství a vymýšlel si až běda. A Fifinka zatím napekla pro všechny v Bofimipínu koláč. No, mňam. Ale všechno musí jednou skončit.
6: Přátelé, teď už skutečně musíme jít. Všichni naši kamarádi doma čekají na naše další vyprávění. Rádi bychom zůstali, ale nejde to.
15: Tak šťastnou cestu.
11: Budeme na vás vzpomínat.
15: Nashledanou.

0: už jedeme strašně dlouho.
1: No. A skutečně z toho bude omazovací prášek?
2: Jistě, a kdyby ne, bude zvoňavé fantazie výborný čaj.
3: Čaj.
2: Před usnutím pro hezké sny.

0: jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
1: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.

0: Kinkažu chce jiného kamaráda. V pralese u řeky Orinoco bydlel medvídek Kinkažu. Měl měkkou, zlatohnědou srst, silné drápky a dlouhý ocas. Vypadal spíš jako opička. Celé noci šmejdil v korunách stromů a hledal něco k snědku. Třeba larvu, brouka nebo nějaké hnízdo divokých včel, ze kterého zručně vybral všechen sladký med. Však se mu také říkalo medový medvídek. Přes den Kinkažu nejraději podřimoval. Teď zrovna v dutině prastarého stromu, ve které se nedávno zabydlel. Předtím žil v jiné části lesa, ještě s maminkou. Teď však už byl velký a slušelo se, aby se o sebe staral sám. Přesto se mu stýskalo po nějakém společníkovi. Medový medvídek potřeboval kamaráda. Jednou, zrovna když zapadalo slunce, přešplhal Kinkažu po svých prolízačkách až k bažině. Na jejím druhém břehu spozoroval živočicha, který jej okamžitě zaujal. Byla to kapibara. Medvídkovi se nesmírně líbilo, jak vypadá, jak se krmí a vůbec jak se chová. Byl z ní úplně vedle. Hned si umínil, že tento tvor a žádný jiný musí být jeho kamarád. My si děti můžeme bez obalu říct, že kapibara není žádná krasavice. Není ani chytrá nebo něčím zvlášť zajímavá. Je to hlodavec velikosti čuníka, takové přerostlé hnědé morče. No prosím, pěkně plave, dokonce se i potápí, ale co s tím? Každopádně myslet si můžeme, co chceme. Kinkažu měl své osobité gusto a basta. Celý následující den seděl Kinkažu na větvi a dumal, jak by se s kapibarou skamarádil. Z nenadání jej vyrušila opička Malpa.
1: Ahoj, Kinkažu. Co ty tady tak sám?
2: Ahoj,
0: odpověděl medvídek neochotně.
2: Přemýšlím si tu.
1: Aha. Dovol, abych se ti představila. Jsem Malpa plačtivá. Bydlím nedaleko se svou rodinou, ale často si jen tak sama přeskakuju z větve na větev. Už několikrát jsme se potkali. Pamatuješ?
0: Medvídek si nepamatoval.
1: Ty jsi medvídek a já jsem opice. Ale vždycky se nestačím divit, jak jsme si podobní. Všiml jsi?
0: Medvídek si nevšiml.
1: Jsme asi tak stejně velcí. Máme malé obličeje a malá ouška. A hlavně dlouhé, chápavé ocasy. Chápeš?
0: Medvídek nechápal.
1: Říkala jsem si,
0: pokračovala Malpa,
1: že bychom se mohli skamarádit. Když bychom měli chuť, mohli bychom si hrát v korunách stromů, dělili bychom se o dobroty. Co říkáš?
0: Kinkažu se nadechl a řekl.
2: Milá Malpo, děkuji ti za nabídku. Moc mě potěšila. Ale bohužel nemůžeš být moje kamarádka, protože já budu kamarádit s kapibarou.
1: S kapibarou?
0: Podivila se opička.
1: Ale kapibara žije přece u bažiny a na stromy vůbec nechodí.
2: To nevadí. My už si to nějak vyřešíme. Měj se dobře, Malpo. Myslím, že tě vaši volají. Tak ahoj.
0: Rozloučil se rychle Kinkažu a odručkoval pryč. Malpa posmutnila. Mrzelo jí, že dostala košem. Dokonce si i trochu poplakala. Ale to bylo způsobeno částečně tím, že byla malpa plačivá. Medvídek Kinkažu se rozhodl, že se přestěhuje ještě blíže k bažině. V jednom kmeni si našel novou dutinu, ubytoval se a vydal se na lov. Přitom pokukoval po vodě, až konečně spatřil kapibaru. Seděla na druhé straně močálu a drbala se za uchem. Pak vlezla do vody a chroupala tam nějaké listy.
1: Kapibaro!
0: Volal medvídek splná hrdla.
1: Kapibaro, tady jsem! Ohlédni se!
0: S kapibarou to ani nehnulo. Kdo ví, jestli slyšela? Potopila se pod hladinu. Pak ji tam však zřejmě cosi polekalo, protože vystřelila z vody jako splašená a zmizela ve vysoké trávě.
2: Ahoj, Kinkažu,
0: ozvalo se za medvídkem. Na vedlejší větvi visel lenochod.
2: Ahoj,
0: odpověděl medvídek rozmrzele.
2: Už dlouho tě pozoruju, Kinkažu. Na co tu číháš?
0: Ptal se lenochod.
2: Jen tak dívám se do kraje. Aha. Já se taky často jen tak dívám. Někomu se může zdát, že mám dlouhou chvíli. Ale já se vážně nenudím. Nás lenochody dívání baví.
1: Jo, je to zábavné.
0: Přitakal Kinkažu a hleděl, jak by se ztratil.
2: Počkej, nechoď ještě,
0: zadržel ho lenochod.
2: Všiml jsem si, že jsi taky samotář, jako já. A taky jsem si všiml, že bydlíš tamhle v tom stromě. To je blízko. Jestli chceš, můžeš se u mě kdykoliv stavit. Rád si popovídám. Většinou bývám na této větvi. Akorát vždycky ve středu lezu na zem.
1: Děkuju za zajímavou nabídku, lenochode,
0: řekl Kinkažu.
1: Ale asi za tebou nepřijdu. Rozhodně nebudu mít času na zbyt, protože se chystám kamarádit s kapibarou.
2: S kapibarou?
0: Podivil se lenochod.
2: S tím obrovským vodním hlodavcem?
1: Ano, právě s tím,
0: odpověděl medvídek.
1: Vadí to snad?
2: Asi ne. Já jenom, že takové podivné kamarádství jsem ještě nikdy neviděl,
0: řekl lenochod váhavě a radši usnul, aby zapomněl, že někdo pohrdl jeho přátelstvím. Medový medvídek byl nešťastný. Stále neměl žádného kamaráda. Denně sledoval bažinu a snažil se seznámit s kapibarou. Volal na ní. Posílal jí dřívka po vodě. Několikrát se za ní pokoušel přeplavat, ale málem se přitom utopil.
2: Kapibara užívala života a o tom, že existuje nějaký kinkažu, neměla ani páru. Medvídka zbytečné snažení nakonec omrzelo. Pochopil, že si vybral špatně. Začal se u bažiny cítit nesvůj, už ani ten med mu tady nechutnal, a proto se jednoho dne odstěhoval zpátky hluboko do pralesa.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvora, sám si

0: Básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zátku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní. Ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
0: nechytíš.
1: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, náraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn pasáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasně pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji, ovce rozpustile tancovali a nejbláznivěji ze všech tancoval pán. Konečně se Diego unavil, přestal pískat a lehl si do trávy. Ovce se uložili kolem něho a odpočívali. Pán si umyl rozpálené tváře v potoce, vrátil se domů a vypravoval všechno své ženě. Žena se zasmála a řekla: tomu nevěřím. Kdo to jakživ viděl, aby ovce tancovali? Jen se běž podívat, řekl pán, však se přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
0: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl, odsekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se, uvidíš, že všechno dobře dopadne. Oba starší bratři se rozesmáli. Ty chceš jít do města? Když jsme nepořídili my dva, co pak tam asi dokáže takový budiš k ničemu? Otec už nechtěl poslouchat jejich posměšky a řekl přísně. Jen ať jde, ať ukáže, co umí. Třeba dopadne líp než vy. A dal mu koš plný nejkrásnějších hroznů. Diego vzal koš a vydal se do města. Na pěšině uprostřed pastvin potkal stařenku. Co pak to prodáváš? Zeptala se stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře pořídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná. Nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

0: Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření. Slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sní na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak si vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil. Nebyl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí, leskly se a zářily jako perleť, dokonce vypadaly jako kohout na korouhvičce. Ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách. Strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž a to je nuda. Všechno je nuda. S nikým není řeč. Všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště. A ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné, scházela tomu elegance. Slepice z kuřaty vstoupily na hnojiště, jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní kolove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhla a jak se rozeběhne jedna, rozběhnou se i ostatní. Slepice kdákaly a kuřata pípala a s obdivem zírali na kohouta. Byly na něho pyšné. Byl z jejich rodu.
1: Kikiriki! Kokrhal. Z kuřat budou hned veliké slepice. Stačí, když ztratím slovo ve slepičím dvorku světa.
0: A slepice kdákaly a kuřata pípala po něm. A kohout jim zvěstoval velikou novinu.
1: Kohout umí snášet vejce. A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek. A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě. Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byli hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákaly a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl a teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

0: domácí, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Odraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
2: Chci ho vidět a chci mluvit s Dederonem,
0: zařval Tullamore senior.
2: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
3: On přijde, jen to musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce,
0: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem a ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hýlík to vykřikl nechápavě a padre sram se sem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hýlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: nějaká paní, co jí utekly punčochy.
1: Dobře, víš, o kom se říká, že je pyšný, opravdu hodně pyšný, mezi ptáčky ten nejpyšnější.
0: A já už asi vím, to bude páv.
1: Ano.
2: Já nahraju.
3: Ahoj, ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám a klidně zpívejte se mnou.

0: ti pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to bys si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna ne.

0: oplýváme, tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: To jako, jak si jim?
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale hurvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radostí plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem, když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ.
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál.
1: Ale gramofon, co pak, gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťoldo...
1: Poslíš, Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatří ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, Fady, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co, hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda... Vydovádíme. Ha, ha.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Ha, ha. Hurvínek na piky.
3: Vidíte, děti, jak dovedete být hodné, když chcete? Za to, že jste tak způsobně spapali tu kaši, budu vám povídat, hádejte co?
4: Pohádku.
3: No, máte radost.
4: Víte, paní Švitorková, já bych si radši zahrál Člověče, nezlob se, protože...
5: Ale Hurvínku, jen povídejte, tetínko, už se moc těším.
3: Tak pěkně poslouchejte. Za devatero zeměmi a devatero moři bylo království a v něm panoval král Karamel V. Bydlel v zámku na Vysokananánské hoře, tak Vysokananánské, že sahala až do oblak. Ani orel tam nedoletěl.
4: Ani tryskáč tam nedofrčel.
5: A měl tam ten král alespoň televizor.
3: Proč to?
5: No, aby mu nebylo smutno, když byl na té Vysokananánské hoře tak sám.
4: Je, ty máš nápady, Máni, televizor. Tenkrát přece nebyla elektřina ještě vynalezená.
3: Počkejte, děti, neskákejte mi do pohádky. A ten kraj...
5: Na té Vysokananánské hoře...
3: Měl jedinou dceru, jmenovala se Mordulína a byla náramně mlsná.
4: Asi jako ty, Máničko.
5: Kdybys ty pořád nevyrušoval.
3: Král Karamel chtěl Mordulínu provdat. I přicházela hrabata a knížata.
4: A princata a lordiata a vévodiata.
5: Tetínko, jak se na tu Vysokananánskou skálu dostali? Byla tam alespoň lanovka?
4: Třeba se tam dali vystřelit raketou.
3: To je jedno, jak se tam dostali. Zkrátka, byli tam. Ale princezně Mordulíně se nelíbily.
4: Podeď jo, byly asi řádsky rozcuchaní a špinaví, než se na tu horu vydrápali. Když já jsem lezl na Sněžku, tak...
5: Ať si byli špinaví, ale měli korunu.
4: To je toho, prosím tebe. Já mám o tatuldy slíbené 2 koruny, heč? Za to, že mu chodím pro pivo.
3: Budete už konečně sticha. Tedy Mordulíně se princové nelíbily a král Karamel se proto na ní ukrutně rozhněval.
4: Nařezal jí ten král Karamel?
3: No to ne, ale řekl jí, i ty jedna, princezno, ošklivá Mordulíno, ty.
4: ty, Mordulíno.
3: No, jen se moc nesmějte. A že prý si musí vzít jednoho z 20 královských kuchařů.
5: Je, a co princezna?
3: Představte si, byla celá šťastná. A protože byla tak mlsná, dala vybubnovat, že si vezme jen toho, kdo dovede vařit nejlépe.
5: Já být princeznou, jedla bych jen meruňkovou zmrzlinu.
3: Co pak ty, Máničko? Kuchaři se předháněli, aby sehnali nejlepší recepty. Všichni už jich měli hromadu, jenom nejmladší, jmenoval se Nimra, ten neměl nic. I vydal se do světa, aby si nějaký ten recept sehnal. A šel. 3 měsíce šel, 3 týdny, 3 dny, 3 hodiny.
4: A 3 minuty.
3: Nepřeháněj, Hurvínku. Až se najednou octl u Černého moře.
4: Je, to byl ale chudák neinformovaná.
3: Cože byl?
4: Chudák neinformovaná. Kdyby byl jel s Čerokem, mohl být rychlíkem u Černého moře za 20 hodin a nemusel se tolik štrapicírovat.
3: Copak tenkrát jezdili rychlíky? To nebyly ještě ani lokálky.
5: Jezdilo se na vranících.
3: A na ryscích, a na groších. Zkrátka, koňmo.
4: Ale vždyť já vím, jako se dneska jezdí autobusmo nebo Spartakmo.
3: Děti, vy mě pořád přerušujete. A já nevím, kde jsem.
4: Momentálně trčíte i s kuchařem u Černého moře, paní Švitorková.
3: Aha, ale co se nestalo? Moře se rozbouřilo, udělali se na něm velikananánské vlny.
5: Jak byly veliké?
4: Jako rozhledna.
3: Copak jsem je měřila a jedna ta vlna vyhodila na břeh velikananánskou rybu.
4: Jú.
3: A ta ryba měla velikananánský zobák a křídla jako plácačky.
5: Vážně, tetínko? Takovou rybu jsem ještě nikdy neviděla.
4: Paní Švitorková, nespletla jste si tu rybu s ptákem Havraňákem?
3: A co mě pořád opravujete? Já už se napovídala pohádek a je. Tak tomu snad rozumím, ne?
4: No ano, ale ryba s křídly a se zobákem. Co jste mývala v útlém věku z přírodopisu?
5: Já jsem četla Brémův život zvířat ale tam nic takového není.
3: A co sem pletete zvířecí život nějakého pana Bréma? A vůbec, když všechno víte lépe než já, tak...
5: Ale tetínko, nezlobte se. Tak jak to bylo dál s tou rybou?
3: No, jak to bylo. Ležela na břehu a Karamel na ní koukal jako vyjevený.
4: Kde se tam ten Karamel vzal?
3: Ale ne Karamel, Nimra koukal. Aha. A ryba byla vyjevená.
4: Yeah.
3: Já už jsem z vás taky celá vyjevená. Nimra byl vyjevený, ryba ležela na suchu a on jí chtěl pomoct do vody. Ale v tom se přihnali další ryby.
4: Asi tam měli rybí sjezd, vlastně příplav, když připlavali, že ano?
3: Co sem pleteš, Hurvínku, ryby? Vlny se přihnali a spláchli Nimru i se zobákem. No totiž Nimru s křídly a rybu se zobákem. No zkrátka spláchli oba. Nimra zaupěl, ach, Mordulíno. A Mordulína se vynořila.
4: Co to tam zase dělala?
3: Já jsem se spletla, žádná Mordulína. Ryba se vynořila a v zobáku držela Nimru za ploutev a tou ploutví.
4: Tou ploutví Nimra zamával a zvolal naposled. Ahoj!
3: Ale už toho mám dost. Už neřeknu ani slovo a vy si teď hádejte, jak to všechno dopadlo.
5: My to víme, tetínko. Tuhle pohádku jste nám přece už povídala.
4: A už kolikrát, ale my jsme vám nechtěli kazit radost, když máte pohádky tak ráda.
5: Ano.

0: Jedničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhle.
1: A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Holky a kluci, myšáci a myšky, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a jak tak čtu vaše dotazy, jste fakt zvídaví posluchači. A to je paráda! Hodně vás zajímají různé věci ze zvířecího světa. To se ale ptáte fakt tý pravý myši. To je totiž náš svět. Tuhle jsem třeba dostala od Honzíka, který se podepsal Honza Smajlík, docela záludnou otázku. Jestli umějí a můžou papoušci fakt rozumně mluvit? Znáte přece ty krásně barevný papouchy, co zopakujou, co říkáte, že jo? No ale jak to s nima vlastně je? Nebylo by fajn poklábosit si s papouškem? Nebo i s jiným zvířetem? S kým by se tak dalo vážně mluvit? Ponořila jsem se do hledání a jsem tu se svou odpovědí. Vypadá to, že některý papoušci umějí po lidsku promluvit. Ale dá se s nima vést normální rozhovor? Asi vás zklamu, ale možný to není. Doopravdy nemluvějí, protože nechápou význam jednotlivých slov. No jak to teda je? Hned vám to povím. Oni totiž jenom napodobujou zvuk, který slyšeli. Proto se od papouchů můžeme dočkat nejen slov, ale i napodobování jiných zvuků, třeba vrzání dveří nebo štěkání psa. Některý andulky třeba umějí napodobit zvuk tekoucí vody, takže se jejich pán pořád vrací do kuchyně, protože si myslí, že nechal roztočený kohoutek nad dřezem. Ale co je na papoušcích v téhle souvislosti ještě zajímavý? Na rozdíl od nás vůbec nemají hlasivky. Hlasivky jsou takový dvě blanky v krku, který mají vliv na to, jak mluvíme a zpíváme. Na nich se lidem vytvářejí hlasy. Papouchové je nemají a zvuky vydávají tak, že svalama krku ovládají proud vzduchu, co jim jde do pusy, teda do zobáku. A parádně zvuky umí imitovat, to znamená napodobovat, nejenom krásný, velký a barevný papouši, ale i třeba papouší prťousové, malý andulky nebo korely. A možná si i říkáte, proč to ti ptáci vlastně dělají, když se mezi sebou můžou domluvit nějakou ptačí řečí. Dělají to proto, že to jsou prostě společenský zvířata. Když jsou v zajetí, cítí potřebu komunikovat s ostatníma kolem sebe. A protože člověk se ptačí řeč naučit neumí, ptáček se aspoň zoufale snaží napodobit tu lidskou. To je co? Letím šmejdit dál. Mějte se, písklata. Jo, a o tom, se kterým zvířetem se člověk může fakt rozumně domluvit, si povíme jindy. A kdybyste na to zatím přišli, napište mi schválně, jestli se trefíte. Já už to totiž vím.

0: prosím.
1: Slyšíš? Hodiny už odbějí půlnoc.
2: To už je tolik?
1: A bude ještě víc, jestli sebou trochu nehodíš. Kolikrát ti mám opakovat, že úkoly se píší hned, jak se přijde ze školy?
2: Jsem si na to sedl hned po večeři.
1: Jenomže já slyším odbět hodinu duchů a vidím, že to ještě strašíš. Takže konec všeho utrpení podle všeho přijde s kohoutím za kokrháním, co?
2: Co pořád máš?
1: Jen to, že bych tě měl sesekat jako žito.
3: Kdo volá žita? Kdo mě budí ze staletého snu? Jen smíchu uzdu nasaďte, druhové mojí. A poslouchejte bedlivě.
1: Jenomže tebe řezat jako žito by bylo asi tak účinný, jako válcovat dálnici válečkem na nudle. A nekoukej jako žába ze salátu.
2: Já nekoukám jako žába ze salátu.
1: Tak koukáš jako sova z nudlí.
2: Já nekoukám jako sova z nudlí.
1: Tak nekoukej a koukej psát.
2: Ty bys mi měl správně pomáhat a ne mi pořád vyhudovat.
1: Cože? Ale pořád. No tak píš.
2: Každé místečko. Ve staré Praze.
1: Je spojeno. Škrtně je spojeno. Španko, ty to nepíš.
2: Co?
1: Ale to, co ti diktuju.
2: Já myslím, že mi to diktuješ, abych to psal.
1: To předtím.
2: Aha.
1: Ne, to potom.
2: Tak já to škrtnu.
1: Tak to škrtni. Co to škrt?
2: Nejdřív to předtím a pak to potom.
1: Šmanko, te kluku, tak znova. Každé místečko ve staré Praze se snoubí s nějakou pověstí nebo legendou. Proč nepíšeš?
2: Co je to, tati, legenda?
1: Legenda?
2: Šmano.
1: No to je to, s čím se snoubí každé místečko ve staré Praze, že ano?
3: Jak slyším, braši, o nás je tu řeč. Jen uši nastavte.
2: Ale co to je ta legenda?
1: Legenda, no legenda je takový vymyšlený, nepravdivý příběh nebo příhoda.
2: Tak to já nepíšu. Vymyšlené příhody si strč laskavě za klobouk.
1: Co? To říkáš mně?
2: Komu asi?
1: Za tuhle nezdvořilost tě okamžitě sesykám jako žito.
3: Chtěl bych se předem omluvit, že překročil jsem práh. Ač volán, přece nepozván.
1: Co tak pozdě? To má být návštěva?
3: Čas pro mě neplatí.
1: To vám závidím. Kdo vůbec jste?
3: Žito. Čaroděj, král šibalů, kejklířů a šašků.
2: Čaroděj.
1: Nepliť se do toho. A co si přejete?
3: Nezůstalo mi utajeno vaše trápení. Chci vám nabídnout své služby.
1: Teď? V noci? Nic nepotřebuju.
3: Vím, jak se neposlušnost trestá, jak nezdvořilost dostane svůj díl, jak spurnost krotit, pa i bezhlavost. Vím, jak se léčí všechny necnosti, jimiž dítko oplývá.
1: Tiše už. Kluk napíná uši, nic mu neujde. Slyší za dva rohy. Mám strach, že tady nepořídíte.
3: To nechte na mě. Postačí?
1: Šmonkote, co to děláte? Vy jste mi uspal kluka.
3: Čas umím zastavit, kámen oživit, život zmrazit, jak se mi zachce.
1: Vy byste si s ním skutečně věděl rady?
3: Maličkost.
1: Maličkost, no jo, ale co za to?
3: Pouze váš autogram na tuto listinu, nic víc.
1: Autogram? To jako podpis? Beze všeho.
3: Jsem vám k službám. Teď usnete také vy, pane Spejble. Jen stěží tuší teď, co všechno přijde dál. Teď jsem tu pánem já, Šibalů pán a král. Dost mám už zahálky. A tak mě napadlo, že jim tu sehrajem kouzelné divadlo. A když už kouzelné, tak plné zázraku, divů a přeludů a taky přízraku. Přeji vám pěkný večer. Ať štěstí vaše kroky provází.
1: Cože? Dobrý večer. Tak co je, Hurvínku? Neumíš pozdravit?
2: No, si my už jsme se viděli, se už známe.
1: Slyšíte to?
3: Však ani stará známost povinnosti neumenšuje. A kdo se nezdvořilcem staví a v mravu podivném si libuje, nechť vezme poučení, jak mu náleží. Hej, braši, hola, hej, vstupte už přes ten práh, kterým nás od lidí dělil vždy jejich strach. Hej, braši, do díla dejte se všichni hned. Zde v Praze zůstanem, však zpět o pár set let.
1: Hele, pejkáři,
2: šašci,
1: paškáři
2: a šibalové.
1: Hurvínku, vždyť my jsme ve starý Praze. Hádám, tak ve středověku. No tohle...
3: Jsem braši z písně Lenochů.
0: Proč

0: Fan.
1: Tak si to slyšel.
2: No a co pak to nedělám?
1: Slyšíte to? Už je nejvyšší čas něco s tím udělat.
3: Mila rád. A teď se ukáže, že mistrovský jsem lhář. Svůj důf tím osedlám a změním i svou tvář. Na hradbách výstražně podkovy zazvoní. A pak se uvidí, kdo bude na koni.
1: Fuj, tady na šancích to pěkně profukuje. Jakoby na mě sáhla sama smrt.
4: Však já také přijdu.
2: Tati, pozor!
5: Stůj! Šiško, kleteš! Stůj!
2: Kdo to byl, tati? Ten na tom koni.
1: Viděl jsi, ne? Nějaký rytíř, celý v plechu. Tak co se ptáš?
2: Já, že pro nás sledoval našeho žerika.
1: Dobře mu tak, psísku toulavýmu. Tady na šancích nemají psi co dělat. Však ještě budeš koukat, urvínku. Život zmrazí, kámen oživí.
2: Co říkáš?
1: Ale nic. A hele, už je to tady. Radši, abych se schoval.
5: Ha! Přistihl jsem tě! Co tady tropíš, malý lidský červe?
2: Já tady... to... žáno.
5: Jen z čerstva odpovídej. Co tu chceš?
2: Jsem šel vyvenčit psa, no.
5: Ty nevíš, že v těchto hodinách vstup na hradby všemu živému se přísně zapovídá?
2: Já nemám hodinky.
5: Dokonce ani slušné pozdravení, jak stav můj a jméno mé si vyžadují, nedovedeš dát?
2: Vás neznám, tak co?
5: Ty věru nevíš, čeho mrav si žádá. Co zasluhuješ, máš i mít. Za nezbožilost se platí.
2: Jau!
1: Šmangote, co to s ním dělá? Pane rytíři!
2: Taky, taky, tam mě to leze, co to se mnou dělá?
1: Napích kluka za kalhoty na kopí a je ten tam. Viděl jsi to, žeričku? Se mi zdá, že to ten kouzelník trochu přehání. Ne? No asi ví jak na to. Však už to hurvínek potřeboval jako sůl. Hele, hele, už jsou zase tady.
5: Výstraha snad ti postačí. Co na to pravíš?
2: Že byste si měl opatřit něco, co tak za jízdy nedrncá. Třeba MBčko, člověk by si málem překous jazyk.
5: Jakže? Ani teď svůj jazyk zlolajný za zuby nepodržíš? Tedy strestám tě.
4: Ne tobě, mně teď náleží.
5: Smrt? Ta do šibalské frašky nepatří.
1: Moment, kdo jste?
4: Tak.
1: Co se nám do toho pletete? Tohle nebylo domluvený.
2: Tati, proč jde na mě s kosou?
4: Pojď, pojď sem. Pojď.
2: Tati.
1: Pozdrav, poslechni, pozdrav.
2: Ahojda.
1: Pořádně.
2: Dobrý večer přeju.
5: Konečně.
4: Má chvíle ještě přijde.
5: Tvým pozdravem je kletba zrušena. Buď za to dík.
1: Tak vidíš, kluku jeden zatracepená.
5: Pár slůvek jen a jaké kouzlo v nich. Tak jen jich užívej, tak jako ostatní. I slunce světlem denně zdraví zem. Buď jako slunce k dobrým lidem všem.
3: Však ještě nemáš vyhráno. To byla lekce první, ne však poslední.
2: No tak, tati, vzpamatuj se už.
1: Vzpamatuj se, to se ti řekne, jak já se lek, když jsem viděl tu divnou postavu.
2: Řekni rovnou smrtku.
1: No tak tedy smrtku, nebo ještě líp smrťáka. Ještě teď mi naskakuje kachní... totiž vepřová, chci říct husí kůže.
2: Ale tati, nehraj na mě bu. Já vím, že jste s čarodějem Žitem domluvený, chtěli jste mě kapánek postrašit. Veď ty můj zlatej táťuldo.
1: Tak, abys věděl, ta postava, tedy Žano, ty víš, kterou myslím, ta...
2: Ta s tou kosou.
1: Ta s tou kosou, tak to tedy domluvený nebylo.
2: Nebylo?
1: Nebylo.
2: Takže?
1: Takže to mohlo jaksi docela špatně dopadnout. A ještě může.
2: Co tím chceš říct?
1: Ale nic.
2: Taťuši, když už něco nakousneš, tak to taky dopověz.
1: A nic, to já, jenom jaksi...
2: No tak to, tulululululu.
1: Ale nech toho ty, hurviňululu. Mám s tebou jenom a jenom starosti.
2: Jak to starosti, prosím tebe?
1: No, no, jenom pozor na vodu, která láká tě. Od vodníka mohl bys dostat na gatě.
2: Jo, takhle. Ale kde pak, tati? Já už se nechodím koupat tam, kde je to zakázaný. Ani už nejezdím po řece na škopku. Už dávno ne. Od té doby, jak jsi mi tehdy...
1: Domluvil.
2: Ne, nařezal.
3: Však on tě přejde smích a roztřese tě strach, až s tebou zatočím, jak skáčou na vlnách.

0: Už rybí oči mám.
1: Jenom pozor na vodu, ta je zrádná dost. Lec, kdo v ní už utopil svoji své hlavost.
0: Zelený ještě šat.
1: Jenom pozor na vodu, která láká tě. Od vodníka mohl bys dostat na gatě.
0: Botičky z rákosí.
1: Jenom pozor na vodu, kdo nic netuší. Na vědomí dáváme, že jde o duši.
0: Jo, dušičky mám rád.
1: Že jde o duši.
2: To je pořád nějakého poučování. Ještě, že se Taťulda někam vytratila. Tak se zase pěkně svezu ve škopku. To bude bájo. Astrmane, Tatrmane, dej nám kůži na buvena.
0: Už tě mám a už tě nepustím.
2: Oj, to jsou ale vtipy. Pusťte ten škupek, vždyť se převrátím.
3: Chcete by ses nebál vodičky? Voda ti nic neudělá, když nebudu chtít.
2: Nevyhrožujte, snad si nemyslíte, že se vás bojím.
3: No, kdybys jenom tušil, že jsem vodník, ty bledulé, tak zezelenáš strachy.
2: Ano, a kdybyste by tušil, že dovedu plavat a dokonce i pod vodou, tak zblednete vtaky.
3: Proč bych blednul?
2: Protože zelené jste až až.
3: Nechtěl by ses ke mně podívat.
2: A proč?
3: Na návštěvu, no. U mě je hezky a přitom jsem pořád sám a sám. Každý člověk je u mě vítán. No a přece se ke mně nikomu nechce, abych sem lidi doslova tahal.
2: To se ani nedivím. Au, co to děláte?
0: Tak vidíš, už jsme pod vodou, ani to nebolelo.
2: Vy tady ale máte pořádek. Co to máte v těch hrncích?
0: No, právě to jsem ti chtěl ukázat. Tak tady to je Klotilfildinka.
2: Jaká Klotilfildinka?
0: Jedna moc hodná holčička. Chodila se sem koupat.
4: Ano, chodila, jako ten hezký chlapeček.
0: Co říkáš?
4: Že se mi moc líbí.
0: Mně taky, Klotilfildinko, mně taky.
2: Co si to šuškáte, vyšišlalové?
0: Že prý se Klotilfildince moc líbíš. Ráda by si s tebou hrála. No, vidíš. A Anna Trdlinka a Maria Midlinka si taky nedají říct. Všem se líbíš. No tak pojďte si ho prohlédnout zblízka a vezměte ho do kola.
2: Co je to za bledule?
0: To bledule, dušičky.
4: Pojďme,
0: co by to bylo?
2: Ale dejte pokoj.
0: Ale proč pak ne? Že ty se bojíš?
5: Jenom strach má velké oči. Kdo si s námi v kole skočí, hlava se mu nezatočí.
4: Pojď už, pojď si s námi hrát.
5: V tichém spánku za červánku uloží se s námi k spánku.
4: Na věky už budeš spát.
2: Myslíte si, že jsem to neprokouk? To je jenom habaďura.
0: Habaďura, co je to?
2: Tohle není žádná voda, tohle nejsou žádné dušičky a vy nejste žádný vodník, vy jste podvodník.
0: No, počkej, já s tebou natočím, to budeš koukat.
2: Jen si točte, mně se takhle chce hlava nezamotá. A nevyvalujte tak oči, ať vám nevypadnou.
0: No tohle, jen počkej, my ti dáme za vyučenou. Na něj!
6: Urvinku, Hurvínku, co to děláš? Prosím vás, kde jste kdo? Zachraňte mi mé dítě. Tamhle v tom škopku, zachraňte ho. Ať ho mohu sevřezat jako žito, když si s ním ani žito neporadí.
2: Je, tati, co tady děláš?
6: Schnu tady úzkostí.
2: Tak vidíš, jak je ten život nespravedlivý. Ty si tady klíďu píďo schneš a já jsem mokrej aj za ušima.
0: Jen počkej, chlapečku, ty se mi budeš smát, tak tedy o hlavu půjde ti tentokrát.
6: Legrácky, jo, na to tě už je. A přitom strkáš hlavu do neštěstí, že už ti hlava sotva na krku sedí.
2: Co pak hlava sedí?
6: To se tak říká, když má někdo moc starostí, že si jako láme hlavu.
2: Co pak hlava se dá lámat? Třeba jako párátko?
6: No to zrovna ne, ale...
2: Tak se to za nesmysl.
6: Když si někdo láme hlavu, tak to znamená, že si dělá těžkou hlavu z něčeho, že ano?
2: A jak se dělá těžká hlava, to se do ní nasype písek nebo kamení, aby víc vážila?
6: Ale ne, to znamená mít plnou hlavu něčeho, že ano?
2: Například jablek.
6: Ale ne, já mám například plnou hlavu tvých rošťáren. Ty mě děláš například těžkou hlavu, že ano, což ti otloukám o hlavu dnes a denně, jen pro tvý dobro, jenomže tobě by mohl na hlavě pecky rozloukat.
2: No jo, to by byl pěkně padlej na hlavu.
6: No tak aspoň vidíš, jak je hlava důležitá a co se může stát, když člověk vyvádí jako bezhlavej.
2: No dol jsem já snad bezhlavej.
6: Ty seš bezhlavej snad ještě víc než ten bezhlavej purkmistr, co strašil na starým městě.
0: Nadešel pravý čas. Zkrátím se o hlavu. Ale jen na chvíli a pro svou zábavu. Když chce být učedník chytřejší nad mistra, zmrazím ten drzý smích. Přízrakem purkmistra.

0: Tati, kam nás to dovedli? Co to je?
1: To je přece... Fuj, to je popraviště. A tady šmankote.
0: Tělo bez hlavy.
1: A hlava bez příslušenství, napíchnutá na kopí. Fuj.
2: Ať jste kdokoliv, budiš vám můj osud výstrahou. S mých divých žen je mou písní pohřeb.
1: Co vás to vlastně potrefilo, pane purkmistře?
2: Jak všechno vypovědět, když ani nevím, kde mi hlava stojí?
0: Je napíchnutá tamhle nahoře nad vámi.
2: Ach, ano, vždyť právě tady na stínadlech jsem o svou hlavu přišel.
0: Ale proč?
2: Protože jsem svené mý úřední pečetidlo purkmistrovské ztratil.
1: Slyšíš, to je ta nešťastná bezhlavost.
2: Najdete-li je lidé předrazí, pak hlavu sobě mohu nasadit a prokletí zlého budu zbaven.
1: A kde pak jste ho měl?
2: Já, nešťastník, je půjčil dítěti svému na hraní a tak i ke ztracení přišel.
1: To vás teda lituju.
0: Tati, a co kdybychom pomohli panu purkmistrovi to pečetidlo najít?
1: Radši se do toho nepleť. Co pak?
2: Jak svědí to a pálí. Na hlavě breberka jakási se usadila. Kdybych se aspoň podrbat jim mohl, však já se k hlavě dostat nemohu.
0: Počkejte, já se vám na vaší hlavě podrbu za vás.
2: Ne, stůj.
0: Proč?
2: Mé hlavy smrtelník se nesmí dotknout ani prstem.
0: No proč ne?
2: Prokletí bych se nezbavil. Já sám.
1: Tak se do toho nepleť. Kdybyste se ráčil, otočí, pane purkmistře.
2: Já.
1: Počkejte, kousíček vpravo.
2: Pravo?
1: Tady? Jo, ruce vzpáš. Ne. Trochu doleva.
2: Tak.
1: A hlavičku má máte direktně před sebou.
2: Ach, jaká šlášť. S jakou radoští tě ruka máš a šlášká hlavu má nádobo moudrošti.
0: Tak často prázdná. Tati.
1: Co pak?
0: Podívej se, je to ono?
1: Pečetidlo, kde bylo?
0: On si na něm seděl. Mám ho, mám to pečetidlo.
2: Co slyším? Mé pečetidlo nalezeno, tedy spasen jsem. Jsem hlavu má. O, jaké štěstí. Svého úřadu se opět ujímám. Podej mi pečetidlo, chlapče čiperný.
3: Dáš ho sem z krčku proklený.
0: Co je to? A je pryč, ona mi ho vzala, ta divá žena.
2: Co to slyším? Pak tedy ať zákon promluví, kdo pečetidlo ztratil, hrdlem propadá, na stínadla s ním.
0: Ale ne, vždyť já ho našel.
2: A zase ztratil, tedy mlč. Kat, ať své dílo vykoná.
1: Co chce ten zakuklenec, nač má tu sekeru?
2: Mortel jste slyšeli. Za bezhlavost ať hlavu svoji ztratí.
0: Tati, prosím tě.
1: Tak už toho nechte. Slyšíte? Nic se nesmí přehánět.
4: Jsem zde. Můj čas přichází.
1: A už je zase tady ta s kosou.
0: Tati, já se bojím. Tati, jde pryč.
1: To stačí. Dost. Tohle já nechci, slyšíte?
2: Tak tedy dost.
5: To v skutku postačí. Jsou skoro bez dechu a po té hrůze si zaslouží oddechu. Však ještě uvidí, než vzejde nový den, pár kousků šibalských jechtě jim provedem.

0: Ne. Tolik toho po tobě nechci, stačí, když budeš pilnej.
1: A pracovitej.
0: Správně, pilnej a pracovitej.
1: Taky chceš, abych byl pořádnej.
0: Ano, pilnej, pracovitej a pořádnej.
1: A hlavně poslušnej.
0: Samo sebou, že poslušnej. Protože kdybys byl neposlušnej, tak...
1: Tak bych nebyl ani pilnej, ani pracovitej, ani pořádnej. To bych byl...
0: Byt jako žito.
2: Pouť, která začala, nekončí zdaleka. Znám ještě ledaco, s čím ty dva vylekám. Hej, holá braši, kde jste kdo? Nadešel ke hře čas. Chystejte ve zdech kláštera bohatý hodokvas. Prý zdejší kuchař rohy má, to není žádný žert, i pověst o něm vypráví, že prý to je sám čert.

0: čert už si na ní dělá laskomíny.
1: Takovýhle strávníky vám tedy upřímně závidím. Radost se podívat, jak jim chutná.
2: Oho, ohrnovat nos by si tu nikdo nedovolil.
1: Ale, co jsem to slyšel? Prý jste tu měli nějakou nepříjemnost.
2: Co, nepříjemnost? U nás na Slovanech? Ani nevím.
1: Prý jste tu nějaký host tak dlouho nimral v jídle, že jste ho vyhodili, nebo co?
2: Oho, právě naopak, toho jsme si hezonky přidrželi. No ale čím pak posloužíme mladému pánovi?
1: Tak co si dáš, hulínku?
3: A co tu mají však, když co nejím? Jen žádné mléko, tvaroh, zeleninu.
2: Můžete si vybrat. Nikde jinde takové lahůdky, jako u nás, nedostanete. Žádný strach, pane. Nakrmím vám chlapečka, že budete mít všeho až po krk. Ale neradil bych mu, aby nad naším jídlem ohrnoval nos.
1: Slyšíš?
2: Kdyby mu náhodou nechutnalo, tak si ho tu necháme. Aha, my už ho naučíme papat.
1: Co bych za to dal, kdyby se vám to podařilo?
3: Tati, já už něco chci.
1: Tak co pak tam máte?
2: Prosím, pražte si vybrat. Dušičky na paprice, kostelníků v sen s oblohou, copy v rosolu, psí zdechy na rožni, nebo rozplásnutou žábu s octem.
3: Když já nevím.
1: Prosím tě, co slovo to pochoutka, že ano? Takhle ledvinky na halapartně nebo smaženou mandragoru sypanou strouhanými paznechty bys nechtěl?
3: Pořád by to bylo lepší než ta tvoje vydatná výživa. Tak já bych zkusil tu rozplácnutou žábu s octem, ale...
2: Prosím, hned to bude.
3: Jen jestli ta žába není moc sladká.
2: To není.
3: Nebo kyselá.
2: Kyselá není, kde pak.
3: A taky nesmí být moc peprná, nebo tučná, řídká, nebo hustá, horká, nebo chlazená.
1: Ani tak už dost. Žábu sem a žádný odmlouvání.
2: Prosím, připraveno k vaší poctě, už se nese žába v octě.
1: A už koukej jíst, ať se nemusím zlobit. Dost ostudy naděláš s jídlem doma.
3: Tak tohle já nejím. Tvoje.
1: Cože?
3: Ta žába je nějak divně rozplácnutá.
1: Už zas. Povídám ti, jest, dokud je to teplý.
3: Takovouhle žábu já nechci.
2: Říká, že nechceš? Nevadí. A co takhle dušičky na paprice?
3: Fuj!
2: A co tohleto?
3: Co to je?
2: Tajemství naší kuchyně.
3: To vaše tajemství nějak páchne.
1: Hurvínku.
3: To já nejím. Fuj!
1: Co jsi to proveď? Talíř na kusy. Ta ostuda.
2: Víš, co to bylo? Pekelný guláš hlupáků. Svou duši si dám propát. Kdo je blout a casořitka, šanci svoji propásne. Už se země otevírá, pohltí tě pekel díra a tvůj život pohasne.
4: Vysla se zní ta slova, je k dílu čas.
1: A to ne, o duši nebyla řeč. A co tady chce ta zubata? Měli jste ho jen vystrašit.
2: Co pak se ho sám rád nezbavíš?
1: Já se ho nechci zbavit. Já z něho jenom chci udělat pořádního člověka. Ale ne takhle. Takhle ne.
3: Tati.
1: Tohle jsem na mou duši nechtěl. Čerti. A to ne. To ne. Dej se tu nabíračku, ty umouníče rohatej. Špinavý.
2: Co si tluváš? Tu máš.
5: Dávám ti nerad s Bohem, čertovský kuchaři. Jen ať si každý spapá to, co si navařil. Teď z jejich víček sejmu šibalských kouzel stín a do našeho světa je znovu probudím. Spokojen?
1: Kluk spí? Jo, tak si myslím... Jestli to někdy trochu nepřeháníte, pane kouzelníku?
5: Toť věcí názoru. Mravy naší a vaší doby se arci liší.
1: Tím jako chcete říct, že nejste zvyklí brát si zrovna servítek, že ano? Projdeš se po hradbách a už jde o zdraví. Vykoupeš se, dušičku sem. Po ní mráš se vídle a už ti hrozí peklo. Moc cirátu tedy nenaděláte.
5: Já plním přece jenom vaše přání. Tak zpěte dál. Nespokojen?
3: A proč bych měl být spokojen? Hrajete si se mnou jako kočka s myší. Co pak musím pořád jenom já být ten špatný? Co pak taťolda je lepší?
5: Ale, co to slyším?
3: Co pak s ním něco užiju? To je pořád musíš, nesmíš. Udělej, nedělej, koukej se bouhnout. Kde pak jsi se toulal, nemluv na mě, nech mě bejt.
5: Tvá řeč oci tvému příliš nesvědčí.
3: Jiný rodič se svým dítkem aspoň občas pobaví. A on pořád jenom sázel a hrál, nic jiného nezná. A mě jenom odbývá a je nabručený, že nevyhrává.
5: Tak, to měl jsem vědět o malomko dřív. Však ještě není dohráno.
3: Právě, mě pořád strašíte všelijakýma přízrakama. Hle. Pro taťuldu by tam něco nebylo?
5: Neboj se, chlapče. Něco se už najde. Tvůj hněv se promění za chvíli v pláč. Stačí pár slůvek jen. Je ze mě hráč. Kdo se smál nakonec, nejlíp se smál. Nad všemi vyhraje Šibalů král!

0: tedy házej.
1: Co jsem povídal? A máme to doma. Dejte sem ty peníze.
0: Tady máš prachu.
2: Ten mále kliku žeriku obehraje i kouzelníka.
0: Tedy s ledaským jsem už hrál. I s neboštíky na márách. A v tom je i mé prokletí. Takové štěstí, to jsem však ještě neviděl.
1: Jo.
0: Tak ještě jednou.
1: To se musí umět, pane bratře. Tak dobrá. Že jsem tak smělý, pane bratře. Máte vůbec ještě něco do hry?
0: Ukroč své obavy. Mám něco cennějšího, než je tvůj měšec.
1: To jsem tedy zvědavej. Co tenhle ten pergamen?
0: Tento list bys ani tisícem takových měšců nezaplatil.
1: Vážně? A co pak to je za list? Můžu se podívat?
0: Dobře, se si věříme. Ukaž. Já začínám.
2: Osmnáct. A už se Taťulínek veze.
1: No co? Osmnáct. No tak to bude v prvním kole nerozhodně a rozdáme si to znova. Dejte sem ty kostky. No. Co to má znamenat? Co je to s těma kostkama? Zůstali trčet ve vzduchu? Co se smějete? Aha, teď jsem vás prokou. Podvod, bouda. Habaďůra, chcete mě podfouknout? A to teda ne. To nebylo domluvený. Darbáci, loci, šejdíři.
0: Už dosti slov. Je konec hry.
1: To bych prosil, já skončil už dávno.
0: Je konec všemu. Šalbě, přetvářce i chlabu.
1: Žito. Kouzelník. No to jsem si mohl myslet.
0: Naše hra končí.
1: Aha. Teď do toho vidím. Tak vy jste byli domluvený. Proti mně.
2: Tati.
0: Dosti už žertů, dosti lichých slov. Oběma dostalo se po naučení, jak kázal slib. Úpisem stvrzený. A ty jsi prohrál.
1: Já, že jsem prohrál? Ale co? Vždyť já to ani nečet.
2: Tati, ty jsi mu něco slíbil?
1: Já jsem mu jen podepsal na takový ten pergamen.
0: A mocnostem pekla si svou duší propadl.
1: Duší peklu? Šmangote, ale proč? Vždyť já přece...
2: Pane kouzelníku, tohle přece nebylo domluvený, to já nechtěl.
0: Podpis platí, je pozdě litovat.
2: Tak já se vám tedy taky upíšu.
1: Co to povídáš?
0: Ty? A proč?
2: Já chci být s Taťuldou. Jestli si ho chcete odnést do pekla, tak si odneste i mě.
0: Jak vy jste podivní, ale budiš, času už mnoho nezbývá. Tady je úpis, o který se hrá. Ty a já spolu v soutěž vstoupíme. Kdo prohraje, ten nepodplatitelné smrti propadá.
1: Po mně jde hrůza. Mankote. A už je tu zas ta podivná osoba, jejíž jméno váhám vyslovit.
0: Ty nevíš, kdo to je?
3: Kdo to stojí v chladném stínu vždycky sám a sám? Kdo to čeká v noci ve dne, před kým každý strach i bledne? Kdo pak je to tam? Nedbá zimy, nedbá větru, nezná ani čas.

0: spravedlivý, ani mrtvý, ani živý. A když končí tvoje žití, přesný účet předloží ti, vezme tě do náruče. Z níž nikdo neuteče.
1: Smrťák, kostra, kostlivec, co tě to napadlo, dítě nešťastný, to přece nemůžeš vyhrát.
2: Ale zkusit to musím.
3: Hrubě si troufáš, pládenečku. Tak tedy?
2: Ona nás s potvuchem, my na něj s bourou. Hele, tady je upis, tamhle kouzelník. Žereku, vem si ho!
3: Zlořečený pse, můj úpis, dej ho sem!
2: A nedá!

0: Běda! Běda!
1: Tati, hurá, vyhráli jsme!
0: Jsem ztracen!
2: Sám si řekl kouzelníku, že mě nelze podplatit. Zákony smrti platí všude, vždy a pro každého. Tak tedy pojď!
0: Ani nejveselější šašek se smutnému konci nevyhne.
2: Konec šaška, konec všeho!
0: Ano, konec kouzel, konec naší hry. Hlas kohouta nás volá naspět v říši snů.
1: Tak tohle všecko, to vlastně bylo...
3: To bylo to kouzelné divadlo, co nám kouzelník Žito na začátku slíbil. Už ve mně málem hrkalo, že je to všecko úplně doopravdy. A konec utrpení, jak jsem říkal, přišel s kohoutím zakokrháním.
4: Na procházce starou Prahou klidně šlapeš kamení, náhle

0: také o lišce, jak se spřátelila s čápem. Přišla jednou liška k čápovi a řekla: Dobré jitro, čápe.
1: Dobré jitro, liško, co pak mi neseš?
0: Četla jsem v učených knihách, že jsi můj bratranec a já tvoje sestřenice. Musíme se tedy navštěvovat a žít v přátelství.
1: Dobrá,
0: řekl čáp.
1: Pozvi mě na oběd.
0: Liška pozvala čápa na oběd. Uvařila kaši, dala ji na talíř a řekla čápovi: Ber si, čápe, podle chuti. Čáp kloval svým dlouhým zobákem do talíře, ale kaše nenabral. A liška vylízala všecku kaši sama. Druhý den pozval zase čáp lišku na oběd. Uvařil polévku, nalil ji do vysokého džbánu s úzkým hrdlem a řekl lišce:
1: Ber si, liško, podle chuti.
0: Liška džbán obešla ze všech stran, strkala do něho nos, ale ani si polévky nelízla. A čáp svým dlouhým zobákem vypil všecku polévku sám. A tak skončilo přátelství čápa a lišky.

0: teda mání.
1: To koukáš, viď?
0: Teče voda proti vodě, vítr do ní fouká, má manička modrooká.

0: Slyšíte to, pane Spejble?
1: Tak, tak, paní Katko, láska je láska.
0: A i když je dětská, je hezká.

0: před jednou zas mi lidé vzpomenou, že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou. Že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou.
1: Je to tak, lásky dělaj vrásky.
2: Je.

0: temperamente, jaké já mám hezké pentle. Koukej, koukej, kakramente, jaké pentle mám.
1: Ta naše Mánička, velká parádnice, dala si vyšívat na záda zajíce. Na záda zajíce, na sukňu jeleně, aby se rovnala hraběnce Heleně. Na sukňu jeleně, na fjertůšek kvítek, aby za ní chodil ten sousedův Vítek.
0: Žárlíš.

0: Radit umíte, pane Spejble, ale co kdybyste nám taky něco prozradil o sobě?
1: Tak dobře, poslouchejte, paní Katko.
0: Ráda, pane Spejble.

0: Urvínku, už tě někdy někdo přes tu tvoji hubatou papulu plácl?
1: Bodejť.
2: No je.

0: Tak co tomu říkáte? To bylo písniček o lásce.
1: No jo.
2: Já jsem si vzpomněla ještě na jednu.
0: Tak nám ji zaspívej.

0: จอดท้ายหนุ่ม
1: To se ti, Máničko, povedlo.
2: Čiu.
1: Právě jsem chtěla navrhnout, abychom začali hledat písničky i o něčem jiném než o lásce a ty jsi to šikovně vyřešila.
2: Jo.
1: No ano, jedno staré přísloví tvrdí, že láska prochází žaludkem a šup, už tu máme písničku o vdavkách i o papání.
2: Jú, prima.
3: Digi básnička.
4: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí. Počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
5: Já jsem pes, a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
2: A teď ještě jednou.
5: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonco...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím, vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka, pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, no, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici. Ale sklenici samozřejmě. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: No, takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejdákavější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě, na tebe nikdo nemá, ty jsi totiž nejlepší.
2: A jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
3: Jsem detektiv Kolombo, máš bugy na...
4: Příběh
2: o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem, na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela Pannu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a od naproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o tahací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platili ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 6:30. Vlastně ne do 6:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka jakoby Hitterce naschvál nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 6:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mně to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska, snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a hyterka si říká:
2: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými.
2: Ježišmarja,
0: myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc.
2: Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá.
0: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
2: To přece není možný.
0: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
2: Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
0: Bricknerka jen kroutí hlavou, nad hyterkou i nad sebou samou.
2: Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
0: No naštěstí Brücknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
2: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
0: uzavírá.
2: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
0: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
2: Co pak, říká si Brücknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrý večer a ještě k tomu ženská.
0: Neboť teď i přes tmu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
2: Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je?
0: Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
2: Ne,
0: zjišťuje Bricknerka.
2: Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
0: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. S Světlo petrolejky padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
3: Dobrý večír přeju,
0: říká Bricknerka. Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
3: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
3: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho kníratýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
3: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli s vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
3: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
3: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po 2. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
3: No,
0: míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
3: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé. A poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jakoby na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
3: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
3: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
3: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
2: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne, ne,
0: bránila jí.
4: Já přece znám mého Kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto.

0: cizí paní.
1: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
0: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
1: Musíte mě omluvit,
0: řekla.
1: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
0: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bricknerce došlo, komuže prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské. Pro Krista pána, proletí Gustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty.
2: Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije půl jedné. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela.
3: To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak.
0: Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, to ji, již podruhé, pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek.
3: Bože na nebesích,
0: pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
3: Ne, ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
0: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích

0: obrovskému překvapení uzenkáře i hytorky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ní dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli ji chce paní Gusta prodat?
1: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
0: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se Pětkou vrátila zpátky do Hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
1: Hyterka už vůbec ne.
0: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
2: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
0: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
3: Jo, Hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: Vulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
1: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
0: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vidíte, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ.
1: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
0: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Tove Jansson, Mumínci. Kometa. Čte Vladimír Javorský, režie Jitka Škápík.

0: První kapitola. Téhož rána, kdy Mumínkův tatínek dokončil most přes řeku, udělal tvoreček čenich objev. Našel úplně novou cestu. Vinula se v jednom místě do temného lesa. Čekal dlouho a sledoval jí pohledem. Musím to říct Mumínkovi, myslel si. Bude nutné, abychom tu cestu spolu prozkoumali, protože na vlastní riziko to dělat nemůžu. Pak si tam položil dvě větve křížem, aby ji našel a co nejrychleji běžel domů. Údolí, kde bydleli, bylo velmi pěkné. Žilo v něm plno šťastné drobotiny a rostly tam velké zelené stromy. Loukami zvolna tekla řeka, kolem modrého domu Mumínků tvořila zákrut a pak tekla dál k jiným místům s jinou drobotinou, která se podivovala, odkud teče. S těmi cestami a řekami je to zvláštní, uvažoval čenich. Když je vidíme, jak kamsi spějí, dostáváme strašnou chuť být někde jinde, provázet je a vidět, kde mají konec. Mumínek zrovna dělal houpačku, když čenich přišel domů. Ahoj, řekl čenich, našel jsem úplně vlastní cestu. Vypadá nebezpečně. Jak nebezpečně? Zeptal se Mumínek. Skoro bych řekl, že zvlášť nebezpečně, odpověděl čenich vážně. Tak to si sebou musíme vzít obložené chlebíčky, odpověděl Mumínek. A šťávu. Šel k oknu kuchyně a zavolal. Haló, maminko, budeme dnes jíst venku. Dobře, odpověděla maminka. Naskládala do košíku, který stál vedle dřezu, obložené chlebíčky. K ním přidala tlapkou karamel z jedné krabice a dvě jablka z druhé. Čtyři malé párky od včerejška a láhev šťávy, co byla pořád připravená a stávala na římse krbu. Výborně, řekl Mumínek. Tak zatím ahoj, vrátíme se, až se vrátíme. Ahoj, ahoj, odpověděla maminka. Mumínek a čenich prošli zahradou, pak pokračovali v cestě lukami a dál do svahu, až dorazili k temnému lesu, v jehož hloubi nikdy nebyli. Tam postavili košík na zem a podívali se zpátky do údolí. Mumíní dům byl jako malý puntík a řeka vypadala jako úzký zelený proužek. Houpačku ze zhora vůbec vidět nebylo. Tak daleko od maminky si asi ještě nikdy nebyl, poznamenal čenich. Byl jsem tu jenom já a nikdo jiný. A teď se podíváš na mou novou cestu, co jsem sám našel. Pak se začal chovat docela neobvykle. Pobíhal jsem tam, větřil, čenichal, pozoroval postavení slunce a nakonec vykřikl, tady je, našel jsem ji. No, co říkáš? Nevypadá nebezpečně? Můžeš jít napřed. Mumínek vešel s velkou obezřetností do zelené tmy. Obklopilo je hluboké ticho. Musíš se dívat na všechny strany? Všude totiž může číhat nebezpečí, zašeptal čenich. Nemůžu se dívat na všechny strany najednou, ohradil se Mumínek. Dozadu se dívej ty, já to nestihnu. Ne, dozadu ne, bránil se čenich ustrašeně. Když jde někdo za tebou, tak je to mnohem horší, než když se s někým střetneš. To ale děláš na vlastní riziko. Tak jdi první ty, odpověděl Mumínek. No, to taky nechci, vykřikl čenich. Nemohli bychom jít vedle sebe? Šli tedy stále hlouběji do lesa těsně vedle sebe. Ten byl čím dál víc zelenější a temnější a cesta vedla napřed vzhůru a pak dolů, stále se zužovala, nakonec se úplně ztratila a zůstal jenom mech a kapradí. Cesta přece musí někam vést, poznamenal Mumínek. Tady něco neklape. Nemůže tak z ničeho nic skončit. A udělal několik kroků po mechu. Co když netrefíme domů? Zašeptal čenich. Buď chvilku sticha, řekl mumínek. Slyšíš ten zvuk? V dálce za stromy bylo slyšet slabé šumění. Popošel několik kroků, zvedl čumák a větřil. Vítr byl vlhký a pěkně voněl. Tam je moře, zvolal mumínek a dal se do běhu, protože jestli měl něco rád, tak to bylo koupání. Počkej, vykřikl čenich, nenechávej mě tady samotného. Mumínek se však zastavil, až před sebou uviděl moře. Pak se slavnostně posadil do písku a zahleděl se na vlny, jak se valí jedna za druhou, každá s hřebenem bílé pěny. Za chvíli vyšel z lesa čenich, usedl po jeho boku a řekl, ty jsi mi utekl, nechal jsi mě na pospas nebezpečí. Měl jsem takovou radost, vysvětloval mumínek svému společníkovi. Věděl jsem, že tady máme údolí, řeku, hory, ale o moři jsem neměl ani potuchy, podívej se na ty vlny. Vypadají studeně a zlostně, řekl čenich. Když do nich vlezeme, tak jsme mokří. A když se od nich necháme nést, tak zvracíme. Ty nemáš rád potápění? Zeptal se mumínek udiveně. Umíš se potápět s otevřenýma očima? Umím, ale nechci, odpověděl čenich. Mumínek se zvedl a šel rovnou k moři. Děláš to ale na své riziko, vykřikl čenich. Nikdy se neví, co se tam dole skrývá. Mumínek se však ponořil do velké vlny plné slunečního svitu. Napřed viděl jenom zelené bubliny světla, pak spatřil lesy chaluch houpajících se nad pískem. Chaluhy byly pěkně učesané a nazdobené mušlemi uvnitř růžovými a zvenčí bílými. Dále měla voda temnější barvu, neboť tam byla černá prohlubeň svažující se do bezedna. Mumínek se otočil, vyrazil vzhůru do vlny a plul na ní zpátky na břeh. Čenich tam seděl a volal o pomoc. Myslel jsem, že ses utopil, křičel čenich. Nebo že tě sežral žralok. Co bych si bez tebe počal? Nebuď bláhový, odpověděl mumínek. Jsem přece na moře zvyklý. Dostal jsem ostatně pod vodou nápad, bezvadný nápad, ale zatím je to tajemství. Jak veliké? Zeptal se čenich. Takové jako, ať se propadnu do země? Mumínek přikývl. Ať se propadnu do země, zabrebentil čenich, ať supy sežerou mé suché kosti a ať už nikdy nejím zmrzlinu, jestli to tajemství všech tajemství vyzradím, tak oč jde? Stanu se lovcem perel a perly si schovám do skříňky, řekl mumínek. Všechny bílé kamínky jsou perly, všechny hodně bílé a hodně kulaté. Já chci být lovcem perel taky, vykřikl čenich. Budu je lovit na mořském břehu, tam je na každém kroku plno bílých a kulatých kamínků. Jsi na omylu, snažil se vysvětlit mumínek. O perly jde jenom tenkrát, když jsou pod vodou. Tak zatím ahoj. A odebral se zpátky do příboje. Tak čím teda mám být já? Křičel za ním čenich. Třeba tím, kdo hledá na ulovené perly skříňku, odpověděl mumínek a opět se ponořil do vody. Čenich se vydal loudavým krokem po pobřeží. Co je prýma, to je vždycky jeho, bručel si sám pro sebe. Jenom kvůli tomu, že jsem takový malý. Chvilku se díval po skříňkách, ale nikde nic, jenom chaluhy a pár kousků prken. Pobřeží bylo dlouhé, opuštěné a končilo vysokou skálou, padající srázně do vody. Skála byla celá mokrá od pěny z mořských vln. Tohle už mě nebaví, myslel si čenich. Nechci už být malý a pořád bez kamaráda na hraní. A v tu chvíli dvoreček čenich spatřil kotě. Kráčelo si na samém vršku skály. Černobílé, strakaté a s tenoučkým napřímeným ocáskem. zmocnila se ho taková radost, že se mu až zatočila hlava. Kočičko, zavolal čenich. Čičinko, pojď sem a potěš mě, já jsem tak strápený. Kotě na něho ledabile pohlédlo žlutýma očima a kráčelo dále. Čenich se pustil za ním, šplhal a šplhal na mokrou skálu a přitom na kočku pořád volal. Když vylezl konečně nahoru, šlo už kotě rovnou ke strmé stěně a balancovalo na úzké skalní římse. Nenechávej mě tu, zakřičel čenich. Mám tě rád. Kotě se však nezastavilo a šlo pořád dál. Pod skálou burácelo moře. Čenich ucítil, že se mu třesou nohy. Srdce se mu rozbušilo. A pak lezl za kotětem dál pomaloučku a pořád si přitom myslel, takové milé, hebké koťátko moje, ještě menší než já. O, buď tak hodný ochránce všech malých zvířátek, buď tak hodný a dej, aby bylo moje, abych se ukázal před momínkem. Nikdy dřív se tolik nebál a nikdy nepociťoval takovou odvahu. Najednou měl před očima jeskyni, otvor ve skalní stěně a uvnitř opravdová jeskyně. Čenich zatajil dech. Jeskyně, jaká se najde jenom jedenkrát v životě, nebo taky nikdy. Měla pěkné písčité dno a hladké tmavé stěny a ve stropu okno do modrého nebe. Písek hřál sluncem. Vlezl dovnitř, lehl si na bříško do pruhu sluneční záře a myslel si, tady budu bydlet celý svůj život. Postavím tu poličky, v písku si udělám lůžko a večer si zapálím svíčku. Co tomu řekne mumínek? Nevlídné kotě mezi tím zmizelo. Cesta nazpět nepřipadala Čenichovi tak nebezpečná. Co pak by se mohlo něco stát novopečenému objeviteli jeskyně? Mumínek se zatím věnoval svému lovu perel, nadskakoval v příboji jako korek a na břehu leželo plno kulatých bílých kamínků. Tak už jsi tady? Řekl, když uviděl Čenicha. A co skřínka? Vylez z vody, i hned vylez z vody, křičel Čenich. Něco jsem našel. Našel jsem něco naprosto nevídaného a za nejnebezpečnějších okolností, jaké si dovedeš představit. Je to pěkná skřínka? Zeptal se mumínek brodící se na břeh s plnými tlapkami perel. A žádná skřínka, zakřičel Čenich, pořád ty tvoje skřínky. Ať se propadneš do země ty a všecky takové krámy. Na to teď nemáme čas. Našel jsem jeskyni, svou vlastní jeskyni. Opravdu? Zeptal se mumínek. S dírou na vlezení dovnitř, se skalnatými stěnami a písečným dnem? Přesně takovou, se vším, co k ní patří, odpověděl čenich tak rozčílený, že se sotva držel na nohou. Můžeš si své perly v mé jeskyni schovat, jestli mi jich dáš polovičku, nebo aspoň tři plné tlapky. Perly se staly hned mnohem pravější a bělostnější, jakmile s nimi dorazili do jeskyně. Pak si mumínek a čenich lehli na záda do písku a dívali se nahoru do okna s modrým nebem. Vchodem občas dovnitř zalétly slané stříkance a pruh slunečního světla byl stále širší. Čenich měl strašnou chuť mumínkovi vyprávět o kotěti. Pak se ale rozhodl, že to neudělá. Napřed je najde a dobře se s ním spřátelí. Kotě jej bude všude provázet a jednoho krásného dne spolu přijdou na verandu a mumínek řekne, je to možné? Ty máš vlastní kotě, co tě všude doprovází? Mohla by se mu dávat do zahrady miska s mlékem každý večer. Čenich vzdychl a řekl, mám už hlad, představ si, že někdo může samým štěstím zapomenout na jídlo.
1: Do modrého domu v údolí se mumínek a čenich vrátili až pozdě odpoledne. Řeka tekla k večeru poklidně a nad ní zářil nový most, čerstvě natřený rozličnými barvami. Mumínkova maminka právě rovnala kolem záhonů mušle. Měli jste se dobře?
0: Byli jsme aspoň 10 mil daleko, vyprávěl mumínek. Viděl jsem moře, potápěl jsem se do obrovských vln a našel jsem něco ohromně krásného. Začíná to na P a končí na I. Oč se jedná, říct nemůžu, to je tajemství. A já jsem taky něco našel. Začíná to na J a končí na E, vykřikl čenich. A někde uprostřed je K a Y. Víc ale neřeknu.
1: No, to je neslýchané, řekla maminka. Tolik významných událostí v jednom dni. Polévku máte na plotně a nedělejte veliký rámus, tatínek píše. Pak kladla mušle dál. Střídala jednu modrou, dvě bílé a jednu červenou a zase znovu. Působilo to velice pěkně. Tiše si pro sebe pohvizdovala a zdálo se jí, že se chystá na déšť. Ve stromech vanul neklidný vítr a ty vzdychaly, třásly se a obracely listy na ruby. Po nebi pluly táhlé, šedivé mraky. Snad zase nebude povodňová záplava, myslela si mumínková maminka. Sezbírala několik mušlí, které ji přebývaly, a vešla do domu, právě když začaly padat první kapky. Čenich a mumínek usnuli v salonu uprostřed koberce. Maminka na ně rozestřela přikrývku a posadila se k oknu, aby viděla, jak prší. Byl to vydatný déšť, co přináší brzký soumrak. Připlížil se tiše po střeše, šelestěl v zahradě, šuměl v lese a daleko odtud krápal do Čenichovy jeskyně. A kde si v tajném, vysloveně soukromém úkrytu nevlídné kotě kolem sebe ovinulo ocásek a usnulo.
2: Nazdar, Hudvínku.
3: Ahoj, tatínku.
2: Tak co? Jaké to bylo ve škole?
3: Ani se neptej, tatí. Zítra tam musím znovu. Jakoby to dneska nestačilo. Měli jsme celé 4 hodiny angličtinu.
2: 4 hodiny? Prosím tě, co to je? Představ si, že Angličani mají celý den.
3: Ještě, že jsem Čech.
2: No a co známky?
3: Co je s nimi?
2: Slíbil jsi mi, že dostaneš 2 jedničky.
3: Jo, to myslíš?
2: No.
3: Tak právě pracuji na té druhé.
2: Na druhé?
3: No, protože z té první nebylo nic.
2: A je. Tak, chlapče, ukaž mi žákovskou knížku.
3: Ale, tatiolínku...
2: No, šup.
3: Tady je.
2: Ach, to je poznámek, Pan učitel si na tebe pořád jenom stěžuje.
3: Z toho nic nedělej, tatiolo. On se dneska každý na něco stěžuje.
2: Třeba tady ta poznámka. Hurvínek neudělal domácí úkol.
3: No, neudělal.
2: A proč, prosím tě?
3: Protože učitel...
2: Pan učitel.
3: No, protože pan učitel včera vypadal tak špatně, tatí, že jsem myslel, že dnes bude mít chřipku.
2: Hrůza! No tady, chyběl při poslední hodině matematiky. Co ty na to?
3: Že kdyby mi někdo řekl, že už je poslední, tak jsem určitě nechyběl.
2: A dále, prý jsi byl po škole. Proč?
3: Nevěděl jsem, kde je Arizona.
2: Tak si prosím tě příště dávej pozor, kam co odložíš. No ne. Hurvínku, jak jsi mohl napsat myš s měkkým i?
3: Kuličkovým perem.
2: A tady je taky psáno, že máš chodit do školy s čistýma ušima.
3: A kde je mám vzít, když jiné než ty moje nemám?
2: Čuníku. Víš, co je čuník?
3: Vím. Dítě od prasete.
2: Hurvínku, hele, já nedovolím, abys mi ve škole dělal ostudu. Tady máš zprávu, že zítra jdete na očkování, tak si musíš pořádně umýt ruku.
3: Pravou nebo levou?
2: Hele, umej si pro jistotu obě. Víš, že máš obě levé.
3: No tati, když mě budeš pořád hubovat, tak vezmu žerička a půjdu se utopit.
2: Ani nápad, ne. Žerik zůstane doma.
3: Tak jdu sám.
2: Ne, počkej, chasníčku. Ještě jsem s výchovou neskončil.
3: No je.
2: Musím ten román, co máš v žákovské knížce, dočíst až do konce.
3: Ach jo.
2: Kluku nešťastná. Dokonce si v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
3: No.
2: Co z toho vyplývá?
3: Je dneska čtvrtek.
2: Dnes je středa.
3: No moment. Jak jsem mohl teda přijít pozdě 4x? Vidíš? Neví, co mluví.
2: Kdo?
3: Učitel.
2: Jak to mluvíš o svém učiteli? Pamatuj si, že pan učitel má vždycky pravdu.
3: Prosím tě. Včera nám povídal, že 3 a 3 je 6. A dnes zase tvrdil, že 6 je 3x2.
2: No nazdar.
3: Nazdar.
2: Počkej, kam zas běžíš?
3: Já myslel...
2: Nemysli, není to tvým zvykem. Koukám, že jsi dostal kouli z matematiky. Proč?
3: Protože 6 neexistuje.
2: Hele, tak já si tě vyzkouším.
3: Je?
2: Kolik je 5 a 5?
3: Smím si to spočítat na prstech?
2: Opovažte. Ruce do kapes.
3: Prosím.
2: No, tak kolik je to?
3: 11.
2: Chyba. 10, kluku, pořád 10. Zkoušíme dál. Horinku, když rozpůlím housku na 2 poloviny, co dostanu?
3: 2 půlky housky.
2: Správně, no vidíš, když chceš, no. A když ty 2 poloviny opět rozpůlím, no, kolik je to?
3: 4/4.
2: No, výborně. A co dostanu, když 4/4 opět rozpůlím?
3: Strouhanku, taťuldo.
2: Chyba. Máš to za 5.
3: Já.
2: Tak dál. V levé kapse kalhot máš 20 korun. A v té pravé 5 korun. Co tedy máš?
3: Cizí kalhoty.
2: Nešaškuj. Znovu. Máš svoje kalhoty.
3: No to jo.
2: V jedné kapse máš 15 korun a 5 korun ztratíš. Co máš v kapse?
3: Díru, taťuldo.
2: Hurvajs.
3: Fakt, taťulinku. Hele.
2: Hele, tak víš co? U mě máš z počtu 5.
3: Děkuju.
2: A teď si tě vyzkouším ze zeměpisu.
3: Taťuldo.
2: Žádné taťuldo, maťuldo. Jedem s medem. Jmenuj mi některé hlavní město v Evropě.
3: To se ví. A které?
2: Tak dost. Konec lajdání. Nastoluji tvrdou výchovu.
3: Oje.
2: A jako první tě čeká trest. Napíšeš 100x. Jsem líný a hloupý. A já se ti pak po to podepíšu.

0: Chodská pohádka o třech líných jedlících. U Říhů na statku měli tři syny. Oba starší byli chlapiska jako hory a nejmladší, teprve 16letý, když se pořádně natáhl, sahal hlavou až ke stropu. Ač všichni jedli jako vlci, přece jen do práce se jim nechtělo. Kdysi otec jim řekl: hoši, dnes není jiné pomoci, musíte jeti se mnou do lesa porazit nějaký ten strom, neboť matka už nemá čím topit. Ale hoši, kteří leželi na zahradě a vyhřívali se na sluníčku, ani na to neodpověděli a také se nehnuli. Toliko nejstarší Matěj řekl: táto, máte rozum. Chcete, aby se nám něco stalo? Což nevíte, že já jsem dítě, Vašek je dítě a také Martin je dítě. Starý pán, místo aby vzal hůl a pořádně lenochy přetáhl, neříkal nic, ale zapřáhl kravky do vozu a jel do lesa sám se svou ženou, kde musel dát Jirínský hajnému, aby mu pomohl kmen na vůz naložit. Příští neděli měli posvícení. A proto starý Říha řekl ženě: upec těm chlapcům nějaké koláče a pořádně vykrmenou hus. Jedna z nich se bez toho tučností už dusí. Říhová poslechla a hned časně z rána dala hus do trouby. A když bylo po snídani, šla s mužem do kostela. Už se domů vrátila, hus dopekla, ale hoši ještě leželi na půdě a spali jako dudci. Tu volá starý na půdu: Jářku, chlapci, vstávejte! Matka vám napekla mísu koláčů a taky hus je propečená, že to jen voní. Mládenci protřeli si oči, ale tentokrát hned rychle vstali a oblékajíc se teprve cestou volali jeden přes druhého: co povídáte, tatíčku, matka že upekla koláče, ale jen jednu mísu jich a jen jednu husu. A nejstarší dodal: vždyť jsme tři chlapi na to, já chlap, Vašek chlap, Martin chlap. Ach, to bude málo, to bude málo. A opravdu, než se starý vrátil z chléva, kam se šel jenom na chvíli podívat, už nebylo po koláčích a po huse ani památky. Pro pána krále, vy už jste to všechno snědli, divil se otec. Nedivte se, tatíku, vždyť jsme tři chlapy a byla jenom jedna hus a ta byla ještě dutá, vysvětloval Vašek otci a šel si s bratry zaslehnout na zahradu, kde právě hrušky dozrávaly.
1: Jářku, Martine, kdyby tak byl košík těch hrušek. Víš co, ty jsi z nás nejmladší. Vylez na strom a setřes nějaké, povídá Matěj.
2: Já jsem ještě nedorostlý.
1: A což kdybych spadl dolů a zabil se? Proto vylez tam ty sám.
2: A nebo řekni Vášovi, vymlouval se nejmladší z lenochů. Ale že i ti byli líní, zůstali ležet a ani sebou nehnuli.
1: Tomu Matěj začne zívat a jak hubu otevřel, spadla se stromu jedna hnilička přímo Matějovi do huby.
3: Ha, ty jsi šťastný člověk, povídá Vašek bratrovi, tobě sami hrušky padají do úst. My dva ubožáci to štěstí nemáme.
2: Štěstí, štěstí, jaké pak štěstí, když hrušku jsem musel teprve kousat, odpověděl Matěj lenivě.
0: Jindy Říhová uvařila velikou mísu hráchu, kulatou jako kolo. A kolem kraje dole nasypala oškvarků, že vypadaly jako zlatý věnec. Říha pokřižoval se a zasedl za stůl, aby jedl se syny. Ti jedli jako vlci a každý hleděl, aby oškvarků co nejvíce nabral na lžíci. Vašek, který byl nejchytřejší, aby bratry ošidil, povídá: jestli pak, táto, víte, jak se točí svět, podívejte se takhle, řekl a už otočil mísu tou stranou, kde ještě oškvarků bylo dost. Ne, takhle se točí svět, křikl Martin a točil mísou k sobě, aby zbylé oškvarky nabral sám. Bane, takhle se točí svět, vy hlupáci, zvolal Matěj a chtěl mísu k sobě natočit, ale že jejich otce to už pohněvalo, chytil mísu a uhodil jí o zem zvolav. A takhle hrom bije, vy taškáři. Tentokrát nebylo z oběda nic a s hladem vstávali všichni od stolu, že nemohli se porovnat. Ale myslím, že jim hladem kručí dodnes žaludku, protože když otec a matka jim umřeli, svou leností přišli o všecko a stali se žebráky.
4: Jak vodník Čepeček poručil Halámkovu vínu.

0: Vodník Čepeček odpočíval při ně na polštáři ze zelené řasy a v tom slyší hlas tak dubový, že se od něho roztřásla všecka voda v rybníce.
1: No jo, to víš, pro ty tvý tancparády budu škodný na trávě.
0: Čepeček vyjel z hlubiny do puškvorců a dívá se. A on tam louce stojí sedlák Halámek s kosou. Za ním je posekáno a před ním se zelená už jen plácek trávy. Opodál sedí luční víla a prosí.
2: Aspoň, prosím, ten plácek nech stát, abych měla na čem tancovat.
1: No, Halámek, že ne a ne. Ohnal se kosou, až to síklo, všude bylo už jen strniště, Halámek naložil a odjel.
0: Luční víly mají povinnost ještě před snídaní zatancovat tři tance. A tak ta víla pomaloučku vstala, rozhoupala modrý zvonek, aby bylo trochu muziky. A dala se do toho. Sotva udělala krok, klopítla a píchla se do patičky. Čepeček přiběhnul z puškvorců, zavázal jí patu plátínkem z mlhy a povídá.
2: No, po strništi tancovat nemůžeš, to by si pokazila nožky. Chvíli tu počkej a já s Halámkem všecko vyjednám.
0: Víla si léčila patičku a Čepeček se vydal za sedlákem Halámkem. Když tam přišel, Halámek zrovna řezal to zelené, co nasekal. Točí řezačkou a povídá,
1: nezdržuj, Čepečku, a rovnou pověz, co mi chceš.
0: Vodník Čepeček se vtiskl do kouta, kam nesvítilo slunce a řekl,
2: no, já nechci víc, než co chtěla víla na louce, aby si někde nechal kousek zeleného pro ten její tanec.
1: Já, co jsem řekl, to jsem řekl, povídá Halámek. Nemám louku proto, aby mi jí víla šlapala.
0: A točí dál kolem u řezačky. Čepeček už neví, jak by na Halámka nejlíp. Sepnul žabí tlapky a prosí.
2: No jo, ale když to pro vílu neuděláš, ublížíš jí nejhůř, protože víla Halámku, ty to nevíš, co před snídaní neodtancuje tři tance, musí odejít mezi polednice.
0: Halámek na to jen.
1: Už chvíli tě, Wassermánku, neposlouchám.
0: A do Čepečka vjela studená vodnická zlost.
2: Když ty víle tak, já tobě taky tak.
0: To řek. Vrátil se po mokré pěšince do rybníka. Za tři neděle vdával sedlák Halámek dceru.
1: Všecko se to sjelo, každý kůň měl na chomou tu kytku. Ženich přijel v bryčce se žlutými koly a povídá.
2: Kde pak je nevěsta?
1: No, ještě zrovna jí dostrojují, řekl Halámek.
0: Ale ženich už byl netrpělivý, až mu paty klouzaly v holínkách.
2: No, to je nějakýho čekání, že?
1: A Halámek zas. No, takové čekání já umím ukrátit.
0: Pozval ženicha do světnice a usadil ho za stůl. Halámek má oči jen pro ženicha a neví, co se děje za oknem. Stojí tam vodník Čepeček a tajně nakukuje přes muškáty. Když se ženich uvelebil na židli, přinesl Halámek ze sklepa láhev vína a řekl,
1: no, to je lék na čekání.
0: Vytáhl z láhve zátku a nalil do dvou skleniček. Jedna, sakramente, je pro mě a ta druhá, jo, pro tebe. Pane ženichu, nesou skleničky k ústům, jazyk se jim stáčí do kornoutku, jak čeká na tu dobrotu. A tak si oba nevšimli, že vodník Čepeček za oknem udělal tajné znamení. A v tom už
1: mord, Turek, zahromoval ženich. Nějak mi to víno nechce do splávku.
0: Ať dělá, co dělá, ať se pro víno dobývá jazykem a skleničku obrací jak člunek, víno mu vždycky uhne. Vybrat lžičkou se nedalo a vytřás ze skrýnky taky ne. No, to bych si dal vzít si nevěstu z domu, kde ani víno kloudně neteče, povídá nakonec ženich, řinkl skleničkou o stůl a je pryč. Byl pryč a už se nevrátil. Sedlák Halámek pak měl takové starosti s neprovdanou dcerou, že pro ně na louku ani nevzdychl. A ta louka vyrostla a víla na ní tancovala vždycky tři tanečky před snídaní. Vodník Čepeček o tom všem říkával. Nemít lakomec Halámek víno necně křtěné vodou, já vám nevím, jak bych tomu vínu poručil.

0: Hihlík má tajný plán. Hihlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon, ale na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani...

0: prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil páté přes deváté. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
3: dnes večer bude ode mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
2: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
1: už jde, už slyším Kruma!
2: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
1: už je tu, už je tady!
2: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!
4: Král sedmilhář.

Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání.

0: návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlých hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si ji špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi.
0: Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
4: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
4: Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně, tak mi dej ten sud naplnit zlatem.
0: Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
2: Do skoukání, hodem do práce.
1: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic jim nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo,
0: uvažoval Macourek.
1: Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žů! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stálo na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit.
2: Nevěř tomu.
1: Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat,
0: připomněl Camfourek. A docela to stačilo.
1: No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl.
3: Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páni, ten je přesný,
0: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený.
2: Ale až uschne, tak si zakopem.
1: Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbil se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
2: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
0: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
4: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
0: To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
1: Sem,
0: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
1: Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
0: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
1: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal.
0: Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
1: Už to mám,
0: klepnul se do čela Macourek.
1: Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela.
0: Tak tu myš opatříme.
1: A natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Boris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
4: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou.
0: A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
1: Zdrhej!
0: Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek.
4: Jenže Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek.
1: ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré nižší zuby, že rafne do líka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky.
3: No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Tak dlouhé a pěkné léto ani strýček Sekáč nepamatoval. Také to pavoučkům každé ráno připomínal. Léto budiš pochváleno, volal jako básník a jako pavouk dodával a tučné mouchy jak by smet. Pavouček Pája ale málo kdy počkal, až mu do sítě přiletí snídaně. Sotva vstal, už se chystal na nějakou výpravu. Tentokrát ho jakési vábení znovu přivedlo k chatě na konci lesa. Protáhl se drátěným plotem do zahrádky a tu vidí něco podivného. V záhonu mrkve se vyboulil kopeček černé, čerstvě vyorané hlíny a uvnitř si někdo prospěvuje. Orál jsem, orál, ale málo. Haló, je tam někdo? Zeptal se Pája. Já jsu dole, ozval se hlas pod zemí. A kdo je tam na vrchu? Než stačil Pája odpovědět, země se prudce otřásla a kousek dál vyrostl další kopeček hlíny. Sedělo na něm něco černého a mastného, nemělo to skoro žádná očička, ale za to pracky jako hrabičky. Poslouchejte, jsou tady správně v Holomouci? Já vidím jenom ve tmě, volalo to dobrácky. Tady je zahrádka, oznámil Pája. A raději se hned ujistil, vy nic neděláte, že ne? Myslím pavoukům a tak podobně. Já jsem totiž pavouček a říkají mi Pája. Tož pavouček, já jsem Krtek, volají mě Krtek Čtvrtek, protože mě moja dobrá maminka povila na zelené čtvrtek, ale zelené já nesu, já jsem černé jako tma a taky ve tmě bývám. Já jsem pod zemí nikdy nebyl, přiznal Pája. Tam dole já znám každou chodbičku. Poléz a uvidíš, neboj se, lákal ho Krtek. Já se nebojím, řekl Pája tenkým hláskem, protože se přece jen trochu bál. Tak do tého, chlapče, a pěkně po hlavě, zvolal Krtek a sám po hlavě skočil do černé díry v zemi. A pak se to stalo. Pája se chtěl jenom podívat, kam Krtek zmizel. Naklonil se nad tou dírou, která se zužovala dolů jako trichtýř a v tom mu ujeli všechny nohy. A zmizelo sluníčko, zmizela tráva a všude kolem byla jen černá a vlhká tma. Pane Čtvrtku, kde jste? Já jsem tady, hlásil Čtvrtek. Ale znělo to jako z velké dálky. Pája neviděl vůbec nic. Tma v podzemní štole byla černočerná. Člověče, koukej, kam šlápeš, zabručel někdo v té tmě tmoucí. Promiňte, špitl Pája, ale já vůbec nic nevidím.
1: To vidím, že nic nevidíš.
0: Pak bylo chvíli ticho. A znovu ten hlas celý skřivený zlostí. Brr, pavouk, nemám rád pavouky. V celým svým dlouhým žížalým životě jsem tady nepotkal mouchožrouta. Pání žížalo, já jsem tu omylem, omlouval se Pája. Pání, ten skrček nohatá mi říká paní, co pak vypadám jako žížala. Já jsem žížalák, žížalák, rozumíš? A co ty tu vlastně děláš? Já jsem k vám spadnul, ale ještě předtím mě pozval pan Krtek Čtvrtek, ale hned se mi ztratil, vysvětloval Pája.
1: Ten tvůj pan Krtek zabloudí všude. Párkrát za den vyleze nahoru a kouká, jestli už je v Holomouci a když zjistí, že je pořád tady na zahrádce, vrátí se pod zem a bloudí znovu. A dobře mu tak, nemám rád Krtky.
0: Ale co bude se mnou, vylekal se Pája.
1: Ani se neptej, odpověděl žížalák ponuře. Budeš tu bloudit, dokud neumřeš hlady, těpic. Žižanák se ošoural a bylo zase ticho. Ticho a tma. A najednou slyší, pájo, tož kde zvostal, všade tě hledám. Krtek Čtvrtek mu šel naproti. Už z dálky volal, víte, tož jak se ti u nás líbí. Já chci domů, řekl pája. Aj, poskočil Krtek, už to mám, že ty jsi natrefil Žížaláka. Pája přisvědčil a překutně všechno Krtkovi pověděl. Tož to je tak, pronesl rozvážně pan Čtvrtek. Žížalák nemá rád nikého. On se zavázal na uzel. Co se mu stalo, nechápal pája. Jednou se tak vztekal a samou zlostě okrátil, že se zavázal na uzel. A už se nikdy nerozvázal a chodí světem tak, vysvětlil Krtek. To mě mrzí, řekl pája. Ale ještě víc mě mrzí, že netrefím domů. Aj, chlapče, to jsme na tom stejně. Já taky blodím a netrefím dom k nám do Holomouce. Ale já tady umřu, Žižalák to povídal. Tož to by bylo zlý, zamyslel se Krtek. Ale počkej, znovu se zamyslel. Když tě vyvedu nahoru, tak už dom trefíš. No to se ví, pane Krtku, já salpája. Tož se drž za mnou, poručil Krtek a vyrazil vzhůru. Pája se držel těsně za ním. Kolem lítala hlína, ale za chvíli je oba oslepilo sluníčko. Ne jsme v Holomouci, co? Rozlížel jsem žouravě Krtek. Jsme v záhonu Petržele, řekl pája. Tož se rozloučíme, pokýval Krtek smutně hlavou a skočil střemhlav do chodby, která možná vedla k Olomouci. A pája řekl, naschledanou, pane Čtvrtku, a šťastnou cestu. A pak pospíchal cestičkou, která docela určitě vedla do pavoučího lesa.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Čertův mlýn. Byl jednou mlynář a ten měl prodat mlýn pod lesem. Byly tehdy špatné časy, suchá léta, vody v potoce maličko, mlynář nemohl mlít. Mlači zvykli chodit jinam a když zas vody přibylo, mlýn klapal na prázdno. Mlynář byl samý dluh a hleděl se mlýna zbavit. Ale kupci se mu nehrnuli. Až za půl léta přijde k němu jednou černý pán. Povídá, já jsem čert, vím, kde tě střevíc tlačí, ale pomohu, mlýn koupím. Mlynář mu na to, jen potřeba, aby s hotovými platil. Zač prodáš, ptá se čert. Za 3 pytle peněz, pověděl mlynář a než se nadál, stály tu 3 pytle. Plácli si s čertem na tu koupi, mlynář potom přichystal si na cestu, peníze na vůz naložil a odejel do cizí krajiny. Ve mlýně usadil se čert a hospodařil tam po svém. Na honce ty lidé se mlýnu vyhýbali, tak v něm strašilo. A trvalo 10 let, trvalo 20 let, 100 let bylo, 200 let. Mlýnu opuštěnému žádný se přiblížit nechtěl. Až jednou. Bylo na podzim, v létě vítr pískal a z buků červené listí schazoval. Šel tam tudy cestou mlýnářský krajánek. Byl už v letech, vlasy prokvetlé, ale držel se zpříma, tělo měl jako kmet dubový, síly ze 4 a nevěděl, co je to bát se. Přijde k dřevařům, co tu stromy káceli a povídá, pomáhej pán Bůh. Dejš to pán Bůh. Volají a hned ho varovali, aby se tou cestou vlevo nedával, že by přišel ke starému mlýnu, tam, že straší, čert tam zůstává. Ale krajánek se usmál a povídá, tož já se na toho pana čerta půjdu podívat. A šel. Dřevaři se za ním dívají a litují. Chudák, ten se nevrátí. Přišel krajánek do mlýna. Nebylo tam nikoho. A krajánek se usadil ve mlýnici na lávce. Sedl si a čeká. Ale nic nešlo. Krajánek vytáhl z kývu tvrdého chleba a dal se do jídla. Měl v torbě také líčený provaz, dobře kroucený. Od starého sekírníka ho jednou dostal, že prý na zlé duchy dobrý. Ten provaz položil krajánek vedle sebe, spravil si potom dýmku, pokuřoval a čekal. Když přišel večer, a táhla 11. měsíček oknem do mlýnice svítil, slyšel pojednou po schodech z patra kroky. Trap, trap. Dívá se krajánek a vidí, nějaký způsobný panáček po schodech kráčí do mlýnice. Byl malé postavy, svraskalý obličej měl tmavý, ale zelené šaty měl na sobě z pěkné látky a zelený klobouček s pérem. Přijde ke krajánkovi a ptá se, čeho ty v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert. Krajánek, tož vy jste ten pan čert. Já slyšel, že tu hospodaříte. Jdu se na vás podívat a věru se mi líbíte. Čert povídá, nevíš-li ty, že sem žádný nesmí?
No to tě divný mlín, povídá krajánek, když tu mlečů nemáte. Mrzutě na to povídá čert. A k čemu mlečů? Nemelu ve mlíně. A to je pěkné, krajánek na to. Nač vám teda třeba mlínu? Víte-li co? Vystěhujte se vy odtud. Já bych tu sám chtěl zůstat za mlináře. Toho už měl čert dost. Víš-li ty, s kým mluvíš? Zařval. Ale krajánek se neulekl. Však jste mi to už pověděl, povídá čertovi. Já vám pěkně radím, odejděte odtud po dobrém. Čert se zdržet nemohl, skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko z provazu líčeného hodil mu na krk. Čert sebou až hrůza trhal, ale byl v krajánkově moci. Ten šel a přivázal milého čerta na mlýnské kolo. Potom stavidlo vytáhl, spustil mlýn. Čert na mlýnském kole nahoru, dolů se točil, ve vodě se máchal, hlavou okolo narážel. Řval zlostí a bolestí a nakonec jen pro všechno na světě prosil, aby ho krajánek pustil. Když se krajánkovi zdálo, že má čert dost, zarazil mlýn, čerta odvázal a povídá: a teď jdi. Přijdeš-li sem ještě jednou, strčím tě mezi mlýnské kameny, aby tě na kaši rozemleli. Čert byl celý zmáčený, zelené šaty měl potrhané, ani narovnat se nemohl, jak byl polámaný. Belhal ze mlýna a že už víckrát tam se neukáže. Krajánek potom usadil se v opuštěném mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá léta.

Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička, mohla bys tedy dnes utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky si ještě nesmějí hrát na indiány, na to seš moc malá. Tak bych teda ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo malá. Když někdo myslí, že člověk je velký a druhý zas, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát. Lase a Bose to jsou mý bratři. Lasovi je 9 let a Bosovi 8. Lase je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já, ale já umím utíkat stejně rychle jako Bose. Někdy, když se mě Lase a Bose chtějí zbavit, tak mě Lase chytí a drží a Bose zatím běží napřed, aby měl náskok. A potom mě Lase pustí a utíká pryč, jen se za ním práší. Nemám žádnou sestru, to je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Milan Gordon. Jmenuje se tak, protože leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Nor Gordon a Sir Gordon. V Sir Gordonu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lasem a Bosem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Nor Gordonu tam bydlí holky. 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale... Anu možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Nor Gordon, Milan Gordon a Sir Gordon. A nás dětí je tu jen 6. Lase a Bose a já a Ole a Brita a Anna.

Někdy je to hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji. Ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bose ten nevypravuje žádné strašidelné věci. Jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. To potom pojede do Ameriky, kde jsou Indiáni, a bude náčelníkem Indiánů. Jednou večer, když Lasse zase vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo podobně a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji bylo skoro úplně tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bose v posteli hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. To je jim podobné. Nejdřív jsem dostala vstek. A pak jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zas Lasse a Bose chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce, a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná kolečko z tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já nebudu žádný sakumprásk inženýr jako Lasse, až budu velká. Ale Lasse bude. Nevím sice, co to je, ale Lasse říká, že je to něco moc prýma. A když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bose bude náčelníkem Indiánů. Alespoň to dřív vždycky říkal. Ale tuhle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malé děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzo už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s růžovou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Belu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bose pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lassova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Milan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Vypadá to, jako by se ty domky na sebe tlačily, říká tatínek. Myslí si, že ti, co je kdysi stavěli, měli tenkrát mezi nimi nechat trošku víc místa. Ale Lasse a Bose a Ole mají jiný názor. Ti si myslí, že je to dobře tak, jak to je. Mezi Milan Gordonem a Sir Gordonem je plot. A uprostřed toho plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k oknu Ola. Když se chtějí Lasse a Bose a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bose a Ole hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala a je tam ještě dnes.

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš. Poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později, ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: No, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zachrát sama sebe.
2: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí,
0: řekl Abraxas. A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: To se staly takové 2 nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěníčky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili. Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly, popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohníváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je ohníváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
6: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
5: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohníváč.
6: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
5: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
6: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího. Volali jedna přes druhou.
5: A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
6: Pěničky řekly, dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
5: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálu o skálu a nezná se zlosti.
6: Nač pak stůněš, Hrompaci?
5: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
7: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
6: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
5: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
7: Co mi chceš, Amálko?
6: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
5: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
6: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
5: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá,
7: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
5: Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skále.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
8: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich kdo si zavíral.

0: skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr.
1: Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší.
0: A tak potemník zavřel deštník.
1: A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě.
0: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, pytlík. Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky.
1: Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala pr, pr, pr, pr, pr, pr, pr, prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece, 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr, a běželi k úlu, 50krát potemník deštník otevřel a zavřel, 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.

O velkém Krtkovi. Bylo jedno pole, rovné, široké, jako moře. Uprostřed toho pole byla zapíchnutá tyčka. Ta tyčka tam ale dřív nebyla. Ani to pole nebylo vždycky tak rovné. Celé bylo pokřivené, samý kopec a kopeček, a každý nad ním jenom mávl rukou a řekl: tohle má být pole? To ani pole není. Jeli jednou kolem toho křivého pole dva traktoristé na zetorech. Jeden se, myslím, jmenoval Josef a ten druhý Jan. A povídají si: no není škoda takového kusu země? Víš co? Pooráme to. Nasadili si pořádně čepice, aby jim neulétli, a každý z jedné strany začali vyorávat ten největší kopec. Lidičky. Začali pěkně od spodu, zhluboka, a potom ten jeden, myslím, že to byl Josef, slezl z traktoru, vyhrnul si rukávy a chtěl ten kopec odkutálet někam stranou, aby jim tam zbytečně nepřekážel. Strčí vám pod ten kopec ruce a tu ucítí nějakou teplou a měkkou kožišinku. Chytí to pořádně a vytáhl ven Krtka. Safra! To vám byl Krtek. Pracky měl jako lžíce u bagru. Veliký byl jako chalupa. Josef s Janem se chvíli udiveně dívali, posunuli si čepice do týla a povídají: ty kluku umouněná, to ty jsi tu nadělal tolik těch kopců. Jak se tak na něho dívají, ruce v kapsách, tu vám ten

Krtek začal plakat. Že on za to nemůže, že je takový velký, že on ani neví jak a už je kopec jako stodola a že ho to hrozně mrzí. Tu těm traktoristům bylo Krtka líto a povídají, víš co, pěkně nám pomůžeš udělat z tvých kopečků zase rovné pole, rozumíš? Ale musí být tak rovné jako letiště. A my se potom o tebe dobře postaráme. Krtek se usmál, utřel si slzy a pustili se do toho všichni tři. Raz, dva a bylo to rovné. Hned tam také zaseli pšeničku. A doprostřed toho pole zapíchli tyčku. To bylo na místě, kde našli Krtka. Zapíchli mu ji tam na památku. A víte, co potom udělali s tím Krtkem? Naložili ho na vlečňák, co na něm vozí celé mosty, a zavezli ho do dolů. Tam se má dobře. Dolů je uhlí. Pro něho to nic není. Jak říkám, pracky má jako dvě lžíce od bagru. Možná, že i o chloupek větší. Nahrabe jim uhlí, že to nestačí odvážet. Za toho krmí perníkovým cukrovým. Když hrabe uhlí, zpívá si přitom vesele a kožíšek má měkonký, celý černý. Chtěli ho už koupit do cirkusu, ale on, že ne. Nemá prý rád světlo a moc lidí kolem sebe.

Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: O hloupém Peciválovi. Byl jeden stařeček a měl tři syny. Dva starší byli ženatí a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl a vydá před sebou smrt, odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům a postu zlatých v hotovosti dal všem třem. I umřel. Pochovali ho, jak náleží. A potom ti dva rozumní bratři začali hospodařit. I řekli jednou Peciválovi.
1: Víš-li co, bratře? Dej nám své peníze. My pojedeme do světa za svým výdělkem a až se vrátíme, přivezeme ti červenou čepici, červený pás a červené boty. Zatím doma seď a dělej, co ti ženy naše poručí.
0: Hlupec oddávna si žádal červeného pasu, bot a čepice i svolil ke všemu a peníze jim dal. Bratři šli do světa a hlupec zůstal doma. Alejsa, náramný lenoch, neustále jen se povaloval na peci a švagrových, když mu něco poručili, nerad poslouchal. Za to však nade všecko mu chutnával kvás, cibule a škvárky.
2: Pojď, Peciválé, řekli mu jednou švagrové. Přines nám vody.
0: Bylo to v zimě. Venku mrzlo a Peciválovi se z peci nechtělo. I řekl, jděte si sami, nechce se mi.
2: Jen dí, hlubče, my ti zatím uchystáme kvasu, škvarek a cibule. A neposlechneš-li, až se nám mužové vrátí, nedostaneš ani pasu, ani bot, ani červené čepice.
0: Hlupec, slyše to, slezl z peci, vzal konve sekeru a šel pro vodu. Přijde na řeku, vysekal díru, nabral vody, konve postavil na led a škrábaje se za ušima hleděl do vody. V tom se mu tam ukázala štika. Pecival skočil, popadl jí v plítvech a vytáhl. Pusť mě, prosila štika, a já ti udělám za to, co budeš chtít.
2: Já chci mít takový dar, aby se hned všecko stalo, co si žádám.
0: Stane se hned, jakmile vyřkneš tato slova.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se stane to a to.
0: Uhlídám, odpověděl hlupec a řekl.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať je tu cibule, kvas a škvárky.
0: A hned to tu všecko bylo. Hlupec najedl se a napil a řekl.
2: Dobře, už mám dost, už nechci.
0: A bude-li tak pořád?
2: Bude,
0: odpověděla štika. Poté ji hlupec pustil do řeky. Postavil se u konví a řekl.
2: Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať ty konve jdou domů.
0: Na to nosidla s konvemi se zdvihly a šli pomalu domů. A hlupec kráče je za nimi, žvíkal cibuli a škvárky a zapíjel kvasem konve před sebou žena jako husy. Když byli konve doma, vylezl si hlupec zase na pec a usnul. Brzy potom začali ho švagrové zase vytrhovat.
2: Dí, Peciválé, naštípej nám dříví.
0: A což si nemůžete sami naštípat?
2: A mají-li to ženy dělat?
0: Nenaštípáš-li dříví, necháme tebe na peci zmrznout. A červené čepice, pasu a bot nikdy nedostaneš. Hlupec obrátil se na peci a řekl.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se hned stane, co chtějí.
0: Tu z podlavice sekira vyskočila. Nasekala v dřevníku dříví, donesla do peci a pak si zase lehla pod lavici. A hlupec si zatím na peci hověl, jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
2: Pecivále!
0: Zavolali po několika dnech švagrové.
2: V dřevník už není žádné dříví. Jeď do lesa a přivez. Pakli nepřivezeš, červené čepice, pasu, ani bod nedostaneš.
0: Tentokrát hlupec hned poslechl, protože chtěl ukázat ve vsi, co umí. I slezl z peci, oblékl se, obul, vyšel na dvůr, vytáhl z kolny sáně, naložil na ně cibule a škvarek, vzal bič do ruky a sedl si. A na hlupcovo žádání a na štičí rozkázání běžely sáníky sami po vsi do lesa, jen pod nimi sníh hvízdal. Jeda tak do lesa, musil lidnatým městem. A tu se zběhlo množství lidí zvědavých dívat se na sáně, která bez koní jedou. Tak, že hlupec jeda prudce, mnoho jich zajel a mnoho vozů sporážel a žen i dětí polekal. Když přijel do lesa, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, jak řeknu, ať se hned stane. Jdi se, Kiro, nasekej dříví, dřeva se v otýpky svázejte a otýpky se na saně naskládejte. A co poručil, všecko se hned událo. Hlupec si sedl a sáňky ho nesli domů. Ale v tom městě, kde tolik zlého způsobil, jakmile ho spatřili, hned ho ze všech stran obskočili. Strhli ze saní, popadli za vlasy a začali ho políčkovat. Hlupec si nejprve myslel, že ho chtějí jen polechtat, aby se rozesmál. Ale když ho to začalo bolet, řekl v duchu: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se každému dostane polenem. Poté hned polena ze saní vyskočili a začali skákat po lidech tak, že se všichni v okamžení rozprášili na všechny strany. A hlupec, divže nepuknul smíchem, jel dále svou cestou a brzy se zas octnul na své peci. Od toho času daleko široko sobě vypravovali o hlupci a chodili se na něj dívat jako na divotvorce, až konečně se o něm dozvěděl i král. A chtěje jej taky vidět, poslal pro něj schválně vojvodu. Slez z peci, pecivále, a ustroj se a pojď ku králi, řekl mu vojvoda. A proč? Mám cibule, kvasu i škvarek doma dost. Pro takovou smělost dal jemu vojvoda pohlavek, ale hlupec ani z peci se nehna pošeptal: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se mu pometlem dostane. Pometlo celé sa zemi zmazané omočilo se v pomíjích a skočilo na posla. Sotva chudák utekl oknem i vskočil do kočáru a bez pořízení ku králi se navrátil. Král na to poslal jiného posla, opatrnějšího. Ten se napřed vyptal, co má hlupec rád, a potom přijde k peci, poklonil se a řekl: pecivále, pojď se mnou ku králi. Chce ti dát červenou čepici, červený pás a boty červené. Jestli tak, pojedu. Jen jeďte napřed, já vás dohoním. Posel jel a hlupec najedl se škvarek s cibulí, napil se kvasu, vyspal se a když ho bratři zbudili, že už je čas na cestu, ani se z peci nehna, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať na té peci hned jsem před králem. V peci se zakouřilo, zapálilo, dveře se do kořán otevřely a pec s hlupcem běžela po silnici. Posla předhonila a před palácem královským se zastavila. Král s celým dvorem vyběhl s podívením na pavlač. Hlupec právě dojídal škvarky z cibulí a zapíjel kvasem a ze strany na stranu se obraceje, nikoho si nevšímal.
2: Kdo jsi? Co děláš? A proč jsi přijel?
0: Tázal se ho král.
2: Jsem hlupec, pecival. Jím škvarky z cibulí a zapijím kvasem. A přijel jsem k tobě, králi, pro červenou čepici, červený pás a pro červené boty.
0: Když tak hlupec odpovídal králi a ten se ho zas na jiné věci vyptával, vyšla na Pavlač dcerka královská.
2: Byla velmi krásná.
0: Jak jí hlupec spatřil, hned se do ní zamiloval a pomyslel si. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se královna stane mou milou. Poté na jeho slova pec se zase hnula a hlupec jel domů.
2: Doma se dveře zas otevřely, pec se postavila na svém místě a hlupec opět se na ní povaloval. Jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
0: Zatím překrásná dcerka královská po hlupci Pecivalovi se roztoužila. A tak si ho zamilovala, že králi padla k nohám a pravdu mu vyznala. Král jí to všelijak vymlouval a když nic neprospělo a královna láskou hynula, poslal opět pro hlupce. Ale hlupec nikterak nechtěl už ke králi jet. Až ho potom posel opil, svázal a ku králi přivezl. Král bez meškání zavolal k sobě černokněžníka. Dal Pecivala i s královnou z trestu zabedit do skleněného sudu, zasmolit a pustit povětřím. Sud letěl s nimi do oblak jako pták. Královna v sudě hořce plakala a prosila hlupce, aby ji vysvobodil. Ale hlupec odpověděl, že mu je v sudě dobře. Potom se přece prosbami jejími obměkčit dal a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se hned octnu na pohostinném ostrově. Tak se taky stalo. Sud se obrátil nad moře. Spustil se na pohostinný ostrov a rozpuknul se v kusy. A ten ostrov byl takový, kdo na něm byl a něco chtěl, že všecko dostal. I procházel se hlupec po ostrově s královnou a na ničem jim nescházel. Měli jíst a pít, co hrdlo ráčilo. Stůl sám od sebe se pokrýval a když se najedli a napili, zase zmizel. Hlupcovi se to nadmíru líbilo. Ale královna neměla dosti na tom i prosila hlupce, aby se postaral o palác. Na hlupcovo úsilné žádání a na štičí rozkázání stál tuhle na ostrově mramorový palác s okny křišťálovými, pozlaceným nábytkem a jantarovou střechou. Za několik dní královna prosila hlupce, aby udělal nějaké spojení s pevnou zemí a přivedl lidi na ostrov, že se jí tu náramně stýská, že bez komorných nemůže být a taky, že by ráda spatřila svého otce. A hlupec řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se stane, co královna chce mít. A druhého dne ráno stál přes moře křišťálový most na zlatých obloucích s diamantovým zábradlím a to tak dlouhý, že dosahoval až k paláci královny na otce. Hlupec chtěl se s královnou už vydat na cestu a v tom nenadále si vzpomněl, že všichni jiní lidé jsou jako lidé a on sám, že je hlupec. Že by hanba byla, kdyby se tak ukázal na dvoře královském s jeho dcerkou. I umínil sobě, že ještě jednou, ale už naposledy, užije štičího daru a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se hned stanu moudrým. Sotva to vyřknul. Hned nabyl rozumu i slušnosti. Vydal se s královnou na pouť a potom v zázračném mostě přišli na pevnou zemi zrovna ku králi. Padli mu k nohám a prosili ho o požehnání. A ještě toho večera dali se spolu šťastně oddat. Král vyhlásil zetě svého za svého nástupce a vystrojil slavné hody. Jedli, pili a veseli byli. A já tam taky byl. Med a víno jako buk jsem pil. A všecko, čeho jsem se dozvěděl, jak mohu, věrně jsem pověděl.
3: Taťuldo. Tati!
4: Co mě rušíš?
3: Ale co je to meta?
4: Co, počkej. Člověk si ani nemůže trochu v klidu zapřemýšlet. Co chceš vědět?
3: Ptám se, co je to meta?
4: Neříká se tometa, nýbrž kometa. To je taková rozcuchaná hvězda, která se občas prohání
5: s prskajícím ohonem po bání nebeské.
4: Víš, jak je to v té básničce? Na obloze kometa nebe chvostem zametá. Nebo jak je to v té básničce?
3: Taťuldo, ty mi nerozumíš. Já tady čtu, že jenom vytrvalost nám pomůže dosáhnout kýžené mety. A to přece nemá si žádnou vlasaticí nic společného. Rozumíš, co je to meta?
4: Jo, meta.
3: Meta,
4: no tak to řeknu. To je přeci úžasně jednoduchá věc, meta, že ano.
3: No ano, meta, co to je?
4: Meta?
3: No meta.
4: Ty to nevíš?
3: No nevím, proto se tě ptám.
4: No to je správný, že se mě ptáš na nejasnosti, které tě v životě obklopují, že ano.
3: Co je to meta?
4: Víš, to je dobře.
3: Co to je meta, se ptám?
4: Já vím, že se ptáš, co je to meta. Jo, meta, chceš vědět, co je meta?
3: Ano, meta.
4: No tak, co pořád unavuješ, tak si najdu naučnej slovník, no vidíš, tam se poučím a neotravuji starostmi drceného otecka, že ano?
3: Jo, promiň, já jsem si nevšiml, že seš drcenej starostmi, to je... Si mohl myslet, že to takhle dopadne, Meruňka, Metoděj, Tady, meta, dvojtečka. Vytčený cíl nebo ve sportu čára, kde začíná nebo končí závod.
4: No tak vidíš, meta, vytčená čára, no. Neříkal jsem to?
3: Ani jsem si nějak nevšiml.
4: No protože nedáváš pozor, co ti říkám, abych ti to blíže vysvětlil. Ty jsi mě například tak dlouho... Jak jsi otravoval, až jsem ti koupil koloběžku, no a tím vpádem si dosáhl kýžené mety. Už rozumíš?
3: Jak to?
4: No, hele, uveď nějaký podobný příklad.
3: Ano, teď tu koloběžku musím opravit tak, aby jezdila, čímž dosáhnu kýženého cíle.
4: Cože?
3: No.
4: Urvaj si, jak to, že ji musíš opravit. Proč opravovat novou koloběžku?
3: Protože jak si pozbyla své vzhledové dokonalosti.
4: Cože?
3: Nemluvě už o schopnosti jezdit.
4: Co jsi s ní proved? Taková krásná červená koloběžka. Hned mi ji ukáž.
3: Tak se podívej. Tady je.
4: Cože? Tahle ta hromada trubek a drátů, to že je koloběžka? Tohle to? Šmankoté.
3: No teď to zrovna jako koloběžka nevypadá, ale to se vytříbí.
4: Já jak chceš z téhle hromady šrotu něco vytříbit? Jak se ti to stalo?
3: A to je dlouhá historie, víš, na počátku byla velká cena.
4: No to byla, koloběžka stála přes 300.
3: Tak to nemyslím, jde o velkou cenu srpečku.
4: Nebo od čeho?
3: O velkou cenu srpečku, neboli hlubočepský okruh, rychlostní závod koloběžek.
4: Tak tohle ty děláš. Jezdíš velkou cenu a teď máš koloběžku, která má malou cenu, neboli cenu skoro vůbec žádnou.
3: Kdyby jsi to dal vysvětlit, vždyť jsem byl horký favorit.
4: Co jsi byl horký?
3: Přece favorit. Měl jsem největší naději to vyhrát. Kdybys viděl, jak jsem měl báječně seřízený stroj.
4: Opravdu, něco tak báječně seřízeného jsem ještě neudělal.
3: Ale jen ten, já ten závod opravdu musel jet. První cenu věnoval Karlích Vonásku. Byla to deska s Matuškou.
4: Tak si teď můžeš jít za Matuškou a ti koupí novou koloběžku.
3: Tati, ty vůbec nemáš pochopení pro sportovní zápolení.
4: Hele, o sportovním zápolení, prosím, to jsem ochoten tadyhle, žano, ztratit slovo. Ale ne o velké ceně Matuškových, Valdemarových hlubočem, nebo čeho?
3: Velká cena Srpečku.
4: No tak, Srpečku.
3: Trať vedla 4x kolem samoobsluhy.
4: No prosím, krouží 4x kolem, na to tě už je. A když tam máš jít jenom jednou pro mlíko, nevíš, jak se vymluvit.
3: Na startu nás bylo tolik, že se museli jet vyřazovací závody.
4: No, koukám. A někdo ti takhle vyřadil koloběžku.
3: Ale kde pak? V těch jsem se hladce kvalifikoval do finále. Tati, já to jel, jak Mike Hailwood.
4: Kdo to je?
3: A to ty asi nebudeš znát.
4: No, nebudeš znát. Jaký kluk od vás ze školy, kdo jiný? A co bylo dál?
3: Pak se jelo to finále.
4: Jaký to finále?
3: Finále, no vyrazil jsem od startu jako raketa. Hned první zatáčce jsem se dostal do čela a vedla si o 10 metrů, jo. Za mnou se řítilo početné pole jezdců a paní zelinářka...
4: Počkej. Paní zelinářka na koloběžce?
3: Ale kdybys mě nechala skavě domluvit, paní zelinářka šla právě přes ulici s lískou rajčat v ruce.
4: Urvajs, nepřej si mě. Jestli na tebe bude paní zelinářka žalovat...
3: Proč by žalovala na mě? Tu přece porazil Franta Škobrhej.
4: Urvajs. A ty jsi u toho nebyl?
3: Co pak jsem měl čas se zdržovat, táťuldo? Přece jsem si musel držet místo před zlenam nedotírajícím Johnny Pidivajzem.
4: A pak si vyrobil z koloběžky drátěný hlavolám?
3: Nepak, to až potom. Mému tempu, rozumíš, stačil jedině Pidivajz. Ale měl kolizi s vomáčkou, s psem Malíkem.
4: Kolizi?
3: S ním, ano.
4: S ním měl?
3: S ním, ano.
4: Co je to?
3: No, nabral ho předním kolem a málem ho kousl.
4: Pidivajz?
3: Ale ne, Alík Pidivajze. Tak mi odpadl nejvážnější soupeř a já jsem jel už ve čtvrtém kole nikým neohrožován jako první do cíle. No a pak se to stalo.
4: Co se stalo?
3: Pidivajzův kamarád měl zlost, že vyhraju.
4: Jo.
3: Tak si proti mě stoupil.
4: A ty jsi ho porazil.
3: A ne, a ukázal mi, že mám jet do ulice doprava.
4: A ty jsi tam nejel.
3: Právě, že jel. Ale ona tam žádná ulice nebyla.
4: Cože?
3: Tam byla vrata do průjezdu.
4: Ojejeje.
3: Bodejejejeje. V průjezdu zrovna skládali maso.
4: Maso říkáš?
3: Simano.
4: No podle toho, jak ta koloběžka vypadá, musela na ní spadnout půlka bizóna.
3: Nespadlo na ní nic, ale já jsem v té rychlosti trošku drcel do bedniček s uzenářskými výrobky.
4: A ono se to vysypalo, jo?
3: Správně, taťuldo. Přes tlačenky jsem ještě jakž takž přijel.
4: Je.
3: Ale na klobásách jsem dostal smyk. A vletěl jsem rovnou do kola točeného salámu.
4: Ale hurvaj, to mi nepovídej, otočený salám si přece takhle nemohl koloběžku rozbít.
3: To ne, ale ten salám se do ní tak zapletl, že jsme ji museli poněkud rozmontovat, abychom salám při vyprošťování příliš nepoškodili.
4: Poněkud jste koloběžku rozebrali na cucky, ale za to si můžeš sám, hurvaj, a dobře ti tak, dobře ti tak.
3: Juldo, snad mi to nepřeješ.
4: A přeju, abys věděl, a přeju. Co pak se s koloběžkou pořádají závody na ulici? Kde jezdí auta a autobusy? Kolikrát jsem ti říkal, jak je to nebezpečné? Tohle ještě dopadlo, chlapče, moc dobře.
3: Jo, dopadlo. Někde jsem v tom montovacím zmatku přišel o zadní kolečko.
4: To je jen dobře. Alespoň si teď budeš pamatovat naučení. S koloběžkou na veřejné ulici nejezdí a nezávodí ten, kdo pamatuje na zadní kolečka.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ančka a myš. Žanetka byla nová vosková panenka. Jako Holanďan mohla říci mamá, když byla nakloněna dozadu nebo dopředu. Měla krásné zlaté kadeře z pravých vlasů. Mohli se jí česat, zaplétat, kudrnatit, čechrat, aniž by se zcuchali. A Ančka byla nesmírně pyšná, když se Žanetka stala členem jejich rodiny. Ale teď se Ančka hrozně zlobila. Ještě ke všemu se jí rozpárali dva stehy na hlavě, když si rukama stahovala obličej, aby se jí zakabonil. Ale jakmile si přestala držet obličej, narovnal se jí zase a ona se opět vesele usmívala. Vy byste se také jistě zlobili. Ono se totiž Žanetce něco stalo. Něco anebo někdo se vkradl v noci do dětského pokoje, když panenky spaly, a ohryzal všechen vosk z Žanetčina krásného obličeje. A teď všechna Žanetčina krása zmizela. Je to ale drzost, hubovala Ančka a objímala Žanetku. Něco se musí stát, rozčilovala se malá Francouzka a dupala nožkou. Jestli chytím toho darebáka, pak mu, no já nevím, co mu udělám, láteřil vojáček, který dovedl být někdy hrozně přísný, ačkoliv se málo kdy hněval. Tady je díra, kterou jsem vnikl, vykřikl stric Klement z druhého pokoje, pojďte se podívat. Panenky běžely k strici Klementovi, který byl na všech čtyřech. To je asi to místo, pravila Ančka. Musíme tu díru něčím zacpat, aby sem ten darebák už nemohl. A panenky scháněly po celém pokoji hadry a kusy papíru, čím by zacpali myši díru.
2: Mně se zdá, že jsem v noci slyšela nějaké hryzání, rozpomínala se jedna z krejcarových panenek. Víte, já jsem si vyprosila ještě kousek koláče včera při večeři a potom jsem nemohla usnout.
1: Mezitím, co panenky takto rokovaly, Marcela běžela dolů s Žanetkou ukázat jí mamince a tatínkovi. Ti přišli s Marcelou potom do dětského pokoje a hledali, až našli myši díru. Ach, proč nehryzala mě, ptala se Ančka sama sebe, když viděla Marcelin lítostivý obličej. Protože, jak víte, Ančka nebyla nikdy sobecká. Tatínek vezme Žanetku sebou do města a tam ji nechá opravit obličej, že bude jako nová, těšila maminka Marcelu. A tak byla Žanetka zabalena do jemného hedvábného papíru a odnesena. Později toho dne vrazila Marcela do dětského pokoje s rozkošnou kočičkou, což nesmírně překvapilo panenky. Marcela představila kotě všem panenkám. Její jméno je Botička, protože má bílé pracičky jako botičky, řekla Marcela. A tak Botička, šťastný tvoreček, si hrála s krejcarovými panenkami. Vláčela je po pokoji, hrála si s nimi, jako by to byly myši, a panenky se velmi bavily. Když Marcela nebyla v pokoji, Botička objala předními prackami Ančku, zadními se odrážela o podlahu a tak se kutáleli po celém pokoji. Kočička naježila hřbet a dělala, jako by se hrozně zlobila, blížila se ze strany k Ančce a když byla u ní, skočila na ní a točila s ní po podlaze, až jim oběma hlavy tloukly o podlahu. Bum, bum, bum, bum. Botička spala v dětském pokoji a první noc se jí hrozně stýskalo po mamince, protože to bylo poprvé, co byla od ní pryč. Přestože se jí dobře leželo, odpočívala na Ančce, nemohla usnout. Ale Ančka byla moc ráda, že kotě leží s ní, i když bylo těžké. A jak začalo plakat po mamince, konejšila je, až usnulo. Jednoho dne se Žanetka vrátila domů. Měla nový voskový obličej a byla ještě krásnější než dřív. To už byla Botička členem rodiny a už v noci neplakala. Dověděla se již také o myší díře v rohu pokoje a kterak myška ohryzala Žanetčin voskový obličej. Umínila si tedy, že bude spát jen jedním okem. Jednou pozdě v noci, kdy jen Botička byla vzhůru, vyskočila maličká myška z dírky. Botička skočila po myšce, přičemž narazila na dětské piano, až všechny klávesy uhodily, což probudilo všechny panenky. Utíkali ke koťati, které sedělo vrčíc s malou myškou v tlance. Och, jak myšk vyčela! Ančce bylo myšky líto, ale nechtěla také, aby podruhé ohryzala Žanetčin obličej. Řekla tedy myšce, máš být chytřejší a nelézt sem, když Botička je s námi. Proč nejsi ve stodole, kde bys neničila nic cenného?
2: Já nechci nic ničit, vykvikla myš. Dnes je to poprvé, co jsem zde.
1: A tak ty nejsi ta myška, která ohryzala Žanetčin obličej? Ptala se Ančka.
2: Ne, ne, odpověděla ustrašená myš. Šla jsem navštívit myši ve zdi a dívala jsem se, jestli tady nejsou nějaké drobečky od koláče. Mám doma ve stodole 3 dětičky a nikdy jsem nehryzala ničí obličej.
1: Ty jsi tedy maminka, otázal se strýc Klement.
2: Ano, kvíkla myška. A pustili mě to kotě, poběžím rovnou k svým dětem a už se sem nikdy nevrátím.
1: Pusti, Botičko, křičeli všechny panenky. Má doma 3 dětičky, prosíme, pustí.
2: Ani pomyšlení, zavrčela kočička. To je první myš, kterou jsem chytla a taky s ním.
1: Ach, teď teprve začala maminka myška kvičet. Jestli ji nepustíš, tu myšku, tak si už s tebou nebudu nikdy hrát, řekla Ančka.
2: Ančka si už nikdy nebude hrát s Botičkou, opakovali ustrašeně všechny panenky.
1: To, panečku, to už bylo smutné, když si Ančka nechtěla s někým hrát. Ale Botička jen něco zavrčela.
2: Všechny panenky běžely do jednoho konce pokoje, kde si Ančka se strýcem Klementem něco šeptali. A zatímco si šeptali, Botička vždycky na chvilku myšku pustila, nechala jí kousek běžet, aby ji potom zase chytla a házela si ji mezi prackami. To dělala tak dlouho, až chudák myška byla už tak zmožená, že nemohla skoro ani utíkat. Kočka nechala myš utéci až k samé díře a potom ji teprve chytla, protože věděla, že ji nemůže uprchnout. Ančka pozorovala, jak se myška těžce vleče k otvoru ve zdi a bylo jí do pláče. Konečně, když se kotě chystalo znovu na myš skočit, Ančka ji pevně objala kolem krku a držela. Utec, utec, myško, křičela Ančka, zatímco kotě sebou zmítalo na všechny strany. Strýc Klement pomohl myšce do díry a tak byla milá myška přece zachráněná. Když Ančka Botičku pustila, byla kočička hrozně rozlobená. Svými dlouhými drápky škrábala Ančku. Ale Ančka se jen usmívala. Vždyť byla přece sešita jehlou a nití. A když to jí nebolelo, jak jí mohlo ublížit škrábnutí kotěte? Konečně se Botička zastyděla a šla si k díře lehnout a doufala, že se myška vrátí. Ale ta už se nikdy nevrátila. Ta už byla se svými dětmi vzadu ve stodole a varovala je před koťaty a kočkami. Všechny panenky už byly v postýlce a usínaly. Tu poznala Ančka, že něco na ní skočilo. Byla to Botička. Ančka cítila na svém hadrovém obličeji teplý růžový jazyček. Usmívala se laskavě a radostně, protože si Botička na ní skočila a s ní přece jen se usmířila. Tak Botička usnula na Ančce, která se široce usmívala
1: a snila o zítřku.
3: Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla jí o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou, rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku. A pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce. V tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila A v její záři se objevila babička. Nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou zázi, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

ruku. Keď poprosíš, tak to vyhráš, dostaneš, čo

o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach,

0: Kočka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezlí, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně, když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bulerbinu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bolarbinu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce, to se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel: boj a vítězství, útočí postrach severu. Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bulerbinu. A pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukali. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně.

0: nespokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít protilátko jméno. Postrach Severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný Postrach Severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého býčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
1: No tak by se mu mohlo aspoň říkat Severský Petr, řekl Lasse.
0: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse, Abose a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
2: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bose.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.
6: Ať lásky.

Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc se znal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hejlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

0: Takto kapřík Pepa akorát hledal okouna Félixe. A že půjdou najít Štičku Anešku a Karáska Lojzíka, který se od Štiky nehnul nikdy ani na chvilinku. Dlouho Félix se hledat nemusel, protože ten už plul Pepovi naproti a že ho také hledá v nutné věci.
1: Budou se dít věci. Přijeli vozy a přivezli Kádě. Zase bude přírůstek do rybníka. Vezou prej ženský, říkal to Šťovíček, a ten se vyzná. Třeba vezou pankačky.
2: Jaký pankačky, Félixi?
1: Zapomněl jsi? Punk, revoluce, rezignace, anarchie, provokace, zkrátka vokouny, jenomže holky, ty troubo.
0: Jenomže oni nepřivezli pankáče, ani pankačky. Přivezli jenom jednu ohromnou rybu, kterou pomalu pustili pod hladinu rybníka Pardoubek a která na ně zůstala koukat, když je všechny v řadě pěkně uviděla, jak si ji prohlížejí.
1: A má po veselosti.
2: Kdo má po veselosti, Bartoloměji?
1: Kdo? Přece sumec Horimír. Přivezli mu manželku. Asi je sumců málo. Budou křtiny. Křtiny a předtím snad ještě svatba.
3: Je to sumec, teda sumčice. Teda asi paní Sumcová.
2: Vy jste paní Horimírová?
4: Jmenuji se Hedvika.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku, Hedvika.
4: Žádného Horimíra neznám, ale protože to jméno neslyším poprvé, protože je na břehu stále opakovali, soudím, že Horimír bude asi sumec. Že by pán tady toho rybníčku, této loužičky?
2: To není rybníček, ani loužička, ale rybník Pardoubek. Protože je tady pár doubků.
4: Ve srovnání s tím, odkud přicházím, je to loužička. Vezou mne z přehrady.
0: To už ale z hloubky pomalu připlouval sumec Horimír, aby se představil.
5: Jmenuji se Horimír, paní.
4: Jmenuji se Hedvika. Komtesa Hedvika. A jsem slečna, když dovolíte. Náš rod sahá až do středověku, kdy byl vysazen do jeho českých rybníků císaře Karla IV.
5: No, já sice nevím, kam sahá ten náš rod, ale i já sám, Pražák Vltavou křtěný, si pamatuju taky hezký kousek dějepisu.
4: S tím souhlasím. Zdá se, že opravdu pamatujete hodně. Poněkud se divím, že rybáři neměli ani tolik rozumu, když nemluvím o taktu, aby mne vysadili k někomu, řekněme, kdo toho pamatuje poněkud méně. No, co se dá dělat? Dneska se na staré rody nikdo neohlíží. A teď mi prosím ukažte vaše sídlo, abych se ubytovala a zařídila. To jsou vaši podaní?
5: To jsou moji přátelé. Žijeme tady spolu v míru a klidu. Nikdo nikomu nevládne a nikdo nikomu neporoučí.
4: Aha. Republika. Prý je to teď moderní. I když jsem mladá, byla jsem vychovávána v duchu starých, dobrých tradic českého rybníkářství. Plujme.
1: A kolik let, milostivá slečna, brázdí české vody, když je jí náš přítel Horimír tak starý?
4: To je otázka pro dámu nevhodná. Musí vám stačit, že jsem ještě slečnou.
1: Já to vím docela přesně. Tady naší slečně komtese táhne na 40. Podle vzhledu soudě.
4: Na tom přece nezáleží. Plujme.
6: Chudák Horimír.
1: A má to.
2: Co má, Bartoloměji?
1: A má po svobodě. Od rána do večera bude poslouchat řeči a nic nebude správně. Má poklidu. Jo. Už je to tak. Teď si Horimír užije. Vzpomeňte si na mě.
2: Chudák Horimír.
6: A má po veselosti. Ta ho bude prohánět.
7: Chudák Horimír.
2: Já vás poslouchám všechny a nerozumím ani trochu.
1: To máš tak, hochu. Když se ti do baráku, v tomhle případě do hnízda, přistěhuje ženská, je všechno vzhůru nohama, teda břišníma ploutvema. A ještě takováhle. Teď bude Horimíra komandovat, až se mu to doma přestane líbit.
7: Tak ho alespoň uvidíme častěji.
0: A v sumčí tůni na dně rybníka se skutečně začaly dít prapodivné věci. Začalo to tím, že sumce Horimíra teď neviděli už vůbec. Dokonce ani v pátek, kdy majestátně vyplouval nahoru k pivovaru, aby se přesvědčil, jestli sládkové dobře vymývají sudy od piva, jak tvrdil. Všem bylo Horimíra líto. Ale nahlas to pověděl nakonec zase jenom Okoun Felix.
3: Já se na to nemůžu dívat.
2: Na co se nemůžeš koukat, Felixi?
3: Nemůžu se koukat na to, co nevidím.
2: Jejda. A co nevidíš?
3: Nevidím, co ty taky nevidíš. Nevidím, jak dneska Horimír pluje k pivovaru, jako vždycky v pátek touhle dobou, když se myjou sudy.
2: Třeba se mu nechce.
3: Tak na to zapomeň, hošíku. Horimír by dal za vodu ze sudů, co bys chtěl. Má v tom prsty ta Hedvika.
8: Slyšeli jste tu novinu?
3: Jakou novinu zase?
8: Horimír se bude ženit.
3: Cože se bude?
8: Bude se ženit. A to už hnedle zítra.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku.
9: Jo, už se to chystá. Už je to dohodnutý.
6: Slyšeli jste tu novinu? Horimír se bude zítra ženit. Ne, že by mi potom něco bylo.
3: Ještě, že tě tady máme, tlustěchu, jinak bysme se asi nic nedozvěděli včas a nic bysme nestihli.
1: Co je štráchu pro jedno ženění?
3: Mělo by se Horimírovi nějak pomoct.
2: Aby se neoženil?
3: To snad ani ne, protože i sumci jsou v rybníku zapotřebí a bez svatby malí sumci nebudou. Ale mělo by se nějak zařídit, aby měl Horimír víc volného pohybu, například takhle v pátek na večer.
2: A jak to chceš zařídit, Felixi?
3: Asi bysme měli zase zapojit porybnýho šťovíčka. Už nám dlouho nebyl užitečnej. A teď nám ještě přivez Hedviku dobrák. Měli bysme ho trochu rozejbat.
0: Hned na zítří ráno obeplouvali bok po boku sumec Horimír a komtesa Hedvika okolo celého rybníka Pardoubek, aby všem ukázali, že už jsou rodina.
3: Zase se na to nemůžu dívat a to konečně všechno vidím. Ani nevím, jestli bychom mu měli jít gratulovat.
8: To musíme, Felixi. Horimír je přece strýček nás všech.
3: Tak a co máme za sebou?
4: Stát? Chuligány tady nepotřebujeme. A pankáče už vůbec ne.
2: Chtěli jsme jen gratulovat, paní Hedviko.
4: Jako by se stalo. Bylo nám ctí. Já to Horimírovi vyřídím.
3: Můj ty rybí bože a smutku.
9: To přece není žádná gratulace, když u toho Horimír není. To jsme s tou gratulací mohli rovnou poslat nějakého pulce. Třeba toho Mařenku, když byl ještě pulec.
3: Musí to být někdo z nás. Někdo z nás se musí dostat k Horimírovi, pogratulovat a zjistit situaci, jestli by se mu nedalo nějak pomoct.
2: Ale jak to chceš zařídit, Felixi? Už jsem se tě jednou ptal.
3: V tom je právě ten háček.
6: Já bych řekl, že pořádnej hák. Možná dokonce trojhák na štíky, jako nosil na zádech tadyhle Lojzík, když jste ho potkali.
3: Háček, hák, trojhák, konečně seš užitečnej, lenochu. Pamatuješ, Josko, kde jste s Aneškou sundali tady Lojzovi tu věc ze zad?
2: Někde v Rákosí.
8: Ale já vím, kde to je. Znám v Rákosí každý koutek. Vždyť tam lovím.
0: A tak vypluli. Skutečně našli silný stonek Rákosu, ve kterém byl stále zabodnutý háček s dlouhým kusem šňůry, který musel nosit Karásek Lojzík, když Frolík líčil na štiku.
1: Teď je všechno na tobě, Lojzo. Vezmeš hák do tlamy, v tvým případě do tlamičky, já podržím konec šňůry u hladiny a budeme dělat, že tentokrát Frolík líčí na Sumce. Pomalu dopluješ nad tůň a až se Hormír objeví, vyřídíš gratulaci a poptáš se, jak se mu má pomoct, až bude zase pátek.
9: Ty jsi dobrý. Jak mu mám něco vyřizovat, když budu mít v tlamičce to železo?
1: A co, kdybyste kousek té šňůry omotali okolo Lojzika, aby to vypadalo, že má hák na správném místě, tedy na zádech? Háček vydržel a Lojzík by mluvit mohl.
0: Jde se na věc. Sotva byli nad tůní, co v ní až donedávna bydlel Sumec Hormír sám a teď mu tady dělala společnost jeho paní Hedvika, vynořila se z hloubky samotná paní Hormírová, protože měla oči všude a už otevírá velikánskou tlamu, aby milého Lojzíka spolkla.
9: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
4: Hormíre, tohle bude něco pro tebe. Nějaký hloupý rybář tady líčí na Sumce. Měl by si s tím něco udělat, mě to dost znervózňuje.
0: Otočila se a odplula. Z veliké tmy, která je na veliké hloubce vždycky, vyplul obrovský Hormír a rozhlížel se. V tom uhlídal Lojzíka a byl hned doma.
5: Tak, co pak vás přivádí, příteli? Skutečně sloužíte jako návnada?
9: Ani tak ne, pane Hormíre. Jdu vyřídit pozdravení ode všech, teda od Pepíka, Anešky, Félixe, Silvestra i kapra Bartoloměje. A taky gratulujeme k vaší slavné svatbě.
5: Ale ta gratulace ani nemusela být. Ono vlastně ani není k čemu gratulovat. Sám si viděl, jak to tady vypadá. Nesmím na krok, teda na jedno rybí tempo.
9: Félix by rád věděl, jak vám máme pomoct, až bude zase pátek.
5: No, možná bych věděl. Ona je Hedvika náramně mrsná. Co kdybyste rozhlásili, že bude v pátek odpoledne, nebo raději k večeru, porybní šťovíček přikrmovat vitamíny? Hedvika je k smrti ráda a protože je taky trochu lakomá a závistivá, bude tam chtít plout první. Jenom musíte rozhlásit, že přikrmovat se bude až na druhým horním konci rybníka. Tam, co se vlévá potůček Rokyťák. Hedvika se odtamtud nehne.
9: Vyřídím.
0: Ten večer se vracel Sumec Hormír hodně zvesela a rybník Pardoubek obeplul dokonce dvakrát, než našel tůň, kde ostával. Dlouho do noci potom kamarádi poslouchali úplně stejné volání a vyčítání paní Hedviky. Ale Hormír si z toho pranic nedělal. Jenom se usmíval a přemýšlel, jak to zařídí za týden. Ale byl klidný. Dokud má v Pardoubku takové kamarády, jako je Pepík, Félix, Aneška, Lojzík, Silvestra, dokonce i nerudný kapr Bartoloměj, určitě si za týden zase přijde na své.
10: Loupežnice Krakacha.

0: na samém vrcholku stříbrné jedle, hnedlinko u nebe, zařídil si svou domácnost pár veverek kudrnáčkových. Jedla jim kolébala veverčata a kudrnáčkoví zase na oplátku se třásali z větví sníh a hlídal její děti šišky před zlodějskými datly. To by pak jedle ze žalu ronila prysky řičné slzy. V lesním zpravodaji si kudrnáčkovi přečetli zprávu, že Strakapů, malíř podzimu, je už zakletý v bílou vránu a slouží jako svatební drůžička pro obveselení královně zimě. Veverka Kudrnka však veverčatům už dávno navlékla zimní kožuchy, takže se mrazivého počasí bát nemusí. Po ránu si pěkně načesala štětiny na uších, naparádila si ocas a pak uvařila snídani z bohatých zásob spižírny. Tatík Veverušák se ještě chvíli mazlil s veverčaty v pelechu. Také je zkoušel spískání, cvrčení, kličkování a chytání blech. Tohle měla veverčata nejraději. Ale pak musel tatík Veverušák setřásat sníh z přetížených větví paní domácí a tou byla stříbrná jedle. Jen vzdychala pod sněhovými poduškami. Už jsem tím sněhem udušená, kudrnáči. Veverušák třásl, až setřásl také velikánskou šišku. Spadla na placatý kámen pod strom a lusk z rozpuklé šišky vyskočila panenka. U bukvice, rozkřičel se Veverušák kudrnáč. Ty jsi princezna z veverčí pohádky. Ale co tě nemá, jsem přece šišinka jedlová a tady je můj domov. Veverušák škubl rezavým chvostem, seskočil, posadil si šišinku na hřbet a hned si to šrouboval po stromě do veverčího pelechu. Veverčata cenila řezáky jako opice a hned nové kamarádce nasypala několik jadérek na hraní. Toho povídání a divení nebralo konce. Pak všichni posnídali oříškovou kaši a teď, že si budou hrát. Chvostík měl nápad. Budeme honit blechy, šišinko, chceš? Panenka posmutnila, když já nevím, jak se tahle hra hraje. Ale to nic, my tě honit blechy naučíme. Svlékni si tu parádu z mušelínu, ty cingralata nám taky půjčíš a hned uvidíš. Šišinka učinila vše, jak si chvostík přál a rozklepala se chladem. Já tedy budu s vámi ještě chvíli ty blechy honit, ale mě je strašná zima. Co budeme dělat? Veverčata tedy půjčila šišině letní kožich uložený na zimu. Jen stříbrnou čepičku z husích per jí ponechala, protože veverčatům padala ze špičatých uší. Každá z nich si však něco z té její parády na sebe navěšila a že si tedy budou hrát na krásné princezny zajaté zlou černokněžnou krakachachrou. Až je hra omrzela, rozhodl se veverčí kluk Chvostík, že si tedy zase budou hrát na slepou bábrlínu. Ticho, já vás rozpočítám. Datel, vrán, oříšek, máš rezavý kožíšek. Šiška jedle smrk, pšenka ptačí brk. Slepá bábrlína připadla na šišinku. Veverčata jukala hned tu, hned tam, šroubovala po větvích a šišinka ne a ne některé chytit v tom veverčím kličkování. Mrzutě skočila dolů a já už nehraju. Jdu se klouzat na rybník. Chvostík, že také. Sedla si mu na chundelatý chvost a mete lily přes závěje k rybníku. Ostatní veverčata za nimi. Havrani přestali rabrakovat a tetky vrány zvědavě přešlapovaly na sněhu. Veverčata rejdili s šišinkou po klouzačce tak divoce, až probudili tetku Vychřenici, Sněhule i strejdu Dujavce. Z pelechu vyplašili zajíce i srnky. Náhle zasvištěla ve vzduchu kavčí křídla loupežnice Krakachachry. Kroužila níž a níž. Co se to tu tak potěšeně blyští? Krakachachra zaskřehotala, popadla Šišinku zatřpitivá pírka a frrrr. Uletěla s ním do svého loupežnického sídla kavčího hrádku v Lomech. Ha, ha, ha, ha, ha, kra, kra, kra. Tak pohoď, panenko, uvážu si tě ke křídlu za nohu, aby mi tě neukradla moje nejlepší přítelkyně Straka. No, vidíš mé poklady? Budeme je teď leštit a přebírat. Chtivě sezobla Šišince čepičku ze stříbrných pírek, posadila si ji na svou vypelichanou hlavu a ve střepu zrcadla se obdivně fintila. Pak vytáhla Krakachachra ze skalní skuliny velikou lupu a dlouho třpitnou čapku pozorovala. Křápala. To je vzácná stříbrotepecká práce. No, sluší mi líp než tobě. Vždyť by se na tebe ani takový šperk nehodil. Budeš mi teď sloužit a pečovat o mou krásu i zábavu.
1: Já chci domů na jedli k veverčatům.
0: Šišinka fňukala jantorové slzy a loupežnice Kavka je chtivě sezobávala do plátěného měšce. Ještě pláč, ještě. To jsou ale krásné korále. Cože? O těch zrzavých kudrnáčích nechci nic slyšet. Nesmím si do šišek ani klovnout. Tak mě pronásledují. No, co koukáš? Když už nebrečíš, tak si aspoň dej do práce. Hybaj. Loupežnice Krakachachra zazývala tak mocně, jako by ji chtěla spolknout. Vystrašená Šišina jí musela našolíchat peří a výskat vypelichanou kavčí hlavu. Krakachachra začala podřímovat, až usnula jako pařez. Vychrupovala na celý kavčí hrádek, až se břidlice drolila. Když Šišinka zkoušela rozvázat uzel na noze, zaslechla šramot. Na protějším vrcholu stromu se houpala veveřice Kudrnka. Velikým skokem přistála tiše u přivázané Šišinky. Hbitě jí překousla provaz, ale za to pevně přivázala loupežnici Krakachachru k velikému balvanu. A teď se pevně drž chvostu a zavři oči. Tiše poručila. Šišinka poslechla na slovo a už letěly přes nejvyšší vrcholky stromů, jako kdyby veveřice Kudrnka měla křídla. To bylo radosti nad shledáním v jejich domově na stříbrné jedli. Pak si všichni dlouze povídali, zahráli si domino, pak veverko nezlob se a nakonec si hledali blešky a vešky. Jedli je kolébala houpy hou, houpy hou hou, až všichni usnuli v jediném klubku.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
3: Další den pomalu končil a Pavouček za celý ten den nezažil nic mimořádného. Postěžoval si strýčkovi a ten se jen ušklíbl. Jo, to si měl potkat Piši Škvora. Koho? Divil se Pája. Buď rád, že ho neznáš, odpověděl strýček pochmurným hlasem. Buď šťasten, že si nikdy na Piši Škvora nenarazil. Jak vypadá? Odkud je, co dělá? Tak ty bys rád věděl, jak Piši Škvor vypadá a odkud se vzal. Dobrá, povím ti to. Nebo ještě líp, Já ti to zarecituju. Strýček Sekáč se vypnul a spustil mocným hlasem. Pišiškvor je strašný tvor. Přišel rovnou z třetí hor nebo ze dna dávných moří, jako všichni hrozní tvoři, škvoři, úhoři a tchoři. Zahučeli ostatní pavoučci. My se bojíme. Strýček se zamyslel. Milánkové, na vlastní oči jsem viděl, jak Pišiškvor vyděsil a zahnal táborníka, který měřil nejmíň 2 metry. Jú, divili se pavoučci. Bylo tehdy takové deštivé léto, vyprávil strýček. Potuloval jsem se v lese u řeky. Kousek dál měl ten táborník velký stan. Celý den hrozně lilo. Vklouzl jsem k němu do stanu a pod střížkou jsem si upletl malou pavučinu. To ses nebál, divil se Pája. Neměl jsem na vybranou, když celé dny lilo. Musel jsem se někde schovat. A Pišiškvor taky. Viděli jsme stan a tak šup dovnitř. V noci mě ale probudil řev. Ten 2metrový táborník, co s námi ve stanu bydlel, najednou začal řvát a poskakovat a pak vyrazil ven a už se nikdy nevrátil. Co se mu stalo? Zeptal se Pája. Pišiškvor mu vlezl do ucha. Úplně se mu tam zavrtal, řekl strýček ponurým hlasem. A bylo ticho. Všichni si tu hrůzu představovali a už se vůbec na nic neptali. A v tom tichu bylo najednou slyšet, jak praská kůra a jak celý smrk skřípe, jako kdyby ho někdo podřezával. A najednou se ozval křik. Ty lháři, ty prášile, ty pomlouvači, tohle si s tebou vyřídím. Pavoučci se strachy rozutekli a Pája se schoval v rohu své pavučinky. A sakra, lekl se strýček, to je on. Kde se tu vzal, Hrome, kde se vzal? Kdo? Zašeptal Pája. Pišiškvor, zašeptal strýček. Byl to on. Nohy měl jako pilky a klepeta jako louskáčky. Za chvíli byl nahoře a piliny kolem jen lítaly. Kde jsi, Sekáči? Kde se schováváš? Křičel. Rozsekám tě nadrobno, roztříhám tě na kousky. Neblázni, kamaráde, no přece se domluvíme, ozval se strýček tichým hlasem. Tak to ne, žádné domluvy s tím, kdo o mě šíří pomluvy, zařval Pišiškvor. Já přece nikomu do ucha nelezu. Ale říká se to, namítl chabě strýček. Ty to říkáš, vztekal se Pišiškvor. A teď se to rozneslo všude. Děti se bojí jezdit pod stany, raději bydlí s rodiči v hotelu. A kam se mám já, chudák, schovat, když prší? Pišiškvor se vydrápal až ke strýčkově pavučině. Cvák, cvák, pavučina byla v mžiku na drobné cáry. Strýček Sekáč přeskočil na vedlejší větev a Pája skočil po hlavě do trávy. Málem dopadl na rosničku, která právě hopkala kolem. Nevěděla, co se děje a hned spustila. Ale to je úžasná náhoda. Právě tě jdu, Pájo, pozvat na večeři. Chystám mouchy na puškvorci. To je úžasně aromatické koření. Jen si přivoň. No není to úžasná bylina, brebentila pražská rosnička a nebyla k zastavení. Například takový Pišiškvor. Pišiškvor, skočil jí Pája do řeči. Vy znáte Pišiškvora? No jistě, kdo by ho neznal, podívala se rosnička a brebentila dál. Například takový Pišiškvor se může po puškvorci doslova utlouct. Vážně, podivil se Pája. A hned mu v hlavě svitl nápad, jak strýčka zachrání. Odláká Pišiškvora na Puškvorec. Ale to už Pišiškvor sám zavětřil tu úžasně aromatickou bylinu a lezl po kmeni smrku dolů. Puškvorec, křičel, čichám, čichám, Puškvorec. Co jsem říkala, radovala se Rosnička. Pišiškvor se může po Puškvorci doslova umlátit. A než to dořekla, Pišiškvor jí Puškvorec vytrhl a hned na místě tu dobrotu schroustal. Pak se zatvářil ohromně míru milovně, ba přímo blaženě. Zavrtal se do suchého jehličí a spokojeně usnul. Rosnička odhopkovala domů a Pája se vrátil do své pavučiny. Strýček Sekáč si mlčky pletl novou síť. Měli hotovou dřív, než se setmělo. Teprve potom promluvil, rozhlédl se po všech okolních pavučinkách a pravil: dobrou noc, mládenci. Dnes jsem vám spolu se svým starým kamarádem Pišiškvorem předvedl názorně, jak to může dopadnout s tím, kdo si vymýšlí nebo dokonce o někom šíří pomluvy. Vezměte si z toho ponaučení. A Pája měl zase o čem přemýšlet.
4: Dávno, předávno je tomu, kdy se na jihu Čech rozprostíralo velikánské sladkovodní jezero. To dá rozum, že kde je hodně vody, je i habaděj vodníků. Jenže jezero začalo vysychat a to byla pro vodníky pohroma. V té době tady byla krajina pochmurná, v mlžném oparu jako stvořená pro strašidla. A nikde človíčka. Plynula staletí a v těch končinách, kde dřív bývala samá voda, vyrostly byliny, keře a stromy. Přišli lidé a postavili si domy s bělostnými štíty, zorali půdu a osely. Vyrostlo obilí a krajina už nebyla tak nevlídná, ale proměnila se v pestře malovaný ubrus. Lidé zakládali rybníky a radovali se, že mají v odrazu na hladině o jedno slunce víc, o jeden měsíc víc, jednou tolik hvězd a hojnost ryb. Dobrých 400 let už tomu bylo, kdy pod vedením rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan vybudovali u města Třeboně rybník největší. Jmenuje se Rožmberg. Když byl napuštěn a vody v něm bylo tolik, kolik má být, nastal čas k nástupu vodního pána. Jednou v noci za úplňku se sešli na hrázi vodníci z celého široširého kraje. Jeden říční připlaval, Lužánek se jmenoval. Vodníci byli staří, mladí, tlustí, tencí, jeden bachratý, voškrdlové i ti hezčí. Lužánek byl krasavec. I dva mladí zelenáči připutovali. Blatoušek a Stulík. Blatouškovi ještě nebylo ani 100 let. Stulík byl starší. Tomu už rašili na bradě 3 zrzavé vousy. A když se vodníci tak pěkně sešli, aby se pospolu v dobrém dohodli, kdo bude pánem v Rožmberku, začali se oťukávat. Posléze se stával každý sám sobě trubačem, jeden se na druhého vytahoval. Vodníci mají studenou krev, ale když se nemohli dohodnout slovy a skřeky, krev jim začala vřít, vyskočili a vjeli si do zelených vlasů. Začala pranice při svitu měsíce. Pohlavky, šťouchance i rány pěstí lítaly v povětří. Blatoušek se Stulíkem se odsunuli dál od bitevního pole, aby nějakou neschytali. Když už to vypadalo, že se navzájem pobijí, stalo se, co nikdo nečekal. Z vody se vynořila šeredná hlava. poďobaný nos, uši jako plácačky na mouchy, místy děravé, snad i záplatované, pysky odulé a vypoulené oči. A ta hlava promluvila: brekekeckeckeckeckeck, holo, to jedna tupci, stavidlem praštění hlubci, roženberka se vám zachtělo, tuhle. Pak se vedle hlavy objevily veliké pracky a udělali na vodníky dlouhý nos. Kec, brekekec, jsem satrapa, sám Jakub Krčín mě jmenoval místodržitelem roženberka. A komu se to nelíbí, toho dá Jakub sušit v komíně. Mějte to v merku, opakujte se, ča, brekekekekekec. Hlava se ponořila pod vodu. Vodníci zůstali jako opaření. Nastalo předlouhé ticho, které přerušil chechotem racek chechtavý. Z druhého konce rybníka se ozvala trilkem potápka. A zase ticho. Až když zakokrhal první třeboňský kohout, pohnul se nejstarší z vodníků. Odplivl si a řekl: Vojtejbe, vošklivec Hastrman jakýsi přišedší od někud z vod, zabřísklých. Něco tak ohavného jsem za svých několik set let neviděl. Obluda, nestvůra, hrůza. Fuj, prohlásil slabým hlasem tlustý. Tenký se naparoval.
5: Pusťte mě na něho, já mu ukážu, kdo bude pánem v rybníku. Pusťte mě, já ho zauzlu. Pusťte mě.
4: Nikdo ho nedržel. Každý měl co dělat, aby se vůbec udržel na nohou. Tenký stále vykřikoval:
5: přetrhnu ho jako!
4: V tom v rybníku něco žbluňklo.
5: Jako by se stalo?
4: Stišil vodník hlas a rychle odkráčel směrem jižním. Pojďme odtud, vyzýval k odchodu Bachratý. Když ho sám Krčín jmenoval místodržitelem, musíme to brát jako nutné zlo. Pojďme.
6: A když nepůjdeme? Ozval se nejmladší z nejstarších.
4: Nechá nás velký Jakub usušit v komíně, jektajícím hlasem odpověděl Bachráč. Hrozné pomyšlení. Sušený vodník v komíně? A tak pohmoždění vodníci pomalu odcházeli od Roženberka. Někteří po svých, mnozí se odplazili. Na bojišti hledal své ucho bez uchy, nenašel ho a tak s brekotem odešel. V trávě zůstal sedět Lužánek. Držel se za hlavu a naříkal. Blatoušek se Stulíkem k němu přistoupili. Lužánek už nebyl krasavec. Pusu měl nakřivo, na jedno oko neviděl a na čele mu nabíhala boule do velikosti slepičího vejce.
7: Jo, vajs, nebudu se líbit holkám, co si jenom počnu.
6: Blatoušek našel oblázek a snažil se bouli zatlačit. Lužánek vřeštěl:
7: Jo, vajs.
6: Stulík mu pofoukával bolístky.
7: Kdybych zůstal v Lužnici, nemusel jsem mít podlučenou palici. Ach jo.
6: Hořekoval Lužánek a šoural se k vodě. Blatoušek se Stulíkem ho podpírali. Ještě než skočil do rybníka, aby vplaval v tok Lužnice, popřáli mu brzké uzdravení. Na nebeské báni pomalu zhasínaly hvězdy, ptáci vítali svítání. Blatoušek se Stulíkem stáli na hrázi jako dva utřinosové. Stulík se smutně podíval na hladinu a povzdechl si.
4: Vypálili nám rybník.
8: Co na plát, řekl Blatoušek. Musíme se pohlédnout po jiném.
4: Kam půjdeš? Zeptal se Stulík.
8: Kam ty?
6: Odpověděl Blatoušek otázkou a moc si přál, aby nebyl odmítnut.
4: Ve dvou se to lépe povandruje, kývl hlavou Stulík. A budeme kamarádi. Co říkáš, Blatoušku? Budeme, stolíku.
6: Plácli si na to. Tak kudy?
8: Třeba tudy.
6: A vykročili rovnou za nosem.
9: Raz, dva, tři a jedem! Babička!

0: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svéřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichan nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Chodvínku.
3: Máni, tiše, kručí mi v břiše.
2: A proč mám být kvůli tomu sticha?
3: Něco hledám. A když brebentíš, nedokážu se soustředit.
2: A co hledáš?
3: Sýr. Pěkný byl. Žluťoučce svítily, jak tady na tom stole ležel. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil. A teď je fuč.
2: Na ně divu, když tu máte takový nepořádek. To by se u nás doma stát nemohlo.
3: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
2: No ne, bábinka.
3: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
2: No a?
3: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
2: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
3: Jak to myslíš?
2: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
3: A co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
2: Abych ráda věděla na co.
4: Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
3: Ale přišel by, přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
2: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
3: A našli jste ji?
2: A našli.
3: No vidíš, tak na

0: je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
1: Tomu nerozumím.
0: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
1: No.
0: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
1: Jo.
0: K tomu potřebuju co?
1: No sýr.
0: Ne.
1: Chleba.
0: Ne.
1: Ne?
0: Nůž. Nůž potřebuju.
1: Aha.
0: No.
1: Ale chleba taky.
0: Jo.
1: I sýr.
0: A... No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda. Chci nůž.
1: Jo, na sýr.
0: A na chleba.
1: To také, no.
0: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
1: Co je na tom k nepochopení?
0: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
1: Nůž.
0: Ne.
1: Ne?
0: Dálkový ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
1: Sláva.
0: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
1: Nůž.
0: Ne.
1: Ne?
0: Holicí strojek, co taťulda dlouho postrádal.
1: Věda.
0: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
1: Sýr.
0: Co by dělal sýr ve vaně?
1: No tak co já vím? Asi se koupal.
0: Sýr?
1: Pan Spejbl. A jedl sýr.
0: Ve vaně, jo.
1: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
0: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
1: Co teda bylo ve vaně?
0: Nůž.
1: A co dělal nůž ve vaně?
0: Co já vím? Asi se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
1: A co? Si holil?
0: Ale máni Tomáš jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
1: Tak jo, no ale trvá ti to teda.
0: Tak tedy. Hledal jsem co?
1: Sýr.
0: Ne.
1: Chleba.
0: Ne.
1: Ne.
0: Nůž.
1: Nůž, no. A našel si ho.
0: Ne. Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš, není nad systém.
1: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
0: No jo.
1: No.
0: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
1: Kulaťoučkej.
0: Žluťoučkej.
1: No. Co teď s tím nožem?
0: Leda.
1: Leda?
0: Leda, že bych ho zanesl do sklepa.
1: Proč do sklepa?
0: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
1: Jdi si sám.
0: Máně, pojď se mnou.
1: Nepůjdu.
0: Pojď.
1: No, ty se tam sám bojíš, co?
0: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
1: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
0: Tak jo!

Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle,

0: Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězilo. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvíle mi jich přibývalo a pleskali stále rychleji, a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš, a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku prudce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.

0: Babičko, podívej. Mají tu medvídky, autíčka a ty růže z papíru. A prstínky, hele. Vystřel mi prstínek. Nebo růžičku, nebo něco.
1: Vždyť já s tím neumím, Kristýnko. Já a puška. Počkej, až se tatínek vrátí ze světa. Určitě ti pak vystřelí, co chceš.
0: Až se naše vrátí, bude po pouti. Bobby.
2: Kristýnka loudila, jak nejlíp dovedla. Bohužel úplně marně. Babička si zapomněla brejle, ale i kdyby je nakrásně měla a věděla, kam míří, nedotkla by se něčeho, co střílí ani za nic. Ani pouťové vzduchovky.
0: Ty se bojíš, že nic netrefíš?
1: To by nebylo to nejhorší. Bojím se, že někoho trefím. Někoho, ne něco nebo nic.
0: Babi, na pouti můžeš trefit jenom špejle nebo válečky.
1: Ne, ne, s čerty nejsou žerty. A s puškou taky ne.
0: Och jo. Podívej, Šárky tatínek střílí. Je, vystřelil růži. A zase. A ještě. A prstínek.
2: Kristýnka závistivě koukala na Šárku, jak si radostně navléká prstínek se sklíčkem jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka. Čechrá kytici velikých papírových růží, červenou, růžovou, žlutou, se zlatíčky na krajích. A připadala si jako nejošizenější holčička na celém světě. V tom se to stalo. Prstýnek Šárce sklouzl z prstíku a skutálil se do udupané trávy.
0: Šárko, osu, pryč.
1: Kristýnko, podívej, jaké tu mají krásné hrnečky. Pojď si vybrat, chceš?
0: Prstínek modroočka je ztracený. Už není Šárky. Je ničí. Je můj.
1: Co pak to hledáš na zemi? Něco ti upadlo?
0: Nic, babi, nic.
2: Kristýnka opatrně, nenápadně spustila prstýnek do kapsičky a ukryla tak před babičkou poklad z pouti. Modrý jako kapka nebe, nebo modroočí, nebo poměnka.

Doma se Kristýnka vytratila do zahrady. Hrála si s prstínkem na princeznu, na nevěstu a taky kouzlila. Na kamarádku Šárku, jak na pouči zklamaně hledá v podupané trávě prstýnek a natahuje moldánky, ani nevzpomněla.

0: Kristýnko, kde pak jsi?
1: Malá nic, neslyší, nevidí, jenom ten prstýnek. I ztrace, co letěla kolem, se moc líbil. Když k ní děvčátko chlubivě natahovalo ruku, hlavu si mohla ukroutit. Babička taky.
0: Odkud má to dítě? Ale, ale, nezbytka jedna takhle mě ošulit. Kristýnko, konec hraní, najíst, vykoupat a spaní.
2: A proč?
0: Sluníčko si už stele v červáncích, nevidíš? Kam pak si prstýnek přede mnou schová? Do hrnečku z pouti a pod lavičku, jen počkej. Natřeseme peřínku.
2: A povíme pohádku. O čem dneska?
0: Třeba o ztrace, co má hnízdo na dubu hned za naší zahradou. Koukala po tobě, jako by ti chtěla něco ukrást.
2: Ukrást? Mně?
0: To nevíš, že straka krade, na co přijde? Jen když se to třpití. Zrcátko, lžičku, hodinky, prstýnky z pouti.
2: Prstýnky z pouti?
0: Jen si na ní dávej pozor. Jakmile se zhlídne v něčem lesklém, slídí, dokud to nedostane. Chamtivka nenechavá.
3: Krak, krak. Jsem nejkrásnější ze všech strak. A jelikož je v říši ptačí nejkrásnější plémě stračí, jsem jasně nejkrásnější pták.
0: Co pak o to pěkná straka je? Ale síkorka, koňadra, modřínka, sojka, paní konopásková, straka půdová, hrdlička a jiné štěbetalky byly určitě hezké. Jenom jinak. Ze stračího chlubení bylo brzy v lese zle. Pro samé švitoření, čiříkání a krákání se nedalo poslouchat ani ticho, ani vítr, ba ani sojčí varování, když se blížil nevítaný host. Králi lesa, moudrému ušatému vírovi, zaléhali uši, že nemohl ve dne ani pořádně spát, až rozhodl, že se v lese bude konat přehlídka ptačí krásy, která z ptačích krasavic dostane zlaté pírko, bude od té chvíle nejkrásnější, i kdyby se ostatní stavěli na hlavu.
2: Babičko, a v čem soutěžili? Měli také zpívání.
0: Ani nápad. Drost a kos se sice snažili prosadit krasospěv jako soutěžní obor, ale vír prohlásil, kdyby účastnice směli otevřít zobák, porotu by určitě uštěbetali. Mezi zpěvnými ptáky byl z toho poprask. Klid nastal teprve, až kos navrhl samostatnou pěveckou soutěž o zlatý zobáček. Straka byla spokojená.
3: Oblet palouku je pro mě hračka. V natřásání na větvi jsem jednička. Krák. A jen já mám skvělý černobílý frák. Totiž, co se týče módy, žádná potíž. Černá je základ, to ví každý. A kdo ne, tomu to povím, povím. Kam se na mě hrave sestřenice vrána, krak. Teprve černá v kombinaci s bílou je zázrak nad zázrak. Všem vytřu zrak, krak, krak. Všechny osl, všechny oslním.
0: Jak si vylepšovala obloučky v létání, zalétla až k hájovně. A překvapením div nenarazila do stromu.
3: Co se to leskne? Co to svítí? No toto, krák, krák, mně přichází zrak.
0: V hájovně se chystalo k svatbě. Nevěsta Alenka právě otevřela zdobenou krabičku a nastavovala v okně záři sluníčka hedvábný lesk perliček, blištivé kamínky zasazené ve zlatě a přemítala Čím pak se ozdobí v slavný den, aby se svému Lukášovi líbila nejvíc? Líbila se mu i tak, ale to víš. Chtěla mu zářit jako hvězdička. Naše straka rozčilením málem omdlela.
3: Krák, krák, ta záře, ten třpit, musím to mít, oslním, až ostatní spadnou z větve a sklapnou zobák, teď jim konečně vytřu zrák.
0: Šikovně se skryla do koruny stromu a číhala, kdy otevřené okno bude samo. Vyšlo jí to. Do pokoje vstoupil mládenec s prstýnky. Zkoušeli s Alenkou, jak jim na zítří padnou. Pak padla pusa, při ní zapomněli, co kde leží a že čas k svatbě běží, odešli do kuchyně pomáhat s koláčky. Straka.
3: Frr. Krák, krák, co pak si vyberu? Všecku nádheru seberu. Do hnízda nanosím, na sebe navěsím, krák, krák.
0: Jen se otočila, aby náhrdelník do hnízda upustila a byla zpátky.
3: Hleďme na to, to je zlato, žádný brák, krák, krák. Jen já se nejvíc třpitím ze všech ptáků, ze všech strák, krák.
0: Byla tak drzá, že vlétla dokonce do pokoje a sebrala svatební prstýnky.
2: I prstýnky?
0: Alenka naříkala. Lukáš ne, ale měl vztek a taky rozum. Hájenka je samotín, cizího by psi vyštěkali. Leda by přiletěl oknem. Jak se tak rozhlíží, palouk obhlíží, kudy se sem nenechavý návštěvník dostal, měl štěstí. Straka chamtivka tak pevně tiskla šňůrku s perličkami, až ji přeštípla. Smekali se jedna po druhé a leskli se v mechu tam a zase tam, jinou jako perličky. Lukáše dovedli až pod stračí strom.
3: Pomoc! Krade! Krade! Krade!
4: Nekrade! Měli si svoji!
3: Krák, krák! To ty krádeš, krádečko schákatá!
4: Tudu, dělá nám ostudu, šávša! Čiři!
0: Tak svatba přece jen nespadla. Alenka na ní zářila štěstím i perličkami a prstýnky jim padly jako ulité. Za to spadla přehlídka ptačí krásy. Ptáci by marnivou zlodějku snad ukřičeli, kdyby nevzala křídla na ramena a neodletěla pryč. Co na tom, že je pěkná, když kde koho zarmoutila?
2: A rádi ji nemají.
0: A víš, že chamtivosti stejně nepřešla? Jak se co kde zaleskne, už slídí, jak to ukrást. A teď spí.
1: Ráno babička zahlédla, jak Kristýnka v noční košilce metelí do zahrady.
2: Babičko, je tady. Nenašla ho, neukradla. Ale já nejsem straka. Když Šárka nedávala pozor, ztratila ho.
0: A ty myslíš, že proto není její?
1: To už si Kristýnka nemyslela. Jen tak bosa proběhla kolem babičky a zastavila se až u Šárčina domu. Ani ji nepozdravila, jen rozevřela dlaň. Šárce se samou radostí rozevřeli oči jako prstýnek modro z nebe nebo poměnka. Kristýnka sice neměla prstýnek, ale nestratila kamarádku a kamarádství je víc, než co se blízká. A stejně by jí prstýnek netěšil. Připadala by si, hádejte jako kdo, chamtivka straka. Tatínek s maminkou se vrátili z dovolené. Stihli to v poslední den pouti.
2: Je, tati, ten je krásný.

Dobrý večer, děti. Nastal nedělní večer. Sedmý večer, kdy malý chlapec Hjalmar čekal na Ole Zavři očka a jeho vyprávění. Včerejší sobotní vyprávění přerušil starý portrét na stěně, obraz Hjalmarova dědečka. Dnes měl chlapec obavy, jestli se proto Ole neurazil a úzkostlivě ho očekával. Víme, že Ole Zavři očka přichází až se setměním, když děti už usínají ve svých postýlkách. Přistoupí k ním, lehce jim dýchne za krk a hned jim stěžkne hlava. Ale vůbec to nebolí. Ole Zavři očka to myslí s dětmi dobře a přeje si jenom, aby byly klidné a tiché, jinak by jim nemohl vyprávět své příběhy. Přichází v kabátku, který se třpití zeleně, rudě i červeně a pod každou paží drží jeden deštník. Na jednom z těch deštníků jsou obrázky, ten otevírá nad hodnými dětmi a těm se pak celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. Na druhém deštníku není vůbec nic a ten Ole rozevře nad neposlušnými dětmi, které nedovedou dobře spát a když se ráno probouzejí, nepamatují si ze snu ani to nejmenší. Po sedmé vkročil Ole Zavři očka do Hjalmarovy jizby a usedl na pelest jeho postýlky. Pak rozevřel obrázkový deštník a v jizbě s ním byl hned i nedělní příběh.

0: Dobrý večer, pozdravil Ole. Chlapec mu odpověděl na pozdrav, ale pak hned přiskočil k pradědečkovu portrétu a obrátil jej obličejem ke stěně, aby jim zase neskákal do řeči jako včera. Tak už začni vypravovat, prosil Hjalmar. Vypravuj třeba o domýšlivé látací jehle, nebo o kohoutí kůstce, která se dvořila kůstce slepičí, nebo o pěti zelených hrášcích, které přebývaly v jednom lusku.
1: Ne,
0: řekl Ole zavři očka. Dnes nebudu vyprávět o pěti zelených hrášcích, ale jenom o jednom jediném zeleném hrášku.

Byl jednou jeden princ a chtěl se oženit. Ale chtěl si vzít za ženu jen opravdovou princeznu. Sjezdil celý svět, aby takovou našel, ale u každé se vždycky objevilo něco, co nebylo docela v pořádku. A tak se pokaždé vracel zpátky domů smutný, protože po opravdové princezně velice toužil. Až jednou večer se stalo něco neobvyklého. Byl tehdy hrozný nečas. Blýskalo se a hřmělo, lilo jako z konve, bylo příšerné počasí. A tu někdo zaklepal na zámeckou bránu. Starý král obul boty a šel otevřít. Před branou stála princezna. Ale pro pána, jak ona to v tom nečase vypadala, voda jí stékala po šatech, kapala z vlasů a vytékala i ze špiček střevíců, ale říkala, že je opravdová princezna. Trvala na tom.

Stará královna si noční návštěvu zamyšleně prohlížela. Inu však my už se dozvíme, jestli jsi princezna nebo ne. My už se dozvíme, co a jak. Říkala si pro sebe, ale nahlas ani slovo. Šla do ložnice, sebrala z postele všechny perliny a žíněnky a na samé dno postele položila malý hrášek. Pak vzala 20 žíněnek, ustlala je na hrášek a na žíněnky narovnala ještě 20 peřin s prachovým kajčím peřím. A do té postele pak princeznu uložila. Ale všechno to pohodlí nedokázalo princezničku uspat. Stále měla před očima tvář mladého prince, který se na ní zářivě usmál, když vešla do zámku. Ten úsměv ji znepokojoval a odháněl od ní spánek. Rovnala si všelijak pološtáře, aby rychleji usnula, když tu cvrnk. Na zem se skutálel maličký hrášek. Princeznu nenapadlo, že jej tam nastražila stará královna. Myslela, že se tam dostal náhodou a bránil jejímu spánku. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo. Hrozně špatně, zanaříkala. Pod peřinami ležel maličký hrášek a tak mě tlačil, že jsem nemohla usnout. Je to opravdová princezna, zašeptala stará královna králi. Je opravdová, když ucítila pod 20 žíněnkami a 20 prachovými peřinami hrášek, tak jemnou pleť nemůže mít nikdo jiný než princezna. A mladý princ si ji vzal za ženu a hrášek se dostal do muzea, kde je ještě dnes vidět, jestli se ovšem nestratil.

0: Skončila neděle, Ole zavři očka, tiše prošel dveřmi Hjalmarovy jizby a zmizel v noční tmě, protože skončil sedmý den jeho vyprávění, příběh nedělní. A neděle je přece sedmý den v týdnu. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

To šlo jednou 5 kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. To nebyla ani první třída, ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Tak šli a šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou bránku, celou rezavou. Tu zeď však nebylo vůbec vidět, protože byla taková zarostlá psím vínem, že vypadala jako pralesová zeď a ne obyčejná. A říkalo se také, že všichni psi ze širokého okolí, a to bernardíni, křepeláči, stavěči, setři, jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, vlčáci a dokonce pes Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl, chodí v noci k té zdi a psí víno trhají a dávají si je do rendlíčků, skleniček, hrnečků a pijí je na svatbě, když ovšem svítí měsíc úplněk. No, a těch 5 kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klíkou, na kterou ani skoro nedosáhli. Pánové, vyndejte všechno z kapes, povídá jeden kluk. A všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byli 2 hřebeny, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý a jedna foukací harmonika. Ta však nehrála, byla zalepená fialkovým cukrovým a přivázaná na provázku a byl to vlastně parník. Pak tam byly 3 klíčky různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, 4 různé knoflíky, 1 koník ze šachů a 2 živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k ním nehlásil. Panové, zkusíme to z klíčky, povídá jeden kluk. A strčil malý klíček do zámku. Klíček hned spadl dovnitř, protože byl asi od pokladničky. No to byl můj, řekl druhý chlapec a dal se do pláče. Nebreč, povídá mu ten první, až se dostaneme dovnitř, tak ho najdeme. A možná, že ještě lepší, nebo taky poklad. Podejte pro vás. Podali mu pro vás a on ho vsoukal do klíčové dírky. Vsoukal a soukal a soukal, až pro vás úplně zmizel. Zmizel. Další věci podávejte. Podávali, až tam naházeli všechny věci, ale dveře nic. Když cpali do zámku harmoniku, nemohla se tam vejít. Tlačte všichni, volal jeden kluk. A ti ostatní tlačili a tlačili a tlačili a najednou se branka malinko pohnula, kluci se lekli a přestali tlačit. A nic. Bylo ticho. A tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malilinko a takovým malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. Udělala branka a pomalu se otevřela. Ona totiž nebyla vůbec zamčená, ale nevypadala na to. No, jak to má kluk vědět? Tak a zase bylo ticho. Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu a taky nějaké keře a dosti šero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzali. No, prosím, ještě, že trpaslík byl kamenný. Toho se žádný kluk nemusí bát. Ale v tom. Kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Co to bylo? Pod keřem vedle trpaslíka byla roztrhaná žiněnka, lezlo z ní seno a z toho sena se vynořil starý zlostný kocour. Byl dosti vypelichaný, ale přesto hrozný.
protože to byl zlomyslný kocour, samotář a občas sprostě nadával. Teď však nenadával, jenom se drze chechtal a chechtal. To jsem vás vylekal, vy darebáci! To je hloupost, řekli všichni kluci. Teď, když o vás víme, tak se nelekáme. Podívejte se na nás. A to není slušné na někoho vyuknout. Vy jste asi vůbec neslušný kocour. Jste-li vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták. Kdo je smeták, vy uličníci, vy darebáci, vy smetáčci, vy lopatky, kbelíčky, vy vysavači, vy rohošky. No tak to vidíte, už nadává. Je to sprostý kocour. S vámi se vůbec bavit nebudeme, řekli vážně hoši a úprkem se hnali od branky, z níž bylo slyšet řev kocoura. Vy knedlíci, vy lívanci, vy rohlíci, vy brambory, až se všecko ztrácelo v dálce. Kde je můj klíček? Plakal jeden kluk. A kde je můj provázek? Moje knoflíky? Moje harmonika parník? Plakali všichni kluci a přitom pořád utíkali. A kolik je hodin? Plakal ten, co neměl vůbec nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Odbili hodiny na věži, asi ho slyšeli. Už 8 hodin, zaplakali všichni kluci a utíkali rychleji. To přijdeme pozdě do školy. Plakali a plakali a utíkali a utíkali a utíkali. A když běželi přes mostní náměstí, potkali 5 slonů. Ti také utíkali a přidali se k ním a říkali, vy si hrajete na honičku, že? My si budeme hrát s vámi a dáme vám babu. Byli to hraví slonové, ne nějací divocí. My si nehrajeme na honičku, my utíkáme do školy a pláčeme, protože přijdeme pozdě a škola už bude zamčená. Když to sloni slyšeli, začali také plakat, protože jim bylo kluku líto, a tak všichni běželi a plakali a běželi a plakali. A když utíkali školní ulicí, povídá jeden slon. Jak vám jenom pomůžeme? Kde je vaše třída? V prvním poschodí, plakali kluci. Tak to my víme, jak vám pomoci, začali se usmívat hodní sloni. A už doběhli ke škole, kde byly dveře zavřené a bylo slyšet zvonek, že už začala škola. Bylo jej slyšet dobře, protože všechna okna byla otevřená. Sloni chytili každého kluka kolem bříška, naráz je zvedli a oknem je posadili do třídy do lavic. Šlo to snadno, protože je posadili na prázdná místa, ale protože nevěděli, kde kdo sedí, posadili je trochu přeházeně. Ten, co seděl ve druhé lavici, seděl v páté a to no, všelik a tak naopak. Ostatní kluci se chtěli podívat, co se děje, ale už nemohli, protože sloni měli v okně jenom choboty a byli strašně rychlí. Tak ti kluci nevěděli, co se stalo, protože taky zároveň vešel pan učitel, položil na stůl knihu a kytičku petrklíčů, nasadil si brýle a řekl: na konci hodiny mě vysvětlíte důvody svého přemístění. A dal Petr klíče do kalamáře s inkoustem, protože si mezi tím sundal brýle, aby viděl na kluky, no a tak zas neviděl na stůl. Tak to je celé o těch slonech.

městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníli z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu, bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li. Had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít? Neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí, po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu
našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého Bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého Bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, Bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: zbraně, už máme zbraně, hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme spiráty dělat žádný ciráty, hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč,
1: hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič,
1: hola, hola, hoj.
0: Hrnande, už máme zbraně, hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. S uleželým střelivem vítězný bude náš boj, hoj, hola.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzo vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si ji k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven.

0: tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
1: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár uplynulých ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky.

hezky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklý, toto je můj nový objev.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když v létě slunce padá,

Kluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Prýš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo. A co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "Samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáji si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk, a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru." "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?" "Samo." "A ty jsi nepřítel člověka?" "Samo." "A kdo je tvůj přítel?" "Nikdo." "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá." "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se. "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej." "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.

0: Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkráte, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet. Ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby, ani kletby. A silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se ihned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků 10 let a Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný kýj a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti bohapustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel. A jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný kýj. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kýj a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kýjem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo. Ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka, pojď, budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšly do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou sedali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící 1 centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel cosi praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl. Ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezel dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat jedlý vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu. Když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, no čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid.
1: Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k Silákovi.
0: Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
2: Opakuj se, ty ticho šlápku,
1: ocekl mu jedlý vrtil.
2: Žádného masa ti netřeba.
1: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil. Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim jedlý vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako jedlý vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo, ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si o kus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice. Ty drzoune nenasytná, řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako jedlý vrtila a Kámentlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul a než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil, po právu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kijem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal jí vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů, ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kij a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil. Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout. A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla, a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil, a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč. A tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém vzteku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kyjem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny. S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.
3: Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole, vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si zvětšovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tomu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větví, visel tam a křičel strachy na celý les řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, lučebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcajs vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mě, Runcajsi, u košíku? Runcajs kývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Runcajs o dub vedle toho Očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Runcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá věvená, z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, manko, ani nevkročíš, povídá Runcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a dál a níž a níž. V podzemní chodbě je pořád tepleji, jako by tam někde hřála veliká pec. Tak došel Runcajs až do samého srdce toho kopce u Jičína, co se na něm zelená les Šáholec. A je konec chodby a leží tam drak. Tři hlavy má poskládané mezi pazoury a spí. Oči má zavřené a ze šesti dírek u nosu se mu ohnivě hulí. Runcaj s honem uhasil louč. Drak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrká a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Runcaj se prohlídly a prostřední povídá ho, ho. Runcaj se nedal a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všecky tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Runcaj. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Ajejejejejejejeje. Runcaj vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc. Runcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Runcajs. Ledaže bys to zkusil u očička, špitla manka. Když Runcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospítec podučitel očičko svého hokus pokusy. Runcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Runcajs si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Runcajs na to kouká a potom najednou povídá, aha, ha, ha, ha, už vím, nač je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal, kde je manka? Runcajs vyšel ven a povídá, šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, mu dal podučitel očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Runcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro manku. Drak nastavil záda, Runcaj se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Runcaj se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale manka nikde. Drak se na Runcaj se vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Runcaj, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl, tak kde je ta manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji. Támhle na tebe čeká u rybníka, povídá Runcajs a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník. A drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánčí míli, spustil drak znova. Já tam žádnou manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Runcajs. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Runcajs se vyklonil a povídá, vida, nějaký drak, to on už si vzal manku před tebou. a drak ze vší síly rovnou na toho druhého a vletěl do rybníka. V poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Runcajs ze zad. Měchuřiny od silospice očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Runcajs pluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala Manka. Jak bylo, Runcajsi, povídá celá ustaraná. A Runcajs na to, hehehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad. A hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla, když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Straka Poudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena Křepelka, protože Křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze.
Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny nelez. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům: nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrníčko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka: není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky, a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

0: A následuje rada devátá.
1: Zdravý duch ve zdravém dílku.
2: Fofrem hubni na postýlku.
1: Ale ne, Hurvínku. V chování však žádnou mílku. To znamená, že i při sportování se máš chovat slušně.
3: V posteli toho taky moc nenasportuješ, pokud vím.
2: Náhodou ve spánku sebou házím, to je házená. Odkopávám si, to je kopaná. Ráno zápasím s ospalostí, to je zápas. Spírám se vstát, to je spírání. Ty se mnou zacvičíš, to je gymnastika.
3: No, no. A když tě pak poliju a ty řeš jako tur, je to turistika, že ano? Ty pořádáš v posteli úplnou olympiádu.
1: Spíš posteliádu, pane Spejble.
3: No, tak pozor, Hurvajs, abych já neuspořádal pohlavkiádu.
2: Radši ne.
3: No tak. Ty se nechceš dozvědět, jak se máš chovat třeba na výletě?
2: Nechci, protože to vím.
1: Ty to víš?
3: Ano.
2: Ano.
3: No tak to nás jistě poučíš, ano.
2: No jistě.
3: Například jistě víš, že šaty si vezmeš
2: na sebe.
3: Kde pár dáš je do batohu a půjdeš na hatej. To se ví, že na sebe. Ale jaké, no Máničko?
1: Asi svoje vlastní, ne?
3: No jistě, má si o tebe půjčit sukni. Sportovní, že ano. Teplejší nebo lehčí podle počasí a podle cíle výletu.
0: A hlavně pohodlnou obuv.
3: A jak se máš chovat v lese, Hurvajs? Třeba když vidíš srnku. No, co uděláš? Já ti napovím.
2: No, pověz mi, tati.
3: No, já ti napovím také.
2: No, pověz mi.
3: No, po.
2: Po.
3: No, po.
2: Potřesují kopítkem na pozdrav.
3: Šmanko, to je popravo, Máničko. Po.
1: Poběžím k ní, prosím. A když ji chytím, odvedu si ji domů.
3: Nepovídej.
1: No.
3: Už jsi to někdy udělala?
1: No je, kolikrát.
3: Ty jsi odvedla senku domů?
1: To prosím ne, ale běžela jsem za ní. Jenže ona vždycky utekla.
3: No proto, ale nepoběžíš k ní, Máničko. Naopak, potichu zůstaneš stát, aby si nevyplašila.
1: A mohla ji pozorovat, no, že ano?
3: Právě. No. Můžeš zahlednout vyverky, bažanty, zajíce, datly.
2: Po případě fík.
3: Co to meleš? Kdyby se v našem lese vzal fík?
2: A kde se tam vezme datle?
1: Jo, Hurvínku, nevidíš datle s peckou, ale datle s tím se zobákem.
2: Datle nemá zobák.
3: Nemyslím ovoce, ale živého tvora, ptáka, datla.
0: Ano, a toho, že můžeš zahlédnout, když se chováš tiše. V lese se vůbec nemá křičet, hlučet, pískat, dupat. V lese má člověk chodit jako myška.
2: Po čtyřech.
0: Potichoučku, Hurvínku.
3: Ano, les také úmyslně ničím.
2: Že se nestydíš, tak.
1: No, že se nestydíte.
3: Proč bych se měl stydět?
2: Že úmyslně ničíš les.
1: Ano.
3: Ale nic na ničím. Chci říct ničím.
2: Vidíš, že to říkáš,
3: ale nech mě domluvit. Ničím neznečisťujeme.
1: Aha.
2: Tak jsi to měla říct.
3: Tady to říkám. To platí i na horách, u vody. Prostě všude v přírodě. Že
1: a,
3: ano.
1: A sím, v lese se taky nesmí rozdělávat oheň, pane Spejble.
3: No tak Máničko, o takové samozřejmosti jsem ani nechtěl mluvit. Slušný člověk přírodu chrání.
0: Ale zrovna tak při sportování chrání sebe. Například při koupání.
1: Neleze do vody, aby se neutopil, že ano?
0: A koupe se na suchu, že ano, děti? Nepřeceňuje svoje síly. Na horách poslouchá...
2: Ozvěno.
0: Ne, příkazů horské služby, ty ozvěno. Nepřeceňuje svoje lyžařské umění.
3: A naopak, můžeš se někomu pošklebovat, že lyžuje hůř než ty, Máničko?
1: Kde pak?
3: Ano, správně. A proč ne?
1: Protože hůř než já nemůže lyžovat nikdo.
3: Ale především není slušné smát se někomu, když něco neovládá. A to platí při všech sportech.
2: No, hlavně při plavání.
3: Proč hlavně při plavání?
2: Protože bych si nabral vodu do pusy, když se směju.
3: A že je to nesportovní, to ti nevadí?
2: Nabrat si vodu do pusy?
3: Ale šmangode, pro mě za mě vyžunkni třeba půlku řeky, ale
1: Nepochutná si, vidíte, pane Spejble.
3: A nechci říct, nepoškleboj se, protože i na sportovišti se má člověk chovat slušně. To znamená taky nesurovět, nehádat se a dodržovat pravidla hry. Ale spousta lidí zapomíná, že pravidla slušného chování platí i pro diváka.
2: Tím chceš naznačit, taťulínku, že se nemá františkovat?
3: Co františkovat?
2: No fandit.
3: Ale může se fandit, může, jenže slušně, žádné hanlivé výkřiky, ani na rozhodčího, ani na hráče.
0: Ano.
2: Takže vybízet k ochucení soupeře se nesmí?
3: Co to plácáš? K jakému ochucení?
2: Volat osulho, opepřiho.
3: Jo, takhle, no jistě, že ne. Naopak slušně povzbuzovat.
1: Do toho, ano.
2: No. Ještě jeden.
3: Ano, tak to má vypadat. Ale teď už
2: zahajujeme druhý poločas. Ahojda.
4: A správně si ho začal pozdravem, Hurvín.

Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam, a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jen.

0: droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí, motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá, motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval, všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával, já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába krtonožka. Koho tohle dáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
2: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
3: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
1: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
2: Přidám, řekl pytlík,
1: slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět.

době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak, Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala, Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.

0: Bob a Bobek, králíci pokusní. A bylo zase ráno. Bob si četl noviny, pak přišel Bobek celý ustrašený a řekl:
1: Bobe, my už nemáme skoro žádné peníze.
0: A na důkaz zatřásl kasičkou, která vůbec nezachrastila.
1: Nevadí, řekl Bob. Nahlédneme do inzerátů a jistě si něco vybereme. Podívej, tady je zrovna jeden. Hledáme partnery pro trénink závodních rtů.
0: Aha.
1: No, anebo tohle. Kdo spraví parní válec, ozvi se.
0: No,
1: ale Bobku, tohle je ono. Výzkumný ústav hledá pokusné králíky. Strava zdarma, ubytování zajištěno. Tak, Bobku, tohle je pro nás.
2: Ale Bobe, to je daleko. Kdo ví, jestli budeme mít na cestu?
1: Nějak to dohromady dáme, řekl Bob
0: a pak u pokladny ledabyle prohlásil.
1: Dvakrát do kostižer, prosím.
2: Přejete si zpáteční?
0: Zeptala se pokladní.
1: Což o to? To my bychom si přáli. Ale na cestu zpátky si budeme muset teprve vydělat,
0: pravil posmutnělý Bob, když spočítal hotovost. A už vezla lokálka králíky do kostižer. Za městem pak stála úplně nová, moderní budova. Byla samé okno a nad vchodem měla veliký nápis: Výzkumný ústav. U dveří byla veliká hlídací bouda a v ní ještě větší hlídací pes. Měl tak velikánskou hlavu, že se na jeho služební čepici vešel celý nápis: Vrchní vrátný výzkumného ústavu pro výzkum pohybu Nejvyšší akademie věd. Tak takhle velikánský to byl pes.
2: Bobe, neměli bychom se raději vrátit?
1: Nemůžeme, Bobku, protože nemáme na cestu zpátky, řekl posmutněle Bob.
0: Ale stejně by už bylo na návrat pozdě. Mohutný Hafan otevřel bránu a řekl:
3: Jen pojďte dál, už na vás čekáme.
0: A hrozivě zavrčel. Tak to je tedy uvítání, pomysleli si králíci. Z budovy vyšli dva vědci v bílých pláštích, na nose brýle a na bradě plnovous a oba králíky si odvedli.
1: Meno?
0: Zeptal se první, zatímco druhý si pečlivě všechny údaje zapisoval.
1: Bob a Bobek.
4: Narození.
1: 2.1.
0: řekl starší Bob.
2: 1.2.
0: řekl mladší Bobek.
1: Tak, zaměstnání. Původní povolání varietní umělci. A teď spíše práce všeho druhu.
2: No, něco jako Ferda Mravenec,
0: dodal Bobek na vysvětlenou.
1: No tak na to zapomeňte, u nás budete pokusní králíci,
0: řekl vědec a dodal:
1: Tady prosím nám to podepište, že si s váma můžeme dělat, co chceme.
2: Moc se mi do toho nechce,
0: bál se opatrný Bobek.
1: Prosím tě, už jsme tady,
0: zamyslel se Bob a pak oba podepsali smlouvu. Oba vědci je podrobili přísné lékařské prohlídce. Poslouchali, jak jim buší srdce, museli hlasitě dýchat, pak nedýchat a nakonec oba otevřeli pusu, vyplázli jazyk a řekli
2: aaa.
0: Zkrátka řečeno, byla to prohlídka, jak má být. Pak je vědci zavedli na své pracoviště. Tam bylo plno měřících přístrojů, ručičky v nich kmitaly sem a tam. Jinde zase stály zkumavky s barevnými vodičkami a na poličce bylo plno nádherných lahví. Na jedné z nich byla dokonce nalepená umrlčí hlava aby všichni věděli, že je v ní jed.
1: Brr, jen abychom to nemuseli vypít, strachoval se Bobek.
0: Co vás nemá? Tady nemusíte mít strach, že byste vůbec něco pili, řekl potněšile jeden z doktorů.
1: Ale prosím pěkně, v inzerátu bylo, že jsme tu na byt a stravu, takže snad i pití, ne?
0: Bránil se polekaný Bobek. Ale doktor jen mávl rukou a ukázal. Tady máte své pokojíčky. A před vyjevenými králíky byly dvě drátěné klece.
1: No, a nemohli bychom bydlet aspoň pohromadě? Prosil Bob.
0: Co vás nemá? Takhle máte každý svoji garsonku. Utěšoval králíky vědec a zavřel za nimi dvířka na petlici.
1: Ubytování bychom tedy měli. Teď ještě jaká bude strava, pomyslel si Bobek.
0: Ale vědci si králíků už vůbec nevšimli a vedli mezi sebou vědecké řeči.
5: Pane kolego, ale vy nemůžete a priori zlehčovat můj výzkum. Podívejte se, zde jsem vyvinul tabletku, pane kolego. Hleďte, to je zázrak, je to silová tabletka. Stačí jednu spolknout a ohnete železnou traverzu jednou rukou nebo vyzvednete třeba nákladní auto plné písku.
0: Pane kolego, proč by měl někdo ohýbat rukou traverzi nebo ručně vykládat písek z nákladního auta? O to jsou přece stroje. Takové silácké kousky prcky možná na pouť. Ty jsou dobré leda pro cirkusáky. Já jsem, pane kolego, vyvinul též tabletku. Ta bude mít zásadní význam pro celé lidstvo. To je prosím rychlostní tabletka. Spolknete ji a předběhnete i vozy Formule 1.
5: No, dobře, pane kolego. Teď je však třeba, abychom spojili svoje síly a vynalezli tabletku proti jídlu. Pak teprve budeme mít vyhráno, pane kolego. Nám dvěma postaví pomník v každém městě na světě a všechny budou v nadživotní velikosti.
0: No, já vím, pane kolego, ale napřed si vyzkoušíme, jak dlouho vydrží na životě dva králíci bez jídla a bez tabletky. To řekl druhý a pak oba odešli. Ještě štěstí, že věci jsou roztržití a nechali rychlostní i siláckou tabletku ležet na stole.
1: Bobku, podívej, jsme zachráněni.
0: A Bobek prostrčil svoji tenkou packu skrz mříže a napálil tabletku jako při hokeji rovnou Bobovi do klece. Ten ji rychle spolkl a nestačil se divit, jak mu zmohutněly svaly. Zavlnili se a Bob roztáhl mříže, jako by byly z těsta. Hned vystoupil z klece a vysvobodil Bobka. Ten rychle spolkl rychlostní tabletku, ovšem byl nejvyšší čas, protože oba vědci už stáli ve dveřích.
1: Rychle, zavřeme dveře a neutečou,
0: volal jeden z nich. Ale kam pak na Bobka s jeho rychlostní tabletkou? Proběhl kolem nich jako blesk. Vyběhli za ním a Bob zůstal za zavřenými dveřmi. Bobek pelášil, co mu síly stačily. Vědci odvázali mohutného hafana a vydali se za ním. Zatím se Bob smutně procházel v uzamčené laboratoři. Otevřel okno, že skočí dolů, ale bylo příliš vysoko. Až si vzpomněl, jak v televizi viděl, že se jeden detektiv rozběhl proti dveřím a vyrazil je ramenem.
1: No tak, jsem přece silák, uvědomil si. Už nemeškal ani chvilku. Udělal tři kroky zpět, pak se rozběhl, nastavil rameno a bum, prásk,
0: Dveře se rozletěly, jako kdyby byly lítací. A už byl venku a s ním i všechny papíry a záznamy, které díky průvanu vylétly oknem. Zrovna se vraceli věci s Hafanem z neúspěšného pronásledování Bobka. Nevěděli, kam dřív honit své poznámky po louce nebo utíkat za Bobem.
6: Naše poznámky, no bez nich jsme ztraceni,
0: volal jeden a hopsal po louce, jako by honil motýly. Marně, ani jeden papírek nedostihl. Druhý se s Hafanem vrhl na Boba. Ale stačilo, aby Bob zaťal pěsti a zahrozil.
6: Snědl moji siláckou tabletku. Bor, spas se, kdo můžeš.
0: A vědec sebral poslední zbytky svých sil a hop, už byl v koruně nedaleké Vyšně. Pes skočil do boudy a jen jeho mohutná hlava se služební čepicí vykukovala ven. Bob si nemohl pomoci a když šel kolem něho, stáhl mu čepici přes oči a vyplázl na něj jazyk. Udýchaný, ustrašený pes se vůbec nezmohl na odpor. A tak Bob vítězně došel až na nádraží, kde na něj čekal před pokladnou Bobek. Tak kam pak to bude? Zeptala se pokladní.
1: Domů. Domů bychom chtěli,
0: vydechli oba současně. Tak to máme 22,60. A to byl malér, protože králíci neměli ani korunu. Ale zrovna jako na zavolanou vystoupil z vlaku spěrač s činkami a volal:
1: Nosiče, prosím, je zde nosič!
0: Když ale viděli nosiči na nádraží jeho činky, raději utekli.
1: Je tu nějaký nosič, nebo ne snad?
0: Volal spěrač už rozlobeně.
1: Prosím, já bych to zkusil, řekl Bobek.
0: Zafuněl a nehnul s činkou ani o milimetr.
1: Ustup, pápěrko, řekl Bob.
0: A k údivu všech si hodil obě činky na ramena a řekl:
1: Kam to bude, šéfe?
0: Pak složil těžký náklad do dodávky, jen korba zapraštila.
1: Bude to 5 korun za jednu činku,
0: řekl spěrači Bob. Vzal od něho odměnu a otočil se na Bobka.
1: Tak vidíš, k čemu ti ta tvoje rychlost je.
0: Ale v tom zastavilo auto, které mělo na střeše 2 závodní kola a z auta vystoupil závodník v cyklistickém drezu pomalovaném reklamami s přilbou a krásnou žlutou čepičkou.
7: Mládenci, vidím, že jste šikovní. Potřebuji doprovod na Tour de Mokropsy a zpátky.
0: A tak měli Bob s Bobkem zase o práci postaráno. Peloton vyrazil vpřed a Bob s Bobkem spokojeně sledovali z doprovodného auta, jak žlutá čepička jejich nového kamaráda svítí daleko vpředu.
1: Hurá! Hurá! On vyhraje! Bohatá odměna nás nemine!
0: Radovali se. Když v tom v jejich autě hrklo a auto se zastavilo.
1: Došel nám benzín, řekl smutně Bob. Neboj se, řekl Bobek.
0: Vzal si přes rameno brašnu s nářadím a občerstvením, vsedl na náhradní kolo a vyrazil vpřed. Za chvilku se cyklisté v pelotonu nestačili divit. Bobek předjížděl jednoho za druhým. Dral se dopředu, setřásl čtveřici nejvytrvalejších, kteří se na něho zavěsili a chtěli se tak dotáhnout na žlutou čepičku a už se přibližoval ke svému závodníkovi.
1: Nic se nebojte. Kdybyste něco potřeboval, jsem u vás.
0: Závodník se otočil a napůl zděšeně a napůl v údivu se díval po králíkovi, který se v pohodě držel vedle něho a klidně stačil jeho ďábelskému tempu. Nakonec ho Bobkův výkon tak rozčílil, že zadupal do pedálu takovou silou, až se pod ním kolo rozpadlo.
2: To nic, šéfe, nic se neděje.
0: Zavolal na něho Bobek a podal mu kolo náhradní. Sám běžel vedle něho a to prosím ještě držel v jedné ruce tácek s džusem jako vrchní nejlepší restauraci, aby se mohl jeho závodník osvěžit. V cíli byl první Bobek po svých, z cyklistů ten jeho. Padl vysílením a Bobek vedle něho vesele poskakoval, balil jej do deky a lil do něj čaj a čokoládu, aby se co nejdříve zotavil.
2: Šéfe, vyhráli jsme,
0: jásal radostně. A to už i silák Bob dostrkal do cíle doprovodný vůz. Však bylo na čase, protože zázračné tabletky přestávaly účinkovat. Závodník dal oběma bohatou odměnu.
2: Jste opravdu šikovní, zvlášť ten menší, pochválil Bobka. Nedáš se do závodění, byl bys tebe boháč, ty by si zmáknul i Tour de France.
0: Bobek se nadmul pýchou, ale Bob řekl.
2: Depak, šéfe, proč se pořád tak honit? To mi radši budem v klidu v klobouku.
0: Pak žduchl do Bobka a zašeptal.
2: Pojď radši, nebo nám udělají antidopingovou zkoušku a ty peníze nám seberou. Tak nashledanou a moc děkujeme.
0: Rozloučili se oba. A protože odměna byla tuze velká a Bobovi a Bobkovi se moc stýskalo, jeli domů rychlíkem.
8: Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou oni jak tě živy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

Jak to přijde, že takhle koncertuješ, když prší? Divili se čmeláci. Cvrčkové přece vyhrávají jenom na oslavu krásného počasí. Omyl, chyba, bránil se cvrček. My cvrčkové hrajeme na počest čehokoliv krásného. A já teď vyhrávám na oslavu duhy. Duha je krásná? Kdo je duha? Chtěl vědět čmelda. Vždyť tu s námi nikdo není, rozhlížel se Brunda. Cvrčku, že ty si z nás utahuješ. Ale kde pak? Duha musí přijít každou chvilku, jen co do toho deště zasvítí sluníčko, uvidíte. A taky, že viděli. Brundovi se v očích udělala najednou duhová světýlka a čmeldovi zase duhová kolečka a cvrček hrál, hrál a volal. Ahoj duho, duhová! A duha seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala. Chytejte, brundibáři! A potom oblouku jako poskluzavce posílala s nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou. A teď já, pozor, brundíci, uhněte, brundíci, já jedu! A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i čmelda a brunda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník, a mě bys duho nepřibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda, duha má barvičky jenom na kytičky a na travičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka celý vybledlý, luční kobylky se mi posmívají, že jsem šiml. Duho, duho, loudil koník. Duha chvilku přemýšlela. Líbila by se ti modrá? Té je tady dost. Koníček znejistěl. Modrá? Ha, může být kůň jako já, modrý? Proč ne, řekla duha. Já mám modrou nejradši, protože je jako nebe. A překvapíš kobylky, dodal Čmelda.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho, jí,
0: a uháněl loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha, pučmeloude, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si pučmelout, dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, pučmeloude, smlouvala duha, a nač ti moje barvičky budou, vždyť sluší jen kytkám a trávě.
2: A koníčkovi, trval na svém pučmelout, já se chci taky líbit, já chci být duhovej.
0: S pučmeloudem bývá těžké pořízení. A tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po pučmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
1: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu čmelda s brumdou, cvrček s koníčkem a také ty dvě píďalky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

A voda smyla a odnesla i všechny barvy, které puč Meloud ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tři přání. Životní zásada lichožroutů zní být a nebýt viděn. To znamená vyhýbat se nepříjemnostem, jmenovitě myším, psům, vodě, lidem a Dederonovi. Všechna tahle pravidla Hejlík soustavně porušoval a jeho dědu to trápilo. Měl strach, kam vnuka ta dobrodružná povaha dovede. Hejlík měl zase obavy o dědu. Poslední dobou skoro vůbec nejedl, byl slabý a tak vetchý. Dvě patra nad bytem pana Vavřince žili mladí manželé. Před rokem jim pan Vavřinec zatroubil na svatbě a bylo z toho miminko. Hejlík potom, co s Egonem uzavřel přátelství, učinil slavnostní slib. Co je v domě, není pro mě. A tak nechal na pokoji Egonovi ponožky i punčochy jeho sousedky paní Smutné, ani k té mladé rodince se už nikdy nevypravil. Jenže teď musel slib porušit. Věděl, že na jejich balkóně stále visí nějaké dupačky a my víme, jak jsou výživné. Dostal se k ním po hromosvodu, doma je natrhal na drobné kousky a pár soust dědovi vnutil. Děda pookřál, vstal z postele a povzdechl si. Svět je z hůru nohama. Ale dědo, to říkáš pořád. A bude ještě hůř. Nikdo si ničeho neváží. Všechno se vyhazuje. Nic se nespravuje. Tak třeba, děda chvíli přemýšlel, mi řekni, kdy jsi měl naposled zaštupovanou ponožku. Možná nikdy, musel připustit Hejlík. Tak to vidíš, řekl děda. Díry už nikdo nezašívá. Určitě někdo vynalezne ponožky na jedno použití. Budou z papíru a ty dražší z navoněného papíru. Šeříkové, mandloňové, pomerančové ponožky. Hejlík se rozchechtal. Nesměj se, napomenul ho děda. Víš, co málem vyhubilo naše vzdálené příbuzné kapesní kožrouty? Papírové kapesníky. Fuj, žvýkat papír, blé. Děda to přešel. Chystal se říct něco velmi závažného. Chlapče, teď mě dobře poslouchej. Já už se brzo vytratím.
2: Jak vytratíš? Kam?
1: To žádný z nás lichožroutů neví. Prostě se ztratíme. Zmizíme stejně tajemně, jako jsme žili. A než ta chvíle přijde, měl bych tři přání. Tak za prvé, byl bych rád, kdyby mi pan Vavřinec na poslední cestě zatroubil. Snad to nepoplete, usmál se děda, když si všiml, že Hejlík nabírá k pláči. Děda vzal vnuka za obě ruce a přitáhl si ho k sobě. A teď to druhé přání, řekl. Až se vytratím, měl bys od pana Vavřince odejít.
2: Proč?
1: Vykřikl Hejlík. Protože už jsi skoro dospělý, lichožrout. Porušit odvěké tajemství může jedině dítě. Já vím. Stali jste se přáteli. Hodně jste toho společně prožili. Ale to musí skončit.
2: Proč?
1: Zeptal se Hýlík už slabším hlasem, aby ve světě platil aspoň nějaký řád, Hýlíku. Pan Vavřinec je člověk. Má svůj vlastní, skutečný, člověčí svět. A tebe teď čeká tvůj vlastní, skutečný, lichožroutí život. Hýlík už nic nenamítal, jen poslouchal. A třeba, že nechtěl, cítil, že děda má asi pravdu. Myslím, že vím, proč jste se vy dva tak zblížili. On si, pan Vavřinec, připadá v životě takový lichý. Chybí mu někdo do páru. Jeda chvíli mlčel, než zase pokračoval. Oba jste byli moc, moc, moc opuštění. Bylo vám smutno, tobě po rodičích, i když odešli z ušlechtilých pohnutek. A pana Vavřince patrně opustila nějaká slečna. Helenka, přerušil ho Hýlík, a taky z těch ušlechtilých, jak si to říkal? No, a všichni do Afriky. Není to divný? Není, odpověděl děda důrazně. Je to nějaké vyšší určení, na které lichožrout nezná odpověď. Chápeš? Tohle už bylo na Hýlíka moc. Raději se zeptal, dědo, a jaké je to třetí přání? Je poslední a proto nejtěžší. Až tu nebudu, měl bys jít svou mámu a tátu hledat.
2: Do Afriky?
1: Vydechl Hýlík. Třeba až do Afriky, usmál se děda. Odvahu na to máš. A oni tě možná teď potřebují víc, než si myslíš.
2: Myslíš?
1: Ale děda už na tu Hýlíkovskou otázku neřekl nic. Stulil se do klubíčka a usnul.

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence:
1: tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužiček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No, to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No, vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No, máma, jo, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždy ty pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla tedy do almárky a rozetřela ždibku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom, makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: Neviděl. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
1: Dobře. Tak ho naučím E. E je zapotřebí pořád, stařenko. E je 3x ve slově dědeček. E. Vidíš takhle? Vypadá jako hřebínek na česání.
2: E ho taky neuč. E je ještě těžší než A.
1: Ale není.
2: Ale je. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme, že se češeš suchou smrkavou šišku.
1: Ale no tak, babi.
2: Vidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
1: Tak dobrá. I se píše takhle. I. Vidíš?
3: Ano,
1: je jako
3: ano.
1: Kolík. Namaluj taky kolík. Namaluj taky I.
3: I.
0: Makový mužíček napsal do mouky I a olízl si prstíček. Za to olíznutí ho stařeček pokáral, ale I bylo docela pěkné. I bylo kostrbaté jen malonko. I stařenka s ním byla spokojená. Poradila tedy stařečkovi, ať jako druhé písmenko naučí makového mužička je. A šla pro něco na dvorek.
1: Je se píše takhle. Vidíš? Je to vlastně hůl pro dědečka. Namaluj taky hůl pro dědečka. Napiš taky J. Ano. Ale ne! Takhle se nepíše J. Tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů. Zkusí to ještě jednou.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale ne! To není je, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne je, tak ti dědeček napacá. Přes ručičky. Udělá bací, bací.
3: Ne.
1: Namaluj je a pěkně. A neulizuj si prstičky. A nekoukej na kočku.
2: Ale, co pak tu tak křičíš?
1: Babičko, protože maluje hůl a ne je.
2: Na děti se nemá křičet, stařečku, a zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
1: No, vyjevený, protože ho učím, že je, vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
2: A křičíš a nechal si vyhasnout v plotně. Vždyť je tu jako v morně. No. Proč pak si, stařečku, nepřiložíš?
1: No, ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale j. Pěkné j. Tak. A teď to zkusíš.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak. No, to je ono. No, vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Stařenko, pojď se, honem, pojď se podívat, jak napsal náš makový mužiček j.
0: Stařeček se celý rozářil, ale začal se plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na je, ale stařeček týchl, jako když z moždíře vystřelí. Všechna mouka byla narásta tam. Makový mužíček začal natahovat, že nemá je. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužíčka další písmenka. O jako sluníčko, C jako měsíček, U jako podkovu a M jako srnčí kopítko u studánky.

0: běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
1: Tak Hurvínku, co pak je nového?
2: Ale nic, tatí, všecko při starém.
1: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
2: Nešlo všechno, tatí, akorát dělení mi nešlo.
1: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic je...